cudzie.

s tím zákona stát. Jsem seržant dálniční hlídky, dělám práci, co mám rád. Můj bratr, ten je jinačí, je zvajec divokej. Všechno řeší náš Franky pěstí, útokem. Stejný je to celý léta,

noc jako každá jiná, to jenom muž tváří k zemi pár. Ten Frankie to je blázen, proč jenom musí se prát? Teď v uších zní mi to hlášení,

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Prázdnej byt

Chtěl jsem dnes začít nějakou aktuální pralostikou, ale zapomněl jsem se podívat, která by to mohla být. A tak řeknu na úvod to, co jsem vymyslel sám a co podle mne stále platí. Oldies to je hudba, kterou prověřil čas a která nikdy nesklame. Zatím si stojím. Právě k poslechu Oldies vás zvu já, Jirka Tieftrunk, technicky podporovaný mladým a talentovaným mistrem zvuku Vojtěchem Dluhým.

To byl pohled do britské Top Ten přesně před 43 lety. Novinkou v ní byl hit skupiny Electric Light Orchestra Sweet Talking Woman. Je o nepolapitelné sladce mluvící ženě, která zřejmě nechce být nalezena. Vocoder, který měnil hlas do robotického zvuku, byl tehdy v módě. Nepíšete si ani o blues, ani o reggae, tak jsem se rozhodl, že pro větší pestrost pořadu vyberu něco sám.

wash my clothes. I don't want you

Zaspíval vám Muddy Waters, průkopník chicagského blues, který se na jihu naučil napřed na harmoniku a potom také na kytaru. Do Chicaga přišel v roce 1943, oba songy mu tam na přelomu let 1953 a 54 složil Willie Dixon. Podle jejich názvů je jasné, že jsou to naprosté protipóly. Zatímco Hoochie Coochie Man je bezbřehá erotika, I just want to make love to you je prosba o lásku.

Zmínil jsem také reggae a vybral jsem britskou skupinu Greyhound. Black and White i Moon River jsou samozřejmě remakey, pozor, nikoliv cover verze, ten termín znamená něco jiného a používá se nevhodně. Bílý a černí, to je stále živé téma, jen dnes, aby si člověk už raději dával pozor na pusu. A pokud jde o Moon River, vybral jsem singlovou verzi, kterou nám často hrávala

Pavel Novák dospíval původně filmovou píseň Žofie, text mu napsal Jiří Štajdl. Doprovázeli ho pánkovci a točer, řízený Josefem Vobrubou, vydal Suprafon jako B-stranu singlu v roce 1966. Anglický název písně What's New Pussycat na něm sice uveden není, ale je to tak známý hit, bodující tehdy v žebříčcích, že je skoro zbytečné dodávat, že vám teď zaspívá Velšan Tom Jones. What's new, pussycat? Whoa, whoa, whoa. What's new, pussycat?

Když jsem nedávno vybíral z alba Toma Jonese Delilah z roku 1968 píseň One Day Soon, padl mi do oka a také do ucha song Laura. A to hlavně proto, že název originálu pokračuje slovy What's he got that I ain't got. To ain't mi naznačovalo, že to bude nejspíše americká angličtina a nemýlil jsem se. Autory té písně jsou manželé a country umělci Leon Ashley a Margie Singleton.

Lauro, vzpomeň si, co všechno jsem ti opatřil, spočítej šaty ve svém šatníku, máš moji šekovou knížku. Přesto si byla s jiným. Co on má a já nemám? Musí to být něco, bez čeho jsem se narodil. To zpíval Tom Jones a vy možná tušíte, co to může být. Do dvojice jsem přidal píseň Flower of Love, kterou zaspíval a se kterou v roce 1968 také bodoval autor Lori, už zmíněný Leon Ashley.

Mladým posluchačům její jméno možná už nic neříká, ale ti starší neomylně vědí, že právě dospívala Judita Čeřovská, a to píseň Dlouhá bílá noc. Doprovázeli ji Pankovci a Vlachův orchestr, textovala Jiřina Fikejzová, vydal Suprafon jako bestselleru singlu v roce 1966. Původně je to filmová melodie a v zápětí píseň, kterou jako první naspíval, a to velice úspěšně, Frank Sinatra.

Lépe to tehdy pro Franka Sinatru dopadnout nemohlo, single s tou písní byl jedničkou po obou stranách Atlantiku. A bylo to v době působení mnoha rockových skupin a solistů opravdu pozoruhodné. Prostě silná popová melodie a bezchybný pěvecký výkon si své posluchače vždy najdou. Teď něco podle hudebního kalendáře, vybral jsem 16. říjen a Tuzemsko.

16. října 1984 zemřel trumpetista, malíř a zpěvák Jiří Jelínek, proto jsem zařadil jeho a Kubernátův klobouk vekřový. Ve stejný den se v roce 1934 narodil hudebník, skladatel a aranžér Zbyšek Bitmar. Potkal jsem ho v rozhlase jen jednou a zeptal jsem se ho tehdy, co je to za zajímavý nástroj v jeho písničce Holka jako lusk. Mrkl na mě, usmál se a řekl, pěkné, že? No, to je pikola.

Porovnávám po třetí, Pavel Bobek zaspíval píseň Vzduch, který dýchám. Doprovázela ho studiová skupina řízená Františkem Ringem Čechem, vydal Panton v roce 1977 a to na EP desce. Autorem textu je Jan Krůta, nevím jak vám, ale mně v něm chybí to podle mne důležité, co slyším v originálu The Air That I Breathe skupiny The Hollies. Nějak konkrétněji to anglické And I Love You.

Připomínám, že jsem vytvořil databázi u nás známých instrumentálek. Chcete-li nějakou slyšet, ale neumíte ji pojmenovat, zkuste mi napsat číslo od 1 už do 583, třeba se trefíte. Můžete mi také poslat svůj tip, která by v tom seznamu neměla chybět. A protože přesně před 50 lety zemřel Gene Vincent, mám tu teď jeho Lotta Lovin z roku 1957.

Pište na poštovní adresu Český rozhlas Ostrava, doktora Šmerla 2, 702 00 Ostrava, na e-mailovou oldies.ostrava@rozhlas.cz, SMSky na číslo 723 102 513. Mluvil jsem o instrumentálkách, na závěr tu jednu mám. Američana Ella Hurta a jeho hitový remake z roku 1965 Fancy Pants. Mějte se hezky a dávejte pozor, nenachladněte. Po svaté Tereze už prý mráz po střechách leze.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jídlo končí.
2: Končí.
3: Já mám nalíkají.
1: Slyšme z toho zdrudana.
4: Kdybychom to chtěli vysílat, víte?
0: Humoriáda.
5: Začínáme. Patrik rozehnal u jednoho mikrofonu, u toho druhého už se ho přesunul ke svým ústům a byl i blíž k nám všem, co posloucháte. Jirka Ptáčník, ahoj Jirko.
6: Ahoj, ahoj, hezké odpoledne či podvečer.
5: Ano, podzim hezký.
6: Podzim. Ano, ano, já jsem si společně s klasikem říkal, když jsem kráčel tím popadaným chodníkem, tak jsem si říkal, podzim už platí listím svou útratu.
5: A na podzim s námi můžete vyrazit i do divadel na Moravě i v Čechách. Řekneme vám víc o Humoriádě na cestách.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě a dnes, už jsem to prozradil, hostem Jiří Ptáčník. Patrik Rozehnal se ho ptá, co vybereme pro posluchače jako první ukázku, s kým.
1: Já se moc těším, protože sáhneme do archivu. Jmenuje se to Balada na A. Je to kabaret z roku 1975 a uslyšíme geniálního herce pana Karla Högra.
2: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka. Spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála bandaska v kanafas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva. A šlapal a bafal, má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna, a dala chasám nadlabat. Bác, padla rána, pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána. V rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Za balvanama spal havran a tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala a havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprlata má mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták. Ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.
0: Ze samohlásek jenom prostě to Ačko tam pořád dominovalo.
1: Ale to teda, jako kdo to napsal, by mě zajímalo, protože to není jednoduchý, ono to všechno dávalo smysl, že?
0: Ano.
1: A pan Högr to říkal úplně úžasně, úplně báječně.
0: Tolik slov, která tím oživila až knižních a člověk přemýšlel, že je
1: zná, ale řežně nepůjde.
0: Ano, ano, krásně se to povedlo. Jak ty vnímáš Karla Högra?
1: Je. No, úžasně. Já jsem měl tu kliku, že jsem se s ním potkal, protože když jsem přišel na školu, já byl na Damu od roku 66 do roku 70 a to byla taková ta pohnutá doba, která se jaksi eskalovala 68. rokem. No a pan profesor Lukavský a on byli odejiti. Ale odešli a vzala si je FAMU. A my jsme v té době měli, tuším, že to bylo tak ve třetím ročníku jsme chodili na FAMU na herectví před kamerou. Takže jsme se s oběma pány, s panem profesorem Radovanem Lukavským a s panem Karlem Hegrem potkali a poslouchali jsme jejich vyprávění a dívali jsme se na filmy, které nám oni doporučovali, protože tam samozřejmě byla promítací síň, takže jsme se probírali historii filmu.
0: Já myslel, že vás učili zaujmout a zahrát kamennou tváří, protože oba pánové teda byli známi tím, že dokázali jenom tím minimem zahrát. Proto je vybrali právě do tohle předmětu na FAMU.
1: Ano, no ne, totiž ono v podstatě, já tak jako, když se dívám na to a říkám si, co mě okouzlilo na lidech, nebo to je jedno, jestli jsou to dámy nebo pánové, tak je to vždycky jako, že to není obličejování, ale je to v očích. No. Že vlastně minimem prostředků oni dokážou sdělit to, co prožívají, to, co jako, že jsou tou figurou a to je to, co nás fascinuje, že jo? Protože kromě toho, že to jsou osobnosti už jako když přijdou nebo když se postaví k mikrofonu.
0: A tak jak se to naučíš? Ty oči jsou
1: to se nenaučíš.
0: Pořád, ale stejné. Panenky, zornice, barva je stejná.
1: Ne,
0: měníš? Zakřivení víček nebo vrásky pod očima? Co?
1: Ne, to se zrcadlí v očích.
0: Jak?
1: Já nevím, kdyby si se potkal s Jiřinkou Bohdalovou třeba, tak ona má v sobě skrytý dítě a umí být radostná a radovat se jako dítě. V ten moment, kdy se jí něco líbí, tak ona se změní, ten obličej se změní, ty oči začnou svítit a jiskřit a to je to, co ta kamera má prostě ráda.
0: Jo.
1: To je taky stavbou obličeje. Samozřejmě, že v tom musí jako něco být. Tohle to byly úžasné herečky. Jako byla Slávka Budinová, tam měla taky krásné oči. A tam bylo všechno. Že v podstatě nebylo žádný... Jana Brejchová, že jo? Hmm. To byly oči sami, že? Hmm.
0: No tak když jsi mluvil o těch očích Jiřiny Bohdalové, můžu ji nabídnout v něčem podobném, jako tu měl Karel Heger.
1: Super.
0: S Juliem Satinským, scénka na P. Zase tam bude dominovat Péčko. Můžete si dopřát. A když už teda máme Julia Satinského zase, tak já to taky zkusím tady to nějak vyberu z těch ukázek, co máme jeho a Milana Lasicu s ním. Takže koho si vyberete? Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou nebo Milana Lasicu s Juliem Satinským? Já vám to zamotám tu hlavu. A vy si tedy vyberte na telefonním čísle 731 800 900 svou dvojici, kterou preferujete v tomto prvním dnešním souboji. Volat můžete a můžete i psát na číslo 90 011 04. Humor mezera A pro Julia Satinského s Jiřinou Bohdalovou, scénka na P, nebo humor mezera B, pak je to hlas pro povídání o sportu s Milanem Lasicou a Juliem Satinským. Je to teď na vás.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: 60. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Pokračujeme ještě s vašimi hlasy do éteru, teď znějícími, a věnujete je buď Julio Satinskému, to v každém případě, ale buď s Jiřinou Bohdalovou nebo s Milanem Lasicou. Je tam v obou ukázkách, ale má někoho jiného za partnera. Buď tedy Scénka na P, nebo povídání o sportu. Čemu dáte přednost? Ptáme se vás, co voláte na telefon 731 800 900, když mluvím množném čísle, myslím tím i Jiřího Ptáčníka, který je tu se mnou. Kdo tedy volá? Dobrý den.
4: Dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Ptáčníka.
4: Ano, my vás taky.
5: A hlasoval bych pro pana Satinského s paní Bohdalovou.
3: S paní Bohdalovou, takže varianta A. Dobře, děkujeme.
4: Díky.
3: Kdo další tam je?
4: Naschledanou.
3: A dobrý den zároveň.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Aleš, aktuálně od Opavy. Oba vás zdravím, pánové. Ano. Já bych teda poprosil paní Bohdalovou, a jenom jestli můžu, jak pan Ptáčník říkal o těch očích, tak já zase tady tenhle ten pořad poslouchám, protože v hlase zase slyším prostě ten úsměv, jo, tu pohodu a tohle to, a člověk to slyší a prostě je takový optimističtější, jo, dnešní doba je taková vše složitá, jo, tak aspoň nějak si trošku
4: tak
6: zlepší.
4: To je prima. Máte pravdu, protože tady oči nejsou k dispozici.
3: Ano, děkujeme za
6: a
3: to.
6: Je díky. Slyšet prostě, že ta pusa je v úsměvu a prostě je to nádhera.
4: Tak
6: takže
4: prima.
6: Vás zdravím a všechny posluchače a přejím teď vysvítlo sluníčko, takže slunečný krásný den.
3: Vám ano. Šťastný dojezd, děkujeme, mějte se hezky.
4: Děkuji. Ano, šťastnou cestu.
3: 731 800 900, kdo je tam v této chvíli na telefonu a vybírá si, vítejte u nás.
4: Dobrý den.
7: Dobré odpoledne.
4: Ano, zdravíme.
7: Zdravím vás oba, zdraví. Háček bylo až.
3: Dáte Bčko.
7: Tak bych si dal Bohdalku ze Satinským.
3: To je Ačko, dobře, no tak jo, ale přiklonil jste se na stranu vítěznou. Je to tam, bude tu Scénka na P.
8: A nyní, vážení přátelé, uvidíte příběh písmene P. Postavy. Primářka Pavla Pisklavá, pacient Petr Plecitý.
9: První pacient, prosím.
10: Pozdrav pánbu, paní primářko.
9: Pan Petr Plecitý.
10: Prosím.
9: Přání, problémy, potíže.
10: Plno.
9: Plno. Pane Plecitý, poslouchám. Počet příznaků.
10: Plno. Připouštím příznaky plížící se pohromy.
9: Příznaky, pane Plecitý, prosím, přesně.
10: Přesně. Příznaky. Kalendář. Příznaky, přesně, prosím, předně patologické proměny. Pondělí. Průjmy, problémy pajšlu, puteri, potíže páteře, postupující paradentóza, platfus, paní primářko. Prtek pic. Pak počínající pepka. Postupné pitomnění.
9: Pane Plecitý, potlačte poněkud představy. Přesněji. Podle pravdy.
10: Přestávám pít.
9: Podle pravdy.
10: Přestávám pít. Přesto. Presto. Pianissimo, promiňte, pitalština. přesto potíží přibývá.
9: Pane Plecity, prostudujte pilně pravidla preventivní péče, pečlivé předstení, postačí...
10: Telefon.
9: Pardon. Primářka Pavla Pisklevá. Patriku, pusinko, poslouchám.

0: přijdete posledního prosince popolední. Platí?
1: Perspektivné potíže, paní primářko.
0: Příznivé. Pěkně poslouchejte. Pán po padesátce polehává. Příšerná představa. Proč polehávat? Polikat prášky? Plakat? Potlačte pochmurné představy. Překonejte příkoří páchané přírodou. Pozvedněte prapor pokroku. Potvrďte pověst průkopníka. Pracujte!
1: Perfektní prognóza, promptně provedu. Potlesk!
2: Další písmenko. No,
3: a to je přitom takový jako ochechulozní písmeno, to P,
2: no,
3: že?
2: Ano.
3: A přitom všecko úžasný, no.
2: Perfektní,
3: úžasný,
2: no. Podařilo se. No. Dobře, snad to dobře půjde i na Humoriádě na cestách, na kterou vás chceme pozvat, už jsem to zmiňoval. Na začátku Jirko je s námi taky zažil, takže ví, ano, že to ano. Jsou příjemné a pohodové výjezdy.
3: Moc krásně.
2: I letos nás čekají, začneme v listopadu a až do toho předvánočního času s vámi vydržíme v různých divadlech po celé naší zemi. Ta první zastávka bude v Brně v divadle Radost, kde budeme 4. listopadu. A na stránkách humoriada.cz už teď můžete rezervovat vstupenky. A učiňte tak co nejrychleji, pokud to do Brna nemáte daleko, nejste-li tedy přímo z Brna, protože už nám ubývají. A stojí to za to přijít se na nás podívat. Dorazí Uršula Kluková, Martina Hudečková, Zdeněk Junák, Petr Jablonský. Zpívat vám bude Bohuš Matuš a taky Jana Chládková. I my se uvidíme, budeme pro vás každého z vás mít dárek v podobě knížky z edice Humoriáda. Autogramiáda vás čeká, to všechno, tedy od 18 hodin v divadle Radost 4. listopadu v Brně a ten předprodej vstupenek je na stránkách humoriada.cz. O týden později a jeden den navrch, tedy ve čtvrtek 12. listopadu, budeme v 18 hodin zastavovat v kulturním domě Petra Bezruče v Havířově s Naďou Konovalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou a Vladimírem Hronem. Zpívat tam bude Ilona Čáková s Janou Chládkovou, i my se uvidíme, dárky stejné a vstupenky opět na stránkách humoriada.cz. Dalšími zastávkami, které už teď víme, že budou, zatím se neprodávají vstupenky, ale víme, že tam zamíříme, bude třeba Pelhřimov, Plzeň a taky Mariánské Lázně. I tam se na nás můžete letos těšit s Humoriádou na cestách. Tak rychle na stránky humoriada.cz, ať si zamluvíte vstupenky a pak se společně na závěr taky pobavíme na závěr tohoto roku v listopadu a v prosinci. Za malou chvíli, Jirko, budeme vybírat další ukázku. Bude to na tebe, tak přemýšlej a my vysíláme pro vás dál váš oblíbený zábavný pořad s názvem Humoriáda. Teď skupina Miraj, vedle tebe usínám.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda v plném proudu, ta dnešní je s Jiřím Ptáčníkem. Jaké jméno vybereš ze seznamu, kdo bude mluvit, kdo nás pobaví?
2: Pokud vám to nevadí, sahneme opět do archivu a vybereme všechno party z roku 2021 a uslyšíme Richarda Genzera a Karla Šipa.
1: Ano, Richarda Genzera jako prodavače palačinek.
3: No a ještě bylo zajímavé, jako že jsem tam začal někdy v květnu.
4: No.
3: A ten stánek, jak byl zanebet, tak jsem se ho tam zametal.
4: Stánek.
3: No, jsem se zametal, já jsem si říkal, musím se to celý vyžrat od A do Z. Tak se to zametám a přišla tam nějaká paní a mě viděla, říká, ježišmarja, já vám vlezla do záběru. Říkám, jak jste mi vlezla, že vy tady něco točíte, kde máte ty kamery? Já říkám, jaký kamery? Ty tady, já tady zametám. Vy tady zametáte ve filmu? Ne, kurva, ve stánku. A ona koukala chvilku, nevězděla a odešla. Takže takhle to vlastně celý vzniklo. Ale...
4: Už jsi někdy předtím, že ti zkážu do řeči, už jsi někdy předtím udělal jedinou palačinku?
3: Ne.
4: Nikdy?
3: Ne. Ne, ale jsem se na to koupil takový ten stroj. Na to je stroj.
4: Na palačinky.
3: No takový, padá to jako dvě gramofonové desky.
4: No.
3: A teď jediné, co mě vlastně napadá, že je u toho strašný vedro. Jsou taky to, a ty to tam naleješ, to těsto.
4: Tu hmotu.
3: To těsto si dělám sám.
4: Jo.
3: Ono se dá koupit, já si ho dělám sám. Jestli chceš ten recept, neřeknu,
4: ne.
3: Bojoval jsem na tom měsíc.
4: Ano.
3: Koukal jsem se na YouTube, na všechny fajery. Co to dělají, udělal jsem vždycky těsto podle nich a nešlo to. Ono a ty musíš vzít takovou tu, máš takovou tu, takový to téčko a musíš lehkým pohybem v podstatě...
4: Já to jako... nechci nikdy dělat, mě to nevysvětluje, jak se to dělá.
3: Ale ne guláš, lehkým pohybem, no. Jako houslista v podstatě a uděláš krásnou tu tenkou palači.
4: Ano. A teďka nastal ten okamžik, kdy jsi měl prodat první palačinku.
3: Já se styděl.
4: No.
3: Ne, že jsem to já, ale že jsem se styděl říct o ty prachy.
4: Cenu jsi si stanovoval sám?
3: Cenu jsem si stanovoval takovou lidovou, abych nemusel vracet.
4: To se smí?
3: Já nevím, máme demokracii, tak jsem to nějak takhle jako zvládnul. No a takže tu první, takže než jsem se odhodlal říct někomu o ty peníze, tak jsem jich asi 10 rozdal zadarmo. Jo, že to jako reklamní akce. No a pak jsem si teda řekl, tak mi to dali dobrý. Takže teď už to jako jde.
4: Nemůžeš přemrštěně přeci, tak jako všecko má nějaký hořejšek a dolejšek.
3: Dobře, já nejsem normální ten, já mám 4 TT. To je normální stánkař, OK, ale tady prostě... čtyřikrát jsem byl u Šípa.
4: No,
3: víš, tak to nemůžeš, to chceš dát za korunu, to nejde.
4: No tak jako,
3: no, to ne.
4: Můžeš to říct, jak to vytřineme. No, kolik je u tebe jedna palačinka?
3: Já jsem to dal, aby mi vždycky nechali, tak jsem ji dal za 90.
4: Za 90?
3: No, to je lidová cena.
4: No.
3: S marmeládou za 70. Hmm. A přišla paní, já nech zapomněl, ne? A dal jsem jenom s marmeládou. A řekl jsem jí 90, protože byl fofr nějaký. A říká, tady máte napsáno 70. Já říkám, ale já jsem vám to zacáknul pomerančem.
4: 90.
3: Ale jak děláš, jak jsi stánkař, tak se s tebe stane rovnou zloděj.
1: Richard Genzer jako prodavač palačinek, tak co ty a palačinky?
2: Palačinky, no.
1: Dělal jsi je někdy? Nebo
2: ne, nedělal. Moje bábinka dělala úžasný palačinky, já jsem je miloval jako dítě, ale vzhledem k tomu, že jsem od určitého věku teda zanevřel na sladký, teďka se tak, jak se přiblížil zase určitý věk, tak se tak jako malinko, ne, že bych jako
1: se
2: holdoval.
1: Se přikláněl k té chuti?
2: Úplně jsem nepropad, ale jako něco si dopřeju. Ale takový palačinky, jaký dělala moje bábinka s rozinkama a s takovým krémem. A teď jako ty palačinky byly, že bylo skrzně vidět Prahu. No to bylo úžasné, nebyla vůbec báječná kuchařka.
1: Vidět Prahu.
2: No?
1: Aha, večerní.
2: No to, ona bohužel teda neměla takový výhled z okna, ona měla do dvora.
1: Ne, já myslím, že přes to byly noviny.
2: Možná
1: to je taky u některého těsta
2: možná,
1: se říká,
2: že jsem si nevšiml.
1: Jo, to má být utaženého štrudlu zase, že přesto má být vidět a možnost číst si noviny.
2: Říká se, proč se to musí tahat.
1: Ano,
2: to zase uměla moje máma perfektně. Takový to těsto, že to bylo prostě křupavý krásně a přitom tenonký.
1: Když už jsme u jídel, tak prosím vás pochoutkový rok.cz, tam hledáme recept desetiletí, teď jsme v Humoriádě.
2: Ano.
1: Richard Genzer, když se řekne tohle jméno, co tobě se vybaví jako první? Stardance, tanec,
2: to určitě,
1: nějaká práce s ním?
2: To určitě, Tak já si ho samozřejmě pamatuju ještě v době, kdy byl v Únu, kdy tancoval v Únu.
1: No, to vlastně ještě ty barevné přiléhavé kraťásky.
2: Tohle mi nějak nevytrhnulo na mysli, ale
4: svítivé, žlutý nebo zelený.
2: To už nevím, to bych nedal dohromady, ale v každém případě jako když se oni byli zjevení, že jo, když se objevili, oni tancovali úžasně po takovým tom, když Helenko, pojď umyjeme okna, jak byla choreografie, tak jako oni přišli a vtrhli jak vichřice, že jo. Byla to radost celeně koukat, no. A pak jsem samozřejmě odkryl v dalších a do dneška jeho pohotovost a jeho ostrovtip, on je velmi, velmi jako, je radost se na něj koukat a radost ho poslouchat, no.
1: Poklona tedy pro Richarda Genstra může tu být ještě jednou s Michalem Suchánkem a jejich Silvestr u Kopečkovic ze Silvestra televize Nova. A nebo si dáme rady, jak odpovídat na dopisy. Radit Karlu Gotovi bude Miroslav Horníček. Může. Zdali bude opravdu je na vás. Vy si totiž vybíráte další ukázku do pořadu zvaného Humoriáda a to formou buď SMSky, kterou posíláte na číslo 900104. Humor, mezera a tohle heslo, když pošlete, tak tím hlasujete pro Richarda Genstra s Michalem Suchánkem. Pokud pošlete na to číslo heslo Humor, mezera B, bude to hlas pro Miroslava Horníčka s Karlem Gottem. Stejně tak, ale nám můžete samozřejmě volat i přímo do studia sem k nám, kde je jako host Jirka Ptáčník a to číslo je 731 800 900. K tomu Helena Vondráčková a její zblížení. Tak do toho, ať sbíráme vaše hlasy.
0: Těšíme se. Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Čím pokračovat? Tak nám poraďte, tedy Richard Genzer, Miroslav Horníček s Karlem Gottem jsou ve hře a na telefonu jste vy, co voláte, co jste se rozhodli přidat svůj hlas. Povídejte, koho byste rádi slyšeli. Dobrý den.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím, Petr ze Zdolnek.
2: Ano.
3: Zvlášť Juru zdravím.
2: Děkuju, já vás
3: no
2: taky.
3: Chtěl bych poděkovat té děvčici, co mě zdravila z Kroměříža v pátek. A jinak bych si dal Horníčka.
1: Dobře. Zapsáno a děkujem. Kdo další?
2: Naschle.
4: Dobrý den, tady je František z Javorníku. Já vás tam zdravím, zdravím Patriku, zdravím taky pana Ptáčníka. Já bych si dal Horníčka.
1: Dobře.
2: Děkujeme a zdravíme do Javorníku.
1: Ano. Dobrý den dalšímu.
2: Dobrý den.
5: Ještě jednou Honza z Vlkavy a též hlasuji pro pana Gotta s panem Horníčkem.
2: Děkujeme.
1: My taky děkujeme samozřejmě za tenhle hlas do Humoriády a všechny ty hlasy rozhodly i co byly během písničky poslány a vyřčeny po telefonu. Miroslav Horníček, Karel Gott, jak odpovídat na dopisy.
6: A teď ještě jedna taková choulostivá věc. Padne dotaz a já sice vím, jak odpovědět, ale chápete, já nevím, jak bych to řekl.
7: Tak, jako... Nechcete tu odpověď zveřejnit, jo? Takový choulostivý, háklivý, přímo háklivý dotaz. No to bych musel mít konkrétní příklad, já nevím, co se vás
6: ptají. Já jsem si tady přinesl takový od tazatelky, takový dopis.
7: A, tazatelka se táže, co ona to dělá, ona se přímo táže, tazatelka. Ano, Želešice u Brna, tazatelka Jožina se tady táže, ano. Pane Gott, slyšela jsem, že na jednom ze svých zahraničních zájezdů jste se nám zasnoubil s jednou princeznou z Lichtensteinska.
6: Ano, ano.
7: To se ptají lidi.
6: I takovýhle věci chtějí lidi vědět.
7: Na mě ne.
6: A co já na to?
7: No, co vy na to?
6: A co já na to teď?
7: Jak to, co vy na to?
6: No jako, ptám se vás, co vy na to, jako co já na to bych měl teď.
7: A jo, takhle, ano. Tak co já za vás na to? No tak já bych to řekl tak, já bych řekl, milá tazatelko, bych řekl, že milá tazatelko, než vám zodpovím váš velice zajímavý dotaz, tak bychom se my dva museli dohodnout, čemu vy říkáte Lichtensteinsko, čemu vy říkáte princezna, čemu vy říkáte zasnouben, jo? A to už bych toho trošku zamotal tím pádem, řekl bych, na svých zahraničních zájezdech samozřejmě dostávám řady nabídek a moje znalost cizích jazyků mi nedovoluje sledovat, k čemu ty nabídky jsou a dokonce ani jestli na ně odpovídám kladně nebo záporně. Takhle bych to řekl a řekl bych, podívej se, já, pokud jde o zahraniční jazyky, zodpovídám jen za to, co zpívám. To, co říkám, za to nezodpovídám, natolik ty jazyky neovládám, jo? Takže pokud jde o zpěv a pokud jde o cizí jazyky, bych řekl, a o ženy, především o ženy, tak bych řekl být váma toto, pokud jde o ženy, zatím, ať štíhlá nebo oblá, ať blondýna anebo bruneta, ať inteligentní anebo krásná, zatím je každá jiná, než chci.
6: Já.
7: No a zpíváte a jste z toho venku. No.

0: No já bych řekl, že máte takové absolutorium, že teď bych vás klidně pustil na ten tenkej led samotního už a že byste mohl odpovědět komukoliv, na cokoliv, kdykoliv a dokonce kdekoliv. Já bych teď navrhoval, prosím, teď ho v tom nechám samotného. Poslední dotaz, anebo respektive první dotaz vlastně na Karla Gotta, ale na něj teď přímo tedy. Prosím.
1: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou z Lichtnajska?
0: Jak to bylo doopravdy s tou princeznou, to jsem já taky zvědav. No. Sám, teď to, Karle, úsměv napsal, úsměv.
2: Ano.
0: A teď, jo?
2: Prosím vás, nejste vy náhodou z Valašska? Totiž to je typicky valašská otázka. V poslední době padla asi 7krát. Vždycky na Valašsku. A když ne, tak to byl nějaký Valach, který se tázal. Lichtenštejnsko, to je krásná zemička. Byl jsem tam poslán, tedy obeslán, a ten den jsem ovšem zpíval někde úplně jinde, takže jsem se tam nemohl dostavit. V Rio de Janeiro to byl slavnostní večer. Ten den se tam přistěhoval Pelé.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Taky ve své době třeba hlasatelské odpovídal na dopisy, co ti chodili.
5: Jo.
4: A taky dětem někdo učil, nebo si to jel podle svého?
5: No, ono jí zase nebylo tolik. Tak závratný, jako krabice neříkej. Na boty stačila.
4: Jo, na měsíc.
5: No, velice jsem jako dbal na to, abych všem odpověděl, poslal jsem fotografie a tak. Jak povídal jednou Saša Hemala, když viděl tu fotografii, jak mi říkal, co to děláš? Já jsem říkal, no, odpovídám tady na dopis a posílám fotografii, ukaž mi to. A když viděl tu fotografii, říkal, a ten fotograf ještě žije?
4: Jak to bylo v té době? To jste si museli ty fotografie sami zajišťovat, nebo to nějak se televize už tehdy o to starala?
5: Třeba? Starala se o to televize a my jsme měli vlastně k dispozici, to byl televizní fotograf, tam nás fotil ve studiu a nebylo to teda ve Vejškovce, odkud jsme vysílali, ale bylo to na OTNC, což je oddělení televizních novin, to se jmenuje, nebo říká se tomu pořád OTNK, i když je to vlastně už dneska, to nejsou televizní noviny, že jsou to události. No takže jsme navštívili studio a ten pán nás vyfotil a vyretušoval. No my jsme opatřili ty fotografie podpisem a posílali.
4: Tak dobrá, ne teď fotografie, ale hlasy budou samozřejmě posluchači posílat sem k nám do Humoriády a těmi rozhodovat, čím uzavřeme dnešní vysílání Humoriády. Jestli ještě tím povídáním, jak se odpovídá na dopisy s Miroslavem Horníčkem nebo Karlem Gottem, a říkám si, co kdybychom prodědali tam v tom seznamu je Sabina Laurinová.
5: Ano, natáčení s Francouzi, Silvestrovský kufr.
4: Ano. To je ukázka z něj. Varianta B. Ačko Miroslav Horníček a Karel Gott, Bčko Sabina Laurinová a vyhlasujete buď SMS-kou na čísle 90 01 04 s těmito hesly, anebo nám to prostě zavoláte na telefon 731 800 900.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jsme tu s vámi s Humoriádou, vy rozhodujete o tom, co budeme vysílat. Tak kdo tam je? Dobrý den, přejeme.
2: Dobrý den.
1: S Jirkou Ptáčníkem.
3: Dobrý den, tady Petr ze Zdolnek, zdravím všechny přátelé Humoriádníky a chtěl bych si připomenout kufr.
1: Dobře, Sabina Laurinová dostala bod, kdo další uděluje?
2: Dobrý den.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, tady Ptáčníku. Dobrý
2: zdravíme
4: den,
2: do
4: Ivan
2: Krvin.
4: Patriku. A já hlasuju pro Miroslava Horníčka a Karla Gotta.
1: Dobře, ti to vyhráli, musím říct. Takže odpovědi na dopisy budou tady.
5: O teďka se skutečně můžete ptát odpovídat na všecko, na kterékoliv dotazy, protože tahle odpověď byla, já nevím, jak bych to řekl, ale tahle odpověď byla skutečně vyčerpávající. A jak to tak vidím pro oba.
6: Ale ne, pro všechny. Jo, pardon, já jsem zapomněl.
5: To já taky někdy zapomenu. Mluvit nezapomenu, a napít se zapomenu.
6: Já bych vám chtěl poděkovat za tak cenné rady, které jsem dostal. A hlavně já jsem dlužník a zůstanu dlužníkem, protože neznám věc, ve které bych já mohl poradit vám ještě.
5: Myslíte, že ne?
6: No.
5: Karle, já bych to řekl takhle, helejte. Když je člověk mladý a není hloupý, tak se má učit od všech starších. A když je člověk starší a není hloupý, tak se má učit i od některých mladých. A jedním z nich jste pro mě vy. Já děkuju.
6: Děkuji. Vám.
5: Prosím vás, poslední dotaz, já tady nechci vyrušovat, tady se spíš zpívá, ale poslední dotaz, kde je tady?
6: Tam.
5: Východ.
6: A tam.
5: Tak. Ano, děkuju.

0: Humoriáda.
1: Jsme na konci. Co zbývá dodat? Třeba nějaký vtípek ještě.
0: Jo, dobře, rád. Slyšel jsem, líbí se mi, doufám, že ho nezvojitím. Tak, pozdní hodina, krásná, velká, luxusní vila a majitel vily, lehce ovíněn, s hostem prochází vilu a ukazuje mu různé pokoje. A dojdou do knihovny, kde se podává káva, je pozdě už v noci, a tam je obrovitý gong. A ten host říká, prosím tě, proč tady máš takhle velký gong? Říká, ne, ne, to není gong, to jsou mluvící hodiny. Prosím tě, jak, tak mi to ukáž. Vezme paličku, rozpřáhne se a třískne do toho gongu vší silou, takže se celý barák otřese. A z vedlejšího pokoje se ozve, co to děláš, vole, když jsou 3 ráno.
1: Vážení, Humoriáda na cestách a další vtipy i na ní, objednávejte vstupenky na adrese humoriada.cz. Mějte se hezky.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Lišov čeká složité povolební vyjednávání. Vítězní lidovci zkouší sestavit novou koalici. Přítomnost vlků na Šumavě podle vědců významně ovlivňuje chování spárkaté zvěře. Na Slapech zůstávají tisíce škeblí na suchu. Dnešní počasí bude většinou polojasné s teplotami kolem 15 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. V komunálních volbách v Lišově na Českobudějovicku zvítězili lidovci a nezávislí kandidáti s 5 mandáty. Stejný počet křesel v 21 členem zastupitelstvu získalo hnutí Naše vize. Na dalších 2 místech se umístili se 4 posty SNK Lišovsko a SNK Proud.
3: Vítězní lidovci se momentálně pokouší sestavit koalici. Podle lídra kandidátky Jana Kresana jsou ale povolební vyjednávání náročná a budou pravděpodobně trvat delší dobu. O místo v čele Lišova usiluje vedle něho také lídr kandidátky Naše vize a bývalý starosta města Jiří Švec. Z Lišova Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Nejmíň 43 vlků se v posledních 2 letech pohybovalo na české a německé straně Šumavy. Vyplývá to z průzkumu vědců za pomoci fotopastí a GPS vysílaček. Jejich větší výskyt podle vědců dopadá na počty a chování spárkaté zvěře. Podle mluvčího Národního parku Šumava Jana Dvořáka například výrazně ubylo okusů dřevin ve vlčích teritoriích.
4: Také jsme zjistili přesně, jak se začaly chovat jeleni, respektive jelení zvěř s přítomností vlků. Už se v průběhu dne méně pohybují, už tolik necestují. Přes den se častěji zdržují na otevřených plochách, tak aby dobře viděli všude. Zatímco v noci se pohybují blíže k sídlům, asi protože se tam cítí trošku bezpečněji.
2: Na březích Slapské přehrady zůstávají kvůli nízké hladině tisíce škeblí a dalších mlžů. Ochránci přírody s pomocí dobrovolníků je proto přenášejí zpět do vody. Zachránili tak už desítky tisíc živočichů, včetně vzácných velevrubů. I po dešti z posledních dnů zůstává voda nízko a ustupující hladina odkrývá další ohrožené mlže. Pokračuje koordinátorka sběru škeblí Českého svazu ochránců přírody Eliška Prouzová.
5: V tuto chvíli už máme hlášeno více než 96 tisíc posunů škeblí zpátky do vody a do akce se zapojilo více než 580 dobrovolníků. Na 19 lokalitách podél břehů Slap jsou stále potřeba pomocné ruce.
2: Snížená poptávka po teniskách se podle agentury Bloomberg projevuje i na světových trzích. Akcie výrobců bot, jako je Nike nebo Adidas, dlouhodobě oslabily. Podle agentury se v současnosti líp prodávají formálnější druhy obuvi, jako jsou mokasíny. Nosit tenisky do kanceláří údajně už není in, dodává Bloomberg. Poptávka po sportovních botách, která rostla před pandemií COVID-19, teď znovu klesá. Oživení šatníků se týká i spodního prádla, podotýká agentura. Akcie amerického výrobce oblečení Victoria's Secret vzrostly za posledních 12 měsíců o 200%. Sport. Hokejisti Tábora ve 13. kole 2. nejvyšší soutěže prohráli se Slavií 3-4 po prodloužení. Kohouti jsou i přesto s 26 body na 2. místě tabulky a na vedoucí Vsetín ztrácejí 3 body. Pozítří doma přivítají 5. Třebíč. Počasí. Teď po ránu se na jihu Čech můžou vyskytovat mlhy, přes den očekávejte polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 14. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, biozátěž je na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Oprava Labské ulice na českobudějovickém sídlišti Vltava potrvá do 9. listopadu. Místní můžou do té doby využívat parkoviště ČES areálu. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Dobré ráno, krásný den. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jeho české ráno s Adélou Jirkalovou je krátce po 5. hodině na svém samém počátku. Tak věřím, že si to společně užijeme, že vás hudebně potěšíme a naladíme do nového dne. Ten nese datum 15. října 2026. My se podrobně právě tomuto datu budeme v dnešním kalendáři věnovat už za chvíli, tak si počkejte na několik historií. historických zajímavostí. Písničky, které nestárnou, určitě zazní například Marie Rotrová, Klajmy Fischer, Vítězslav Vávra hned v zápětí, tak zkrátka je na co se těšit. Tak hezky s úsměvem, milí posluchači, ať to sviští, pokud jedete do práce, samozřejmě opatrně, bezpečně a šťastnou cestu. Dobré jitro.

0: Dnes je čtvrtek, 15. října 2026. Svátek má Tereza, je to jméno řeckého původu. Má několik možných výkladů. Může znamenat ženu pocházející z některého z řeckých ostrovů, ale také souviset s létem, horkem nebo sklizní. Říjen už umí být pěkně chladný, ale ne vždycky tomu tak bylo. V pražském Klementinu naměřili právě 15. října roku 2000 teplotu 23,7 °C. Naopak v roce 1784 klesla rtuť teploměru na -1,5 °C. A teď několik zastavení v historii. V roce 1401 zvolili Jana Husa děkanem Artistické fakulty Pražské univerzity. O 30 let později po porážce křižáků u Domažlic dostali husité pozvání na Bazilejský koncil, kde mohli představit svůj náboženský program. Přesuňme se do modernějších dějin. 15. října roku 1984 dosáhla československá horolezecká expedice vrcholu Mount Everestu. Na nejvyšší hoře světa zavlála československá vlajka a horolezci tam strávili půl hodiny. O 4 roky později vzniklo Hnutí za občanskou svobodu, které se postavilo proti nedemokratickým praktikám komunistického režimu. Dnešní kalendárium uzavřeme narozeninami. Britský zpěvák Chris de Burgh slaví 78. Zpěvák lidových písní Joška Šmukař 71. A herečka Linda Rybová má dnes 51 let. Přejeme vše nejlepší, vám všem pohodové ráno a kdybyste chtěli být součástí vysílání Českého rozhlasu České Budějovice, budeme moc rádi. Můžete nám napsat, do jakého rána se probouzíte, tak to, že je tma, vidíme, nicméně nás zajímají spíše mlhy, teploty. Napište nám CB Mezera Počasí Mezera text na 90 011 03. Za chvíli se tomu v Jihočeském ránu pověnujeme. Předem díky.
1: Český rozhlas České

0: Tahle písnička se jmenuje Holiday, zpívala nám Madonna ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Pár dní si pravda například na podzimní prázdniny ještě počkáme. Dnes máme čtvrtek s datem 15. října. Pojďme za počasím krátce po čtvrt na šest.
1: Počasí.
0: Já pečlivě střežím naši SMS bránu, kam po celé dnešní jihočeské ráno můžete zasílat SMSky. Nad Prahou zataženo 7 stupňů, bez větří, pěkný den všem přeje Josef. Pokud byste se chtěli přidat, samozřejmě můžete 90 011 03, napište nám, jak je právě u vás sebe, mezera, počasí, mezera, text. Aktuálně máme klidno a chladno, navíc místy s mlhami nebo nízkou oblačností. 5 až 2 stupně, to jsou nejnižší teploty, místy máme i přízemní mrazíky. Jakáže je předpověď na dnešní den? Bude polojasno až oblačno. Co se týče teplot, tak 13 až 16 stupňů Celsia jsou slíbené nejvyšší. Nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů. Povane slabý proměnlivý vítr o rychlosti do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Pršet dnes nebude. Rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé. Odpoledne dobré.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
0: Zavání to cenzurou, tak komentují někteří umělci nové dotační podmínky Ministerstva kultury. Rezort nechce, aby státní peníze sloužily k politické kampani v kultuře. Proto chce důkladně kontrolovat výsledky dotací. Podrobnosti za chvíli.

0: ať se nám to líbí nebo nelíbí. Nemám právo jim určovat, co mají říkat nebo o čem mají tvořit.
1: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za Motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde.
0: Pokud ale někdo požádá o peníze na kulturní projekt a použije je místo toho na politickou kampaň nebo politický obsah, je to něco jiného. Proto chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmu při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
1: Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
2: Není úplně v pořádku to, aby si ministerstvo kultury dávalo do podmínek, co smí a co nesmí obsahovat umělecké dílo. To je nepřípustný, zavání to cenzurou a minimálně to nastavuje takovou atmosféru, která vede tvůrce potom k autocenzuře.
1: Také Lenka Havlíková za Asociaci nezávislých divadel dodává, že jsou požadavky rezortu nejasné.
3: Ten bod 17.2 se týká hanobení prostě různých skupin. V tom bodě nejsou uvedeny žádné konkrétní prováděcí mechanismy a je to velice široce formulováno, takže to zakládá obavu, že to může být neužito.
1: Na dotacích závisí velká část nezávislé kultury. Lidé v tomto sektoru pracují pod průměrnou mzdou a tak se tvůrci mohou raději vyhnout riskantním tématům, než aby o peníze přišli.
3: A potom jde o ten bod, který se týká toho takzvaného zákazu využívat prostředky z dotací na politické kampaně současných dotačních podmínkách je zcela jasné, že dotace jsou určené na umělecké výkony. To považujeme za buzování klamné představy, jako by příjemci dotací chtěli dělat nějaké politické kampaně.
1: Rezort kultury také slibuje, že posílí kontroly dotací. Plánuje vyhodnocovat také, jestli projekty opravdu dodali, co slíbili a jestli veřejné peníze přinesly skutečný výsledek. Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.

0: Česká písničková klasika v Českém rozhlase České Budějovice.
1: A nás už čekají čerstvé zprávy s Lukášem Pelikánem u mikrofonu. Dobré ráno.
2: Půl šesté.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Sněmovna přehlasovala veto prezidenta Petra Pavla a znovu schválila zákon o státních zaměstnancích. Ten od listopadu nahradí dosavadní služební zákon. Má usnadnit výměnu úředníků a přiblížit pravidla jejich zaměstnávání zákoníku práce. Podle vládní koalice změna zlepší fungování státní správy. Opozice naopak varuje před jejím politickým ovlivňováním a snadnějším propouštěním nepohodlných úředníků. Studenti Pražského gymnázia Přírodní škola míří do Písku, kde se hrají divadelní představení Hlavák. Autorská hra Františka Tichého, inspirovaná skutečnými událostmi roku 2022, otevírá téma solidarity, pomoci a toho, co s lidmi udělají krizové situace. Příběh školní třídy a chlapce z Kyjeva doprovází živá hudba a písně. Začátek bude v sále městské knihovny v Písku v 17 hodin. Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu míň než běžně, může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by ale nižší sklizeň neměla výrazně se projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. Kapitulní síň Strakonického hradu hostí kytarový koncert Norby Kováče a Jana Paulíka. Během koncertu zazní instrumentální kytarové skladby, známé i autorské písně a nebude chybět ani vtipné povídání obou muzikantů. Jak uvádí Muzeum středního Pootaví na svém webu, začátek bude v 18 hodin. Basketbalisti Slávie prohráli v lize mistrů na palubovce Bilbao 86-97, podlehli tak i ve druhém utkání ve skupině G. Další duel čeká Slávii za dva týdny v úterý 27. října v Bosně a Hercegovině proti Igoké. Teď ráno se na jihu Čech můžou vyskytovat mlhy. Přes den očekávejte polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty 16, na horách 14 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, biozátěž na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: U Zvíkovského podhradí na Písecku pokračuje stavba kruhového objezdu. Počítejte tam s kyvadlovým provozem. Dobře dojďte.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Zhruba 80% ztráty na jablkách mají letos kvůli počasí sady v Břasích na Rokycansku. Úrodu poškodili mrazy a sucho a vy se podrobností dočkáte už za chvíli tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Já připomínám, že na svém samém počátku je čtvrteční den, nese datum 15. října. Vy posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Děkujeme za to. Krásné ráno.

0: Britské popové duo, zpěvák Simon Climie a klávesista Rob Fisher, tedy Climie Fisher ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Aktuální čas 5 hodin, k tomu 36 a půl minuty. Letošní sklizeň ovoce v Česku bude podle nejnovějších odhadů druhá nejnižší v novodobé historii. Slabou úrodu sklízejí také ovocnáři na západě Čech. Někteří jablka dokonce kupují jinde, aby měli co nabídnout zákazníkům. Třeba sady v Břasích na Rokycansku očekávají jen 20% průměrné sklizně.
1: Teď jsme v nejlepší části sadu, je nejvýš položený, takže tady jsou ty jabka aspoň nějaká vidět. Dole není skoro nic. Čím vejš ten strom je, tak se nějaká jabka objevují.
2: Na špičkách je vidíme.
1: Prakticky na špičkách, přesně tak.
2: Ukazuje mi v sadu v Břasích na Rokycansku sadař Richard Schwarz.
1: Jarní mrazy byly extrémně veliký, tady bylo v spodních částech sadu minus 8 na 1. máje do 1. květu, takže tam prostě ten mráz poškodil ty květy. Úplně stoprocentně. My jsme tady zmrzli fatálně za 5 let 3x. Je to pro nás veliký, veliký problém.
2: Kolik procent běžné úrody letos očekáváte?
1: Tady v tom konkrétním sadu, kde stojíme, se to pohybuje třeba na 30%, 40%, ale v jiných částech sadu máme třeba taky i 100% škodu. Takže průměr bude někde na 20%.
2: Jarní mrazy se vyhnuly třeba sadům v Nebílovech na jižním Plzeňsku. Ani tam ale nebude úroda 100%. Potvrzuje vedoucí sadu Jana Zikmundová.
3: Jarní mrazíky nás nepotkali, úroda se teda vyvíjela velice slibně, ale bohužel 17. července nás potkalo krupobytí, takže větší část pozemků sadu zasáhly kroupy a to ovoce je teda potlučené a víceméně nevhodné ke konzumu, k prodeji a jsme tak zhruba v jabloních na nějakých 40% poškození ovoce.
2: Podle Ovocnářské unie jarní mrazy způsobily škody za zhruba 1,5 miliardy korun a skoro polovina českých sadů hlásí ztráty přesahující 80%, říká předseda Unie Martin Ludvík.
4: Ta úroda prostě v letošním roce u profesionálních pěstitelů je zhruba poloviční. Liší se to samozřejmě podle podniků, míst a regionů, trošku lepší situace obecně na Moravě, horší situace je v Čechách, zejména východní střední Čechy, to je to, co se týká hlavně jablek.
2: Sadaři v regionu svoji letošní úrodu nabídnou lidem hlavně ve vlastních farmářských obchodech, stejně jako Richard Schwarz.
1: Všechny ty jablka ze 100% prodáme u nás v tom farmářském krámku letos. Tam se snažíme, aby ta nabídka byla prostě 100%, aby ty lidi v podstatě nepoznali, jestli my máme úrodu nebo nemáme, i když to bude asi těžký. Budu se snažit některé odrůdy i dovést v rámci České republiky samozřejmě. A uvidíme, jestli nám to bude stačit na to, aby jsme přežili.
2: Jablka v sadu v Břasích sklidí do konce října nebo začátkem listopadu. Z Rokycanska a jižního Plzeňska Martina Klímová, Český rozhlas.

0: počasí.
1: Dnes bude polojasno až oblačno. Ráno je to místy s mlhami nebo nízkou oblačností. Mlhy se budou během dopoledne rozpouštět. Přislíbená čtvrteční nejvyšší maxima 13 až 16 stupňů. Nejvyšší teploty na horách 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr povane slabý, proměnlivý, bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Pršet dnes nebude, to znamená srážkové úhrny na nule. Rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé. Poledne dobré. Je 6:15.
0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
1: Dnešek nabídne v jižních Čechách hudbu, divadlo, zajímavé příběhy z historie i trošku tvořivého experimentování. Podrobnosti v tipech pro volný čas uslyšíte už za pár chvil. Tak si na ně počkejte.

0: Tipy pro volný čas.
1: Tak pojďme na to, ať si ve čtvrtek máte čas vybrat. V táboře mohou děti proměnit odpad v poklad. Od 14:00 odpoledne je pobočka městské knihovny na sídlišti nad Lužnicí zve právě k této upcyklační dílně. Ta ukáže dětem od 6 let, že papír, plast nebo kov nemusí skončit v koši, ale mohou dostat nový život. V Prachaticích se pak v městském muzeu otevře výstava Karty všech tváří. Vernisáž začne v 16 hodin a představí hrací karty nejrůznějších podob. Malé i velké, hranaté i kulaté, domácí i zahraniční. Potěší výtvarným zpracováním i vzpomínkami na chvíle, kdy karty dokázaly zabavit celou rodinu. Výstava potrvá až do konce prosince. Kdo má rád příběhy pozoruhodných žen, může zamířit do zámecké lékárny v Třeboni. Profesorka Milena Lenderová z Univerzity Pardubice tam od 18 hodin přiblíží osud Paulíny ze Schwarzenbergu. Ženy, která vynikala nejen krásou a vzděláním, ale také schopností samostatně rozhodovat a zvládat náročné povinnosti. Její život tragicky ukončil požár na rakouském vyslanectví v Paříži v roce 1810. Přednáška nabídne nejen připomínku známé tragédie, ale hlavně portrét mimořádné osobnosti své doby. Večer bude patřit také divadlu. České Budějovice hostí přehlídku Budějická Thálie a dnes od 19 hodin nabídne inscenaci Relativita plus amerického dramatika Marka Saint-Germaina. V příběhu navštíví Alberta Einsteina mladá novinářka. Její skutečné úmysly ale zůstávají záhadou. V chytrém dialogu s humorem se tak otevřou otázky odpovědnosti, pravdy a poctivosti vůči sobě samým. V hlavních rolích vystoupí Miroslav Táborský a Lucie Štěpánková. Představení přiveze divadlo Vřeznické z Prahy. A ještě jedna hudební pozvánka. V Třeboni dnes začne zimní část festivalu Třeboňská nocturna. V divadle J.K. Tyla od 7 večer vystoupí klavírista Matyáš Novák s programem Smetana Reborn, který se zaměřuje na hudbu Bedřicha Smetany. Ať už dnes dáte přednost divadlu, hudbě, historii nebo tvoření, přejeme vám příjemný den a večer, který vám přinese zajisté něco hezkého.
0: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
2: a Patrik Rozehnal.
3: Hodin.
4: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: O koalici ve Velešíně na Českokrumlovsku jednají dvě nejsilnější hnutí. Sucho ovlivnilo i letošní úrodu zelí. Bude podprůměrná až průměrná. Lídři států Evropské unie budou v Bruselu jednat o vysokých cenách energií i přípravě víceletého evropského rozpočtu. Na jihu Čech máme před sebou další příjemný podzimní den s teplotami kolem 15 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hnutí Náš Velešín, město pro život, vyhrálo komunální volby ve Velešíně na Českokrumlovsku. Získalo celkem 6 mandátů, stejně jako druhé hnutí pro Velešín. Obě uskupení momentálně vedou povolební jednání. Zástupci hnutí se už domluvili na některých pozicích ve vedení města. Pokračuje lídr vítězné kandidátky a současný starosta Velešína Petr Wagner.
5: Protože té době není zjistího, vlastně probíhají ty jednání o pozici starosty, protože pozice místo starosty je asi jasná, tu obsadí to združení pro Velešín s tím kandidátem. My vlastně teda jednáme o tom, jestli ty další dvě združení podpoří mě na starostu, anebo se vytasí s novým svým kandidátem nebo kandidátkou.
3: Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou.
6: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
7: Podle tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzany Přibylové jsou i letos velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kde se zelí pěstuje.
8: Nižší minusy jsme měli doposud avizované třeba z Litoměřicka nebo z části severní Jižní Moravy. Nicméně vše se ještě díky počasí a probíhající sklizni průběžně mění.
7: Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
3: V Bruselu začíná dvoudenní summit Evropské rady. Na programu bude například 7letý rozpočet Evropské unie. Irské předsednictví o víkendu navrhlo jeho snížení oproti původnímu návrhu komise o 8%. Pro některé státy jsou ale škrty stále nedostatečné. Lídři členských zemí budou na summitu taky řešit konkurenceschopnost, vysoké ceny energií nebo situaci na Ukrajině. Česko zastupuje premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ten se ještě před odletem vymezil proti systému emisních povolenek. Podle něho dopadají na Česko nebo Polsko mnohem silněji než na míň průmyslové evropské státy. V Česku je přes 1 000 000 lidí, kteří aktivně podnikají jako fyzické osoby. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu za rok 2024. Aktivních podniků bylo celkem asi 1 360 000. Za stejný rok vzniklo zhruba 130 tisíc nových tuzemských firem. Z dlouhodobých statistik vyplývá, že 5 let od založení bude fungovat jen půlka z nich, ostatní postupně skončí. Tempo vznikání a zanikání nových subjektů je v Česku mírně nižší, než je průměr v Evropské unii.
9: Sport.
3: Házenkáři Strakonic zůstávají na posledním místě tabulky nejvyšší domácí soutěže. Ve včerejším domácím zápase sice remízou se Zubřím získali svůj první bod, k poskočení na lepší příčku jim to ale nepomohlo. V neděli budou svěřenci trenéra Romana Nejdla bojovat ve Zlíně.
9: Počasí.
3: Teď ráno se na jihu Čech můžou vyskytovat mlhy. Přes den očekávejte polojasno až oblačno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupni Celsia, na horách do 14. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, biozátěž je na stupni číslo 2.
10: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Nehody teď hlášené nemáme. Silničáři ale stále pracují na opravě hlavního tahu číslo 4 z Vimperka na Strážný. Aktuálně řídí provoz semafory mezi Solnou Lhotou a Korkusovou Hutí. Dobře dojeďte.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
11: A 4,5 minuty po 6. hodině už pokračuje 15. říjnové jihočeské ráno. Dnes opět s Adélou Jirkalovou, tak věřím, že vás hudebně potěším dalším hudebním výběrem, který jest přichystán. Jan Bendik, Michal David, společně pro vás také Petr Spálený, Berlin, či úžasná, energická, hned na začátek této hodiny Srdce jako kníže Rohan, Richard Miller a Ivan Tásler jsou připraveni. Je velký knižní čtvrtek, v podzimním nakladatelském výběru vychází 15 titulů, mezi nimi třeba Paměti legendy české anglistiky Martina Hilského nebo nová dětská kniha od Marie Doležalové. Rozebereme to už za pár chvil. Dobré jitro!

0: Speciální regál ve velkých knihkupectvích ode dneška bude mít 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha Oběhání, knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih.
1: Jako člověka, nejen jako slavného vojevůdce a válečného stratéga, představuje maršála Radeckého skotský historik Alan Skett. Skett sám je monarchista a známý euroskeptik. A pohled na maršála Radeckého tedy přináší i nový pohled na jeho dobu. Z trochu jiného úhlu. Další významnou osobnost, tentokrát fenomenálního překladatele Shakespeareova díla do češtiny Martina Hilského, připomíná kniha Vykloubený čas. Redaktor, překladatel a Hilského žák Petr Onufer s legendou české anglistiky natočil 54 hodin rozhovorového materiálu.
2: U toho první rozhovoru legrace je, že jsme si tak jako stanovili, co by tam všechno mělo být a tohle všechno tam opravdu je. My jsme se scházeli u Hilských doma v jejich zimní zahradě, což je zároveň taková jejich domácí knihovna, takže vždycky, když jsme narazili na nějakou zapelkytou shakespeareovskou nebo Eliotovskou nebo Graham Greenovskou otázku, tak prostě Martin vstal a sáhl po té či oné knize. Nalistovali jsme si tu pasáž a bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí seminář anglické nebo americké literatury.
1: Nebyl by to velký knižní čtvrtek, aby se ve výběru neobjevily i dětské knihy. Jedna se už na pohled vymyká všem, a to hlavně ilustracemi od Julie Šeblové. Tu ke spolupráci oslovila populární autorka dětských knih, taky blogerka a herečka Marie Doležalová. Jak říká její kniha Jáchym ze zámku a Víla Vilomína, je možná víc inspirací k zamyšlení i pro dospělé.
3: Já mám takový pocit ze svého dětství, že vlastně jsem měla pocit, že dospělí teda jsou naprosto nezranitelní, nic se jich nedotkne. Ale pak jsem přišla do té dospělosti a přinesla jsem si tam ten pocit, že já teda taky musím být naprosto jako nedotknutelná. Takže já tady v té knize otvírám, několikrát se tam říká a říká to ta Víla Vilomína, říká, no jo, prosím tě, oni se furt tváří, jako že jsou strašně, že se ničeho nebojí, ale oni se bojí víc než my a oni se tváří, že nic se netrápí, ale ona je taky trápí, oni to jenom nechtějí přiznat.
1: A že k zamyšlení můžou vést i romantické knížky, potvrzuje podle překladatelky Michaely Škultéty i kniha německého spisovatele, původně válečného zpravodaje v Afghánistánu, taky Severgera, pro Polinu.
4: Je to kniha o lásce, o hudbě, je to kniha pro každého, kdo někoho miloval déle, než by možná bylo rozumné.
1: A propojení umění současného pohledu na moderní historii přináší se svou knihou spisovatel a dlouholetý rozhlasový redaktor Jiří Kamen. Ten strávil roky bádáním o osobnosti Karla Taigeho. A kromě jedinečnosti jeho umění se věnuje i Taigeho životu.
5: Už jako velmi, velmi brzo jako narazil, v roce 45 on napsal nějakou studii, kde teda jednak porovnával právě ten socialistický realismus s tím německým nacistickým konceptem zbrojného umění a ještě tam dal, že vlastně ten český maloměšťák, ten Kondelík, se tak trošku jako blíží, co se týče teda přijímání moderního umění, takovému tomu zkreslujícímu pohledu.
1: Doplňuje Jiří Kamen ke své knize Taige a Harlekin. Na seznamu 29. vydání Velkého knižního čtvrtka je kromě tradičních formátů i kniha Oběhání nebo Ezoterice. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
6: Český rozhlas České Budějovice, písnička.

0: počasí.
1: Čtvrt na sedm a k tomu jedna minuta. Dobré ráno, Adélko už stojí v další SMSce. Ve Strakonicích je skoro jasno, plus 2 stupně. Přeji všem, stále zdraví a pohodu, podepsán je Jindra. Co říká Český hydrometeorologický ústav? Dnes budeme mít polojasno až oblačno. Ráno se místy vyskytnou mlhy nebo nízká oblačnost, které se budou během dopoledne rozpouštět. 13 až 16 stupňů Celsia jsou přislíbená nejvyšší maxima. Na horách naměříte 11 až 14. Vítr slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Srážkové úhrny na nule, rozptylové podmínky většinou mírně nepříznivé, odpoledne dobré a bio při čtvrtku na stupni číslo 2.
0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
2: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.

Písnička, která je stejně stará jako já, když se k tomu přiznám. Letos slaví 40 let. Milostná píseň od kapely Berlin, samozřejmě z filmu, který jistě dobře znáte, Top Gun. Pokračuje jeho české ráno, které ovšem, když tak na to koukám, nabídne ještě jednu filmovou romantickou záležitost, třeba It Must Have Been Love v podání Roxette. Určitě se dočkáte i Stanislava Hloška a Petra Kotvalda už brzy. No a dnes po 13. hodině vysíláme pořad

0: Jubilejní desátá rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7 večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem desáté rozhlasové tančírny bude hvězdní český swingový vokalista Jan Smigmátor.
1: Půl sedmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Skupina 34 senátorů se obrátila na ústavní soud kvůli zákonu o regulaci cen pohonných hmot. Požaduje jeho zrušení. Podle senátorů dává vládě příliš široké pravomoci a nedostatečně chrání podnikatele. Kabinet ale zákon hájí. Ceny paliv reguluje od začátku října. Ode dneška mírně snížil maximální cenu benzínu na 47 korun a 11 haléřů za litr. U nafty naopak strop o 2 haléře vzrostl na 48 korun a 63 haléřů. Ministerstvo školství zvažuje možnost dočasně vyloučit agresivní dítě z výuky. Chce tím chránit ostatní žáky a učitele. Škola by k vyloučení mohla přistoupit až po vyčerpání dalších opatření. Podle ředitele odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michala Černého je důležité vyloučenému žákovi i třídě nabídnout podporu, aby se situace neopakovala. Nová hrotnice zdobí dačickou bránu ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Celkové náklady na opravu části vrcholu věže dosáhly bezmála 940 tisíc korun, informovala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Slavonic Ivana Čaloudová. Časová schránka, kterou do hrotnice umístili, obsahuje dopis starosty, noviny, informační materiály o městě nebo mince. Českokrumlovské kláštery dnes nabízí divadelní představení o životě svatého Františka z Asízy. Sdružení bývalých muzikantů z divadelního souboru Chajré Příbram připravilo pořad o životě a dílu svatého Františka, syna bohatého kupce s látkami a suknem, který je známý vedením jednoduchého a přísně asketického života. Představení začne v kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné v areálu klášterů v 18 hodin. Teď ráno se na jihu Čech můžou vyskytovat mlhy, přes den ale očekávejte převážně polojasno. Nejvyšší teploty 16, na horách 14 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Výstavba kruhového objezdu pokračuje taky stále u Sudoměřic u Bechyně. Nahradí tam dosavadní nebezpečnou křižovatku. Silnice na Soběslav je zcela uzavřená, objíždí se přes Hoditín a Komárov. Sledujte značené objízdné trasy a dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Kolem Telenberku dnes možná projedete po silnici mezi Mladou Vožicí a Pacovem, aniž tušíte, jak staré místo míjíte. Stávala tam středověká tvrz, později panský dvůr a od roku 1826 také lovecký zámeček. Jeho proměnami nás v dnešní jihočeské vlastivědě provedou Lenka Vandrovcová a redaktor Zdeněk Zajíček, a to už za pár minut tady ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré ráno.

Na půli cesty mezi Mladou Lužicí a Pacovem najdeme Telenberg. Dnes je tam rybník a někdejší panský dvůr s loveckým zámečkem. Ale co tam stálo dříve, to si řekneme v Jihočeské vlastivědě. Na silnici druhé třídy číslo 2/124, přibližně na půl cesty mezi Mladou Lužicí a Pacovem, se nachází stejnojmenný rybník a někdejší panský dvůr. Jedná se o Telenberg, nebo také Talmberg či Talenberg, v katastru obce Těchobus. Rybník se rozkládá na ploše 7492 metrů čtverečních. Někdejší panský dvůr s loveckým zámečkem slouží jako soukromý rekreační objekt. Na místě dvora se ve středověku nacházela tvrz, která roku 1465 patřila Janovi z Blatnice. Poté, co vyhořela, už nebyla obnovena. Později vystavěný dvůr zajišťoval hospodářské zázemí Těchobuského panství, k němuž náležel. V roce 1826 byl v jeho areálu postaven patrový kamenný lovecký zámeček, který sloužil panstvu v období honů v okolních lesích. Na severozápadě podél silnice dvůr uzavírá dlouhá hospodářská budova, snad původní tvrz a dvě menší budovy. Jihovýchodně od zámečku je park, který zabírá přibližně stejnou plochu jako zámeček se dvorem. Celý areál dvora Telenberg má tvar velkého pootočeného pravidelného obdélníku, v jehož horním rohu je vstupní brána.

0: Pokud jste se dnes ještě nestihli úplně probudit, tak vám nahlásím, že je tady čtvrtek s datem 15. října. Bude 6:45. Mluvit zatím nemusíte, mluvit budeme my. Spojení s Českým hydrometeorologickým ústavem je tady.
1: Počasí.
0: Konkrétně si slovo vezme meteoroložka Eva Houbová, které se rovnou ptám na stávající počasí v rámci celé České republiky. Dobré ráno.
2: Dobrý den. Na Moravě je oblačno až zataženo, v Čechách je ta obloha trošku strakatější, je tady více míst bez mraků a ojediněle se taky vytvořily mlhy. Teplota se většinou pohybuje mezi 2 a 7 stupni, nejchladněji má Kvilda Perla -5,7. V Českých Budějovicích je teď oblačno 4 stupně, bez větří, tlak přepočten na hladinu moře 1030,7 hektopaskalu. Na Churáňově je oblačno a 2 stupně, vítr jihozápadní 2 metry za sekundu.
0: Jaký bude dnešní den na jihu Čech?
2: Docela slunečný. Na střední Evropou se udržuje tlaková výše. Mlhy se rozpustí a bude převážně polojasno. Teplota vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr povane slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a bio bude na střední zátěži.
0: V kolik vyjde a v kolik zapadne slunce dnes?
2: Vyjde v 7:23 a zapadne v 18:12.
0: A teplotní rekordy, které se vztahují k 15. říjnu, byly by?
2: Byly by maximum z roku 1939 23,5 stupně a minimum z roku 1959 -3,9.
0: No, jsem zvědavá, kdy nám začne pořádně mrznout letos. Jaká bude dnešní noc a páteční den?
2: Ta tlaková výše se bude posouvat ze střední Evropy k severovýchodu a v jejím týlu k nám bude proudit teplý vzduch od jihozápadu. Večer se pak od severozápadu začne projevovat slabá studená fronta. V noci a zítra během dne čekáme jasno až polojasno. Ráno se místy objeví mlhy, ale už dopoledne se rozpustí. Večer pak začne od západu přibývat frontální oblačnost. Teplota zítra ráno klesne na 6 až 3 stupně, při vyjasnění a uklidnění větru bude kolem 1 a místy se objeví přízemní mrazíky. Přes den teploměr vyšplhá na 16 až 19, na horách na 13 až 16 stupňů. Vítr zůstane slabý proměnlivý a bio na dvojice.
0: Tolik Eva Houbová. Evi, prozatím děkuji a spojíme se opět za hodinu.
2: Budu se těšit. Naslyšenou.
0: Naslyšenou.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
0: Středověké malby v Jindřichohradeckém kostele svatého Jana Křtitele ožívají díky moderním technologiím. Jak funguje nový audiovizuální průvodce? O tom ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice uslyšíte už za malou chvíli. Čtvrtek s datem 15. října, aktuální čas 6 hodin k tomu 47 minut a pokračuje Jihočeské ráno na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Dobré jitro!

0: Středověké malby v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci znovu ožívají. Muzeum Jindřichohradecka připravilo nového audiovizuálního průvodce, který pomocí moderních technologií odhaluje i to, co už po staletí není vidět. Návštěvníky zavede do historie kostela i přilehlého minorického kláštera.
1: Protože tady možná i v tomto kostele působil věhlasný Adam Michna z Otradovic, tak jsme jeden totem věnovali panu Michnovi. A v podstatě je tady o jeho nejvýznačnějším díle, a to znamená o loutně české.
2: Připomíná kurátorka muzea Alexandra Zvonařová. Malého audiovizuálního průvodce můžou mít návštěvníci i sebou. Stačí si ho stáhnout do mobilního telefonu. A to pomocí QR kódu, který je k dispozici u pokladny. My to teďka vyzkoušíme. Namířím telefon.
1: Pokud nemají telefon svůj vlastní, tak si půjčí tablet.
2: Aplikace se jmenuje Muzeum Jindřichohradecka.
1: Tak si to namířte potom tamhle.
2: Ta žena je během chvilky a hned se objeví mapa, kde ty prvky jsou. Místem, kde aplikaci využijeme, je nejbarevnější, nebojím se říct, klenba v kostele svatého Jana Křtitele. Detaily o ní má kunsthistorik muzea Jakub Valášek.
3: Malby pochází z poloviny 15. století. Jsou soustředěny v křížové klenbě kolem hradeckého erbu Zlaté růže na modrém poli. Vyobrazují symboly čtyř evangelistů.
2: No a tady, když zamíříme nad hlavu mobilním telefonem, tak se rozpohybují symboly čtyř apoštolů.
3: Orel, ten patří svatému Janu Evangelistovi, patron malířů, svatý Lukáš, tedy s bíkem, a svatý Marek lev. Svatý Matouš má okřídleného anděla.
2: Zajímavostí kostela je, že mnohé z těch fresek nejsou celé, často jsou tady vidět postavy bez hlavy.
3: Je to způsobeno tím, že původní strop z doby, ve kterém vznikly ty malby, tak byl plochý. Hlavní loď nebyla zaklenutá, k tomu došlo až v husitských válkách. Byl zaklenut zároveň pozdně gotickou hvězdicovou klenbou, která už tedy nebrala ohled na tu výmalbu a tím poškodila nejenom tedy ten ústřední motiv zvěstování paní Marii, ale poškodila i postavy a architekturu jednotlivých výjevů po obvodu.
2: Takže od té doby byly malby nedokončené a teď některé ty místa ta aplikace vlastně doplní.
3: Je to tak, v aplikaci se zobrazí v celém svém rozsahu.
2: A v Soukenické kapli seznámí návštěvníky z historií města videoprojekce. Součástí nového audiovizuálního průvodce jsou také informační panely, videomapping nebo prezentace archeologických nálezů, které byly objeveny při nedávné revitalizaci Rajského dvora.
4: Tímto se s vámi loučíme a přejeme hezký zážitek.
2: Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.

0: pozdrav všem motorkářům a vůbec všem motoristům. Přejeme šťastné cesty do vašich prací. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Čekají nás čerstvé zprávy. Pojďme na ně.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Volby v Nových Hradech vyhrálo hnutí Občané pro zdravé město. Starostou zůstane Vladimír Hokr. Divadelníci a nakladatelé kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Dotační výzva podpoří zemědělce v dopadech krize na Blízkém východě. O podporu můžou žádat ode dneška. Převážně polojasné počasí doprovodí na jihu Čech teploty do 16 stupňů. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré ráno. Volby do zastupitelstva v Nových Hradech na Českobudějovicku vyhrálo hnutí Občané pro zdravé město. Jeho zástupci v čele se současným starostou Vladimírem Hokrem získali celkem 8 křesel z 15. Radnici tak můžou vést sami. Druzí skončili sociální demokrati se 6 mandáty. Detaily k povolebnímu vyjednávání předává pokračující starosta Vladimír Hokr.
3: Jsme v tom poslední období to taky táhli sami, tak já předpokládám, že to asi takhle zůstane. Nicméně ještě budeme nějakým způsobem diskutovat, jaký bude průběh těch jednání, ale spíš řeknu na rovinu, si myslím, že to dopadne tak, že budeme fungovat samostatně.
2: Umělci kritizují nová dotační pravidla Ministerstva kultury. Profesní organizace se obávají o svobodu tvorby. Podle nových pravidel nemají kulturní dotace podporovat politickou aktivitu.
4: Chceme zpřísnit pravidla, zabránit střetu zájmů při rozhodování o dotacích a posílit kontroly.
5: Zdůraznil ministr kultury Otto Klempíř za motoristy ve videu na sociálních sítích s tím, že o cenzuru nejde. Tvůrci mají ale jiný problém. Pravidla podle nich nejsou dost přesná, komentuje prezident Mezinárodního divadelního ústavu Jakub Vedral.
6: Ministerstvo kultury není orgán, který má nebo nemá obsahově kontrolovat a hlídat, jestli náhodou nějaký text nebo nějaká interpretace nevyjadřuje nějaký politický názor. To je nepřípustný, zavání to cenzurou.
5: Podrobnosti zatím ministerstvo nezveřejnilo. Příštím roce chce ale představit také větší reformu celého dotačního systému. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
2: Zemědělci můžou ode dneška žádat o mimořádnou podporu za dopady krize na Blízkém východě. Celkem je na to připravených 264 milionů korun z evropské rezervy. Další peníze doplní Česko z národních zdrojů. Podle ministerstva zemědělství má kompenzace farmářům pomoct zvládnout rostoucí náklady na energie, hnojiva a další výdaje nezbytné pro zemědělskou výrobu. Žádosti bude přijímat Státní zemědělský intervenční fond do konce tohoto měsíce. Tradiční podzimní výlovy na jihu Čech komplikuje letos výrazné sucho. Z rybníků se odpařila víc než polovina vody, která chybí i na sádkách a vysychají taky přítoky. Podle ČTK rybáři výlovy velkých rybníků odkládají na přelom listopadu a prosince, aby vánoční kapři strávili na sádkách co nejkratší dobu. Lubočtí rybáři zrušili slavnostní výlovy a harmonogram výlovů průběžně upravují. Například Monický rybník plánují vylovit až 3. a 4. prosince. Zrušený výlov největšího českého rybníka Rožumberk v Třeboni tento pátek a sobotu dny s třeboňskými rybáři na sádkách. Navštěvníci můžou ochutnat rybí speciality, vydat se na komentované prohlídky s rybáři nebo si vyzkoušet chytání pstruhů duhových. Sport. Hokejisti Plzně ovládli základní část Ligy mistrů. V závěrečném 6. kole vyhrali na ledě finského celku Saipa 6-3. Postup do play-off vybojoval taky Liberec, který zvítězil v Davosu 2-0. Ve vyřazovací části se díky tomu objeví kompletní trio zástupců české extraligy. Už dřív si zajistili postup i Pardubice. V osmifinále se Plzeň ustká s Davosem, Pardubice změří síly se Saipou a Liberec čeká Kolín nad Rýnem. Počasí. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 6 hodin v Českých Budějovicích 1031 hektopaskalů. Teď ráno se na jihu Čech můžou vyskytovat mlhy, přes den ale očekávejte převážně polojasno. Nejvyšší teploty se budou pohybovat mezi 13 a 16 stupně Celsia, na horách do 14. Fouká jen slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, biozátěž je na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu za všech povětrnostních podmínek vám přeje Tomcat, český výrobce pneumatik s doživotní zárukou. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují v Bavorově na Strakonicku v Havlasově ulici u nehody dvou dodávek. Poruchané auto stojí na dálnici D3 u exitu Krasajovka na Českokrumlovsku, stejně jako v Českých Budějovicích na sídlišti Máj v ulici Milady Horákové. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Hodin k tomu 5 minut pokračuje Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou a je tady čtvrtek s datem 15. října roku 2026. Svátek dnes slaví Tereza a také Terezie, tak přejeme jen to nejlepší, milé dámy. Hudebně vás všechny, milí posluchači, potěší Lucie, Abba, Miroš Birka, Michal Tučný, je toho doslova přehršel. Já musím prozradit, že předešlý víkend se v naší rodině slavily jedny krásné kulatiny, padesátiny. A u té příležitosti se vytáhlo staré rodinné album plné černobílých fotek a byla tam spousta údivu a také dojetí. A právě na téma starých fotek bude i dnešní rozhlasový sloupek. Dočkáte se ho už za chvíli.

0: Ať už jste v Mexiku, v Táboře, v Prachaticích, v Nových Hradech či v Lišově, posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Aktuální čas 7 hodin, k tomu 10 minut. My pro vás máme rozhlasový sloupek. A o čem bude ten dnešní? O pamětnících a našich předcích. Schválně, jakou nejstarší rodinnou fotografii máte doma? Spisovatel Jan Štifter, autor dnešního sloupku, narazil nedávno na jednu hodně, hodně, hodně starou.
1: Rozhlasový sloupek.
2: Povídat se s pamětníky má obrovský smysl. Nejenže se člověk dozví spoustu věcí a pochopí souvislosti, ale občas to otevře dveře k naprostému úžasu. Takhle jsem ve vesničce Kladiny u Římova na Českobudějovicku objevil fotku, která mi vyrazila dech. Sedlák Linhard Krych, narozený roku 1818. Můj prastrýc. Starší snímek někoho z rodiny doma prostě nemáme. Fascinuje mě ta časová smyčka. Linharta vychovali lidé narození ještě za Marie Terezie a Josefa II. Jeho svět začínal i končil u Římova. V létě dřina na poli, v zimě zima za nehty i v chalupě. Žil napříč 19. stoletím se všemi nemocemi, které rodičům brali děti, i s vojnou, která se teprve v polovině století zkrátila na pouhých 8 let. Myslím, že ho tehdy ten fotograf docela zdržoval od práce. Linhard ale na chvíli postál. Netušil, že tím momentem jednou propojí nás, lidi z 21. století, s předky, kteří pamatovali ještě osvícenství. Povídat si s pamětníky se prostě vyplatí. Pečou skvělé štrůdly, mají o čem mluvit a v krabičkách ve skříni schovávají rodinné poklady.
1: Český rozhlas.

0: počasí.
1: Stíháme to naprosto přesně, teď je 7:45 a jdeme za vašimi SMS-kami. Z Prachatic 6+, zataženo, nevadí, den v pohodě, přeje Helča. Ve Velešíně zataženo 4 stupně, dobré ráno vám všem, přeje Andulka. Dobré ráno z Brloha, kde je oblačno, teplota je plus 4 stupně, zdravý a pohodový den přeje Marie. Svatá Terezie, šedivá, louky svým vlasem zlobívá. To je pranostika, kterou Maruška tradičně připomněla. A já jí za to děkuji. V Jindřichově Hradci na sídlišti Vajgar je oblačno až zataženo, klidno 4 stupně, zdraví další Marie. Písek 7 stupňů Celsia, podepsán Folta. Děkuji za vaše zprávy. Já mám pro vás dobrou zprávu. Dnes nás čeká příznivý podzimní den. Bude převážně polojasno, ráno ještě ojediněle s mlhami, které se během dopoledne rozpustí. Odpolední maxima 13 až 16, na horách naměříte 11 až 14 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. Pršet dnes nebude, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a bio na dvojce.
2: Nevyhazovat věci zbytečně, to je jedno z hlavních hesel, kterým se řídí českobudějovické Reuse Centrum Kabinet CB. Jeho zakladatelka Dana Kalistová si nejprve pronajala malý sklad v centru města, který postupem času přestal stačit. Dnes věci z kabinetu CB využívají lidé i podniky z celého jihočeského kraje. Jak přesně Reuse Centrum funguje a jak by ho jeho zakladatelka chtěla rozšířit do budoucna, nejen o tom si s Danou Kalistovou popovídáme. Ve čtvrtek 15. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Umělá inteligence umí pomáhat i škodit. Když se s ní radíme o zdraví, může nám tvrdit úplné nesmysly. Jak nenaletět, si prozradíme už za chvíli.

0: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice nebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není naším lékařem.
1: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
2: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
1: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
3: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
1: Vy sám používáte umělou inteligenci?
3: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
2: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dnes

0: příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
1: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
0: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
2: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
0: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
3: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit naše vztahy s okolím.
4: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: pro vás. Český rozhlas České Budějovice.
1: Půl osmé. Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Žadatelé o připojení do elektrické rozvodné sítě musí do 1. listopadu podepsat dodatek ke smlouvě. Pokud to neudělají, přijdou o rezervaci kapacity. Podle výkonného ředitele Svazu energetiky Josefa Kotrby má opatření zajistit, že žadatelé rezervovanou kapacitu opravdu využijí. Změna se týká domácností a firem, které elektřinu odebírají, i těch, které mají fotovoltaiky nebo bateriové úložiště. Lidé v Písku můžou ode dneška hlasovat pro projekty z participativního rozpočtu. Vybírat můžou například mezi dobrodružným hřištěm, pecí na chleba, vyhlídkovým okruhem, vybudováním tůní nebo zpracováním studie na obnovu vodního prvku v Palackého sadech. Vítězné návrhy si rozdělí 3 miliony korun. Zájemci můžou hlasovat do 30. listopadu. Studenti Pražského gymnázia Přírodní škola míří do Písku, kde se hrají divadelní představení Hlavák. Autorská hra Františka Tichého, inspirovaná skutečnými událostmi roku 2022, otevírá téma solidarity, pomoci a toho, co s lidmi udělají krizové situace. Příběh školní třídy a chlapce z Kyjeva doprovází živá hudba a písně. Začátek bude v sále městské knihovny v Písku v 17 hodin. Basketbalistkám USK Praha se vydařil vstup do euroligové sezóny. Na domácí palubovce porazili francouzský celek Bourges 76-55. Víkend v Česku bude zatažený a deštivý. Teploty v sobotu dosáhnou maximálně 12 až 17 stupňů. V neděli se ochladí na 9 až 14. Podle meteorologů se v noci na sobotu a pondělí taky můžou objevit přízemní mrazíky. Zítra bude ještě jasno a teplo a podobné počasí bude i dnes. Na jihu Čech očekávejte převážně polojasno, teploty maximálně 16, na horách 14 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, biozátěž na dvojce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Záchranáři zasahují u nehody v Havlasově ulici v Bavorově na Strakonicku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A my už ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice míříme za zajímavým rozhovorem. Geolog Václav Cílek, novinář Martin L. nebo zoolog a psycholog Ivan Hadrián Tuf. Ti všichni budou hosty 6. ročníku konference s názvem Vize Česka. Setkat se s nimi a s dalšími diskutujícími budete moci dnes v táborském kině Svět. Za chvíli přidáme další podrobnosti, tak si na to počkejte. Pokračuje Jihočeské ráno, teď už ruku v ruce s Václavem Neckářem.

0: Kam směřuje české hospodářství? Jak si vysvětlit pojem neviditelného znečištění? A co nám o nás samotných prozrazují zvířata? Těmito a mnoha dalšími tématy se bude zabývat dvoudenní konference s názvem Vize Česka, která dnes začíná v Táboře. V tamním kině svět se lidé mohou setkat se 7 osobnostmi, které nabídnou zajímavé pohledy na různé oblasti našeho života. O konferenci nám teď více prozradí mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák, kterého vítám ve vysílání. Dobré jitro.
1: Dobré ráno z Tábora.
0: Představte nám prosím konferenci Vize Česka, co je jejím cílem, co by si z ní lidé měli odnést.
1: Konference Vize Česka, kterou pořádá město Tábor ve spolupráci s jeho českým krajem a před lety ji vymyslel a je otcem zakladatelem Jiří Návara, se snaží předložit lidem aktuální pohledy na, řekl bych, turbulentní dobu, kterou zažívá i Česká republika. Domnívám se, že od doby koronavirové pandemie se ten svět velmi dramaticky mění a my se snažíme letos tedy už na 6. ročníku konference předkládat posluchačstvu, obecenstvu otázky a nastolovat témata, aby tomu světu lépe rozuměli. My nechceme, aby odešli absolutně osvíceni a měli na všechno absolutně jasný názor. Naopak si myslíme, že chceme o věci diskutovat včas, otevřeně a s lidmi, kteří prostě mají co říct. Takže máme tady šanci vystoupit z toho obrovského informačního zmatku, najít souvislosti, přemýšlet o světě, no a odejít z toho kina svět třeba i s dalšími otázkami.
0: Pane Dvořáku, můžete stručně představit hosty, kteří dnes v Táboře vystoupí?
1: Jistě. Prolétnu to opravdu velmi rychle, tak budeme tady mít právě, jak jste říkala, ekologa Tomáše Zeithamla, který bude mluvit o tématu neviditelného znečištění. Ekonom Martin Janíčko se zaměří na budoucnost českého hospodářství. Novinář Martin L. se zaměří na Čínu a USA. Etolog Marek Špinka se podívá na inteligenci a emoce zvířat a lidí. Zoolog a psycholog Ivan Hadrian Tuv otevře otázky lidské morálky právě ke zvířatům. Geolog Václav Cílek se podívá, jaké máme schopnosti zacházet s budoucností. A nakonec Oldřich Lapčík představí překvapivý svět potravinových hořkostí.
0: Já děkuji za ten výčet zajímavých osobností. Vize Česka pokračuje ještě zítra programem pro studenty, který už je ale neveřejný. Jakými tématy se budou mladí lidé zabývat?
1: Tak, studenti se budou zabývat českým jazykem a jeho zákoutími, energetikou, malými jadernými moduly, dobrovolnictvím, filantropií, podnikáním a také osobnostním růstem. Kdybych měl jmenovat aspoň jednu osobnost, která studenty v pátek v kině svět navštíví, tak bych zmínil Tomáše Slavatu, známého trénního triatlonistu, filantropa, mentora, také vychovatele dvou synovců a zakladatele známých závodů Slavata Triathlon Tour. Ale to bude až v pátek. Dnes ve čtvrtek ten veřejný program v kině svět začíná v 10:30 hodin a potrvá zhruba až do 18, takže všem doporučuji zajet do Tábora, do kina svět na 6. konferenci Vize Česka, protože se tady můžete mnohé dozvědět.
0: O konferenci Vize Česka jsem si povídala s mluvčím táborské radnice Lubošem Dvořákem. Děkuji za váš čas, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Naslyšenou a naviděnou v Táboře.
2: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Minutu po 7:45 už si jdeme opět povídat s meteoroložkou Evou Houbovou, kterou zdravím. Dobré jitro.
2: Dobrý den.
1: Jak máme právě teď na jihu Čech?
2: Přibližně by se dalo říct, že v centru kraje je málo oblačnosti, kdežto na západě a východě je až zataženo. Ojediněle se ještě vyskytují mlhy, ale ty se během dopoledne rozpustí. Teplota ta se většinou pohybuje mezi 1 až 4 stupni, v extrémech Kvilda Perla -5,3 a Nadějkov Větrov +7 stupňů. V Českých Budějovicích je teď polojasno 4 stupně, jihozápadní vítr 1 metr za sekundu, tlak přepuštěn na hladinu moře 1030,8 stupně, takže se nezměnil za poslední hodinu. Na Choraňově je skoro jasno 3 stupně a vítr pořád jihozápadní 2 metry za sekundu.
1: Slyším, jak tam šustí papíry z předpovědí počasí, co nám slibuje pro dnešní den.
2: Na střední Evropou se udrží tlaková výše. Bude převážně polojasné počasí. Teplota vystoupí na 13 až 16 stupňů, na horách na 11 až 14. Vítr povane jenom slabý proměnlivý do 3 metrů za sekundu a vyjoje na střední zátěži.
1: Jaká bude dnešní noc a co přinese poslední pracovní den tohoto týdne?
2: Ta tlaková výše se přesune k severovýchodu a v jejím týlu k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu. Večer se pak od severozápadu začne projevovat slabá studená fronta. V noci a zítra čekáme jasno až polojasno, ráno místy mlhy. Večer pak začne od západu přibývat frontální oblačnosti. Teplota zítra ráno klesne na 6 až 3 stupně, při vyjasnění a uklidnění větru bude kolem 1 a místy se vytvoří přízemní mrazíky. Přes den teplota vystoupí na 16 až 19, na horách na 13 až 16 stupňů. Vítr zůstane slabý proměnlivý a bio na dvojce.
1: A ještě se lehce dotkneme víkendu, aspoň tedy soboty, jaká bude?
2: To už se bude nad střední Evropou rozpadat ta studená fronta. Čekáme převážně oblačné počasí a se srážkami je to dost nejisté, ale vypadá to, že až ve druhé polovině dne se objeví jen ojedinělé slabý déšť nebo přeháňky. Teplota bude ráno kolem 6, odpoledne do 17 stupňů a vítr nadále slabý proměnlivý.
1: Tolik Eva Houbová, se kterou se v rámci Jihočeského rána dnes již neuslyšíme a meteorologickou štafetu předává Tadeáši Gregorovi, se kterým se uslyším za hodinu. Tak Evi, děkuji za dnešní spolupráci a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Víte, proč se nám zdají sny? Odpověď hledal Martin Písařík a nabídne nám ji už za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
0: Český rozhlas České Budějovice.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: Jubilejní desátá rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7. večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem desáté rozhlasové tančírny bude hvězdný český swingový vokalista Jan Smigmátor.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Borovany na Českobudějovicku povede dál nezávislý starosta Vít Fialka. Na rakouské straně Novohradských hor by mohl stát větrný park. Česko se připojilo k mezistátnímu posouzení jeho vlivu na životní prostředí. Koalice se shodla na podobě novely školského zákona. Na horách dnes naměří až 14 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hnutí Borovany a osady povede po komunálních volbách radnici v Borovanech na Českobudějovicku. Jeho kandidáti získali 45% hlasů a 8 míst v 17členném zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo hnutí Borovansko srdcem a rozumem se 4 posty. Obě strany budou ve vedení města spolupracovat, potvrzuje lídr vítězné kandidátky a pokračující starosta Vít Fialka.
3: My jsme s tím počítali už před volbama, takže po volbách akorát vlastně, když se potvrdili ty mandáty, tak jsme si v podstatě během hodiny domluvili. Co jsme lidem slíbili, tak tomu prostě pokračujeme. To znamená další bydlení, další volnočasové aktivity, komunitní dům, dům služeb.
2: Česká republika se připojila k mezistátnímu procesu posuzování vlivů na životní prostředí EIA k plánovanému větrnému parku u Sandlu na rakouské straně Novohradských hor. Větrná elektrárna by měla mít 19 stožárů o výšce až 285 metrů a stála by zhruba 3 kilometry od pohoří na Šumavě. Proti záměru protestují čeští ochránci přírody i odborníci. V oblasti se nachází maloplošná, zvlášť chráněná území, evropsky významné lokality nebo přírodní park a ptačí oblast Novohradské hory. Lidé můžou zasílat své připomínky k projektu na Ministerstvo životního prostředí do 29. října. Proti záměru na vybudování větrné elektrárny vznikla i petice, kterou od února podepsalo 4000 lidí. Koaliční lídři se shodli na sporné novele školského zákona. Sešli se kvůli ní v tomto týdnu už podruhé. Pondělní koaliční rada skončila bez dohody. Výhrady k normě měli původně hlavně motoristé. Novela se týká inkluze ve školách. Návrh upravuje mimo jiné přidělování a financování asistentů pedagoga a jejich počet zastropuje.
4: Motoristé do návrhu prosadili několik změn, se kterými souhlasí i ostatní koaliční partneři. Například návrh na zavedení spádovosti poraden. Podle poslance za motoristy Miroslava Krejčího se koalice nakonec dohodla na kompromisu.
5: Já si myslím, že jsme prosadili všechno, co se v tomto čase prosadit dalo.
4: Podle ministra školství za ANO Roberta Plagy byla debata věcná.
6: Probíhala na tom formátu, aby ten systém fungoval efektivně ve prospěch každého dítěte, které v tom vzdělávacím systému je.
4: Novelu školského zákona by měla v pondělí projednat vláda. Jana Čermáková, Český rozhlas.
2: Speciální regál ve velkých knihkupectvích od dneška bude mít 15 knih, které čeští nakladatelé vybrali do velkého knižního čtvrtka. Mezi tituly 29. vydání tradiční akce podporující čtenářství se dostaly romány, kniha oběhání, knižní rozhovor s anglistou Martinem Hilským i několik historických knih, ale i knihy pro děti. Sport. Hokejisti Tábora ve 13. kole druhé nejvyšší soutěže prohráli se Slavií 3-4 po prodloužení. Kohouti jsou i přesto z 26 body na druhém místě tabulky a na vedoucí Vsetín ztrácejí 3 body. Pozítří doma přivítají 5. Třevíč. Počasí. Bude převážně polojasno, teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách naměří maximálně 14. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, biozátěž je na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na náměstí Františka Křižíka v Táboře se srazila 2 auta, očekávejte silný provoz. Zdržení vás stále čeká na hlavním tahu z Vimperka do Německa, semafory řídí provoz u Solné Lhoty a taky při cestě od Českého Krumlova do krajského města u Štylce a u Plané. Dobře dojeďte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Osm hodin k tomu 4,5 minuty. Pokračuje jihočeské ráno, které nese datum 15. října. Je to čtvrteční den v kalendáři dnes. Dvě jména, Tereza a také Terezie. Tak, milé dámy, přejeme jen to nejlepší k vašemu svátku. S vámi Adéla Jirkalová u mikrofonu. Také připravené písničky, které nestárnou, zazní František Nedvěd a má nejoblíbenější písnička 19. Bude Dalibor Janda, Žít jako kaskadér či Věra Martinová Až na vrcholky hor. Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Taky na této zelenině se podepsalo sucho, někde i bouřky a krupobytí. Na některých polích na jihu Čech ale vyrostly i hlávky vážící až 14 kg. Podrobnosti už za chvilku.

0: Jihočeští zemědělci sklízí zelí a letos jsou rádi za průměrnou úrodu. V některých krajích je totiž zničily kroupy nebo bouřky. V Roudném na Českobudějovicku sice část zelí v létě uschlo, jinde jsou ale hlávky nadprůměrně velké.
1: Tady projíždí traktor se zeleným kombajnem, ten zelí podebere, zrovna řízne a přespá zde rovnou do valníku.
2: Na jednom ze zelených polí zemědělského podniku Malše Roudné na Českobudějovicku právě stojím s vedoucí krouhárny Ivetou Hlaváčovou.
1: Je velmi sucho, nemáme problém tedy s žádnou újezdností, akorát samozřejmě všude se práší.
2: Kombajn odjel, my se můžeme podívat, jak vypadají samotné hlávky. Ta velikost je hodně rozdílná.
1: To máte pravdu. Některé hlávky mají 2 kg a některé až 15. Zrovna jsme v části, kde ty hlávky jsou poměrně i velké.
2: Například tenhle obr bude mít určitě víc než 10 kg.
1: Tady bych typovala, že můžeme se přibližovat hranici 14 kg. Nebude určitě jediná. Je to možná tím, že jsme na půdním bloku, kde je původní koryto řeky Malše. Takže i když je to s podivem, tady nám zelí opravdu vyrostlo. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná. Vidíš, že tady třeba úplně chybí?
2: Je tady hodně prázdných míst.
1: Protože na jaře po zasetí nepršelo, semínka nevyklíčily a tudíž máme i tady mezery, kde zelí mohlo být, to samozřejmě není.
2: Zatímco tady vypadá úroda zelí poměrně dobře, tak v další části, ke které právě míříme, je to spíš žalostný pohled. Když si sáhnu na rostlinu, tak to šusí jak papír.
1: Tady je právě část pole, kde je ta půda úplně jiná, víc kamenitá a to zelí vzešlo, začalo tvořit hlávky, ale o prázdninách, jak byly vysoké teploty, kdy mělo to zelí tvořit hlávky dál a zvětšovat se růst, tak nemělo z čeho a prakticky uschlo.
2: Podle prvních odhadů bude úroda zelí v Česku podprůměrná až průměrná, doplňuje tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
3: Na Litoměřicku byly porosty poškozeny jarními mrazíky, v Polabí, v jižních Čechách nebo na Opavsku třeba bouřkami s krupobytím. Největší dopad na úrodu však mělo suché jaro a následně horké a suché léto, a to prakticky napříč celou republikou. S tím vše se ještě díky počasí a probíhající sklizní průběžně mění. Část pozdního zelí je stále ještě na polích.
2: Sklizeň zelí na jihu Čech potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, písně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, Jihočeské ráno, je 8:45, pojďme za počasím.
1: Počasí.
0: Ještě jedna mrazivá SMSka od vás. V Nové Peci je polojasno a minus 1,6 stupně Celsia. Přeji pohodový den, podepsána Dagmar. A díky za všechny vaše zprávy, které jste během dnešního jihočeského rána zaslali. Vážím si toho. Dnešek bude příjemným dnem. Převážně polojasno čekáme. Ráno se ojediněle vyskytují mlhy, které se ovšem během dopoledne rozpustí. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů. Na horách budete měřit 11 až 14 stupňů Celsia. Vítr povane slabý proměnlivý, bude mít rychlost do 3 metrů za sekundu, nebo bude klidno. Pršet dnes nemá, množství srážek na nule, rozptylové podmínky mírně nepříznivé a bio na dvojce.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude bývalý slovenský fotbalový brankář a reprezentant Kamil Čontofalský.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
0: A už za chvíli tipy pro volný čas. V jižních Čechách dnes bude k dispozici hudba, divadlo, zajímavé příběhy z historie i trocha tvořivého experimentování. Tak si počkejte. S vámi Český rozhlas České Budějovice. Krásné čtvrteční ráno.

0: Americký zpěvák Del Shannon ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Za chvíli Činasky a Bára Hosnedlová a teď už tipy pro volný čas.
1: Tipy pro volný čas.
0: V táboře mohou děti proměnit odpad v poklad. Od 2 hodin odpoledne je zve pobočka městské knihovny na sídlišti nad Lužnicí. Upcyklační dílna ukáže dětem od 6 let, že papír, plast nebo kov nemusí skončit v koši, ale mohou dostat druhou šanci. V Prachaticích se pak v městském muzeu otevře výstava Karty všech tváří. Vernisáž začne v 16 hodin a představí hrací karty nejrůznějších podob. Malé i velké, hranaté i kulaté, domácí i zahraniční. Potěší výtvarným zpracováním i vzpomínkami na chvíle, kdy karty dokázaly zabavit celou rodinu. Výstava potrvá až do konce prosince. Kdo má rád příběhy pozoruhodných žen, může zamířit do zámecké lékárny v Třeboni. Profesorka Milena Lenderová z Univerzity Pardubice tam od 18 hodin přiblíží osud Paulíny ze Schwarzenbergu. Ženy, která vynikala nejen krásou a vzděláním, ale také schopností samostatně rozhodovat a zvládat náročné povinnosti. Její život tragicky ukončil požár na rakouském vyslanectví v Paříži roku 1810. Přednáška nabídne nejen připomínku této známé tragédie, ale hlavně portrét mimořádné osobnosti své doby. Večer přibude, respektive také divadlo. České Budějovice hostí přehlídku Budějská Thálie a dnes od 19 hodin nabídne inscenaci Relativita plus amerického dramatika Marka Saint-Germaina. V příběhu navštíví Alberta Einsteina mladá novinářka. Její skutečné úmysly ale zůstávají záhadou. V chytrém dialogu s humorem se tak otevřou otázky odpovědnosti, pravdy a poctivosti vůči sobě samým. V hlavních rolích vystoupí Miroslav Táborský a Lucie Štěpánková. Představení přiveze divadlo v Řeznické z Prahy. A ještě jedna hudební pozvánka. V Třeboni dnes začne zimní část festivalu Třeboňská nocturna. V divadle Jakátyla od 7 večer vystoupí klavírista Matyáš Novák s programem Smetana Reborn, který se zaměřuje na hudbu Bedřicha Smetany. Ať už dnes tedy dáte přednost divadlu, hudbě, historii či tvoření, přejeme vám příjemný den.
1: Jihočeské ráno s Adélou Jirkalovou.

0: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
1: Půl deváté.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Nové státní stavební správě hrozí nedostatek kvalifikovaných úředníků. Většina stavebních úřadů teď spadá do působnosti obcí a ne všichni zaměstnanci budou ochotní je po reorganizaci opustit a přejít do nového systému. Podle ministryně pro místní rozvoj Zuzany Mrázové z hnutí ANO bude stát potřebovat nejmín 4 000 pracovníků, aby dodržoval lhůty pro povolování staveb. Poslanci by dnes mohli začít debatu o zvýšení trestů za narušování životního prostředí. V úvodním kole je i návrh na rozšíření trestného činu obchodování s lidmi o zneužívání náhradního mateřství, nezákonné osvojení a nucený sňatek. Moravského i českého vína bude letos asi o třetinu míň než běžně. Může za to sucho a extrémní horka. Podle svazu vinařů by se ale nižší sklizeň neměla výrazně projevit na cenách vína. Důvodem jsou zásoby z předchozích let i konkurenční tlak na světovém trhu. Českokrumlovské kláštery dnes nabízí divadelní představení o životě svatého Františka z Assisi. Sdružení bývalých muzikantů z divadelního souboru Chajré Příbram připravilo pořad o životě a dílu svatého Františka, syna bohatého kupce s látkami a suknem, který je známý vedením jednoduchého a přísně asketického života. Představení začne v kostele Božího těla a Panny Marie Bolestné v areálu klášterů v 18 hodin. Kapitulní síň z Trakonického hradu hostí kytarový koncert Norby Kováče a Jana Paulíka. Během koncertu zazní instrumentální kytarové skladby, známé i autorské písně a nebude chybět ani vtipné povídání obou muzikantů. Jak uvádí Muzeum středního Pootaví na svém webu, začátek bude v 18 hodin. A ještě počasí. Převážně polojasno, teploty maximálně 16, na horách 14 stupňů Celsia. Slabý proměnlivý vítr nebo bezvětří, biozátěž na dvojce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: V Hrdějovicích u Českých Budějovic nefunguje světelná signalizace na železničním přejezdu v Těšínské ulici. Objíždět blízkým podjezdem to nejde kvůli opravě silnice směrem na Hlubokou. Šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: A my už směřujeme k dalšímu rozhovoru tady v Jihočeském ránu, tak se máte nač těšit. Dříve neodmyslitelně patřili ke každé větší cestě. Dnes ale je od silnic z různých důvodů mizí. O jejich zachování dlouhodobě usiluje nezisková organizace Arnika, třeba i soutěží Alej roku. Na podání přihlášek zbývá už jenom několik dní, tak si počkejte na podrobnosti, dostane se vám jich už za pár chvil. Jen co dospívá Karel Gott, písničku po každé. Je to další z písniček, které nestárnou. Při čtvrtečním ránu. Příjemný poslech.

0: Už jenom několik dní zbývá do ukončení nominací do ankety Alej roku neziskové organizace Arnika. Kromě celorepublikového vítěze vyhlašují pořadatelé i premianty v jednotlivých krajích, včetně toho jihočeského. Jak můžeme svého favorita přihlásit do soutěže, to už nám ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice za organizaci Arnika řekne odbornice na ochranu stromů v krajině Marcela Klemensová. Dobré ráno.
1: Dobré ráno všem.
0: Paní Klemensová, můžete posluchačům na začátek připomenout, jak můžou do soutěže přihlásit svou alej?
1: Je to docela jednoduché. Nejdůležitější je tedy, že nominační fáze končí 28. října. To je tedy poslední možnost, kdy můžete svou alej nebo stromořadí do ankety přihlásit. No a všechno potřebné najdete ve formuláři na našem webu alejroku.cz. Vlastně je důležité pořídit nějaké pěkné fotografie aleje, znát její polohu a potom připojit ještě text, nějaké základní informace, určitě důvod nominace, ale může to být i celý příběh, váš vztah jste aleji, proč jste ji nominovali. Po této nominační fázi následuje hlasování. Hlasuje celá veřejnost napříč Českou republikou a hlasování končí až 27. ledna příštího roku. My pak 3. února vyhlásíme vítěze. To znamená, vyhlásíme 14 krajských vítězných alejí a pak celkovou vítězku alej České republiky. A pak následují ještě další aktivity, tím celá anketa nekončí. Na letní měsíce připravujeme ošetření stromů. Vybíráme s našimi odborníky stromy z vítězných krajských alejí a pak se domlouváme, pro který z nich by ošetření nabízené firmou Grown bylo efektivní. Jedná se totiž o vylepšení kořenového prostoru jednotlivých stromů. A to ještě také není všechno. Před prázdninami se scházíme ve vítězné aleji, abychom ji oslavili. Tuhle slavnost připravujeme s nominujícími, s místními spolky, s místními aktivisty. A je to vždycky taková pěkná komunitní akce na oslavu té vítězné aleje.
0: Proč organizace Arnika podobnou soutěž pořádá?
1: Arnika se už dlouhodobě věnuje ochraně stromů v aleji. Až jsme si vědomi významných funkcí, které stromy v krajině plní. Ono totiž alej je více než jednotlivý strom a ty aleje v krajině nejenže nás chrání, pěší, cyklisty, ale i řidiče před slunečním žárem. Oni třeba s tím svým stínem chrání i povrch vozovky před přehřátím. A také mají hygienickou funkci. Omezují hluk, který se třeba ze těch silnic může šířit k obytné zástavbě. A pak je taky významné to, co se odborně nazývá biodiverzita, můžeme česky říct pestrost, protože každý zrostlý strom je domovem desítek nebo i stovek druhů rostlin a živočichů. Kromě toho stromořadí často lemují ve městech obytné bloky nebo ulice a zvyšují tím kvalitu bydlení, ale také zdraví lidí, kteří v té lokalitě ze zelení bydlí. A v neposlední řadě stromy fungují v létě jako klimatizace zdarma. Setkali jsme se často i s tím, že ty aleje vzrostlých stromů podél silnic vedoucí k obci nebo městům jsou často ikonou a chloubou těchto měst. A tak to je s nimi nakládáno a je jim věnována odpovídající péče. Proto právě organizace Arnika formou veřejné ankety Alej roku upozorňuje na význam alejí. A vlastně každý v naší republice může takhle přispět k jejich zachování, ochraně nebo péči. Takže si ty své objevy krásných alejí určitě nenechávejte pro sebe a dejte našim alejím v Čechách, na Moravě i ve Slezsku šanci zazářit a získat ten titul, který jim určitě náleží.
0: V soutěži Alej roku se pravidelně umisťují i aleje z Jihočeského kraje, které podle vás stojí za připomenutí.
1: Určitě si připomeňme ty poslední vítězky z Jihočeského kraje, ty možná má veřejnost ještě v paměti, protože v roce 2024 vyhrála Pivovarská alej v Protivíně. Je to třířada alej krásných platanů javorolistých, která byla vysázena už někdy kolem roku 1880. A vlastně ji nominoval místní pivovar, který podle ní i pojmenoval jedno ze svých piv, ale o tu aleji samozřejmě pěstuje i město jehož je chloubou. Pak můžeme jít trošku dál do historie. Tady mám rok 2021. kdy vyhrála nádherná klokočka alej v Táboře. To je zase příklad aleje spojené s církevními památkami. Ona je součástí křížové cesty a je chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky. No a já jsem se podívala ještě hloubš do historie naší ankety a zjistila jsem, že už úplně v těch prvních ročnících v letech 2012-2016 lidé z jižních Čech několikrát nominovali Kaštanovou alej v Českých Velenicích na Revoluční ulici. Ta alej se několikrát stala krajskou vítězkou, ale bohužel na to absolutní vítězství se jí dosud nepodařilo dosáhnout.
0: O anketě Alej roku jsem si ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice povídala s odbornicí na ochranu stromů v krajině, paní Marcelou Klemencovou za organizaci Arnika. Děkuji za váš čas. Ať se daří. Naslyšenou.
1: Naschledanou, mějte se krásně.
2: Český rozhlas České Budějovice.

0: už vy například jedete při čtvrtečním ránu nebo skoro dopolední kamkoliv, tak vám k tomu zřejmě svítí sluníčko. Jak to dnes bude s počasím, prozradíme v zápětí.
1: Počasí.
0: Třeba i o těch ranních mlhách nám bude povídat meteorolog Tadeáš Gregor, kterého vítám ve vysílání. Dobré jitro.
2: Dobré ráno.
0: Prozraďte, jak máme právě teď na jihu Čech.
2: Na jihu Čech máme polojasno až oblačno, ojediněle se stále vyskytují mlhy, ale už se postupně rozpouštějí. Teploty máme nejčastěji mezi 2 a 6 stupni nad nulou, nejtepleji je na Nadějkově 7 stupňů a nejchladněji na stanici Kvilda Perla -5 stupňů Celsia. V Českých Budějovicích máme 5 stupňů Celsia, vane vánek proměnlivého směru do 1 metru za sekundu, tlak je 1031 hektopaskalů, tlaková tendence slabý vzestup. Chudáně vhlásí 4,5 stupně a slabý jihozápadní vítr 2 metry za sekundu.
0: Co přinese ten 15. říjnový den?
2: Ovlivňuje nás tlaková výše, která se nachází tady u nás nad střední Evropou a bude převážně polojasná obloha. Teploty vystoupají odpoledne na 13 až 16 stupňů, na horách na 11 až 14 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. Byl zátěž dnes na dvojce střední zátěž.
0: Uděláme zase jeden krok směrem k víkendu. Jaká bude dnešní noc a páteční den?
2: Ta tlaková výše se bude přesouvat k severovýchodu a v jejím týlu k nám bude proudit teplý vzduch od jeho západu. Večer nás začne ovlivňovat od severozápadu slabá studená fronta. V noci zpočátku noci se vyjasní a ve druhé polovině noci se pak místy začnou vytvářet mlhy. Teploty klesnou na 6 až 3 stupně, při vyjasnění a uklidnění větru bude pouze kolem 1 stupně a místy se vyskytnou přízemní mrazíky. A bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno. No a zítra bude jasno až polojasno, ráno ještě místy s mlhami, které se během dopoledne rozpustí a večer pak začne od západu přibývat frontální oblačnosti. Zítřejší odpolední maxima 16 až 19 stupňů, na horách 13 až 16 a bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu. Ráno bude místy i klidno. Biozátěž i zítra na dvojce střední zátěž.
0: Dle mé vlastní terminologie bude zítra krásně hřejivo. Bude na tom obdobně i sobota?
2: V sobotu bude více oblačnosti, protože nad střední Evropou se bude vlnit studená fronta, která nás ale ovlivní jen částečně. Bude převážně oblačno, ve druhé polovině dne od severozápadu s ojedinělým deštěm nebo přeháňkami a teploty ráno klesnou na 8 až 4 stupně a vystoupají odpoledne na 13 až 17 stupňů Celsia. Bude vát slabý proměnlivý vítr do 3 metrů za sekundu nebo bude klidno.
0: A co přinese neděle?
2: Neděli bude zpočátku zataženo až oblačno, jen výjimečně se slabým deštěm, ale dopoledne ty srážky zcela ustanou a postupně bude také ubývat oblačnosti odpoledne od východu místy až do vyjasnění. Nedělní ranní minima 9 až 5 stupňů, odpolední maxima 12 až 16 stupňů a bude vát slabý severní vítr, který se odpoledne změní na mírný východní až severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Severní vítr tedy není krutý. To byl Tadeáš Gregor ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice. Děkujeme a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Jihočeské ráno s

0: vámi Jihočeské ráno, které se už pomalu, ale jistě přechyluje do jihočeského dopoledne. Písnička, která bude následovat, se jmenuje Slečna Sen. Ty jsi se lekla, viď? Že ano. Budu mluvit o sex bomb.
1: Ano.
0: Ale Slečna Sen. Krásný sen přichází. Jihočeské dopoledne, Hanka Šoberová, zdravím tě.
1: Hezké dopoledne. Já už se připravovala, jak na tu sex bomb zareaguji. A naštěstí.
0: Máme tady veselo. Jinak.
1: Máme veselo a tak to má být a doufám, že veselo bude i v jihočeském dopoledni. My připomeneme, že v Táboře se potkají sopranistka Kateřina Knižíková a Benevicovo kvarteto. Taky se podíváme za mohutnými simentálskými bíky. Tak to veselo možná bude. Otevřeme téměř 100 let starou školní vlastivědu. Čeká nás taky soutěž o bylinnou směs pro dobrou náladu, a té není nikdy dost, anebo povídání o kartách v Prachatickém muzeu i tipy na dnešní kulturní program.
0: Výborně, jihočeské dopoledne, lákadlo v podání Hanky Šoberové, Adéla Jirkalová se loučí a těším se u dnešních písniček pro radost. Opět naslyšenou.
2: Jdu si lesem a náhle tu potkám slečnu Sen.

0: české písničky, které si zaspíváte.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Sněmovna přehlasovala prezidentské veto a trvá na změně pravidel pro státní úředníky. Lišov čeká složité povolební vyjednávání. Vítězní lidovci zkouší sestavit novou koalici. Lidé v Písku můžou ode dneška vybírat projekty v participativním rozpočtu. Dnešní teploty se na jihu Čech dostanou až k 16 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Změny pravidel pro zaměstnávání státních úředníků můžou začít platit. Poslanci znovu trvali na svém a přehlasovali i prezidentské veto zákona o státních zaměstnancích. Podle koaličních politiků změna přinese pružnější státní správu. Opozice se obává politizace.
2: Opozice varuje, že úředníci nebudou sloužit státu, ale vládním politikům, říká Karel Dvořák z hnutí STAN.
3: Se obáváme toho, že ta současná vládní koalice se chce zbavovat nepohodlných lidí.
2: To koalice odmítá, naopak podle Libora Vondráčka z klubu SPD změna pomůže depolitizaci státní správy.
4: My tam dokonce navrhujeme změnu v tom duchu, že vedoucí pracovníci nebudou smět být ani řadovými členy politických stran.
2: Státní správa bude podle koalice fungovat lépe. Zaměstnávání státních úředníků se přiblíží běžnému pracovnímu poměru. Změny taky mají přilákat k práci pro stát nové lidi. Zákon o státních zaměstnancích, který nahrazuje původní služební zákon, začne platit ještě letos na podzim. Z poslanecké sněmovny Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
1: V komunálních volbách v Lišově na Českobudějovicku zvítězili lidovci a nezávislí kandidáti s 5 mandáty. Stejný počet křesel v 21 členem zastupitelstvu získalo hnutí Naše vize. Na dalších dvou místech se umístili se 4 posty SNK Lišovsko a SNK Proud.
5: Vítězní lidovci se momentálně pokouší sestavit koalici. Podle lídra kandidátky Jana Kresana jsou ale povolební vyjednávání náročná a budou pravděpodobně trvat delší dobu. O místo v čele Lišova usiluje vedle něho také lídr kandidátky Naše vize a bývalý starosta města Jiří Švec. Z Lišova Michal Bělský, Český rozhlas.
1: Pro 10 nápadů zaslaných do píseckého participativního rozpočtu můžou ode dneška hlasovat obyvatelé Písku. Mezi nimi je například dobrodružné hřiště, komunitní pec na chleba nebo vybudování tůní. Vítězné návrhy si rozdělí 3 miliony korun. Podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové lidé do participativního rozpočtu přihlásili 18 projektů.
6: 6 z nich jsme museli vyřadit, například proto, že se nenacházely na pozemcích města nebo byly v rozporu s územním plánem či jinými předpisy. 2 projekty pak budeme realizovat mimo participativní rozpočet. Jedná se o geoportál Písek na mapě a vybudování zábradlí u chodníku.
1: Zájemci můžou hlasovat do 30. listopadu. Věřitelé požadují po fotbalovém klubu Dynamo České Budějovice 1 milion 800 tisíc korun. Vyplývá to z insolvenčního řízení, který soud s klubem zahájil. Podle navrhovatele klub dluží téměř 600 tisíc korun bývalému trenérovi Jiřímu Kladrubskému. Nižší částku pak dluží za grafické služby. Dynamo ve vyjádření uvedlo, že dluh vůči Kladrubskému i zpracovateli grafických služeb splatilo. Majitelka Doroty Nekaedová odmítla klub prodat městu i kraji. Na městském stadionu může Dynamo hrát do konce dubna příštího roku.
0: Počasí.
1: Bude převážně polojasno, teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách naměří maximálně 14. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, biozátěž je na stupni číslo 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Na dálnici D3 ve směru na Rakousko dejte pozor na kilometru 149 mezi exity Krasiovka a Dolní Třebonín. Je tam neupřesněný předmět v jízdním pruhu. Dobře dojeďte.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Krásné dopoledne, dneska je čtvrtek 15. října a svátek slaví Tereza, takže všem Tereskám přejeme, ať mají dnešek jako takový malý důvod k radosti a třeba i něco dobrého na talíři. Dnešní den připomíná hned několik důležitých věcí. Je Mezinárodní den bílé hole, ten upozorňuje na samostatnost a potřeby lidí se zrakovým postižením a také Světový den venkovských žen, těch, které významně přispívají k životu našich obcí i k péči o krajinu. A připomínáme si také, že obyčejné mytí rukou je jedním z nejjednodušších způsobů, jak chránit zdraví. Přidám taky jedny herecké narozeniny, oslaví je krásná Linda Rybová, která se narodila v roce 1975. Tak ať je i váš čtvrtek příjemný, zdravý a plný milých setkání a věřím, že my se k té dobré společnosti s naším následujícím programem přidáme. Příjemný poslech.

0: Tábor dneska přivítá dvě výrazná jména české klasické hudby. Sopranistka Kateřina Knižíková vystoupí společně s Benevicovým kvartetem ve Spolkovém domě Střelnice. Koncert začíná v 19 hodin a je součástí festivalu Klasici v táboře, který už 16 let přiváží do města špičkové interprety. Na podrobnosti se ředitele festivalu Tomáše Hubky zeptal moderátor Michal Hovorka.
1: Pane řediteli, čtvrteční koncert propojí Kateřinu Knižíkovou s Benevicovým kvartetem. Co vás na tomto spojení dramaturgicky zaujalo a jaký bude program koncertu?
2: My se už dlouhodobě zabýváme takovým vyzobáváním toho nejlepšího, co naše klasická hudba v České republice nabízí. A i ty špičkoví interpreti doopravdy jako na světové úrovni si vybírají určité komorní pro sebe takové, bych řekl, uniky z toho velkého tlaku velkých sálů a hledají takové projekty, kde si myslím si trošku jako odpočinou od té extatické hudby a obrátí se trošku jako spíš do sebe. Jsou takové jako očistné programy, bych řekl. A poměrně to dělá jako dost těch špičkových interpretů. A my vždycky, já když to někde vidím nebo zaznamenám, že to existuje, jak se to snažím prostě dostat do tábora. A to je i případ teda tohohle koncertu, kde samozřejmě spojení absolutních špiček pro mě jako Benevic kvartet, Zemlinský kvartet patří mezi to úplně nejlepší u nás a Kateřina Knižíková je určitě dneska sopranistka číslo jedna v České republice. Takže jsme samozřejmě, když jsem viděl, že ten program nějakým způsobem existuje, tak jsem si moc přál, aby jsme ho tady mohli uvést a povedlo se to.
1: Tak to je dobrá zpráva. Každopádně festival Klasici v táboře budujete už 16 let. Jak se za tu dobu podle vás proměnil?
2: No, proměnil se, tak samozřejmě se jako zvětšil, ale nepoměrně. Máme vlastně třeba jako 20krát víc interpretů za rok a děláme velké projekty, dělali jsme pouze malé komorní, pak jsme si troufli na jeden větší třeba za rok, teď už se snažíme, vlastně těch středně velkých je třeba 6 a 2 jsou doopravdy velké ty projekty a pak tady máme ty profanšmekry, takové ty komorní, což je jako zajímavý, že vlastně tohle bude nejnáročnější program tohodle roku a je to vlastně jako absolutně jako vyprodaný. Ještě budeme dostavovat teda jednu řadu, jestli se nám to tam vejde, aby na místě, kdo přijede třeba i mimo tábor, což se nám děje, tak aby se ještě dosálo dostal.
1: Vy jste říkal, že to byl jeden vlastně z nejnáročnějších programů. V čem byl nejnáročnější?
2: Vlastně tam jsou krásné věci, ale je to jako písňová tvorba a ne takové ty árie slavné sopránové. Je to prostě na jiném principu a pak teda, a to procházelo doopravdy jako dramatickými změnami v mojí hlavě zejména. Asi 3krát jsme to chtěli jako měnit a rušit a pak jsem to 3krát zase jako obnovoval, no prostě zazní tam Šnitkeho třetí kvarteto a to je teda jako velice náročný dílo, ale zas to je prostě, za prvý si to můžou dovolit jenom absolutní špičkový kvarteta to zahrát, protože je to neuvěřitelně náročný pro to kvarteto. A za druhý, že ty lidi už to třeba nikdy neuslyšejí naživo, jo? Nebo moc jich není na tom světě, kdo se dostane do toho sálu, ale udělali jsme to tak, aby zase potom byla krásná muzika jako další, takže jako myslím, já na ty lidi samozřejmě myslím a nedělám to jako bezohledně kvůli nějakému egu dramaturgickému. Jo? Dohodli jsme se s Benevic, že to dají a myslím si, že to bude vlastně nejtěžší jako interpretačně hudba za 16 let, co tady kdo hrál.
1: Panečku, kdybyste mě nám měl prozradit, tak podle čeho vybíráte interprety a program?
2: No tak Munster jako jednoduché, je to na prostě chceme tady to nejlepší, co máme v Čechách. Jo? Těch lidí zas v podstatě není tolik, ta země není jako Německo třeba velká, že jo? Nebo jiné velké země a z toho se to všechno odvíjí, no, na těch interpretech. A ještě mi jako vlastně taky lidsky sympatický ty lidi musí být. Žádný pózy a podobný jako takový ty, nevím, jak ta hudba jakože je vážná a mít sebe za nějakou hvězdu. Já jsem strašně rád poklopuju lidma, kteří jsou relativně normální. Takže nejdůležitější je samozřejmě absolutní ta jako kvalita té interpretace. Já myslím, že na tomhle je to založený a my jsme třeba v loni měli všechny koncerty vyprodaný. A to je důkaz i přesto, že nemáme moc vlastně jako finančních prostředků na reklamy a nějaký velký jako prostě PR, tak se nám v tomhle daří a vytvořili jsme si tady asi už docela silnou základnu těch lidí, kteří jako tomu uvěřili, tomu konceptu a chodí na ty koncerty. No.
1: Říká ředitel festivalu Klasici v Táboře Tomáš Hubka, kterému děkujeme za rozhovor. Pane řediteli, mějte se hezky, ať se vám vše vydaří a naslyšenou.
2: Jo, taky všechny zdravím a mějte se hezky.
0: Ano, Kateřina Kněžíková s Benevicovým kvartetem jsou jednou z možností, jak kulturně strávit dnešní podvečer v Táboře. My těch tipů pro vás budeme mít víc. Máte-li to blíž třeba do Třeboně, můžete tam zavítat do divadla Jekátila, taky od 7 večer. Tam začíná zimní část festivalu Třeboňská nocturna. Vystoupí klavírista Matyáš Novák s programem Smetana Reborn, který se zaměřuje na hudbu Bedřicha Smetany. No, od hudby a kultury se v Jihočeském dopoledni dostaneme taky do zvířecí říše, konkrétně mezi simmentály. Ano, ti patří k nejoblíbenějším plemenům skotu v Česku. Nejsou to žádní drobečci. Býci můžou vážit až 1300 kilogramů. O těchto mohutných zvířatech se švýcarskými kořeny a skvělými vlastnostmi si víc povíme v rubrice Pojďte s námi za zvířaty. Rozhovor vám nabídneme už za chvíli. Tohle to je ale Brian Adams.

0: Nevyhazovat věci zbytečně, to je jedno z hlavních hesel, kterým se řídí českobudějovické Reuse Centrum Kabinet CB. Jeho zakladatelka Dana Kalistová si nejprve pronajala malý sklad v centru města, který postupem času přestal stačit. Dnes věci z kabinetu CB využívají lidé i podniky z celého jihočeského kraje. Jak přesně Reuse Centrum funguje a jak by ho jeho zakladatelka chtěla rozšířit do budoucna, nejen o tom si s Danou Kalistovou popovídáme ve čtvrtek 15. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: okrutnou nudu.
1: Pojďte s námi za zvířaty.
2: Zemědělci v Česku chovají zhruba 10 000 kusů dobytka masného simentálu. Toto plemeno pochází z údolí řeky Sime ve Švýcarsku a první historické záznamy o něm sahají až do roku 1759. Typická barva simentálského skotu je červenostrakatá, světle nebo želmově červená s bílým čelem a nosem. Chovatelé si víc než barvy ale cení úplně jiných vlastností. Nejenom o tom si redaktorka Jitka Cibulová-Vokatá povídala na jedné z výstav s předsedou klubu chovatelů masného simentálu Vladimírem Chytkou.
3: Tohle je jalovice, která se jmenuje Kamčatka. Je to velice speciální zvíře, protože je to sestra dvou inseminačních býků a dvou býků, kteří překročili hodnocení 90 bodů za exteriér, což je naprosto nejlepší výsledek, který se kdy dosáhl, takže geneticky velice zajímavé zvíře, které je jemné, velice pěkně osvalené.
4: Takže vy jste mi jako první ukázal hned mis. No, mezi simentály.
3: No to se nedá takhle říct, samozřejmě je to o názoru rozhodčího, ale tohle je za mě zvíře, jaká si představu, jak by mělo vypadat a kam by plemeno mělo směřovat.
4: Je jí teprve 16 měsíců. To znamená, že ještě přibere na váze.
3: Ano, ještě přibere na váze. Momentálně má nějakých 750 kg a její dospělá hmotnost bude někde kolem 900 kg.
4: Ve vedlejším koci nám neustále skáče do řeči mladší simentál.
3: Ano.
4: Proč pak to?
3: Protože jalovičky byly zrovna odstavené od matek, už mají dostatečný věk, protože standardně odstavujeme v 7 až 9 měsících, takže to rozloučení s tou mámou bohužel takovéhle je, ale je to 3denní záležitost, kdy to zvíře volá mámu a už je dostatečně rozvinuté, bachor má vyvinuté, aby přijímalo potravu a už nepotřebuje dál mateřské mléko.
4: Jalovice Kamčatka tady stojí poměrně klidně, je pravda, že do mě trošku šťouchla, chce mojí pozornost.
3: Je to víceméně takový pozdrav symbolický od Kamčatky. Kamčatka je velice hodná, voditelná, respektuje všechno, ale prostě když na ní moc lidí natahuje ruku, tak si to samozřejmě taky nelíbí, tak to dá velice rychle najevo.
4: Na vaší ruku je každopádně zvyklá, vy hladíte pořád, poplácáváte, to se jí moc líbí. Teď u ocasu.
3: Krávy to mají nejradši na kořenu ocasu, protože oni se zde nedokážou sami poškarabat.
4: Simentálové jsou většinu roku na pastvině. Na zimu je zaháníte do stáje. A není to jenom kvůli zimě?
3: Ano, protože samozřejmě standardně začíná telící sezóna již od podzimu, takže některé chovatele telí od podzimu, někteří v průběhu zimy, aby jsme to měli pod dohledem a pak víceméně vyhnat na pastvu, aby produkovali větší množství mléka a tala to více rostly.
4: Kamčatka je sice krasavice, ale já bych chtěla vidět ještě býka, takže se teď s Vladimírem Chytkou vydám do jiného

0: fotce. Bík, jmenuje se Kaito, je hodně dlouhý.
1: Ano, má doopravdy velkou délku těla, což je žádoucí, protože čím větší délka těla, tím víc máme těch hřbetních partií a na hřbetu je to nejcennější maso roštěnec, což je samozřejmě nejcennější partie a čím víc ho tam je, tím pro nás lépe.
0: A zaujal mě ten zátylek, protože ten vyloženě vypadá jako hrb.
1: Ano, samozřejmě, protože je to býčí výraz, býci mají na krku daleko více masa než krávy a jalovice, takže prostě samozřejmě masa z krku je u býku velké množství, to je taky žádoucí. A u těch býků se to liší, takže pro nás je i podstatné i to osvalení na tom krku.
0: Kolik tenhle ten drobeček ve svých 16 měsících váží?
1: No, ve svých 16 měsících má neuvěřitelných 850 kg. U tohle býka by si troufl říct nějakých 13-14 kg tento doroste. Máme ještě větší a rámcovější býky, ale tohle je takový ten ideální představitel. Pro nás samozřejmě není žádoucí úplně největší rámec, protože ten se třeba může spojit s většími telaty při narození, což není žádoucí, protože obtížnost porodu samozřejmě je pro nás taky důležitý ukazatel, takže taková i ta zlatá střední cesta, jako ve všem, to platí i v chovu dobytka.
0: U žádného simentálu jsem neviděla rohy.
1: Ano, toto plemeno je dnes již převážně bezrohé geneticky. Ta zvířata jsou víceméně žádaná. Máme rohatá zvířata geneticky, je jich zhruba 5 až 10% v té populaci, ale chovatelé pořizují plemené býky do stáda, takže tento znak, protože je to dominantní znak, tak se rozšiřuje a můžeme očekávat, že v horizontu 15-20 let už žádná rohatá zvířata mít nebudeme.
0: Nejčastěji chovaným plemenem skotu v Česku je Charolais, pak Aberdeen Angus, limuzíni a simentálové jsou na čtvrtém místě. Proč by si zemědělec měl vybrat právě limuzína?
1: Proč právě limuzína? No, limuzína především kvůli snadným porodům, jedné kostře a velice dobrému osvalení. Prostě simentál je mateřské plemeno, které je velice oblíbený v té mateřské pozici, takže standardně to funguje tak, že chovatel chová simentálské matky a kříží je právě s tím plemeny, jako je Charolais a limuzín. Chovatelé, kteří si pořídí toto plemeno masného simentála, tak samozřejmě mají široký záměr, kde ho může chovat. Je to intenzivnější plemeno, takže samozřejmě není hodné úplně do těch největších kopců a do těch nejtvrdších podmínek, ale dokáže v nich přežít. Je to taková ideální zlatá střední cesta, takže víceméně vlastně simentál je chovaný po celé republice a pro chovatele je populární hlavně kvůli těm mateřským vlastnostem.
2: Pojďte s námi za zvířaty. Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Na frekvenci 106,4 a 88,2 FM.

Jak se před stolety v jihočeských Chotěmicích jmenovali psy, kočky, koně, krávy nebo slepice? Přesně to víme a připomeneme si to v jihočeské vlastivědě. Jména dávali svým zvířatům naši předkové od jak živa. Jaká to byla, to se ale můžeme dozvědět jen z ojedinělých zpráv, protože do oficiálních písemností se takovéto drobnosti nedostaly. Takovým nevšedním zdrojem informací je v případě Chotěmic, obce mezi Soběslaví a Deštnou, kniha, kterou sepsali za první republiky učitelé tamní obecné školy Vaňas a Devéter. Původně se jednalo o pomůcku, která sloužila k výuce místní vlastivědy. Protože byli autoři velmi pečliví, můžeme se z ní dozvědět řadu postřehů z každodenního života obce. Nachází se tam například kapitola o dětských hrách, bydleních, zvicích a tak dále. A je tam právě i pasáž věnovaná jménům zvířat. Takže, jaká to byla? Své psy pojmenovávali lidé v Chotěmicích nejčastěji Alík, Azor, Bela, Blesk, Hektor, Ořech, Pusík, Rek nebo Režoun. Kočky dostávaly jména Micka, Macík, Mourek nebo Lízinka. V případě koní převažovala za první republiky pojmenování Lucka, Minda, Srnka, Vlasta nebo Hanzl a u krav Javora, Liska, Plavka, Straka a Šimla. A na závěr ještě Kropěnka, Popelka, Rousačka nebo Ryběnka. To byla jména, která chotěmičtí a jistě nejenom oni dávali slepicím.

0: z vás si, přátelé, možná povzdechnou, že už máme 15. říjen, zimu na krku, ale zkuste to vzít z té lepší stránky, protože právě podzimní příroda nám nabízí spoustu pokladů, které možná míjíme úplně bez povšimnutí. Třeba takové trnky, drobné modrofialové plody, trnky obecné, která roste na mezích, v křovinách, anebo i třeba na okrajích lesů, jsou pořádně kyselé a svíravé. Kdo je někdy ochutnal přímo z keře, tak ten ví, že žádná sladká svačinka to zrovna není, ale jestli pak jste věděli, že trnka rozkvétá ještě před olistěním. A proto ji na jaře poznáte podle bílých květů na zdánlivě holých větvích. V krajině je navíc důležitá jako úkryt pro ptáky. A zajímavost pro kuchaře, v Británii mají strnek tradiční nápoj s názvem Slow Gin. Je to gin ochucený trnkami, kterému propůjčí tmavou barvu s ovocnou chutí. I tak kyselý plod tedy může být základem zajímavé speciality. A ještě jedna drobnost, kterou bych při povídání se Sylvií Hovorkovou v odpoledním vysílání nepominula, protože právě odpoledne budeme se Sylvií mluvit o trnkách. Trnka obecná není totéž co švestka. I když jsou botanicky příbuzné, patří do stejného rodu slivoní a trnka se podílela i na vzniku některých kulturních slivoní. Trnky ale mají dlouhou tradici v lidovém léčitelství i v kuchyni. Obsahují vitamin C, obsahují vlákninu, rostlinné látky s antioxidačními účinky a z jejich plodů se připravují například marmelády, sirupy anebo různé ovocné nápoje. Tak my si dneska trošku prověříme, co o těchto drobných podzimních plodech víte. Mám tady totiž pro vás vonavou odměnu, pokud správně odpovíte na mou otázku. Tak nejprve k té odměně. Výherce získá bylinnou směs pro dobrou náladu, ve které najdete dobromysl, mátu, levanduli, mateří doušku a tymián. A do soutěže ji věnovala právě blinkářka Sylvie Hovorková. A teď už soutěžní otázka. Tak já se vás, přátelé, ptám, proč bývají plody trnky po přejetí mrazem chuťově příjemnější? Buď za A, protože se v nich vytvoří víc vitamínu D, za B, protože se zmírňuje jejich svíravá chuť, nebo za C, protože se z nich zcela vytratí kyseliny, anebo za D, protože začnou obsahovat přírodní kofein. Která odpověď je správná? 22 155 44 11. To už je telefonní číslo, kam je správnou odpověď můžete zatelefonovat a pakliže zodpovíte otázku správně, výherce získává bylinnou směs pro dobrou náladu. Tak věřím, že ta se vždycky hodí. Telefonní číslo zaznělo a hned se nám rozezvonilo. Hezké dopoledne, vítejte.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam může vědět křestní jméno?
1: Lída.
0: Lído, já vás zdravím. Tak dobré nálady není nikdy dost, souhlasíte?
1: Ano.
0: Taková směs bylinková by se hodila na nějaký čajík, už bývají chladná ráda. Tak, proč bývají plody trnky po přejití mrazem chuťově příjemnější?
1: Já myslím, že nejsou tak trpký nebo hořký, nebo jak se to říká.
0: Protože se zmírňuje jejich svíravá chuť?
1: Ano,
0: této odpovědi?
1: Ano, že nejsou tak to, no, ano.
0: Ano. Ano, je to naprosto správně.
1: To mám rado.
0: Tak, je to tak, správná odpověď zazněla a vy získáváte tu vonavou bylinkovou směs. Dobře si užijte ten čajík, který od nás dostanete a ať je skutečně zapůsobí na tu vaši náladu a ať je vždycky jenom dobrá. Mějte se moc hezky, vydržte mi prosím na telefonu, ať se domluvíme o předání ceny a přeju vám hezký den a naslyšenou zase někdy příště.
1: Děkuju.
0: Tak přátelé, takhle jednoduché to bylo, tak dneska už soutěžit nebudeme, ale zase někdy příště určitě se na nějakou zajímavou otázku soutěžní dostane a budu se na to těšit. Ještě k tématu, které probereme v Jihočeském dopoledni za chviličku. Ze stávky v Národním divadle až mezi nejlepší orchestry světa. Taková je historie České filharmonie, která dneska slaví 125 let od svého prvního samostatného koncertu. Jak se zvolnou časového spolku z roku 1894 stal světový hudební fenomén. Tak o tom budeme mluvit právě za chvilku.

0: Silný zvuk vyprodané světové sály a součást národní kultury. Tak to je dneska Česká filharmonie. Málo kdo však tuší, že u jejího vzniku stál charitativní spolek hudebníků, kteří výtěžkem z koncertů podporovali přestárlé kolegy, vdovy a sirotky. Na úplně prvním koncertě v roce 1896 stál v pražském Rudolfínu před tělesem samotný Antonín Dvořák a oddirigoval Novosvětskou symfonii. Tehdy šlo ale pořád jenom o spolek hráčů z Národního divadla. Nezávislé hudební těleso vzniklo až o několik let později. Paradoxně v důsledku vyhroceného sporu a stávky proti novému šéfovi opery Karlu Kovařovicovi.
1: Karel Kovařovic ty hudebníky stávkující asi poměrně překvapil, protože jim všem dal promptně výpověď.
2: Vypráví muzikolog Petr Kadlec.
1: Což tedy skutečně nečekali a začal se stavovat úplně nový operní orchestr. Samozřejmě vztahy zaměstnavatelé, zaměstnanci nebyly ještě tehdy tak dokonale vymyšlené, jako je dneska. Dneska by to tak snadno a rychle samozřejmě Kovařovic udělat nemohl, ale tehdy se to prostě stalo.
2: Podle Kadlece neměla taková situace v rámci Evropy obdoby. Svůj premiérový koncert Česká filharmonie odehrála 15.10. na pražském Žofíně pod taktovkou šéf-dirigenta Ludvíka Čelanské. Během dalších 69 dnů pak hudebníky čekalo na 49 vystoupení po celé zemi. Špičkovou hudbu tak poprvé přivezli i do řady českých regionů. Aby orchestr vůbec finančně přežil, hrál na zájezdech v Rusku i štamgastů ve Smíchovském pivovaru. Zlom nastal v roce 1919 s nástupem šéf-dirigenta Václava Talicha. V roce 1929 vzniká vůbec první hudební nahrávka.
3: Česká filharmonie, toť slovo tělem učiněné, toť činorodá práce, která se nestydí raději udělat omyl, než by se ztrácela v povznešené libomluvě či v pohodlné kulturní švejkovině.
2: Takový vztah měl Talich k filharmonii na sklonku první republiky. Během druhé světové války pak musela hrát třeba i k narozeninám Adolfa Hitlera. Následně 23-letý Rafael Kubelík narychlo převzal velké turné po Anglii a Bruselu. Ještě před odjezdem čekal orchestr koncert pro domácí publikum. Na generální zkoušce ale vše nešlo podle plánu.
4: Jeden člen orchestru vystoupil a řekl: milý pane Kubelíku, když takhle dirigujete, tak nemůžeme vůbec hrát. Měl jsem strach, co se stane večer. Byl jsem prostě zoufalý. Tak jsem se šel projít v Vltavě, byla neděle, slunce, modrá obloha a já jsem šel a přemýšlel jsem. A najednou mi napadla myšlenka mého otce. Nesmíš se dát vést nenávistí, mrzutostí a násilím. Chceš-li něčeho dosáhnout, dosáhneš toho jen láskou. Bylo mi docela jasné, co musím dělat a jak musím dirigovat. Přišel jsem na koncert. Členové orchestru možná čekali, že začnu nějak v hněvu. Přišel jsem však naopak radostný a přátelský. Pojďte děti, pojďte, hrajme, dělejme dobrou hudbu. A najednou se vše podařilo.
2: Vzpomínal Kubelík v rozhlasovém rozhovoru natočeném z emigrace v roce 1948. Z té se vrátil o 42 let později, a to rovnou za dirigentský pultík hudebního festivalu Pražské jaro, které před lety založil. Prestiž České filharmonie upevnil Jiří Bělohlávek. Na jeho odkaz navázal současný šéf-dirigent Semjon Byčkov. Michaela Pištěláková, Český rozhlas.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: O koalici ve Velešíně na Českokrumlovsku jednají dvě nejsilnější hnutí. Policie pátrá po muži z Uhersko-Hradišťska, podezírá ho z pokusu o vraždu. Přednášky o vývoji naší společnosti přinese třetí ročník konference Vize Česka v Táboře. Převážně polojasné počasí doprovodí na jihu Čech teploty kolem 15 stupňů. Příjemné dopoledne u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Hnutí Náš Velešín, Město pro život, vyhrálo komunální volby ve Velešíně na Českokrumlovsku. Získalo celkem 6 mandátů, stejně jako druhé hnutí pro Velešín. Obě uskupení momentálně vedou povolební jednání. Zástupci hnutí se už domluvili na některých pozicích ve vedení města, pokračuje lídr vítězné kandidátky a současný starosta Velešína Petr Wagner.
3: V současné době není nic jistýho, vlastně probíhají ty jednání o pozici starosty, protože pozice místo starosty je asi jasná, tu obsadí to združení pro Velešín s tím kandidátem. My vlastně teda jednáme o tom, jestli ty další dvě združení podpoří mě na starostu, anebo se vytasí s novým svým kandidátem nebo kandidátkou.
2: Dvoudenní konference Vize Česka začíná dnes v Táborském kině Svět. Posluchače čeká 7 přednášek od odborníků z různých oborů spojených s vývojem naší společnosti a země. Ekolog Tomáš Zeithaml bude mluvit o neviditelném znečištění. Ekonom Martin Janíčko se zaměří na budoucnost českého hospodářství. Novinář Martin L. promluví o globálním konfliktu Číny a Spojených států, řekl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
4: Etolog Marek Špinka se podívá na inteligenci a emoce zvířat a lidí, zoolog a psycholog Ivan Hadriantův otevře otázky lidské morálky ke zvířatům, geolog Václav Cílek se podívá, jaké máme schopnosti zacházet s budoucností a Oldřich Lapčík představí svět potravinových hořkostí.
2: Zlínští policisti pátrají po 43-letém Radku Galuškovi, podezírají ho z pokusu o vraždu na Uhersko-Hradišťsku. Podle policie může být nebezpečný, lidé by se ho proto neměli snažit zadržet ani kontaktovat. Muž je zhruba 170 až 180 cm vysoký, má krátké hnědé vlasy, širší obličej a výrazné čelo. Podezřelý se může pohybovat v šedém autě Škoda Fabia s registrační značkou končící 4 osmičkami. Jakékoliv informace o hledaném volejte na linku 158. Rusko v noci na Ukrajinu zaútočilo 580 drony a 2 řízenými střelami. Na síti Telegram o tom informovalo ukrajinské letectvo. Většinu bezpilotních letounů zneškodnila protivzdušná obrana. 3 mrtvé a několik zraněných hlásí Kirovohradská oblast. Ukrajinská státní služba pro mimořádné situace uvedla, že region čelil rozsáhlému dronovému útoku víc než 10 hodin. Další oběti po útocích hlásí Dněpropetrovská oblast. 29. vydání Velkého knižního čtvrtka přináší na pulty knihkupců 15 knih. Ve výběru českých nakladatelů jsou klasické romány, kniha rozhovorů s anglistou Martinem Hilským i knihy pro děti. Jiný pohled na osobnost maršála Radeckého by čtenářům mohla přinést kniha od skotského historika Elena Skeda.
5: Ellen Skett se na slavného vojevůdce, který porazil i Napoleona, dívá nově a objevuje i podrobnosti z jeho soukromého života. Knihu o životě, ale i překládání a literatuře sepsal z víc než 50 hodin nahraných rozhovorů s legendou české anglistiky Martinem Hilským, jeho žák, překladatel a redaktor Petr Onufer.
6: Bylo to něco jako prostě chodit k němu na domácí semináře anglické nebo americké literatury.
5: Vychází taky nový román Josefa Formánka Lovec lvů a několik knih pro děti. V nakladatelském výběru Velkého knižního čtvrtka je tentokrát 15 titulů. Od historie po romantické romány i fantazy. Kateřina Svátková, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: Na jihu Čech bude převážně polojasno, teploty vystoupí na 13 až 16 stupňů Celsia, na horách naměří maximálně 14. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, biozátěž je na stupni číslo 2.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Pozor si dejte na obchvatu Lišova na Českobudějovicku. Na silnici 34 je tam sražené divoké prase. Dobře dojďte.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A jihočeské dopoledne pokračuje po zprávách s Lukášem Plikánem. 9:05 vám dobrý poslech přeje od mikrofonu Hanka Šoberová. Svatomartinské víno bude letos vzácnější. Vinaři ho letos vyrobí asi o třetinu míň kvůli úrodě, která strádala vlivem horka a sucha. Očekávají ale, že ročník 2026 bude zajímavý především pro červená vína. Reportáž za chviličku, tak počkejte.

0: Kapela Kex a písnička Víš, a to 3 minuty před 10:45. Bude ho méně, ale bude dobré. Tak hodnotí letošní ročník moravští a čeští vinaři. Na úrodě se podepsalo sucho, na druhou stranu se díky tomu na vinicích letos prakticky nevyskytovaly plísňové choroby. První litry už mají tuzemští vinaři vyrobené a už za pár týdnů zákazníci ochutnají letošní mladá vína.
1: Enoložka vinařství ve Velkých Bílovicích Karolína Zpěváková otáčí kohoutkem na několik metrů vysoké nerezové nádrži a do sklenice už teče bílé víno.
2: Teďka vám dám ochutnat Miller 2026, který už je nachystaný úplně kompletně na lahování.
1: Respektive asi spíš přivonět, protože já jsem autem. To je krása.
2: Děkuji.
1: Další tisíce litrů letošního vína určeného do lahví s nálepkou svatomartinské už jsou taky skoro hotové. Ještě je čeká filtrace. Z nádrže vede hadice do filtrovacího stroje, ukazuje Karolína Zpěváková.
2: Zhruba 500 litrů se tam vyfiltruje najednou a následně to zase z té další hadice teče zase rovnou do čistého tanku.
1: Ne každé mladé víno ale smí nést přídomek svatomartinské. Vzorky vín se musí odeslat vinařskému fondu, odborná porota pak rozhodne, jestli vínu nálepku udělí.
2: Takže pokud to projde, tak od příštího týdne začínáme lahvovat svatomartinské.
1: Vína bude obecně v letošním roce méně, hlavně kvůli suchu a horku. Jak tady ve Velkých Bílovicích, i na většině dalších míst v republice výrazně klesla celková úroda hroznů.
2: Letos je toho tak o 30% míň. Ale vypadá to zatím dobře, vypadá to jako dobrý ročník.
1: Díky suchu se paradoxně vinicím vyhnuly plísňové a houbové choroby. S kvalitou jsou vinaři letos obecně spokojení.
2: Určitě se víc dařilo teda červenému, to bude pěkné, vyzrálé, ale to bílé je taky dobré.
1: Podobně je na tom i většina ostatních tuzemských vinařů. Letošní propad úrody bude mezi 30% a 40% oproti normálu. Na ceně vína se to ale nejspíš neprojeví, upřesňuje výkonný ředitel svazu vinařů Martin Půček.
3: Ten globální trh s tím vínem tlačí na tu cenu. Z loňských roků je přebytek vína, takže se nedá očekávat, že to bude mít nějaký výrazný vliv na růst ceny. Na druhou stranu všechno roste, to znamená je oprávněné jakékoliv navýšení ceny ze strany vinařů.
1: Svatomartinské víno se smí začít prodávat 11. listopadu. Šimon Franz, Český rozhlas.
4: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

Jubilejní 10. rozhlasová tančírna v náladě swingu už zakrátko ve společenském sále Metropolu v Českých Budějovicích přinese ve středu 21. října od 7. večer opravdu hodně dobré muziky k tanci a k poslechu v podání Českobudějovického rozhlasového swingového orchestru pod vedením Josefa Krejčíka se zpěvačkami a zpěváky Petrou Chlebničkovou, Alenou Čechovou, Michalem Leštinou a Martinem Dobíškem. Hostem 10. rozhlasové tančírny bude hvězdný český swingový vokalista Jan Smigmátor.

0: Tipy pro volný čas.
1: Ano, pár tipů tu pro vás mám, tak třeba v Táboře můžou děti proměnit odpad v poklad. Od 2 hodin odpoledne je zve na pobočku městské knihovny v sídlišti nad Lužnicí. Upcyklační dílna ukáže dětem od 6 let, že papír, plast a nebo kov nemusí skončit v koši, ale můžou dostat úplně nový život. Kdo má rád příběhy pozoruhodných žen, ten může zamířit do zámecké lékárny v Třeboni. Profesorka Milena Lenderová z Univerzity Pardubice tam od 6 přiblíží osud Paulíny ze Schwarzenbergu, tedy ženy, která vynikala nejenom krásou a vzděláním, ale také schopností samostatně rozhodovat a zvládat náročné povinnosti. Její život tragicky ukončil požár na rakouském vyslanectví v Paříži v roce 1810. Ta přednáška nabídne nejenom připomínku známé tragédie, ale hlavně portrét mimořádné osobnosti své doby. Večer bude patřit taky divadlu. České Budějovice, ty hostí přehlídku Budějická tálie a dneska od 19 hodin nabídne inscenaci Relativita amerického dramatika Marka Garmina. V příběhu navštíví Alberta Einsteina mladá novinářka

karty všech tváří, která ukazuje, kolik podob může mít obyčejný balíček. O kartách jako zdroji zábavy, vzpomínek i poučení si už za chviličku povíme víc s organizátory. Tak si na to počkejte.

0: Karty znají je děti i dospělí, ale málo kdo tuší, jak pestrý svět se za nimi skrývá. Prachatické muzeum dneska v 16 hodin zahájí výstavu Karty všech tváří, která nabídne české i zahraniční hrací karty nejrůznějších tvarů, velikostí a taky stáří. Návštěvníci si připomenou oblíbené hry a objeví taky výtvarnou stránku kart a nebo jejich využití při vzdělávání. Co všechno se vejde do jednoho balíčku a proč nás karty přitahují už po staletí. Tak to probereme s Milanem Bednářem a Jiřím Novotným. Pánové, vítejte, hezké dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak, ta výstava nese název Karty všech tváří. Jaké podoby si pod tím máme představit?
1: No, tak na té výstavě jsou karty všeho druhu. To je účel, aby návštěvníci vůbec zjistili, jaké druhy karet existují. A nejenom druhy, ale vystavujeme tady i tvary těch karet, protože těch tvarů je taky přehršel. No a aby to bylo celé, tak vystavujeme i velikosti, protože jsou karty od milimetrů až po metry.

0: Můžeme říct, kdy a kde vlastně vznikly karty, jak je známe dneska?
1: No, to asi bychom dali dohromady. U nás ty karty se objevily prvé ve 13. 14. století, ale ten prapůvod karet, to je pořád záležitost domněnek a různých interpretací nějakých poznatků vědců i amatérů nebo těch badatelů. A s určitostí nikdo nemůže dneska říct, že ty karty vznikly tehdy a tehdy a tam a tam, protože těch teorií je velká spousta.
0: Hmm. Pánové, vy tam máte určitě hlasitý odposlech na tom telefonu, říkám to správně? Dali jste ho na hlas. Šlo by to, že bychom ten hlasitý odposlech tedy dali pryč a že byste si ten telefon přehazovali z ruky do ruky?
2: Určitě.
0: Bude to určitě mnohem lepší. Omlouvám se vám, ale přece jenom bych ráda, aby naši posluchači z toho rozhovoru něco měli a ona je tam taková poměrně velká ozvěna. Jako když vás máme někde v sudu, takže zkusme zrušit ten hlasitý odposlech a já se budu ptát jen na další otázku a zkuste si přehazovat ten telefon. Na té výstavě budou české i zahraniční staré i nové karty. Které exponáty byste návštěvníkům doporučili nepřehlédnout?
2: No, nepřehlednout ani jednu hru. Nicméně je tady jedna obrovská zajímavost. A jsou to karty z muzea Prachatic. Jsou to karty z roku 1820 až 1830 a je to typ karet Trapola. Tak tu určitě by měli vidět úplně všichni. Hmm.
0: Jinak karty vnímáme hlavně jako prostředek zábavy. Jakou roli ale hrály třeba ve vzdělávání nebo ve výtvarném umění?
1: No, daleko před tím vzděláváním ještě přišel hazard a karty se staly docela nenáviděným prostředkem nejenom zábavy, ale i tragických událostí, kdy někdo prohrál a slunce a podobně. Ale u nás se staly edukativním prostředkem až někdy kolem roku 1890-1880, kdy vznikly první vzdělávací karty a tehdy se jmenovaly, nebo říkalo se jim čtverohra. A byly to víceméně vzdělávací karty pro obroditele českého jazyka a historie české, protože byly věnovány spisovatelům, autorům hudebních děl a podobně. Takže tam to vzniklo a až později se to přineslo do vzdělávání dětí, kdy vznikaly kvarteta a jiné podobné hry s edukativním účinkem.
0: Jinak máte mezi vystavenými kartami třeba nějaké osobní favority a případně, že ano, tak čím si vás získali?
1: Já bych řekl, že tato výstava není o favoritech, ani o tom, kdyby to nazýváme inspirativní výstavou, kdy lidé se rozhodnou, který druh karet by se jim líbil a na to konto my můžeme potom udělat speciální tematickou výstavu a tam bychom potom uveřejnili ty exponáty, které mají vysokou hodnotu nebo jsou nejzajímavější z hlediska výskytu vůbec v tom prostoru veřejné.
0: Mohly by podle vás ty vystavené karty zaujmout třeba i děti, které dneska tráví poměrně hodně času, hlavně třeba u obrazovek?
2: Určitě. Tady na té výstavě děti uvidí známé postavičky. To znamená, jsou tady karty třeba Mariášové karty Simpsonovi, Hurvínek, Rychlé šípy. Je tady spousta dětských námětů, které děti znají z filmu. A ty starší dětské karty jsou nádherně stvárněny, jako výtvarně. To znamená, tam ty děti zaujmou ty obrázky. Oni tomu třeba úplně nerozumí, neumí ještě číst, ale ty staré karty jsou právě bez těch popisů. To znamená, oni skládají dvojice a ono je to hrozně baví.
0: Kdybyste měli vybrat jedinou karetní hru, kterou by si měl každý někdy zahrát, jaká by to podle vás byla?
1: Víte, to je složitá otázka, protože nejde o to jenom vybrat tu hru, ale najít k tomu vhodné hráče. Dneska je problém, aby se někteří mladí naučili třeba Mariáš, což je fantastická hra, ale z praxe vím, že tato hra ustupuje do pozadí. To tež se dá říct o třeba tarokách. roky dříve velice populární hra, která tady u nás skončila. Občas se hraje ještě na Moravě nebo v některých zapadlých koutech naší vlasti, ale jako fenomén doby před stolety to určitě není. Takže těžko doporučovat něco, co málo kdo dneska umí a málo kdo by chtěl se to naučit. A nechybí i ty učitelé, kteří by to učili.
0: Na samý závěr pojďme, pánové, připomenout čas a místo té dnešní vernisáže.
2: Vernisáž se bude konat dneska v Prachatickém muzeu na náměstí v Prachaticích, a to od 16 hodin.
0: A já předpokládám.
2: Všechny zveme. A součástí té vernisáže bude komentovaná prohlídka. Takže ten, kdo přijde, se doví o těch kartách úplně všechno. My tady budeme oba dva, budeme odpovídat na veškeré otázky, které na nás budou návštěvníci mít.
0: Ano, říkají Milan Bednář a Jiří Novotný, kteří byli hosty našeho dopoledního vysílání. My za to moc děkujeme. Mějte se hezky, ať se výstava líbí a obšťastní všechny, kteří se přijdou podívat. Mějte se fajn a zase někdy budu se těšit s vámi naslyšenou. Tak to bylo pozdravení do Prachatic, přátelé, tip. Myslím, že moc fajn tip. Zkuste navštívit výstavu, věřím, že se bude líbit. Tohle už je kapela Wet, Wet, Wet.

155 důvodů, proč dělat doktora u záchranky. Videa s tímto vzkazem umístila v těchto dnech na sítě Záchranka kraje Vysočina. Hledá mladé lékaře, protože ti současní stárnou a budou odcházet do důchodu. Podrobnosti se dozvíte za chviličku po písničce. A po jakéže písničce? Marika Gombitová, píseň Vyznaně, získala za ní stříbrnou bratislavskou liru v roce 1979 a o rok později taky hlavní zlatou cenu na mezinárodním festivalu Intervize v polském Sopotu. Tak si ji zahrajeme.

0: Záchranáři na Vysočině schánějí nové doktory, sloužící lékaři totiž stárnou a ve výhledu několika let jich část odejde do důchodu. Vedení záchranné služby se proto teď snaží nalákat hlavně mladé lékařky.
1: Tady dole v té bombě máme kyslík, který je vlastně náš jeden z nejdůležitějších pomocníků a zde máme vlastně obvazy.
2: Prochází jednu ze sanitek na výjezdové stanici v Moravských Budějovicích lékař Cyril Činátl.
1: Dneska jsme nastupovali 7 ráno, hnedka jsme vyjeli a už jsme se vrátili, takže máme teďka čas si dát čaj.
2: Tohle je vaše křeslo nebo záchranáře?
1: Tohle je křeslo záchranáře, tam může ještě být stážista, který ho tady dneska máme.
2: Máte stážistu?
1: Jo, máme tady stážistu. Jo, doktoru, kterou zaučuju teďka zrovna.
2: Teoreticky nastoupila.
1: Která nastupuje.
2: Právě mladí lékaři chybí krajským záchranářům nejvíc. Sám Činátl k ním nastoupil před 10 lety, kdy mu bylo necelých 30 let a provozoval svou vlastní praxi. Postupně ji ale úplně utlumil a teď je na záchrance na plný úvazek.
1: Byly chvilky, kdy jsem váhal, jestli dělám správně, ale musím říct, že pokaždý, když do té práce přijdu a když mám nějaký výjezd, který mi dává smysl, tak bych asi ten obor nikdy v životě neměnil a jsem hrozně vděčný za to, že to můžu dělat.
3: 155 důvodů, proč dělat doktora u záchranky.
4: Víme, že prostě minimálně na dvou okresech jsme dneska trošku v hraniční situaci. Máme tam lékaře, kteří se blíží důchodovému věku anebo už jsou v důchodovém věku.
2: Krajská záchranka má podle ředitele Víta Kaňkovského okolo 33 kmenových lékařů a zhruba stejný počet dalších, které má nasmlouvané na částečné úvazky. Omladit chce primárně na Havlíčkobrodsku a Pelhřimovsku.
4: My bychom oproti minulosti chtěli zabojovat i o lékaře, kteří jsou v takovémto mezistupni vzdělávání, kdy už mají kmenovou zkoušku z oboru, který může sloužit na zdravotnické záchranné služby. A dříve tyto lékaři moc šancí na záchrance neměli, protože oni ještě potřebují určitý dohled zkušeného lékaře.
2: Podle Kaňkovského je v současné době situace s lékaři v kraji saturovaná a všechny služby pokryté. Ve výhledu několika let by ale mohl podle něj nastat problém. František Jirků, Český rozhlas.

0: Bojte všichni no nic, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co chcete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: Výbuch muniční továrny na konci druhé světové války rozmetal do Božího lesa u Břeclavi desítky tisíc kusů nevybuchlé munice. Policejní pyrotechnici je tam posledních 11 let hledali a likvidovali. A teď jejich práce skončila, les je od munice čistý a lidé tam můžou bez obav chodit.
2: V podstatě slyšíte zapnutý detektor, který se pomalinku ozývá při prvních třepinách. Tak, ještě půjdem kousek. Tak, teď se ozval silnější signál. Znamená, že máme něco většího.
3: Prochází s detektorem kovů pyrotechnik Pavel Kupec pár metry čtverečními lesa posledními neprozkoumanými.
2: Takže máme lokalizované místo, kde se z největší pravděpodobností nachází granát, tak se ho jdem pokusit vyhrabat, obnažit.
3: Odkládá detektor a jde opatrně zahrabat do země.
2: Tak jsme měli pravdu, je tam 75 mm protipancéřový granát.
3: Tento granát pak pyrotechnici jdou odborně odpálit v odpalové jámě. My jsme se přesunuli asi 300 metrů daleko do bezpečné vzdálenosti a chystá se odstřel.
4: Takže budeme pálit. 3, 2, 1, pálím.
5: Jednou z těch nejvíc nebezpečných věcí představuje britská munice, takže to byl třeba jeden z důvodů, kdy vždycky při nálezu britské munice jsme věděli, že na 100% ji budeme muset odpálit přímo tady v prostoru Božího lesa na trhací jámě.
3: Podle Radka Žemličky tu z asi 70 tisíc nalezených kusů munice museli odborně zlikvidovat asi 10 tisíc.
6: Tady byla munice britská, francouzská, maďarská, zkrátka spousta typů munice, jak dělostřelecké, tak pumy, letecké i rakety, zkrátka munice všeho druhu a samozřejmě malorážní munice.
3: Doplňuje ředitel lesního závodu Židlochovice Miroslav Svoboda. V Božím lese prohledali pyrotechnici 480 hektarů lesa. Z Břeclavy Aneška Hlávková, Český rozhlas.
7: Nové jihočeské dopoledne. Rozhovory, informace a zajímavosti z jižních Čech. Tipy pro volný čas a jihočeská vlastivěda. Nové jihočeské dopoledne. Každý všední den od 9 do 12 hodin s Hankou Šoberovou a Matějem Vodičkou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Matěj Vodička už je se mnou ve studiu. Ahoj Matěj, vítej, hezké dopoledne.
8: Hezké dopoledne, Hanko, tobě i všem posluchačům.
1: Celkem obligátně se budu ptát, kdo je tvým dnešním hostem?
8: Já bych se možná dovolil zeptat tebe, pokud ti to nebude vadit. Už jsi slyšela někdy o reuse centrech?
1: Ano, slyšela. Musím říct, že ano, ale je to shoda náhod, protože jsem o tom dokonce natáčela nějakou reportáž a moc se mi to líbilo.
8: No tak vydá, seš velmi školená, víš o tom hodně, možná i víc než já. Já jsem v reuse centru taky byl už několik. Každopádně k nám dnes do studia přijde Dana Kalistová, která je, bych řekl, takovou ambasadorkou, propagátorkou vůbec celorepublikovou tématu reuse centrech, protože jedno z prvních v republice vůbec sama založila tady v Českých Budějovicích. Jmenuje se Kabinet CB. A když to hodně zkrátím, tak reuse centrum funguje asi tak, že do něj můžete přinést třeba starou skříň nebo nějaký starý nábytek a ten pak za minimální peníze poslouží někomu druhému jako další kus do domova a vlastně stará věc dostane nový život. Takže o tom si budeme povídat dnes s Danou Kalistovou právě o reuse centrech a o udržitelnosti vůbec.
1: Mně to přijde moc fajn téma a moc fajn záležitost. Mám takový pocit, že ve světě jsou v tomhle ohledu nebo alespoň někde trošičku napřed, že už se skutečně vracíme k tomu, že těm věcem dáváme druhý život, protože jsme se naučili hodně plýtvat a přece jenom ty věci bývaly kvalitní a po nějaké drobné úpravě se dají znovu skvěle využívat. Takže myslím, že fajn téma. Poslechněte si ho po 11. hodině. Matěj Vodička a jeho host.

0: Český rozhlas České Budějovice, známé hlasy a melodie české i světové populární hudby.
1: Už se těšíte na zimu?
2: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
1: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
2: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
1: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
3: Vítězné hnutí Naše Česko nemusí v trhových svinech sestavovat koalici. Odborníci dokončili opravu hrotnice na Dačické bráně ve Slavonicích. Ministerstvo školství zvažuje dočasné vyloučení problémového žáka z výuky. Na jihu Čech se odpolední teploty dostanou až k 17 stupňům. Zprávy a Lukáš Pelikán. Dobré dopoledne. Hnutí Naše Česko neplánuje v trhových svinech na Českobudějovicku jednání o budoucí koalici. Vítěz komunálních voleb získal 18 mandátů z 23 členného zastupitelstva. Hnutí se proto rozhodlo pouze spolupracovat s hnutím ANO a stranou KDU-ČSL a nestraníky. Jak bude Naše Česko pokračovat ve vedení města, řekl jeho lídr David Štojdl.
4: Ty věci, které jsou nejzásadnější, tak asi to jsou investice, které taky obchvat a pak tam řešíme zázemí pro tu střední školu a pro Zošku, to se projektuje, tak to jsou velké věci, ale ostatní, co jsme v tom programu měli, tak chceme rozjet taky sportovní hala, ale sportoviště a do škol klasicky dává peníze, jedeme jako dál v tom, co jsme jako chtěli dělat.
3: Nová hrotnice zdobí Dačickou bránu ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Celkové náklady na opravu části vrcholu věže dosáhly bezmála 940 tisíc korun. Do hrotnice dali časovou schránku, vysvětlila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Slavonice Ivana Čaloudová.
5: Při rekonstrukci byla do hrotnice vložena časová schránka, která obsahuje dopis starosty, informační materiály o Slavonicích, slavonické novinky a také mince. Jde o to zanechat budoucím generacím vzkaz o současné době.
3: Možnost dočasně vyloučit problémového žáka z výuky zvažuje ministerstvo školství. Chce chránit ostatní děti i učitele. Škola by k němu mohla přistoupit až po vyčerpání ostatních možností a musela by zajistit další vzdělávání dítěte.
6: V této fázi je především taky potřeba s tím dítětem pracovat, aby se vrátil jako změněný dítě, který třeba někdy si udělat nebude nebo je bude dělat míň.
7: Popisuje ředitel odboru předškolního a základního vzdělávání ministerstva školství Michal Černý s tím, že je třeba poskytnout podporu jak vyloučenému žákovi, tak i třídě. Dočasné vyloučení má být možné jen v krajních případech, zdůrazňuje dětský ombudsman Martin Beneš.
8: Abychom měli jistotu, že ta škola se nezbavuje nebo nezasahuje do práv dítěte, se kterým nedokáže dobře pracovat.
7: Školám podle učitelky a speciální pedagožky Jarmily Čechové pomůže ale především posílení prevence.
9: V některých regionech je nějaká terapeutická péče hrazená pojišťovnou téměř nedostupná.
7: Ministerstvo zatím podobu případných opatření hledá. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
3: V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016, vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc.
0: Sport.
3: Házenkáři Strakonic zůstávají na posledním místě tabulky nejvyšší domácí soutěže. Ve včerejším domácím zápase sice remízou se Zubřím získali svůj první bod, k poskočení na lepší příčku jim to ale nepomohlo. V neděli budou svěřenci trenéra Romana Nejdla bojovat ve Zlíně.
0: Počasí.
3: Bude polojasno až oblačno, teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách naměří maximálně 15. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je klidno, biozátěž je na stupni číslo 2.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
3: Osobní auto srazilo cyklistů ve Veselí nad Lužnicí v Jateční ulici a pozor taky na náměstí Přemysla Otakara II. V Českých Budějovicích, tam auto srazilo chodce. Jezděte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
10: Už jste někdy slyšeli o reuse centrech? Jde o sběrná místa, kam můžete přinést nepotřebné či nevyužité věci, které pak za symbolickou cenu či úplně zdarma poslouží dalším domácnostem. Dana Kalistová z Českých Budějovic založila jedno z prvních reuse center v celé republice a za svou práci v této oblasti získala několik prestižních ocenění. No a právě s Danou Kalistovou si o tématu popovídáme už za malou chvíli. Zvu vás k poslechu a přeji dobré dopoledne. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.

0: Dopolední host s Matějem Bodičkou.
1: Spoluzakladatelka a předsedkyně Reuse Federace i českobudějovického Reuse centra Kabinet CB Dana Kalistová je naším dnešním hostem. Dano, vítejte ve studiu, dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne, děkuji za pozvání.
1: My děkujeme za váš čas, já jenom ještě dodám, že jste držitelkou ocenění Laskavec roku 2024, taky držitelkou ocenění Tvář udržitelnosti roku 2025. I v minulém roce jste ještě jedno ocenění získala, ale o něm se budeme bavit v úplném závěru. Každopádně dovedete dnes spočítat, kolik kusů různých věcí v minulosti prošlo vaším českobudějovickým Reuse centrem, tedy kabinetem CB?
2: Asi bych lépe uměla mluvit v tunách, ale pokud byste to chtěl odhadem na kusy, tak jsou to určitě vyšší desítky tisíc, možná už bych si troufla říct i nižší jednotky statisíce věcí.
1: Já bych taky řekl, že možná ty statisíce, že bychom se tam asi dostali. Já jsem u vás byl jednou ve skladu, když jste ještě sídlili za nádražím na Vrbenské a tam tedy ten prostor byl opravdu velký a těch věcí, kterých jsem tam věděl, bylo opravdu hodně. Každopádně vzpomenete si, jaký třeba nejzajímavější kus čehokoliv, ať už se jednalo o nábytek, dekoraci nebo spotřebič, se k vám do toho kabinetu CB dostal?
2: Já na tenhle typ otázek odpovídám tak, že v podstatě neberu jako úkol zjišťovat zajímavost nebo hodnotu těch věcí. Mým jako prvním důvodem, proč existujeme, je, aby ty věci prostě zbytečně, které jsou funkční, zbytečně nevyhazovaly. Takže u nás k nám se dostalo hodně funkčních a hodně zajímavých věcí, ale nemám jednu konkrétní. Spíš třeba bylo zajímavé, když nám někdo nabídl dar auta, což jsem si říkala potom, že v podstatě v první části to bylo jako zajímavé, ale pak jsme si řekli, že věci spojené s tím nejsou vlastně jednoduché jako pojištění nebo něco takového, takže auto jsme tehdy odmítli.
1: Auto jste odmítli, takže v kabinetu nikdy žádné auto nebylo?
2: Ne, nebylo, kromě naší použité dodávky, ale to už taky nemáme.
1: No, ale pokud se nepletu, tak jste měli v kabinetu několik hudebních nástrojů, zejména tedy piano, je to tak?
2: Ano, piano také dostáváme rádi nám lidi nabízí, ale každý kus zvažujeme i kvůli jeho objemu nebo váze, takže pár klavíru bylo a jedno mimo jiné skončilo v budějovickém kině Kotva.
1: To je hezký příběh. Z toho, co říkáte, platí, že vlastně v Reuse centru platí taky to tvrzení klasické lidové, že každé zboží má svého kupce. Je to tak, nebo se vám třeba na některé věci v tom skladu práší hodně dlouho?
2: Platí, potvrzuji. Někdy nás opravdu překvapí, když se nám dostane do ruky při tom příjmu věc, kterou jsme si říkali, že si nevím představit, že by si našla svého zájemce a najde. Takže tomu už se nedivíme. Spíš u nás leží věci, které se třeba rozhodneme trošku nacenit více, že jsou dražší. A to z toho důvodu, že vlastně fungujeme jako sociální podnik, takže musíme trošku dbát i na to, abychom prostřednictvím prodeje těch věcí mohli financovat věci, které jsou potom zdarma, to znamená, nebo veřejně prospěšné, jako je třeba vzdělávání dětí ve školách a podobně. Takže někdy tak trošku trpím, protože bych ráda, abych ty věci ideálně mohla rozdat nebo je dát za velmi nízkou cenu, ale naštěstí mám kolegyně, která ví, že a drží mě v lati, abychom ty věci naceňovali a byli schopní si počkat na jejich kupce, protože dříve nebo později přijde.
1: Vy jste zmínila docela zajímavou věc, možná se zeptám úplně otevřeně, je vám někdy líto, když nějaká konkrétní věc musí zmizet z vašeho skladu, protože se vám prostě líbí a říkáte si, to je opravdu hezký kus něčeho, nevím čeho.
2: No, já to mám spíš tak, že některé věci opravdu se mi hodně líbí a říkám si, pokud se třeba do měsíce neprodá, tak si ji třeba vezmu nebo ji dám někam do nějakého místa, které mám ráda, ale většinou naštěstí zmizí, ale jinak musím říct, že za ta léta, co tu práci dělám, tak já se raduji z každé věci, kterou nemusím vlastnit a můžu ji poslat dál a někde dál dělá funkci anebo radost.
1: A když jste zmínila to auto, překvapilo vás třeba někdy, co se k vám konkrétně dostalo? dostalo do toho skladu?
2: Určitě. Mě překvapuje milé vlastně i to, že stále jako věci, které dostáváme, se stále v lepším a lepším stavu. Takže já si myslím, že obecně kultura dárcovství už není zdaleka tak, že k vám putují věci, které jsou rozbité nebo jsou špinavé a znehodnocené, ale opravdu nám lidi dávají velmi kvalitní věci a mám z toho radost, protože díky tomu se pak lépe vrací do oběhu. Zároveň mě překvapuje, že stále jsou lidi, kteří nám věnují i poměrně hodnotné věci, protože se jim líbí koncept našeho fungování, anebo se tím jednoduše nechtějí zabývat.
1: Možná ještě taky taková otázka na úvod našeho rozhovoru. Jak byste princip Reuse centra vysvětlila někomu, kdo o tom životě neslyšel?
2: Principiálně základem je, že věci, které se k nám dostanou, dostáváme zdarma. Nevykupujeme ty věci, protože principem je, že je to služba, která zákazníkovi umožní se zbavit věcí, které dál nepotřebuje, nebo už je nevyužije, nebo nějakým způsobem už je nechce ve svém okolí, a tak nám je daruje a my pak s těmi věcmi buď je právě vracíme do oběhu tím, že si je může další člověk jako pořídit nebo koupit, anebo s nimi děláme různé bohulibé činnosti, vybavujeme s tím byty pro lidi v nouzi, případně opravujeme nebo využíváme pro nějakou upcyklaci nebo další úpravy v našich dílnách. Takže ten vstup je základ. A co je hodně důležitý, co nás třeba odlišuje od bazaru, je to, že je k tomu přibalen velký balík služby, o kterých jsem mluvila, jako je právě vzdělávání nebo nějaké školení, myslím v tom smyslu jako učení se řemesel a spol. A je to vlastně součást toho balíčku, protože naším cílem není jenom teda vracet věci do oběhu, které by zbytečně končily na sběrných dvorech, ale zároveň i vlastně měnit trošku návyky zákazníků, to znamená vůbec spotřebitelské chování, aby člověk dřív, než věc vyhodí, právě mohl kam umístit, anebo věděl, jak ji třeba opravit, nebo se u nás naučil to, jak ji přečalounit, nebo jí dát nějakým způsobem nový a zajímavý design.
1: Měnit návyky taky směrem k té udržitelnosti.
2: Přesně tak.
1: Říká Dana Kalistová, zakladatelka českobudějovického Reuse centra Kabinet CB, která je dnes s námi ve studiu.
0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Než se dostaneme na ten úplný úvod vašeho Reuse centra, na ty úplné začátky, já jsem se v jednom z rozhovorů s vámi dočetl, že jste si kdysi myslela, snila o tom, že budete žít v Londýně nebo v Paříži, nakonec jsou to v České Budějovice, tak proč nakonec vyhrálo jeho české město?
2: Tak musím říct, že já jsem si, když jsem žila nějakou dobu v Praze, kde jsem studovala a pak i pracovala, tak mi došlo, že vlastně mě baví fungovat v místě, budovat komunitu, a zjistila jsem, že vlastně nezáleží na tom, jak velké městě jsem, a najednou mi přišlo zajímavější budovat nebo přinést do Českých Budějovic, což je moje rodné město, službu nebo nabídku věcí, které jsou už právě v Evropě, v Anglii nebo ve Francii docela běžnou věcí a tady ještě nejsou. Takže jsem se vrátila do Českých Budějovic a začala jsem tyhle komunitní projekty budovat tady, a pak jsem zjistila, že je to něco, co mě uspokojuje.
1: Vy jste působila původně v oblasti marketingu. Jak jste se dostala k tomu odvětví, v němž působíte vlastně dodnes? Částečně jste to zmínila, že když jste byla v cizině, tak jste věděla třeba možná nějaká Reuse centra nebo nějaké společnosti, které fungují podobně jako třeba vy dnes.
2: Marketing, je pravda, že to je oblast, které jsem působila, ale převážně jsem propagovala služby nebo marketovala služby neziskové. Takže já jsem byla ve velmi blízkém kontaktu právě s pracovníky v sociálních službách, s neziskovýma organizacema, a vlastně jsem velmi bedlivě poslouchala, jaké jsou jejich potřeby. A právě to, že neustále schání věci pro své nebo pro uživatele jejich služeb, nebo pro klienty těch sociálních služeb, tak to byl takový jejich denní chléb. A jak jsem to poslouchala a dělala jsem ještě k tomu trhy v Českých Budějovicích jako farmářské, tak vlastně nějak najednou se okolo mě udělala taková aura, že já jsem schopná ty věci někde uplatnit, najít a tak vlastně tam já datu ty kořeny toho, kde jsem začala se věnovat tomuhle tématu, což nebylo nic, co jsem předtím studovala nebo se o to nějak blíž zajímala.
1: Pokud mám správné informace, tak na počátku toho všeho byla materiální banka. Možná jsme to už taky částečně zmínili, že když jste byla v té cizině, právě tam jste získala tu inspiraci pro vytvoření materiální banky.
2: Já musím říct, že ta inspirace spíš vznikla právě z těch potřeb neziskových organizací tady v Českých Budějovicích. Ta materiálová banka byla spíš jakoby princip, který byl na principu nějaké burzy nebo právě nějakého trhu, kde někdo vám něco nabízí a někdo něco poptává. A takže musím říct, až potom, když jsme vlastně rozjeli tady společně právě s pár lidmi z neziskového sektoru tenhle projekt, tak až pak vlastně mi bylo řečeno, že to má svůj terminus technicus a že to, co dělám, je v podstatě reuse centrum a ještě k tomu sociální podnik. Takže byla jsem ale naopak ráda, že v té Evropě už můžu tu inspiraci najít, takže hnedka první kroky vedly právě do Vídně, do Belgie a tam, kde už podobná reuse centra fungují opravdu desítky let, už můžu říct.
1: Samozřejmě pojmy jako materiální banka, potravinová banka jsou dnes docela dobře etablované, ale ještě třeba 10 let zpátky tomu vůbec nebylo. Já si pamatuju 8 let zpátky, kdy jsem natáčel třeba v potravinové bance. Dnes je ta síť po celé České republice, ale my jsme tady měli vlastně v Českých Budějovicích jednu z mála potravinových bank vůbec v České republice. Čili to se dostávám k tomu, že za těch posledních možná 5 let i v souvislosti s těmi globálními událostmi zažívá ta materiální pomoc, jestli to tak můžu říct, nějaký opravdu velký progres.
2: Je to tak a jedna moje z velkých snah v rámci právě federace, o který jste mluvili, již jsem předsedkyně, je k těmto dvou zmíněným bankám přidat ještě nábytkovou, protože nábytek je velký problém z hlediska odpadu, ale zároveň i stále víc rodin padá do potřebnosti, materiální potřebnosti a já právě vidím skvělý to propojení mezi tím, že jsou tady nadbytky a na druhé straně nedostatky něčeho, co velmi jednoduše právě prostřednictvím těchto sítí můžeme potřebným doručit.
1: A jsme podle vás národem vetešníků a možná dárců zároveň. Jinými slovy, máme chuť prostě materiálně pomáhat.
2: Neuvěřitelnou. Je na tom, když jsem tu vizi toho, jakým způsobem chci, aby kabinet CB fungoval, tak musím říct, že se mi dost lidí jako vysmálo, případně bylo minimálně skeptický k tomu, že takovýhle model může fungovat, že vám něco dává a vy to pak můžete buď teda darovat dál, nebo to můžete zpeněžit, ale ta vůle toho, podle mě je to úplně z podstaty člověka, který v podstatě přemýšlí běžně o tom, jak nakládat s věcmi, které jsou potřebné a já vidím, že právě to, co k té vůli a to, o čem mluvíte, my musíme dodat tu nízkoprahovost, to, aby ty lidi opravdu měli tu možnost to někam celkem jednoduše odevzdat. A proto jsem velký příznivec, aby taková zařízení, jako jsme my, vznikaly třeba součástí jako sběrných dvorů, anebo hlavně lokálně, protože je nesmysl, abychom tady s materiální pomocí vlastně štrádovali přes celou republiku, ale proto já usiluju společně s kolegy, aby taková místa, jako je kabinet CB, byly v podstatě v každém větším městě, případně právě součástí sběrných dvorů. Takže to, jakou má povahu Čech, podle mě běžný, je neuvěřitelně podporuje celý tenhle ten systém té podpory, ale zároveň i k tomu ještě přidejte šikovné ruce, který má hodně Čechů a jsme tím docela unikátní v rámci celé Evropy.
1: Když mluvíte o těch sběrných dvorech, napadá mě, že to je součást nějaké municipality vždy nebo nějaké veřejné služby. Čili myslíte si, že třeba k té myšlence, že by reuse centra jednou mohla být součástí sběrného dvora úplně obecně, jsou nakloněné právě třeba ty municipality, samosprávy, obce, kraje?
2: Když jsme před 5 lety začínali, tak to byly opravdu jednotky měst, jako třeba Ostrava, kde takováhle místa vznikala. Těch jsem se držela a teďka se přidávají další města, obce a děje se to už i bez úplně našeho přičinění, jenom díky tomu, že se inspirují navzájem a já věřím, a že ta budoucnost je opravdu taková, že to bude běžná nabídka, stejně tak, jako máte, jak jsem říkala, sběrný dvory nebo jakékoliv místa, které jsou pro veřejnost prospěšní.
1: Vy jste zároveň zmiňovala, že se vám lidé zpočátku vysmívali, vy jste fungovali jako velmi malý podnik. Co vám v těch začátcích dodávalo tu vůli a sílu vytrvat v té myšlence?
2: Mně dávalo sílu dvě věci. Jedno bylo, že ty věci jsme primárně používali na pomoc druhým a já jsem opravdu byla, teď už se to třeba nemůžu dovolit kolikrát, ale byla jsem u toho, kdy jsme opravdu donesli osmiletýmu dítěti postel, která měla končit na sběráku a proto dítě to byla jeho první samostatná postel, kterou ve svém životě měl. A když tohle zažijete, tak najednou začnete vlastně věřit, že to je správně, že jdete správnou cestou. A druhá věc, která mě neuvěřitelně podporovala, bylo právě ta zahraniční zkušenost. Proto jsem si jezdila vždycky nabít optimismem do Evropy, kde tahle místa už najdete na každém druhém kroku. Jsou podporovaný velmi štědře, často právě municipalitami z veřejných rozpočtů a nikdo se neptá, proč by taková místa měla být. A tak jsem se vždycky odjela se poslechnout, protože o tom mluvili lidi, ne nějaký bláznivý holky jako typu mě, ale byli to lidi v kravatách a lidi významní a ty se na mě koukali, když jsem se jich zeptala, jakým způsobem to dokázali, že to vysvětlili a oni říkali, jako co vysvětlili, že se nemají vyhazovat věci, které jsou dál použitelné, to přece už se nikomu nemusí vysvětlovat ve 21. století. A já jsem na tohle vždycky myslela ve chvíli, kdy jsem nedostávala zrovna pozitivní zpětnou vazbu, protože spousta lidí si myslelo, že to prostě není vůbec podstatný takovouhle službu tady dělat.
1: Už tady taky zaznělo, že fungujete jako sociální podnik a vlastně zpočátku jste byli jako vůbec jeden z prvních sociálních podniků v republice. Zaměstnávali jste, dodnes zaměstnáváte lidi s různým zdravotním znevýhodněním a lidi k vám nosili věci a vy jste je pak vraceli do oběhu, to vlastně pořád funguje. Kdy se to zásadně zlomilo do té podoby, ve které to Reuse Centrum, když to tak můžeme říct, funguje dodnes?
2: Tak kdybych měla říct ten poslední impuls pro to, aby kabinet CB fungoval v podstatě jako takový větší, my to teďka nazýváme spíš jako cirkulární dům, takže to je vlastně soubor služeb, který můžete využít pro to, abyste ty věci buď teda prodloužili životnost, nebo ji nějak opravili, nebo si ji nějak redesignovali, tak to musím říct, že mi dal velký impuls to, že vlastně České Budějovice se staly Evropským hlavním městem kultury pro rok 2028. Protože najednou jsem zjistila, že tak, jak je vnímaná kultura evropskou optikou,

0: zkušenosti se v dnešním jeho českém dopolední bavíme s Danou Kalistovou a povídat si budeme i dál za malou chvíli hned po písnice od Miroš Birky.
1: Český rozhlas České Budějovice, písničky, které nestárnou.

0: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Je přesně 11:30, posloucháte Český rozhlas České Budějovice, se mnou je stále ve studiu náš dnešní host Dana Kalistová, jedna nebo zakladatelka jednoho z prvních vůbec reuse center v České republice, kabinetu CB. Vy jste, Dano, mluvila o tom, že ty začátky nebyly úplně snadné, zároveň ani ta současnost není úplně snadná. Když se k tomu dostaneme konkrétně, tak vy jste v roce 2024 museli ukončit provoz nábytkové banky, která předtím pomohla tisícům lidí. Existuje nějaká šance, že se tu nábytkovou banku podaří znovu nastartovat?
2: Věřím tomu určitě a dodáváme i optimismus to, že v podstatě momentálně v 6 krajích ta služba běží, další 4 kraje jsou na startovní čáře a jsou připraveni ve chvíli, kdy se nám podaří získat systémovou podporu ze strany Ministerstva životního prostředí, tak jsou připraveni v podstatě začít tu službu provozovat hned. A já věřím, že i Český kraj, který už jednou tu službu zažil a

0: a ví, jakým způsobem může být prospěšná pro občany kraje, tak věřím, že dříve nebo později tu službu opět rozjedeme a budeme moct zároveň šetřit sběrné dvory, snižovat množství odpadu a zároveň velmi efektivně podle mě podporovat lidi v nouzi, kteří tu materiální pomoc potřebují.
1: Čili ten příslib tady je.
0: Já myslím, že jo.
1: Tak budeme držet palce, samozřejmě. Vy dnes máte vlastní obchod a lidé k vám do toho reuse centra dokonce chodí i na různé kurzy. Myslíte si, že ten přístup lidí obecně ke znovu využití věcí nebo i k té udržitelnosti se mění k lepšímu?
0: Jednoznačně. A jak říkám, já si ani nemyslím, že to je jako zásluha tady našich aktivit nebo podobně, ale já opravdu to vidím velmi jednoduše v tom, že jak jsme se v té předešlé otázce o tom bavili, že tam v tom principu je to dost přirozená věc, ale teď jde o to dodat těm lidem možnost to dělat nějak jednoduše a rozumně. Jo, takže čím víc si myslím, že jako umožníme lepší podmínky pro to, aby lidi mohli odevzdat věci, které nepotřebují, tak potom už nemusíme vůbec řešit tu jejich vůli nebo ochotu, protože ta ochota je obrovská. A já se s tím vlastně denně setkávám v prostorách kabinetu CB, kde ne vždycky můžu přímo mluvit se zákazníky, ale pokud jo, tak mě to neskutečně nabíjí, jak jsou lidi v tomhle směru v podstatě úplně správně.
1: A když máte těch zákazníků stále víc a víc, stíháte taky tu poptávku uspokojovat? Je to ve vašich silách?
0: Tak mě spíš mrzí to, že musíme v podstatě takových 60% věcí odmítat, a jsou to věci funkční. Ale pro příklad třeba řeknu, že nám nabízí firmy, které vyklízí nějaké kancelářské prostory, tak nám nabízí jako stovky kusů nábytku, které jsou tak, že je v podstatě ani nemusíte přetřít hadrem a jsou okamžitě použití velmi kvalitnímu, ale my nejsme schopní v podstatě takovou kapacitu zvládnout. Já ani neříkám, že bychom jí měli jako být schopní, ale spíš jenom naznačuju, že to je to, co mě mrzí, že vím, že ta poptávka je veliká, ale my zároveň nejsme v našem objemu schopní všechnu jako tu nabídku poptávku propojit. Nicméně už jsem se rozhodla si z tohohle nedělat hlavu a radovat se z každý židle, která putuje dál díky našemu provozu.
1: Z toho, co jste říkala, tak jsem trochu nabyl dojmu, že v tom zahraničí jsou pořád napřed před námi, ale co třeba nějaký jiný český region, krom jižních Čech, kde opravdu dotáhli, řekněme, tu udržitelnost a reuse centra na nějakou vysokou úroveň, z vašeho pohledu tedy? Mm-hmm.
0: Já bych chtěla, aby zaznělo, že Jihočeský kraj zdaleka není mezi premianty, takže i když se snažím, je to tady moje meka, tak ještě máme pár dluhů, ale mám radost, že se postupně Tábor, Písek, Jindřichův Hradec vlastně hlásí k tomuhle tématu a věřím, že se nám to podaří zlepšit.
1: Zdání klame,
0: přesně, takže tady jako jižní Čechy ještě mají dloužek, ale velmi bych chtěla vyzdvihnout teďka máme nového takového lídra v tom tématu. V podstatě se dobře fungují právě ty kraje, kde už běží nábytková banka, tak je to třeba Liberecký kraj, Plzeňský kraj, Ústecký kraj, takže už jsou kraje, kde opravdu právě tou nábytkovou bankou se to hodně rozhýbalo, ale jsou tady skvělý příklady reuse center, jak jsem říkala, právě Ostrava nebo reuse centrum Hradec Králové, takže se přidává víc a víc krajů momentálně jako nějakým způsobem ten segment zastoupený opravdu už ve všech 14 krajích a Praha je velmi ambiciózní v tomhle tématu, což jsem ráda, protože kde jinde než Praze by měl být ten systém těchto organizací velmi funkční a inspirativní pro celou zbytek republiky.
1: Mě docela zaujalo, že jste zmínila, vyzdvihla třeba ty regiony, kde je docela vysoká nezaměstnanost, to je docela pozoruhodné. My často slýcháme, jak se velikost a dobrota toho našeho národa projevila během pomoci při prvních týdnech a měsících ruské invaze na Ukrajině. Jaké jsou vaše vzpomínky na tohle období? Stihli jste se v tom reuse centru třeba aspoň na chvíli zastavit, protože samozřejmě asi si dovedu vybavit, že to pro vás bylo hodně náročné.
0: Mě nepřestane překvapovat, že kdykoliv dostanu otázku na tohle období, tak mám husinu po celém těle. a vlastně i takovej trošku takovou jako vzpomínku, která mě trošku dojímá, protože my jsme se v podstatě, já nezapomenu na telefona tehdejšího pana primátora, pana primátora Svobody, který nás pozval v podstatě hned den, kdy začala vlastně vlastně uprchlická krize, nebo jakým způsobem začala, ale jako začala ta invaze. A my jsme v podstatě seděli najednou v rámci vlastně krizového štábu města a posléze i kraje a stali jsme se takovým jako centrem pro tu distribuci materiální pomoci. A najednou a zároveň i rodiny ukrajinské, které přijítěly k nám na vlakové nádraží, tak prvním místem, kam mířili, buď bylo právě do nějakého krizového jako místa, jako kde byla jim základní pomoc, anebo přesně jeli přímo k nám do Rius centra, kde jsme jim dávali jako kočárky, které neměli pro svý děti a dávali jsme jim teda i další materiální pomoc a případně jsme ji rovnou vezli do prostor, které jim byly jako poskytnuty. Takže najednou jsem zažila něco, co bylo neuvěřitelné i v tom smyslu, že byla součinný jako všechny IZS, jezdili k nám starostové, jezdili k nám hasiči a vozila se najednou obrovské množství materiální pomoci. A my jsme zjistili, že tou službou jsme schopní během pár dní vlastně vybavit jako desítky a desítky bytů, které by jinak byly jako holými zdmi. A musím říct, že to je další taky pro mě zlomový okamžik a od té doby se za službu nábytkových bank biju velmi, velmi srdnatě a houževnatě. A když to někdo spochybňuje, tu službu, tak já si vždycky vzpomínám přesně na tuhletu dobu, kdy vím, že ta služba má v sobě sílu právě o té koordinaci a o tom, že jste schopný vlastně to místo ze dne na den z desetinásobit a vlastně stát se i místem, kam lidi právě, který chtěli poskytnout nějakou podporu, mohli tu věc odevzdat a vlastně se to tak přirozeně začalo dít.
1: Já jsem na úvod našeho dnešního rozhovoru slíbil, že zmíním ještě jednu cenu, kterou jste dostala, k tomu se můžeme dostat právě teď v samém závěru našeho dnešního rozhovoru, protože s rukou bývalé zmocněnkyně vlády pro lidská práva Kláry Šimáčkové Laurenčíkové jste za vaši činnost loni převzala ocenění v kategorii přímá pomoc. Jaké cíle si nyní dáváte pro tu nejbližší budoucnost? Čeho byste chtěla teď aktuálně dosáhnout? Vyrozuměl jsem samozřejmě, že se taky úzce podílíte na tom projektu Evropské hlavní město kultury České Budějovice 2028, které vlastně ten titul krajské město ponese už opravdu za docela brzkou dobu.
0: Tak já bych to asi rozdělila na dvě úrovně mých ambicí. Jedna je ta, že bych ráda získala pro s pomocí právě kolegů z federace, z Rius federace podporu pro systémovou podporu státu pro nábytkové banky, protože si myslím, že tuhle službu si každý kraj zaslouží a nábytkové banky si zase zaslouží důstojné fungování a podporu. Pak ale ambice k našemu městu je teda udělat vlastně tu službu dostupnou pro co nejvíc obyvatel Českých Budějovic a zároveň právě bych ráda, aby ve chvíli, kdy ukončíme důstojně rok 2028 a věřím tomu, protože jsem velký fanda tohle projektu, tak věřím, že od 1.1.2029 tahle jako téma udržitelnosti z Českých Budějovic nezmizí, jenom díky tomu, že už titul nebude náš, ale podaří se nejenom prostřednictvím naší organizace, ale doufám i prostřednictvím jako dalších organizací, nejen v kraji, ale i ve městě, abychom umožnili občanům České Budějovice se chovat tak, aby jsme neplejtvali zbytečně zdroje věcmi a i lidským potenciálem. Takže to je asi taková moje skromná ambice, co se týče těch tématů, o kterém jsme dneska spolu mluvili.
1: Budeme držet palce, aby se to podařilo. Dana Kalistová byla dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu České Budějovice. Díky moc za váš čas a ať se vám daří nejenom ve vaší práci. Naslyšenou.
0: Já vám děkuju moc. Naslyšenou.
1: Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a popřeji vám ještě jednou krásný den a pozvu vás taky k našemu pravidelnému rozhlasovému sloupku, který nabídneme už za okamžik, tak si na to počkejte. Od mikrofonu zdraví Matěj Vodička.
2: Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.

0: Jihočeské dopoledne s Matějem Vodičkou.
1: Přesně ve 11:45 pro vás máme rozhlasový sloupek. O čem bude? O pamětnících a našich předcích. Schválně, jakou nejstarší rodinnou fotografii doma máte? Spisovatel Jan Štifter, autor dnešního sloupku, narazil nedávno na jednu hodně starou. Příjemný poslech.
0: Rozhlasový sloupek.
2: Povídat se s pamětníky má obrovský smysl. Nejenže se člověk dozví spoustu věcí a pochopí souvislosti, ale občas to otevře dveře k naprostému úžasu. Takhle jsem ve vesničce Kladiny u Římova na Českobudějovicku objevil fotku, která mi vyrazila dech. Sedlák Linhard Krych, narozený roku 1818. Můj prastrýc. Starší snímek někoho z rodiny doma prostě nemáme. Fascinuje mě ta časová smyčka. Linharta vychovali lidé narození ještě za Marie Terezie a Josefa II. Jeho svět začínal i končil u Římova. V létě dřina na poli, v zimě zima za nechty i v chalupě. Žil napříč 19. stoletím se všemi nemocemi, které rodičům brali děti, i s vojnou, která se teprve v polovině století zkrátila na pouhých 8 let. Myslím, že ho tehdy ten fotograf docela zdržoval od práce. Linhart ale na chvíli postál. Netušil, že tím momentem jednou propojí nás, lidi z 21. století, s předky, kteří pamatovali ještě osvícenství. Povídat si s pamětníky se prostě vyplatí. Pečou skvělé štrůdly, mají o čem mluvit a v krabičkách ve skříni schovávají rodinné poklady.
0: Uniklo vám vysílání některého z pořadů? Najdete ho online na webu budějovice.rozhlas.cz.

0: Český rozhlas České Budějovice pro všechny, kdo to mají rádi jihočeské. Jihočeské zvony.
1: Hlasy zvonů a příběhy, které vyprávějí.
0: Sportovní ozvěny.
1: To nejdůležitější ze sportovního soupeření na zemi, ve vodě i ve vzduchu.
0: Dopolední host.
2: Zajímaví lidé, příběhy, události a témata v živých rozhovorech.
0: Vltavín.
3: Křížem krážem současností i historií našeho kraje.
0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
4: Už se těšíte na zimu?
5: 7 lyžařských areálů s perfektními sjezdovkami čeká právě na vás v regionu Morau v srdci Rakouska.
4: Tak odstartujte zimu a buďte první na svahu.
5: Máme skvělé nabídky pro začátek sezóny.
4: Rezervujte si dovolenou hned teď na www.regionmorau.at. Regionmorau.at.
0: Jsme tu doma a máme přehled. Zpravodajství Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Tento týden jsme se v seriálu o jihočeských zvonech vypravili do Oslova na Písecku. Ve věži místního kostela se nachází památný zvon svatý Linhard, který má hlavní tón F2, průměr 63 cm a váží 145 kg. Roku 1635 ho ulil Tomáš Frič v Roudnici nad Labem. Vyzvánění tohoto památného zvonu ohlásí dnešní poledne. Dobré poledne.

0: odbylo poledne.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Ve věku 83 let zemřel fejetonista Rudolf Křesťan. Jeho texty i hlas znali taky posluchači Českého rozhlasu. Letošní úrodu zelí ovlivnilo sucho. Úroda bude podprůměrná až průměrná. V Liblicích u Českého Brodu začalo bourání rozhlasového vysílače. Zítřek bude stále ještě slunečný, teploty se vyšplhají až k 19 stupňům. Příjemný polední čas u zpráv přeje od mikrofonu Lukáš Pelikán. Ve věku 83 let zemřel novinář a spisovatel Rudolf Křesťan. Podle rodiny podlehl krátké nemoci. Vynikal svými fejetony, kterých napsal téměř 3000. Dlouhodobě spolupracoval s Českým rozhlasem. Své texty načetl taky v pořadu Psáno kurzívou. Patřil taky k průvodcům autorských pořadů Dobré jitro. Knižně debutoval sbírkou humorných básní a próz Kos a Kosínus. Později vydal 20 fejetonových sbírek, mezi nimi Myš v 11. patře, Slepičí krok Nebuď labuť nebo Podkovaná blecha. Za knihu Proč nemám pistoli získal cenu Miloslava Švandrlíka za nejlepší humoristickou knihu. Letošní sklizeň zelí v Česku bude podprůměrná až průměrná. Může za to sucho, někde i bouřky a krupobytí. Výnosy může zlepšit sklizeň pozdních odrůd zelí, které stále ještě rostou.
2: Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná.
3: Podle tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzany Přibylové jsou i letos velké rozdíly mezi jednotlivými lokalitami, kde se zelí pěstuje.
4: Nižší minusy jsme měli doposud avizované třeba z Litoměřicka nebo z části severní jižní Moravy. Nicméně vše se ještě díky počasí a probíhající sklizní průběžně mění.
3: Sklizeň zelí potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Dvoudenní konference Vize Česka začíná dnes v táborském kině Svět. Posluchače čeká 7 přednášek od odborníků z různých oborů spojených s vývojem naší společnosti a země. Ekolog Tomáš Zeithaml bude mluvit o neviditelném znečištění. Ekonom Martin Janíčko se zaměří na budoucnost českého hospodářství. Novinář Martin L. promluví o globálním konfliktu Číny a Spojených států, řekl mluvčí táborské radnice Luboš Dvořák.
5: Etolog Marek Špinka se podívá na inteligenci a emoce zvířat a lidí, zoolog a psycholog Ivan Hadriantův otevře otázky lidské morálky ke zvířatům, geolog Václav Cílek se podívá, jaké máme schopnosti zacházet s budoucností a Oldřich Lapčík představí svět potravinových hořkostí.
0: Začalo bourání rozhlasového vysílače v Liblicích u Českého Brodu. 2 stožáry vysoké přes 350 metrů byly nejvyšší stavbou v Česku. Podle Marcela Procházky z Českých radiokomunikací bylo vysílání z Liblic na středních vlnách příliš nákladné. Nahradil ho digitální rozhlas DAB. Český rozhlas ukončil klasické vysílání z vysílače v roce 2021. Po demolici liblického vysílače bude nejvyšší stavbou v Česku o několik metrů nižší krašovský vysílač na Plzeňsku.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasné až oblačné, teploty vystoupí na 14 až 17 stupňů Celsia, na horách maximálně k 15. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je klidno. Tlak vzduchu přepočítaný na hladinu moře byl v 11 hodin v Českých Budějovicích 1030 hektopaskalů. Noční teploty budou mezi 5 a 2 stupni, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. V pátek očekávejte jasno až polojasno, ráno místy mlhy, k večeru přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty zítra 16 až 19 stupňů Celsia, v 1000 metrech na horách až 18. Vítr zůstane slabý proměnlivý, biozátěž střední.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Nehodu máme hlášenou ze silnice 3. třídy z přední Výtoně na Českokrumlovsku. Jezděte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Ze studia Českého rozhlasu České Budějovice posloucháte písničky pro radost. Pořad hudebních gratulací a pěkné dechovky.
7: A A dnes nám kalendář ukazuje datum 15. října, máme krátce po 12. hodině. Písničky pro radost jsou na svém samém počátku a s vámi u mikrofonu Adéla Jirkalová. Krásný den Terezám a Terezím jen to nejlepší k svátku. Je to jméno řeckého původu a nejasného významu, nejčastěji je spojováno s názvem řeckých ostrovů a vykládá se tedy jako pocházející z ostrova Téry nebo Terasie. Někteří badatelé ho ovšem považují za odvozeninu řeckých slov Teresis, tedy ochrana či záštita, anebo Teros, což znamená léto, horko, vedro. Dnes bych řekla, máme příjemný podzimní den a my si ho ještě zpestříme, tedy aspoň vy všichni milovníci dechovky, příjemnou hudbou, která jest pro vás, milí posluchači, připravena, a také celá řada gratulací. A zůstaneme tématičtí, čeká nás nyní jedno sváteční a jedno narozeninové přání. Tak budeme gratulovat do Nových Hradů k svátku dámě, která se jmenuje Tereza Cefalvay. Věřím, že jsem přečetla správně příjmení, psáno Cefalvay, ale snad jsme se tedy trefili a adresátka se našla u rozhlasového přijímače. V tento den slaví tedy svůj svátek slečna Tereza Cefalvay z Nových Hradů. Milá Terko, všechno nejlepší k dnešnímu svátku ti přejí kamarádi muzikanti a zpěváci z Jihočeské Podhoranky, které si rovněž členkou v pěvecké sekci. Ke gratulaci se také připojuje tvůj přítel Krištof Špirhanzl, rovněž zpěvák zmiňované kapely. Měj hezký den a veselou oslavu. Prosíme o písničku od Jihočeské Podhoranky. Děkuji. Je připravena konkrétně Chvalešovická vesnička hned v zápětí. Ještě jedno přání, tentokrát do obce Bylinka k 45. Jardovi Herinkovi. K tvým narozeninám ti přeji hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, pohody a dobré nálady. Ať se ti daří jak v práci na Temelíně, tak doma v hospodářství, přejí kolegové z Temelína. Zdravíme tedy i Jardu Herinka a k 45. nám posíláme Jihočeskou Podhoranku.

Dnes je to přesně 60 let, kdy měli moji rodiče svatbu, se píše v dalším přání. Jedná se konkrétně o Jana a Marii Hlavínovi z Březnice. Prosím o zahrání písničky pro ně, Zelení hájové, k jejich dnešnímu výročí s přáním ještě mnoha krásných let na společné cestě životem. Přeje syn Martin s manželkou Janou. Takový jest pozdrav Janovi a Marii Hlavínovým do Březnice k 60. výročí od svatby. My blahopřejeme. A přidáme ještě jednu šedesátku, tentokrát narozeninovou. Zdravíme do obce Dírna, do části Záříčí, paní Ivanu Jelínkovou. Dobrý den, vážená redakce. Obecní zastupitelstvo Dírna vás touto cestou žádá o zahrání písničky k narozeninám pro paní Jelínkovou. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Dírna, Věra Novotná. Toto je tedy i paní Ivaně Jelínkové. K 60. nám posíláme písničku Zelení hájové.

Posloucháte Český rozhlas České Budějovice, čtvrt na jednu. Pokračují dnešní písničky pro radost, které mají datum 15. října a jsou čtvrteční. K významnému životnímu jubileu přejeme tentokrát do Horní Pěny. Konkrétně to přejí zastupitelé obce Horní Pěna panu Vladimíru Táborovi k 65. narozeninám. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti se tady píše. Zdravíme tedy Vladimíra Tábora do Horní Pěny. Právě pro něj budou hrát už v zápětí Jižani, kteří vystřídají Konrádyho dudáckou muziku, kterou jsme slyšeli před chvílí. A přidáme ještě jednu gratulaci, tentokrát do obce Olešnice, do části Buková, panu Jiřímu Tošnerovi k 70. Zastupitelstvo obce přeje oslavenci mnoho štěstí, zdraví a radosti ze života. Takové je přání panu Jiřímu Tošnerovi do Olešnice, do části Buková. Přejeme vše nejlepší.

0: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Písničky pro radost. Pěkná česká dechovka k vašim narozeninám, svátkům a svatebním výročím. Denně na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice od 12 do 13 hodin.
1: Prosím o zahrání písničky Sladký domov od Doubravanky pro paní Markétu Koubovou z Těšovic u Prachatic, která oslaví 15. října krásné 73. narozeniny. Markétka je velice starostlivá manželka, maminka, babička, skvělá kamarádka milující svoji rodinu a parádní dechovku, na kterou jezdí s manželem Fandou. Milá Markétko, my ti přejeme hodně zdraví, štěstí, spokojenosti, radosti z rodiny, všech setkání na dechovce, ještě ve stovce, se všemi kamarády a kamarádkami. To přejí manžel Fanda s celou rodinou, fanklub Doubravanky, kapela Doubravanka s kapelníkem Vaškem Bártou, pošumavský spolek hezkých holek a všichni, co tě mají rádi. Za všechny píše Láďa Hřídel. My též zdravíme paní Markétku Koubovou do obce Těšovice a přejeme všechno nejlepší k narozeninám.

Milí přátelé, dobré a kvalitní dechovky, moc bych vás chtěla požádat o zahrání písničky pro mou maminku Janu Rybárovou z obce Drhovle, která právě v tento den slaví své krásné 73. narozeniny. Má nejdražší maminko, nastal ten krásný čas, kdy ti z rozhlasu hrají zas. Tisknu ti s láskou obě ruce a přeji ti z celého srdce všechno jen a jen to nejlepší do dalších let, ať je pro tebe krásný i nadále tento svět. Dnes je pouze tvůj slavnostní den, já tobě přeji jen mnoho zdravíčka, lásky a štěstíčka. Líbám tě na obě dvě líčka. Co nejlépe se měj, neustále se usmívej. Písničku já ti nyní posílám, na dálku se na tebe usmívám. Co víc ti ještě přát, ať si můžeš zvesela zaspívat. Ať se ti vyplní všechna přání, úsměv vše zlé, ať navždy zahání. S láskou tvoje dcera Martina z Českých Budějovic. Prosím o zahrání maminčiny oblíbené písničky od Babouků, Kováři jsou švarní hoši. Předem moc děkuji a vše jen to dobré přeji i vám. My veli

Nyní už budeme posílat gratulaci do Nových Hradů k významnému životnímu jubileu paní Alice Marhounové. Do dalších let přeje za město Nové Hrady vše nejlepší, hodně zdraví a pohody starosta města pan Vladimír Hokr. Takové je další přání, které zaznělo na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice v pořadu Písničky pro radost. Tentokrát míří paní Alici Marhounové tato gratulace a přidáme ještě jednu oslavenkyni. Tentokrát jsou to 75. a slavice bude v Kostelci u Hluboké nad Vltavou. Oslavenkyní je Alexandra Nováková. Milá maminko, babičko, k tvým narozeninám hodně zdraví a pohody do dalších let ti přeje dcera Martina s manželem Petrem, syn Petr s manželkou Lenkou, syn Tomáš.

Tomáš a vnoučata Tom, Péťa, Karolínka, Kubík a Nikolka. Pozdravujeme tedy i Alexandru Novákovou do Kostelce u Hluboké nad Vltavou a tady už je pro vás Iglovanka.

Za námi Iglovanka, před námi muzikanti z jižních Čech. I ti budou součástí dnešních písniček pro radost. Ještě se nám sem zakutálely 1.74. narozeniny. Dobrý den, vážená redakce, prosíme vás o zahrání písničky pro pana Václava Vokroje z Blatné, který 15. října oslaví 74. narozeniny. Celá rodina mu přejeme hodně a hodně zdraví, štěstí, lásky a aby bral věci s humorem. Vše, co život přinese. Krásné narozeniny přejí manželka Věra, synové Vašik s Verunkou, Tomík s Natálkou, Péťa s Danuškou a vnoučata posílají dědovi pusu a velké obětí. Matyášek, Vaneska, Tomík, Sofinka a Peťulík. Děkujeme, pokud to půjde, tak písničku Píseň pro tátu. Je tady, zdravíme pana Václava Vokroje.

0: Desátý ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz.
1: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jediný rozhlas mezi jihočeskými rádii.
2: A byly by tu dvě dámy, které obě slaví 80. narozeniny. Nejprve pozdravíme do Bechyně paní Marii Labohou. Naše milá babičko, přejeme ti zdravíčko. Hodně lásky, taky štěstí, ať tě radost neopustí. To ti přejí dcery s partnery, všech pět vnoučat a samozřejmě i všechna pravnoučata Deniska, Karolínka, Adrianka, Natálka, Amálka, Damiánek, Ninuška, Štěpánek, Radeček, už mi dochází dech, Dianka a Gábinka. Tak snad jsme to zvládli všechno. Tolik gratulantů do Bechyně pro paní Marii Labohou. Přejeme k 80. jen to nejlepší. A přidáme ještě jednu oslavenkyni, tentokrát z obce Dírná. Je to paní Dana Poslušná. Dobrý den, vážená redakce. Obecní zastupitelstvo Dírná vás touto cestou žádá o zahrání písničky k narozeninám pro paní Danu Poslušnou. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí a spokojenost. K přání se připojuje a písničku posílá i kronikářka obce Věra Novotná. Tak to budou veselé 80. s kapelou Keramička. Vše nejlepší.

Po keramičce bude následovat Budvarka tady na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice. Hrajeme paní Marii Báčkové z Mladého Smolivce k 80. Mamince, babičce a prababičce vše nejlepší ke krásným 80. narozeninám. Hodně štěstí, životní pohody, úsměvů na tváři a hlavně hodně zdraví do dalších let přejí pravnučky Amálka, Matilda a Aranka, vnučky Kristýna a Veronika, dcera Dáša s manželem a syn Petr. Bude-li to možné, zahrajte prosím písničku Máničko moje. Předem děkuji. Není vůbec za co. Budvarka a Máničko moje je připravena. Tato krásná písnička od této jihočeské kapely. Zdravíme paní Marii Báčkovou do Mladého Smolivce a přijměte prosím i naši rozhlasovou gratulaci.

Vážení v rozhlase, prosím o zahrání písně pro mého manžela Františka Vančáta z Rybníků u Dobříše, který dnes 15. října slaví 80 let. Od malé muziky na uše Pepíka, Andulko, ty si má milá. Přejeme mu hodně zdraví, štěstí a pohody. Manželka Helena, dcery Hana a Martina s rodinami, pusu posílají pravnoučátka Honzík, Matýsek, Medinka a Kubík. Takové je tedy přání panu Františku Vančátovi do obce Rybníky k 80. nám přejeme též, jen to nejlepší.

Dobrý den, vážená redakce. My sousedé pana Marcilise, to už je přání panu Jaroslavu Marcilisovi z Dírné, vás chceme požádat o zahrání pěkné písničky pro našeho bývalého hostinského pana Marcilise. Celý život po své práci nastupoval na druhou směnu v uvozovkách, kdy se postavil k pípě a točil své výborné pivíčko. Za celý život vyslechl tolik příběhů, že by to vydalo na silnou knihu. Dnes si užívá zaslouženého odpočinku, ale své štamgasty neopustil a oni jeho také neobčas přijdou jen tak na popovídání pod pergolu a zavzpomínají na staré časy. Proto vás prosíme zahrát nějakou od podlahy o hospůdce, které věnoval tolik času. Za všechny sousedy mu přejeme ještě hodně zdraví, štěstí a spokojenost. Jan a Věra podepsáni, tolik přání ke 84. narozeninám panu Jaroslavu Marcilisovi. A ještě jedno přání na závěr paní Jarmile Cikánkové z Bechyně k úctyhodným 97. narozeninám. Naše milá maminko, babičko a prababičko, právě dnes slavíš své 97. narozeniny a tak ti chceme i touto cestou popřát jenom to nejlepší, hodně spokojenosti a spoustu hezkých dnů, ale ze všeho nejvíce ti přejeme, aby ti ještě hodně dlouho sloužilo zdravíčko. Také chceme poděkovat za všechny ty nádherné svetříky, které stále pleteš pro svá pravnoučata. Těch pravnoučat máš zatím lichý počet, ale už za pár měsíců k ním přibude ještě jedno další a počet kluků a holčiček se tak vyrovná. Ještě jednou všechno nejlepší přejí dcery Dana a Mirka se svými rodinami. I paní Jarmilu Cikánkovou do Bechyně srdečně zdravíme a k 97. narozeninám posíláme plzeňačku. Vše nejlepší.

0: Radost vám hrajeme každý den v pravé poledne. Oblíbený pořad gratulací a pěkné dechovky. Písničky pro radost si objednávejte na našich internetových stránkách nebo poštou na adrese Český rozhlas u Třílbů 1 České Budějovice. Poslechněte si hezké dechovkové melodie a popřejte vašim blízkým v písničkách pro radost. Každý den od 12 do 13 hodin ve vysílání Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek
3: a Patrik Rozehnal.
4: Je 13 hodin.
0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
4: Volby v Nových Hradech vyhrálo hnutí Občané pro zdravé město. Starostou zůstane Vladimír Hokr. Lidé v Písku můžou ode dneška vybírat projekty v participativním rozpočtu. Liblické stožáry se dnes dopoledne zřítily k zemi. Nechali je odstřelit České radiokomunikace. Odpoledne polojasno až oblačno, v noci místy přízemní mrazíky. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Volby do zastupitelstva v Nových Hradech na Českobudějovicku vyhrálo hnutí Občané pro zdravé město. Jeho zástupci v čele se současným starostou Vladimírem Hokrem získali celkem 8 křesel z 15. Radnici tak mohou vést sami. Druzí skončili sociální demokrati se 6 mandáty. Detaily k povolebnímu vyjednávání přidává pokračující starosta Vladimír Hokr.
5: Jsme v tom posledním období to taky táhli sami, tak já předpokládám, že to asi takhle zůstane. Nicméně ještě budeme nějakým způsobem diskutovat, jaký bude průběh těch jednání, ale spíš řeknu na rovinu, si myslím, že to dopadne tak, že budeme fungovat samostatně.
4: Pro 10 nápadů zaslaných do píseckého participativního rozpočtu můžou ode dneška hlasovat obyvatelé Písku. Je mezi nimi například dobrodružné hřiště, komunitní pec na chleba nebo vybudování tůní. Vítězné návrhy se rozdělí 3 miliony korun. Podle mluvčí radnice Petry Měšťanové lidé přihlásili 18 projektů.
6: 6 z nich jsme museli vyřadit, například proto, že se nenacházeli na pozemcích města nebo byli v rozporu s územním plánem či jinými předpisy. 2 projekty pak budeme realizovat mimo participativní rozpočet. Jedná se o geoportál Písek na mapě a vybudování zábradlí u chodníku.
4: Zájemci můžou hlasovat do 30. listopadu. České radiokomunikace dnes nechali odstřelit 2 stožáry vysílače v Liblicích u Českého Brodu. Oba stožáry se zřítily současně na pole směrem ke Kolínu. Měřili 355 metrů a byly tak téměř 50 let nejvyššími stavbami v Česku. Vysílač dřív využíval Český rozhlas. Vysílání z něj ukončil v roce 2021. V posledních letech neměl žádné využití a nezbytná oprava a údržba by byla velmi nákladná. Po odstřelu Liblický stožárů se nejvyšší stavbou v zemi stal televizní a rozhlasový vysílač Krašov na Plzeňsku, který měří přes 347 metrů. V Česku v roce 2024 meziročně přibylo neziskových organizací. Oproti předchozímu roku jich bylo aktivních o necelá 4% víc. Podle dat Českého statistického úřadu bylo v zemi asi 120 tisíc spolků. Zároveň vzrostl i počet zaměstnanců, kteří v nich pracují. Ubylo ale dobrovolníků. Organizace své služby ve většině případů poskytují lidem zdarma nebo za netržní ceny. Jde třeba o pomoc lidem v nouzi, sociální služby, vzdělávání nebo rekreaci a sport.
0: Počasí.
4: Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno místy mlhy. K večeru přibude oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19 stupni, v 1000 metrech na horách až 18 stupňů. Vítr zůstane slabý, proměnlivý a biozátěž střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
4: Motorka s autem se střetla u Budíškovic na Jindřichohradsku. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. A host.
3: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Nosím černý.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. Jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankár zmarí nějakou šancu, je z toho break, strelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš.
0: No. No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď se pozrím na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě se ho bol gól, takže 3-1. Nemám rád Cristiana od té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně sedmý prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsten nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se. Je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dělal do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, lebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě, a keď jsem si urobil nějakou klučku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čaldy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak klasika. Proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
1: Když jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 roků celkom dost. No a pamätám si, že ma hrozně bolili kolena, jak som rástol a vlastně ani nikto mi neveril, že vyrastiem, pretože nemal som pokom, rodičia neboli nejak extrémne vysoký, ale nakoniec som vyrástol, si myslím, že akurát na tú brankársku výšku a ostal som bráne, no a nakoniec ani som netušil, urobil som celkom slušnú kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a ano. Zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj, to je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy, je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: My jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Teraz jsem si trošku ripol, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No ale tady, já si taky rybnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému nároďáku, ale stále jsem Slovák, takže prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál.
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už jako trenér nerád prehávám. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdáleně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Jak to?
1: No, to je Bohemka je tím pověstná. Ľudia nadávají na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mě teda včera nenadávali, ale jako takto v okolí a to je tam, je to dost nehostinné prostředí pro ten hostující tým. Tak to povím.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo
1: nevnímal,
0: jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozdělený, ale tak já jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, jako jsou dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám určitě. Tehdy mohlo vyhovovat.
1: Ne, tak to tam Dolíček bylo vždycky známý tým, že byl plný a ty fanouškové byli úžasný, keď som za ně chytal. Dneska to vnímám jinak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedat, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Jako určitě byly zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou zášť do strany fanoušků.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další, ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čož je tá lepšia varianta.
0: A ta každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlupý gol, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas bude vidieť. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že takých zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu?
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastíte a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že väčšina, drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Malé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do troch měsíců jsem dával rozhovor už normálně jakoby do televizie, ale mal jsem ruštinu, myslím, 2 roky na základné škole, na střední už zase ne, ale dostal jsem se do toho, co myslím, celkom rychlo a právě i ta slovenčina, i ty ruštiny, co myslím, dost blízka a nemal jsem problém vůbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako se to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všech stavať, takže vlastně prvé kolo,

0: No zase ale domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase mě nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase vonku na Dynamu. A to bol prvý zápas, keď sme hrali všetci vlastne cudzinci, Čechoslováci, piati Češi a ja. No a my sme tam dostali 7 gólov, lebo ja som dostal 7 gólov. 7-0 sme, 7-1 to skončilo.
1: Ajajaj.
0: Ja som po
1: zápase. Za ktorý ste mohol?
0: No tak ako dostal som 7 gólov, no čo k tomu dodať. No, takže to byla velká facka, musím povedat, a po zápase mě fakt i vyhrkly slzy. No a
1: chtěl jste domů? Chtěl jsem domů.
0: Hmm. Regulérně jsem chtěl domů a z hodou okolností hned druhý den jsem letěl si vybavit víza, takže byl jsem Praha asi 2 dny, byl jsem rád, že jsem vypadl z Ruska. A teraz jsem přiletěl sem a tu všetko krásně rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svítilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherně. Mně se nechcel vůbec naspäť. A tam v Rusku přece jen tam zima je pokročilejší a tam ještě v apríli nebo v dubnu všade šedivo, hnusně, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nějak ten rok som dokopal, potom som ešte chytal nejaký zápas, ale stejne som chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebol nič moc z mojej strany.
1: No a kdy sa to zlomilo?
0: To sa zlomilo nejak ten druhý rok. Ja som začal, chcel som nejak odísť, ale stále ma nejak v Rusku nechceli pustiť. Ale respektíve nebol nikto, kto by ma kúpil. Ale začal som občas chytať, hrali sme nejaké poháre, tam som chytal. No a začal som jazdiť za slovenský nároďák, tréner Galis, ktorý mi ako dôveroval ako cudzincovi, teda cudzincovi, hráčovi, ktorý pôsobil v zahraničí. Takže som začal chytávať za slovenský národný tým a potom postupne vlastne i za Zenit. Vytlačil som Malafejeva z toho zbrány a bol som jednotkou a nakonec som tam ostal 7 rokov.
1: A zažil ste tam vlastne i své největší fotbalové úspechy?
0: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
1: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
0: Ano, bez pochyby.
1: Kamil Čantofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už je 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak?
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prošlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč takže Rusku? Asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem se rozhodl, kde jinde ukončit kariéru, keď ne v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazoch, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, nebo respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou?
1: Ani
0: jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás první ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Skúšal jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo
1: ani
0: se postavit do brány?
1: No velmi, velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano.
0: Složitě.
1: No. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihávky, kratšie stredné dlhé prihávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže.
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Neúplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale uvidíte jich častější hrať nohou, než chytať.
0: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: V Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu sa brankári, ktorí nie sú úplne vysokí ešte v dnešnom fotbale, ale je ich stále menej a menej a myslím, že sa to vytratí úplne časom, pretože dnes už v všetkých tých špičkových akadémiách už ten výber už tých mladžinských tímoch je taký, že tam sa predikujú pomocou, neviem, kosti alebo čoho, alebo rodičov nejaké rastových hormonov predikujú vlastne centimetre budúcnosti a pokiaľ niekto bude mať nejakých, poviem, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dosť málo, tak väčšinou je odsunutý niekam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď môže byť vynikajúci brankár, dajme tomu, v tom veku, ale už takto mladom veku, viem, že proste vrcholné týmy v Čechách, ako treba Sparta Slavia, tak brankár ide preč, musí odísť z akadémie, pretože...
0: Môže do útoku třeba.
1: Bojím sa, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohol by to skúsiť, keď je dobrý, prečo nie?
0: Je to, je to pozdie?
1: No, asi nemyslím si. Pokiaľ dneska s tými dovednosťami, vidíte, neviem, ako sa to povie slovensky, tak brankári tým, že sú naučení hrať nohami, môže to skúsiť v útoku, prečo nie? Ale myslím si, že do budúcnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, ktorý by nemal 190. Dneska ešte treba v Arsenale, jeden teraz ma napadlo, Raja, ako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výnimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy to ho jeden... zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě
1: nielen,
0: nemá 120.
1: Nielen, ale väčšina trénerov. Hovorím, sú takéto výnimky ešte stále, ale je ich stále menej a menej. Ja hovorím, to je jeden, ja neviem, poviem, zo 100 000 alebo z milióna, ktorý sa presadil. Hovorím, ešte ich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer. Ale ako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká tá hranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka sa zväčšuje.
1: No branka je dosť veľká, má 7,32, vždycky malá. A je dosť široká, vysoká je 2,44, takže brankár tie centimetry proste potrebuje.
0: Tak, ale nejenom tie centimetry, ale určite mršnosť, nejakú odvahu položiť si do tých rány, neviem,
1: ano,
0: čo ešte.
1: Áno, to je jeden základov, keď sa brankár bojí lopty, nemá v tej bráne čo robiť samozrejme, takže báť sa nesmie, odvaha je základ, no a potom samozrejme, ako ste vravili, tie špecifické dovednosti, no. Musí byť obratný, mršný, ideálne to rozhodovanie správne a to je komplex vecí, ktoré keď sa zídu, tak potom sú z toho talenty.
0: Tak a co nejaké povahové vlastnosti? Liší sa povaha brankáře od hráčů? Poli jste třeba, ja neviem, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedysi se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a že si hovorili, no, to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: A... Jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašne sa to zovšeobecňuje, alebo kedysi sa to tak dialo, že proste to je brankár, no tak to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že ja som sa teda tak na to pozeral, prečo už len to, že povie, že ježi, to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý sme iný, bohužiaľ drtivá väčšina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplne všetci vzdelaní a preto sa tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy ste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl ste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavně tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, já jsem to těž tak mal, že keď jsem se ponoril do toho zápasu, tak věděl jsem být zlý na těch svojich samozřejmě.
0: Čili jste byl kapitola sama pro sebe.
1: sám byste to takto nazvali, takže klidně.
0: Kamil Čontopalský je naším hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamätám, keď jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujem. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, bavíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť. Musí,
1: tak, áno, no správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: áno. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano,
0: se?
1: Ale zase já jsem těž, ne, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že od toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie, mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ, ta partia, čo tam sme, je to hrozně fajn a musím povedat, že jsem si v tom našel i zalubeně.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hataloština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím v práci, sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokáže vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, ano, tak jako jsem trenér, takže malo by přijde mi to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal jsem hovoriť česky, protože některý mladší mi nerozumeli a tak nějak se snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolí, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štreka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niektorí fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To ano, jste nikdy neskoušel?
1: Já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčo vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuji, že jste tu byl, a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujeme pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlát.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky míč.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Vítězné hnutí Naše Česko nepotřebuje v trhových svinech sestavovat koalici. Unijní lídři jednají v Bruselu o novém společném rozpočtu. Navrhované nové zdroje jsou podle premiéra Babiše absolutně nepřijatelné. Nový audiovizuální průvodce v Jindřichově Hradci přibližuje historii kostela a minorického kláštera pomocí moderních technologií. V noci se ochladí až na 2 stupně, místy přízemní mrazíky. Zítra slunečno, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hnutí Naše Česko neplánuje v trhových svinech jednání o budoucí koalici. Vítěz komunálních voleb získal 18 mandátů z 23 členného zastupitelstva. Hnutí se proto rozhodlo spolupracovat pouze s hnutím ANO, lidovci a nestraníky. Jak bude Naše Česko pokračovat ve vedení města, řekl jeho lídr a stávající starosta David Štojdl.
2: Ty věci, které jsou nejzásadnější, tak asi to jsou investice, které taky obchvat a pak tam řešíme zázemí pro tu střední školu a pro zošku, to se projektuje, tak to jsou velké věci, ale ostatní, co jsme v tom programu měli, tak chceme rozjet taky sportovní hala, ale sportoviště a do škol klasicky dává peníze, jedeme jako dál v tom, co jsme jako chtěli dělat.
0: Česko podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO odmítá navrhované nové zdroje víceletého rozpočtu Evropské unie. Babiš to řekl v Bruselu při příchodu na summit lídrů 27, kteří řeší společné finance na roky 2028 až 2034 a hledají nové zdroje, které by doplnily příspěvky členských států.
3: Premiér při příchodu na summit pochybnil, že je možné rozpočet schválit do konce roku.
4: Ty návrhy komise na nové zdroje jsou pro nás absolutně nepřijatelné. Komise nám chce vzít podíl ze spotřební daně z tabáku, chtějí vzít emisní povolenky, ty příjmy.
3: V debatě o cenách energií chce Babiš prosazovat další oslabení, respektive odklad systémů emisních povolenek. To před začátkem summitu podpořil i estonský premiér Kristen Mihal. Naopak Dánsko, Švédsko či Finsko varovali před jakýmkoliv oslabováním systému ETS. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
0: Videomapping, rozšířená realita i další interaktivní prvky přibližují návštěvníkům historii kostela svatého Jana Křtitele a minorického kláštera v Jindřichově Hradci. Muzeum Jindřichohradecka tam představilo nového audiovizuálního průvodce. Součástí prohlídkové trasy jsou také panely s historickými zajímavostmi. Ty představuje kurátorka muzea Alexandra Zvonařová.
5: Je to na takových krásných, levitujících, skleněných panelech a v třijazyčné verzi máme vždycky připomínku nějaké zajímavosti, třeba barokní kazatelny nebo různých náhrobků, varhan, oltáře a podobně.
0: Novohradské muzeum dnes zve na podzimní přednášku Miroslavy Dvořákové na téma počátky vzdělávání na Novohradsku. Začíná v 18 hodin. Pro návštěvníky přednášky bude muzeum od 16 hodin přístupné zdarma.
1: Počasí.
0: Odpoledne bude polojasné až oblačné, teploty vystoupí až na 17 stupňů, na horách nejvýše k 15. Fouká slabý proměnlivý vítr nebo je klidno. Noční teploty budou mezi 5 a 2 stupni, místy se vyskytnou přízemní mrazíky. Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno místy mlhy, k večeru přibude oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19 stupni, v 1000 metrech na horách až 18. Vítr zůstane slabý proměnlivý a biozátěž střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Odstavený nepojízdný kamion vás může zdržet na silnici 39 u Perneku na Českokrumlovsku. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pohodové jihočeské odpoledne s Českým rozhlasem České Budějovice. Na jaře potěší záplavou bílých květů, na podzim tmavomodrými plody. Trnka obecná patří k našim tradičním léčivým rostlinám, budeme o ní mluvit už za chvíli. A také se dozvíte, že letošní sklizeň zelí v Česku bude průměrná nebo podprůměrná. Z písniček, které nestárnou, si zahrajeme Václava Neckáře. Hezký poslech vám od mikrofonu přeje Michal Hovorka.

0: s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás ve 14 hodin a 12 minut. Trnku většinu z nás zná hlavně podle drobných modrých plodů, které bývají nejsladší až po prvních mrazících. Méně se ale ví, že své místo v lidovém léčitelství mají také její květy. O využití trnky obecné si Hanka Šoberová povídala s bylinkářkou Silví Hovorkovou.
1: Na jaře s ní můžeme trhat květy. Ty se potom používají hlavně do čajových směsí, které jsou na kašel a jsou močopudný, potopudný a přidávají se teda hlavně do čajových směsí. A potom na podzim z ní máme ty úžasné trnky, ty plody, tmavě modrý, mají nádhernou barvu. A ty plody se používají hlavně při léčbě průjmů, protože oni mají hodně svíravý účinek. A taky na zažívací potíže nebo při střevních potížích. Dokonce v určitých částech Anglie se používaly jako kloktadlo při zánětech v ústech a ve Velké Británii se používaly na kašel a na chlazení.
2: Mě zaujal ten svíravý účinek, protože když to řeknete, tak se člověk skutečně sevře, když pozře trnku, ale možná by se dala využít nějak tak, abychom do sebe právě trnky dostali a udělali tak dobře našemu tělu.
1: Můžeme vlastně nejlíp udělat to, když je necháme přejít mrazem, protože vlivem toho mrazu se stane to, že se tam z části přemění ty třísloviny, které vlastně dělají ten svíravý efekt a ta trnka nám potom připadá sladší. I když poměr cukru se v ní nezmění, ale připadá nám sladší a že je taková poživatelná. Já jsem zapátrala v různých lékopisech a našla jsem úžasný recept, který pochází z Irska a je to na výrobu trnkového džinu. Takže jestli posluchači budou chtít, můžou se ho připravit, je to celkem jednoduchý. Vezme se 500 gramů zralých trnek, 1 litr džinu a 250 až 300 gramů cukru. Ty trnky je dobrý propíchat jehlou, protože tím se naruší ta šlupka a oni potom víc budou vylučovat tu šťávu a látky, které mají v sobě a vlastně i tu chuť. Ty propíchané trnky se nasypou do sklenice, zasypou se tím cukrem a zalijou se džinem. A ta sklenice se uzavře a nechá se na nějakým tmavším místě stát přesně do Vánoc a o Vánocích si ji můžeme otevřít a dát si úplně skvělej trnkovej džin.
2: Říkali jsme, že se z trnky využívají květy, samozřejmě plody. Ještě nějaká jiná část?
1: Ještě se vrátím do Anglie. V Anglii se používá oloupaná kůra z trnky, která se vaří ve vodě a pak se používá při kašlích a při bronchitidě a při potížích s plícemi. A dokonce Angličani tomu říkají, že to je gypsy recept. A vlastně ta vyvařená kůra se potom v určitým dávkování popíjí, ale bohužel už jsem nedohledala přesně jako ten přesný popis, ale je to určitá zajímavost, že i ta kůra se dá použít.
0: Říká bylinkářka Silvie Hovorková. Ať už dáte přednost voňavému čaji z květu anebo podzimní sklizni trnek, tahle nenápadná dřevina rozhodně stojí za pozornost. Tady je Český rozhlas České Budějovice. Hezké jihočeské odpoledne.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Nevyhazovat věci zbytečně, tak to je jedno z hlavních hesel, kterým se řídí českobudějovické Reuse Centrum Kabinet CB. Jeho zakladatelka Dana Kalistová si v počátcích pronajala malý sklad v centru města, který postupem času přestal sloužit. Dnes věci z kabinetu CB využívají lidé i podniky z celého jihočeského kraje. Přinesou třeba starý kus nábytku, který si zase někdo odnese zrenovovaný domů. S Danou Kalistovou, držitelkou několika ocenění, si v našem dnešním dopolední vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Jsme podle vás národem vetešníků a možná dárců zároveň. Jinými slovy, máme chuť prostě materiálně pomáhat.
2: Neuvěřitelnou. Když jsem tu vizi toho, jakým způsobem chci, aby kabinet CB fungoval, tak musím říct, že se mi dost lidí jako vysmálo. Případně bylo minimálně skeptický k tomu, že takovýhle model může fungovat, že vám něco dává a vy to pak můžete buď teda darovat dál, nebo to můžete zpeněžit, ale ta vůle toho, podle mě je to úplně z podstaty člověka, který v podstatě přemýšlí běžně o tom, jak nakládat s věcmi, které jsou potřebné. A já vidím, že právě to, co k té vůli a to, o čem mluvíte, my musíme dodat tu nízkoprahovost, to, aby ty lidi opravdu měli tu možnost to někam celkem jednoduše odevzdat. A proto jsem velký příznivec, aby taková zařízení, jako jsme my, vznikaly třeba součástí jako sběrných dvorů, anebo velmi, hlavně lokálně, protože je nesmysl, abychom tady s materiální pomocí vlastně štrádovali přes celou republiku, ale proto já usiluju společně s kolegy, aby taková místa, jako je kabinet CB, byly v podstatě v každém větším městě, případně právě součástí sběrných dvorů. Takže to, jakou má povahu Čech, podle mě běžný, je neuvěřitelně podporuje celý tenhle ten systém té podpory, ale zároveň i k tomu ještě přidejte šikovné ruce, který má hodně Čechů a jsme tím docela unikátní v rámci celé Evropy.
1: A když mluvíte o těch sběrných dvorech, napadá mě, že to je součást nějaké municipality vždy nebo nějaké veřejné služby. Čili myslíte si, že třeba k té myšlence, že by Reuse centra jednou mohla být součástí sběrného dvora úplně obecně, jsou nakloněné právě třeba ty municipality, samosprávy, obce, kraje?
2: Když jsme před 5 lety začínali, tak to byly opravdu jednotky měst, jako třeba Ostrava, kde takováhle místa vznikala. Těch jsem se držela a teďka se přidávají další města, obce a děje se to už i bez úplně našeho přičinění, jenom díky tomu, že se inspirují navzájem a já věřím, a že ta budoucnost je opravdu taková, že to bude běžná nabídka, stejně tak, jako máte, jak jsem říkala, sběrný dvory anebo jakékoliv místa, které jsou pro veřejnost prospěšní.
1: Vy jste zároveň zmiňovala, že se vám lidé zpočátku vysmívali, vy jste fungovali jako velmi malý podnik. Co vám v těch začátcích dodávalo tu vůli a sílu vytrvat v té myšlence?
2: Mně dávalo sílu dvě věci. Jedno bylo, že ty věci jsme primárně používali na pomoc druhým a já jsem opravdu byla, teď už se to třeba časově nemůžu dovolit kolikrát, ale byla jsem u toho, kdy jsme opravdu donesli osmiletýmu dítěti postel, která měla končit na sběráku a proto dítě to byla jeho první samostatná postel, kterou ve svém životě měl. A když tohle zažijete, tak najednou začnete vlastně věřit, že to je správně, že jdete správnou cestou. A druhá věc, která mě neuvěřitelně podporovala, bylo právě ta zahraniční zkušenost. Proto jsem si jezdila vždycky nabít optimismem do Evropy, kde tahle místa už najdete na každém kroku. Jsou podporovaný velmi štědře, často právě municipalitami z veřejných rozpočtů a nikdo se neptá, proč by taková místa měla být. A tak jsem se vždycky odjela se poslechnout, protože o tom mluvili lidi, ne nějaký bláznivý holky jako typu mě, ale byli to lidi v kravatách a lidi významní a ty se na mě koukali, když jsem se jich zeptala, jakým způsobem to dokázali, že to vysvětlili a mě říkali, jako co vysvětlili, že se nemají vyhazovat věci, které jsou dál použitelné, to přece už se nikomu nemusí vysvětlovat ve 21. století a já jsem na tohle vždycky myslela ve chvíli, kdy jsem nedostávala zrovna pozitivní zpětnou vazbu, protože spousta lidí si myslelo, že to prostě není vůbec podstatný takovouhle službu tady dělat.
0: Celý rozhovor s Danou Kalistovou si můžete poslechnout na našem webu budějovice.rozhlas.cz. Zítra k nám do studia přijde běžkyně na lyžích olympionička Barbora Havlíčková z Vimperka na Prachaticku. Rozhovor s moderátorem Matějem Vodičkou si můžete naladit jako vždy po zprávách v 11 hodin.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Jihočeští zemědělci sklízí zelí a letos jsou rádi za průměrnou úrodu. V některých krajích ji totiž zničily kroupy anebo bouřky. V Roudném na Českobudějovicku sice část zelí v létě uschlo, jinde jsou ale hlávky nadprůměrně velké.
1: Tady projíždí traktor se zeleným kombajnem, ten zelí podebere, zrovna řízne a přespá zde rovnou do valníku.
2: Na jednom ze zelených polí zemědělského podniku Malše Roudné na Českobudějovicku právě stojím s vedoucí krouhárny Ivetou Hlaváčovou.
1: Je velmi sucho, nemáme problém tedy s žádnou újezdností, akorát samozřejmě všude se práší.
2: Kombajn odjel, my se můžeme podívat, jak vypadají samotné hlávky. Ta velikost je hodně rozdílná.
1: To máte pravdu. Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. Zrovna jsme v části, kde ty hlávky jsou poměrně i velké.
2: Například tenhle obr bude mít určitě víc než 10 kilogramů.
1: Tady bych typovala, že můžeme se přibližovat hranici 14 kil. Nebude určitě jediná. Je to možná tím, že jsme na půdním bloku, kde je původní koryto řeky Malše. Takže i když je to s podivem, tady nám zelí opravdu vyrostlo. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná. Vidíte, že tady třeba úplně chybí?
2: Je tady hodně prázdných míst.
1: Protože na jaře po zasetí nepršelo, semínka nevyklíčily a tudíž máme i tady mezery, kde zelí mohlo být, to samozřejmě není.
2: Zatímco tady vypadá úroda zelí poměrně dobře, tak v další části, ke které právě míříme, je to spíš žalostný pohled. Když si sáhnu na rostlinu, tak to šusí jak papír.
1: Tady je právě část pole, kde je ta půda úplně jiná, víc kamenitá. A to zelí vzešlo, začalo tvořit hlávky, ale o prázdninách, jak byly vysoké teploty, kdy mělo to zelí tvořit hlávky dál a zvětšovat se růst, tak nemělo z čeho a prakticky uschlo.
2: Podle prvních odhadů bude úroda zelí v Česku podprůměrná až průměrná, doplňuje tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
3: Na Litoměřicku byly porosty poškozeny jarními mrazíky, v Polabí, v jižních Čechách nebo na Opavsku třeba bouřkami s krupobytím. Největší dopad na úrodu však mělo suché jaro a následně horké a suché léto, a to prakticky napříč celou republikou. S tím vše se ještě díky počasí a probíhající sklizní průběžně mění. Část pozdního zelí je stále ještě na polích.
2: Sklizeň zelí na jihu Čech potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vuka.

0: Stále posloucháte Český rozhlas České Budějovice. Nejvyšší stavba v Česku dnes dopoledne šla k zemi. Přes 350 metrů vysoké stožáry rozhlasového vysílače v Liblicích na Kolínsku po 50 letech končí. Podle českých radiokomunikací už pro ně není využití.
1: V celé řadě evropských států byly vybudovány vysoce výkonné rozhlasové vysílače.
2: Popisuje krátký film Pražské zprávy radiokomunikací ze 70. let minulého století.
3: Vysílač Liblice, jehož výkon se několikanásobně zvýší.
2: Vysílač Liblice B byl nejsilnější středovlnný vysílač u nás, říká Pavel Straňák z distribuce signálu Českého rozhlasu.
4: Tady to byl obrovský vysílač s jedním programem pro celou Českou republiku.
2: V Liblicích na pahorku nad Kolínskou rovinou se vystřídalo několik generací vysílačů. V letech 1936 až 72 tam sloužil jeden stožár vysoký přes 280 metrů.
1: Bylo rozhodnuto likvidovat stožár odstřelem.
2: Odstřel rok 1972.
1: Na místě starého stožáru bude postaven nový anténní systém ze dvou stožárů, každý bude mít výšku 350 metrů.
2: Velký výkon ale znamenal také vysokou cenu, podotýká Marcel Procházka z českých radiokomunikací.
5: Vysílač měl spotřebu nějakého menšího města. Dneska DAB 50 vysílačů má výrazně menší elektrický příkon než jedny Liblice.
2: Kromě drahého provozu vadilo také to, že většina novějších přijímačů už střední vlny nenaladí. Přestože měly své výhody.
6: Ta vlnová délka je tak dlouhá, že to leze do všech údolí a není to ovlivněné příliš strukturou terénu.
2: Zvuková kvalita byla horší. Tak jak teď slyšíte, střední vlny neuměly přenést nejvyšší ani nejhlubší tóny a byly náchylné k nejrůznějšímu rušení. Příjem mohla zhoršit třeba bouřka nebo i některé domácí elektrické spotřebiče. Podle Marcela Procházky je také jeden velký vysílač mnohem zranitelnější než síť menších.
5: To riziko narušení provozu tohoto vysílače je poměrně velké v porovnání s 50 vysílači DAB, kde když jeden vysílač vypadne, tak se téměř nic nestane. Je potřeba mít těch zdrojů vysílání více. Třeba i FM síť, zálohované diesel generátory, rozhlas vysílá i v televizi.
2: Na středních vlnách v Česku zůstává menší vysílač v jižních Čechách, který šíří signál soukromé stanice. Martin Srb, Český rozhlas.

0: stále ladíte Český rozhlas České Budějovice ve 14 hodin a 48 minut. Středověké malby v kostele svatého Jana Křtitele v Jindřichově Hradci znovu ožívají. Muzeum Jindřichohradecka připravilo nové audiovizuálního průvodce, který pomocí moderních technologií odhaluje i to, co už po staletí není vidět. Návštěvníky zavede do historie kostela i přilehlého minorického kláštera.
1: Protože tady možná i v tomto kostele působil věhlasný Adam Michna z Otradovic, tak jsme jeden totem věnovali panu Michnovi. A v podstatě je tady o jeho nejvýznačnějším díle, a to znamená o Loutně české.
2: Připomíná kurátorka muzea Alexandra Zvonařová. Malého audiovizuálního průvodce můžou mít návštěvníci i sebou, stačí si ho stáhnout do mobilního telefonu. A to pomocí QR kódu, který je k dispozici u pokladny. My to teďka vyzkoušíme. Namířím telefon.
1: Pokud nemají telefon svůj vlastní, tak si půjčí tablet.
2: Aplikace se jmenuje Muzeum Jindřichohradecka.
1: Si to namířte potom tamhle.
2: Ta žena je během chvilky a hned se objeví mapa, kde ty prvky jsou. Místem, kde aplikaci využijeme, je nejbarevnější, nebojím se říct, klenba v kostele svatého Jana Křtitele. Detaily o ní má kunsthistorik muzea Jakub Valášek.
3: Malby pochází z poloviny 15. století. Jsou soustředěny v křížové klenbě kolem hradeckého erbu Zlaté růže na modrém poli. Vyobrazují symboly čtyř evangelistů.
2: No a tady, když zamíříme nad hlavu mobilním telefonem, tak se rozpohybují symboly čtyř apoštolů.
3: Orel, ten patří svatému Janu Evangelistovi, patron malířů, svatý Lukáš, tedy s bíkem, a svatý Marek lev. Svatý Matouš má okřídleného anděla.
2: Zajímavostí kostela je, že mnohé z těch fresek nejsou celé, často jsou tady vidět postavy bez hlavy.
3: Je to způsobeno tím, že původní strop z doby, ve kterém vznikly ty malby, tak byl plochý. Hlavní loď nebyla zaklenutá, k tomu došlo až v husitských válkách. Byl zaklenut zároveň pozdně gotickou hvězdicovou klenbou, která už tedy nebrala ohled na tu výmalbu a tím poškodila nejenom tedy ten ústřední motiv zvěstování paní Marii, ale poškodila i postavy a architekturu jednotlivých výjevů po obvodu.
2: Takže od té doby byly malby nedokončené a teď některé ty místa ta aplikace vlastně doplní.
3: Je to tak, v aplikaci se zobrazí v celém svém rozsahu.
2: A v Soukenické kapli se známí návštěvníky z historií města videoprojekce. Součástí nového audiovizuálního průvodce jsou také informační panely, videomapping nebo prezentace archeologických nálezů, které byly objeveny při nedávné revitalizaci Rajského dvora.
4: Tímto se s vámi loučíme a přejeme hezký zážitek.
2: Z Jindřichova Hradce Eva Marvanová, Český rozhlas.
5: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
6: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

Milí přátelé, od rozhlasového mikrofonu vás všechny srdečně zdraví Jan Smigmátor. Dovolte mi, abych vás pozval 21. října na 10. jubilejní swingovou tančírnu, rozhlasovou tančírnu do českobudějovického Metropolu. Po 10 letech se vracím do Českých Budějovic, abych si zaspíval s rozhlasovým swingovým orchestrem a oslavil swing společně s vámi 21. října. Se na vás už teď moc a moc těším. Váš Jan Smigmátor.

0: hodin.
1: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
0: Borovany na Českobudějovicku povede dál nezávislý starosta Vít Fialka. Bývalá ředitelka Centra sociálních služeb v Jihlavě přistoupila na dohodu o vině a trestu. Odešel král fejetonů. V 83 letech zemřel Rudolf Křesťan, publicista a moderátor Českého rozhlasu. Zítra bude jasno až polojasno, naměříme až 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Hnutí Borovany a osady povede po komunálních volbách radnici v Borovanech na Českobudějovicku. Jeho kandidáti získali 45% hlasů a 8 míst v 17členném zastupitelstvu. Na druhém místě skončilo hnutí Borovansko srdcem a rozumem se 4 posty. Obě strany budou ve vedení města spolupracovat. Potvrzuje lídr vítězné kandidátky Vít Starosta.
2: My jsme s tím počítali už před volbama, takže po volbách akorát vlastně, když se potvrdili ty mandáty, tak jsme si v podstatě během hodiny domluvili. Co jsme lidem slíbili, tak tomu prostě pokračujeme. To znamená další bydlení, další volnočasové aktivity, komunitní dům, dům služeb.
0: Obviněná ředitelka Jihlavského integrovaného centra sociálních služeb Alena Řehořová přistoupila na dohodu o vině a trestu. Informoval o tom deník a informaci Českému rozhlasu potvrdil i dozorující státní zástupce Jan Vystrčil. Řehořová čelila obvinění za zpronevěru společně s ještě jednou osobou. Pokračuje státní zástupce Jan Vystrčil.
3: Zatím bych se nechtěl vyjadřovat k těm parametrům trestu, které ty obviněné přijaly, ale mohu snad říct, že podmínkou pro mě, aby vůbec jsem o těch dohodách jednal, bylo, že bude plně nahrazena celá škoda způsobená integrovanému centru sociálních služeb.
0: Dohodu musí ještě schválit soud. Zhruba 10 aktivistů ze spolku Zvířata nejíme dnes ujatek v Albeři u Nové Bystřice na Jindřichohradecku protestovala proti krutému zacházení se zvířaty. Na sociální síti zveřejnili záběry z kamer, které podle nich na těchto jatkách zaznamenaly tahání zraněných a nemohoucích krav a bezcitné chování zaměstnanců. Informovala o tom ČTK. Zástupci jatek se k záběrům odmítli vyjadřovat. Případ vyšetřuje policie. Rakouský soud zprostil z vazby Slováka, který čelí obviněním z otravy sklenic s dětskou výživou HIP. Informuje o tom agentura APA. 39-letého bývalého zaměstnance společnosti HIP zadrželi rakouské úřady na začátku května. Je podezřelý, že do skleniček s příkrmy přidal jed na krysy. Poté je rozmístil v supermarketech v Rakousku, Česku a na Slovensku, aby firmu vydíral. Podezřelý po propuštění z vazby nesmí opustit Rakousku. Vinu ale odmítá. Ve věku 83 let zemřel publicista a spisovatel Rudolf Křesťan. Napsal víc než 3000 fejetonů, které založil na nadsázce, recesi a slovních hříčkách. První fejeton otiskl už ve svých 16 letech.
4: Nejsem králem fejetonů, protože králem fejetonu je čtenář.
5: Zdůrazňoval Rudolf Křesťan ve vysílání Českého rozhlasu v roce 2013. Na kontě měl přes 20 knih a nikdy prý netrpěl noční můrou, že nenajde téma nového. Fejetonu.
4: Já jsem měl to štěstí, že jsem nikdy nebyl fejetonistou deníku, který musí ten text odevzdat na poslední chvíli.
5: Spolupráce pojila Rudolfa Křesťana i s Českým rozhlasem, kde působil jako moderátor nedělního Dobrého rána s dvojkou. Pravidelně se s ním potkával i Aleš Cibulka.
6: Každý pátek mezi 8 a 9 měl svoji hodinku fejetonu a pro mě to byla ohromná škola.
5: Za sbírku fejetonů nazvanou Proč nemám pistoli získal Rudolf Křesťan v roce 2015 cenu Miloslava Švandrlíka. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno místy mlhy, k večeru přibude oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19 stupni, v 1000 metrech na horách až 18 stupňů. Vítr zůstane slabý, proměnlivý a biozátěž bude střední.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
7: Příjemnou a pohodovou jízdu vám přeje Tomcat, český výrobce osobních, nákladních a autobusových pneumatik. www.nejlevnějšípneu.cz, sponzor programu.
1: Z Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
0: Dvě auta se střetla na silnici 39 u Kamenného újezdu u Českých Budějovic. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Jihočeské odpoledne. První série povolebních jednání mají za sebou úspěšné jihočeské strany a hnutí v komunálních volbách. Téma za chvilku ve vysílání podrobně rozebereme s Michalem Bělským. Michale, dobré odpoledne.
9: Hezký den.
8: No a také upozorníme na to, že umělá inteligence umí pomáhat i škodit. Když se s ní radíme o zdraví, může nám tvrdit úplné nesmysly, více v této hodině. A nesmí chybět ani písničky, které nestárnou, zahraje nám skupina Katapult, ale ještě předtím kapela Kryštof. Hezký poslech vám od mikrofonu stále přeje Michal Hovorka.

0: Je s vámi Český rozhlas České Budějovice, posloucháte nás 14 minut po 15. hodině. Od komunálních voleb uplynulo 5 dní a v některých jihočeských městech se už pomalu rýsují nové koalice. Jinde ale čeká úspěšné strany tuhé povolební vyjednávání, která se můžou protáhnout i na týdny. Jasno zatím není ani v Českých Budějovicích. Jak daleko jsou povolební vyjednávání v největších jihočeských městech, tak to teď probereme s redaktorem zpravodajství Michalem Bělským, kterého vítám ve vysílání. Michale, dobré odpoledne.
1: Hezký den.
0: Začněme nejdříve Českými Budějovicemi. Už se tam rýsuje nová koalice?
1: Zatím ne a podle vývoje se ani nedá očekávat, že bychom se v krajském městě v dohledné době dočkali nového vedení. Vítěz voleb Hnutí Naše Česko získalo 15 z 45 mandátů a stále hledá partnery do koalice. Vyjednávací tým ale nečeká nic jednoduchého, protože už teď je jasné, že do vedení s nimi nepůjdou jak Piráti a Zelení se 6, tak ODS se 4 místy v zastupitelstvu. Pokud chce sestavit koalici, bude se muset dohodnout buď s Hnutím Občané pro Budějovice a STAN, které skončilo druhé s 9 křesly, nebo s Hnutím ANO. To má o jeden post méně. Podle náměstka primátorky a člena vyjednávacího týmu Petra Maroše z Našeho Česka má Hnutí za sebou první kolo vyjednávání a v příštím týdnu začne s dalšími uskupeními hledat programové schody. Pořád ale existuje možnost, že by bylo nové vedení Českých Budějovic bez Našeho Česka. To nevylučují ani zástupci Pirátů nebo Hnutí Občané pro Budějovice, říká jeho lídr Tomáš Chovanec.
2: To takhle kategoricky vůbec ne. Teď jdeme do těch programových věcí. Máme nějaký priority, budeme vidět, jak se k tomu ostatní postaví. Budeme hledat co nejširší průnik tím, co máme ve volebním programu. Zase sejdeme, pokud samozřejmě naši nabídku přijmou, ale i s naším Českem jsme domluveni, že se jim ozveme my s termínem.
1: Naprosto zásadní tedy bude postoj Hnutí ANO, které zatím nevyloučilo spolupráci s nikým. Podle všech bude jasněji až po dalším kole jednání v příštím týdnu.
0: Michale, už je někde potvrzená nová koalice?
1: Ano, a to v Prachaticích, kde měli jasno o novém složení radnice už v úterý. V čele města vystřídá Martin Malý z nezávislých dosavadního starostu Jana Bauera z ODS. Nezávislí získali ve volbách 6 mandátů z 21 a do koalice si sebou přibrali Prachatice společně se 3 a Hnutí ANO se 2 mandáty. Místo starostou bude nadále Jan Kotrba z Prachatic společně a nově Marek Liška z Hnutí ANO. A téměř jisté je i složení koalice v Písku, kde potvrdili další společná jednání zástupci ANO, Našeho Česka, Hlasu Písku a starostů. Dohromady by měli mít 15 křesel v 27 členem zastupitelstvu. Podle starosty Michala Čapka z Hnutí ANO by měl město dále vést on a na pozici místo starosty bude pokračovat Michal Přibáň z Hnutí Naše Česko. Koaliční smlouvu chtějí strany podepsat ještě tento týden.
0: Zajímavá situace v povolebním vyjednávání je také v Českém Krumlově.
1: Tam před pár desítkami minut ohlásilo zárodek nové koalice Hnutí Vize pro Krumlov. To ve městě skončilo na 2. místě se 6 mandáty, hned za Hnutím ANO se stejným počtem křesel. Podle lídrině kandidátky Naděždy Perníkové mají k sobě v tuto chvíli nejblíž s koalicí Český Krumlov, Lidovci a nezávislými se Zelenými. V tomto složení by měli těsnou většinu 12 mandátů.
0: Napínavá situace je také v druhém největším jihočeském městě, v Táboře.
1: Je to tak, tam už na začátku týdne oznámili memorandum o spolupráci zástupci Hnutí Naše Česko, ANO, koalice Společně pro Tábor a Olga Bastlová z Hnutí Šance pro Tábor. Dohromady by měli 14 křesel ze 27. Lídr kandidátky Ondřej Semerák ale uvedl, že budoucí spolupráce zatím ještě není 100% jistá. Výsledek jednání podle něho Hnutí oznámí v dohledné době.
3: Je to, doufám, v řádech dnů, jo, ale uvidíme, opravdu ty jednání jsou strašně složitý a nechceme to prostě, aby tam už nebyly nějaký vnější tlaky, jo, tak proto to děláme takhle. Dali jsme si bobříka mlčení až do vydání tiskové zprávy, zda je podepsaná koaliční smlouva nebo že se nepodepisuje.
1: Jak ale potvrdil člen vyjednávacího týmu Hnutí Tábor 2020 a současný starosta Štěpán Pavlík, ve hře je stále varianta s Táborem 2020 a koalicemi Živý Tábor, Společně pro Tábor a Hnutím Tábor na Max, která se 14 mandáty vedou vlastní vyjednávání.
0: Michale, jak se vyvíjí diskuze o nových koalicích v dalších městech?
1: Když zamíříme do Strakonic, kde z 10 křesly opět zvítězila strakonická veřejnost vedená současným starostou Břetislavem Hrdličkou, tak tam jsou zatím jednání zcela otevřená. K sestavení koalice jí chybí jediný mandát, přesto se jí stále nepodařilo nikoho dalšího přesvědčit. Podle Hrdličky čeká Hnutí další kolo jednání v příštím týmu. týdnu, pardon. No a jasno zatím není ani v Jindřichově Hradci, kde vítězné hnutí ANO v čele se stávajícím starostou Michalem Kozárem získalo 6 křesel ze 27. Hnutí podle Kozára zatím vedlo spíš jen informativní schůzky. Jak připomněl lídr druhých starostů Vít Pošvář, strana vítězi nabídla možnost spolupráce společně s Piráty.
4: By měla relativně pohodlnou většinu 15 členů. Ta reakce nebyla ani ano, ani ne, jak od ANO, tak od našeho Česka. Jsme se dozvěděli, že se vlastně čeká s vyjednáváním na to, jak dopadne druhé kolo senátních voleb. Chtěli jsme se už před tím druhým kolem sejít nebo pohovořit se všemi, co se stalo.
1: Dosavadní jednání se tak podle Pošváře vrátila po první sérii rozhovorů opět na začátek.
0: Říká redaktor zpravodajství Michal Bělský. Michale, díky a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
5: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: nenaletět. Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby.
1: Umělá inteligence nám poradí s mastičkou na bradavice anebo vysvětlí složité lékařské pojmy. Její rady v oblasti zdraví mají ale své limity. Někdy mohou být nepřesné nebo zcela vymyšlené. Podle redaktorky Báry Kvapilové je dobré vědět, že umělá inteligence není náš lékař.
2: V telefonech anebo na tabletech běžně využíváme aplikace ChatGPT anebo Gemini. Podle Matěje Misaře ze zdravotnické skupiny České asociace umělé inteligence se mnoho pacientů o svém zdravotním stavu radí právě v těchto aplikacích.
3: My předtím v České asociaci umělé inteligenci varujeme, protože ne vždycky vám ta AI dá zaručený výsledek, mnohdy se může plést. A já dám třeba takový příklad, který my máme od jedné lékařky, tak právě jedna z jejich pacientek si zvrtla kotník, následně si vyfotila tu nohu a nahrála ji do té umělé inteligence. No a právě AI řekla, že to je v pořádku, že to má chladit. A byla to téměř dvojnásobná zlomenina, asi o 14 dní později. Takže buďme v tomto mimořádně obezřetní.
2: S umělou inteligencí se prý radí i pacienti endokrinologa Richarda Stejskala.
4: Špatně na tom může být to, že nemusíme to mít v úplných souvislostech. Informace, které dostaneme, jsou sice pravdivé, ale neumíme to dát do kontextu třeba našeho konkrétního případu. Takže je dobré si o tom něco přečíst, být trošku orientován, ale vždycky se poradit se svým lékařem.
2: Vy sám používáte umělou inteligenci?
4: Tak samozřejmě, jakmile zadáte jakýkoliv dotaz na internetu, tak vám umělá inteligence odpoví jako úplně první. A někdy je pro nás zajímavý vědět, co se tam může objevit a s čím se pacient může potkat.
3: Umělá inteligence, ta správně certifikovaná jako zdravotnický prostředek, nám může pomoct v celém zdravotnickém systému. Už dneska pomáhá číst rentgenové snímky hrudníku, pomáhá při mamografickém screeningu, pomáhá například odhalovat rakovinu časněji. To je obrovský benefit, pomůže nám opravdu v našem zdravotnictví. Ale je to certifikovaný zdravotnický prostředek, který dělá to, co má, většinou je k použití pro lékaře. No a potom máme ty druhé, to jsou ty velké jazykové modely, o kterých jsem právě mluvil, no a tam si musíme dát pozor. K čemu ji využít? Například, když máte nějakou zdravotní zprávu od svého lékaře, tak pokud vymažete ty své osobní údaje, které tam jsou, nahrajete ji do toho ChatGPT a řeknete, prosím, přelož mi to v tom lidském jazyku, tak je to výborný nástroj k tomu, abyste to pochopili, co to vlastně je.
2: Podle gerontoložky Zuzany Schneiderové vás umělá inteligence nevidí tak jako váš lékař, který zná celý váš zdravotní příběh a během vyšetření vás pozorně sleduje.
5: Ta takzvaně umělá inteligence nezaručí, že ty informace jsou správné, a co je nejhorší, pokud nenajde nic na to téma, tak ona nemůže neodpovědět. Takže ona odpoví něco, co vlastně zní česky třeba, nebo zní v tom jazyce, ve kterém se zeptáte, ale může to být úplně mimo mísu.
2: Velké jazykové modely podle Matěje Misaře někdy takzvaně halucinují.
3: Oni jsou vlastně nastaveny tak, aby se vás snažili potěšit svou odpovědí. Proto třeba i mnoho lidí svádí si vlastně k tomu si s ní povídat, ale vždycky mějme na paměti, že to je jenom nějaký stroj a on si může vymýšlet.
2: Buďte proto obezřetní. Hezký den vám přeje Bára Kvapilová.
1: A zítra si v naší rubrice povíme o tom, jak můžou dezinformace narušit vztahy s okolím.
0: Jak nenaletět? Rubrika Barbory Kvapilové o záludnostech dnešní doby. Po celý říjen, každý všední den v našem vysílání.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Jak vypadá práce konzervátora a restaurátora a jaké nástroje a materiály při své práci používá, tak to se už za chvilku dozví zájemci na speciálním workshopu v Jindřichově Hradci, který je součástí Evropských dnů konzervování. A přímo z místa se už nám hlásí náš regionální stopař Petr Kobát. Petře, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, tak já zdravím ze sídla Muzea Jindřichohradecká ve Štítného ulici, kde se právě ten den otevřených dveří zde v restaurátorské dílně bude teď od 5 hodin odehrávat. Já jsem přímo teď v areálu minorického kláštera, konkrétně tedy, jak jsem se dozvěděl, jsem v budově, kde bývala márnice. A teď tady už sídlí spoustu let restaurátorská a konzervátorská dílna muzea. Lidi se tady dneska seznámí s profesí konzervátora a restaurátora, prohlédnou si vybavení, zjistí, jaké materiály a postupy používají tady pracovníci při ošetřování a ochraně sbírkových předmětů. Všechno už má tady přichystané konzervátorka a restaurátorka muzea Lucie Rehartová. Tak se jí ptám, co jste si pro příchozí připravila?
3: Dobrý den, pro účastníky nebo návštěvníky jednu otevřených dveří jsem si dneska představila vlastně různé materiály, které se používají při konzervaci a restaurování. V dílně uvidí také různé přístroje a nástroje, které používáme. Dozvědí se, co je to sanační konzervace a preventivní konzervace a vůbec vlastně, co je to práce a restaurátora a konzervátora.
2: Já tady na stole vidím vyskládané různé prostředky, ať už je to destilovaná voda, plavená, křída, tanátovací roztok a tak dále. Tady je prý taková, jak jsi mi tady říkala Lucie Rehartová, čistější dílna. V druhé místnosti je ta, kde se dělá trošku složitější práce, tak na čem tam třeba pracujete?
3: Tak nyní pracuji na jedné vlastenecké hře, kterou i dneska vlastně účastníci uvidějí, jak se čistí a ošetřuje vlastně.
2: A co k tomu používáte?
3: Pro odstranění prachu a volných nečistot archivní vysavač, který je právě jemný na odsávání prachu, a takový speciální prášek na čištění papíru.
2: Ten dnešní program ještě doplní komentovaná návštěva místního depozitáře, tak co tam poznají návštěvníci?
3: Půjdeme do depozitáře hodin a tiskařských štočků. Budeme se tam bavit právě o té preventivní konzervaci, která spočívá v uložení sbírkových předmětů, a seznámí se s některými zajímavými hodinami, třeba po Emě Destinové.
1: Petře, co bys ještě vybral z jeho českého programu v rámci Evropských dnů konzervování?
2: Tady u nás na jihu Čech je ještě zajímavý program zítra na zámku ve Vimperku. V 17 hodin je tam mimořádná prohlídka tamního muzea s konzervátorkou Evou Říhovou. Tam návštěvníci nahlédnou do zákulisí konzervátorské dílny a taky zjistí, kdo to byl svatý Inocenc a jak souvisí s Vimperkem. Dlouholetá zaměstnankyně Eva Říhová totiž bude vyprávět o restaurování relikviáře svatého Inocence z 18. století. A nebo si můžete udělat výlet za hranice našeho kraje, protože ten program se odehrává po celé republice a najdete ho na stránkách Asociace muzeí.
1: Tolik regionální stopař Petr Kobát. Petře, díky a naslyšenou.
2: Hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jaké počasí nás čeká zítra a také o víkendu, dozvíme se právě teď.
1: Počasí.
0: Slovo dostává Eva Houbová z Českého hydrometeorologického ústavu v Českých Budějovicích. Evo, pěkný den.
2: Dobrý den.
0: Nejdříve si prozradíme, jaké počasí nás čeká v noci a zítra, to znamená v pátek.
2: Tlaková výše postupuje ze střední Evropy k severovýchodu. Zítra začne počasí u nás ovlivňovat studená fronta, která se pak bude nad střední Evropou rozpadat. V noci čekáme polojasnou až jasnou oblohu a potom k ránu se místy začnou tvořit mlhy. Teplota klesne na 5 až 2 stupně a místy se objeví přízemní mrazíky. Den bude slunečný, až potom k večeru začne od západu přibývat frontální oblačnost. Teplota vystoupí na 16 až 19, na horách na 15 až 18 stupňů. Vítr povane slabý, proměnlivý do 3 metrů za sekundu a vyjo bude na střední zátěži.
0: Nyní výhled pro víkend. Nejdříve, jak bude v sobotu?
2: V sobotu bude převážně oblačno a ráno místy mlhy. Ve druhé polovině dne se od severozápadu ojediněle vyskytne slabý déšť anebo přehánky. Teplota ráno se bude pohybovat kolem 6 stupňů, odpoledne mezi 13 a 17. Vítr zůstane slabý, proměnlivý.
0: Evo, důležitá otázka, problikne nám sluníčko v neděli?
2: V neděli bude zataženo až oblačno a ojediněle slabý déšť. Už dopoledne ty srážky ustanou a postupně bude ubývat i oblačnost. Odpoledne od východu to bude místy až do vyjasnění a bude to vlivem okraje mohutné tlakové výše nad severní Evropou. To sluníčko nám tedy problikne hlavně v druhé části dne. Teplota ráno v neděli kolem 7 stupňů, odpoledne mezi 12 a 16 a vítr se rozfouká mírný severní až severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Ještě krátký výhled pro příští týden, jak bude v pondělí?
2: Do pondělí bude docela slunečné, protože bude převážně polojasná obloha. Teplota ráno mezi 7 a 3, odpoledne mezi 13 a 17 a vítr ještě zůstane mírný severní až severovýchodní 2 až 5 metrů za sekundu. A žádnou výraznou změnu v dalších dnech nečekáme.
0: Tak se máme na co těšit. Tolik meteoroložka Eva Houbová, které děkujeme za informace. Mějte se hezky, naslyšenou.
2: Vy taky, naslyšenou.
1: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na své první zimní olympijské hry se vypravila už v 17. Krátce na to ji však zastavili vleklé zdravotní problémy. Běžkyně na lyžích Barbora Havlíčková se však dokázala vrátit. A letos v únoru přidala další olympijské starty na 4 tratích. Jak náročná byla cesta zpátky a jaké sportovní cíle si dává nyní? S Barborou Havlíčkovou si nejen o tom popovídáme v pátek 16. října po 11. hodině dopoledne. Tak si nás nalaďte. K poslechu zve Matěj Vodička.
1: Je 16 hodin.
2: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Letos zatím v Česku zbankrotovalo přes 600 firem, nejvíc od roku 2016. Odborníci dokončili opravu hrotnice na Dačické bráně ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Výskyt minimálně 43 vlků na Šumavě potvrdil výzkumný projekt. Zítřek bude slunečný, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. V Česku za 3/4 letošního roku zbankrotovalo 618 společností. Za stejné období je to nejvíc od roku 2016. Vyplývá to z analýzy společnosti KRIF. Za prvních 9 měsíců letošního roku soudy přijaly 986 návrhů na bankrot firem. To je oproti loňsku skoro o pětinu víc. Nová hrotnice zdobí Dačickou bránu ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Celkové náklady za opravu části vrcholu věže dosáhly bezmála 940 tisíc korun. Do hrotnice tam dali časovou schránku, vysvětlila vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Slavonice Ivana Čaloudová.
3: Při rekonstrukci byla do hrotnice vložena časová schránka, která obsahuje dopis starosty, informační materiály o Slavonicích, slavonické novinky a také mince. Jde o to zanechat budoucím generacím vzkaz o současné době.
1: Na Šumavě žilo v loni minimálně 43 vlků. Dokládá to společný výzkumný projekt národních parků Bavorský les a Šumava spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Podle něj na ploše 2000 kilometrů žilo ve vlčím roce 2024 a 2025 38 jedinců v 11 teritoriích. K tomu ještě dalších 5 samostatně se pohybujících vlků, které nebylo možné přiřadit k žádné smečce. Podrobnosti dodává mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
4: Při sběru dat byly nejprve zkoumány a analyzovány pobytové znaky, jako jsou otisky tlap, trus, srst nebo zbytky kořisti usmrcené vlky. Další informace o tom, kde se vlci vyskytují a kolik mají mláďat, poskytly fotopasti. Zvláště podrobné poznatky jsme získali díky 11 vlkům, kteří byli na české straně od konce roku 2025 vybaveni GPS vysílači.
1: Prodejny Albert vypnuli do odvolání aplikaci Můj Albert. Důvodem je kybernetický útok ze začátku týdne na skupinu Ahold Delhaize, která prodejny v Česku provozuje. O výhodné akční ceny zákazníci nepřijdou, říká mluvčí řetězce Albert Jiří Mareček.
5: Bezpečnost dat našich zákazníků a zaměstnanců je na prvním místě a proto nebude aplikace k dispozici delší dobu, než je obvyklé, a proto jsme promítli akční ceny do cen pro všechny zákazníky i bez aplikace. A tyto ceny, tyto nízké ceny jsou již dostupné.
1: Výpadek aplikace na zásobování Albertu nemá podle Marečka vliv.
2: Počasí.
1: Tak bude jasno až polojasno, ráno místy mlhy, k večeru přibude oblačnosti. Nejvyšší teploty do 19 stupňů, v 1000 metrech na horách až 18. Vítr zůstane slabý, proměnlivý a biozátěž střední.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: Ke střetu motorky s autem došlo na silnici 19 u Milevska na Písecku. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
2: Jste na správné frekvenci, ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne. Přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Antonín Procházka. Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den.
2: Kdo to s námi zkusí, zasmát se musí.
1: Humoriáda.

0: to byli Brontosauři, skupina, která nám hrála Růže z papíru a taky zpívala. Antonín Procházka je připraven ve studiu Humoriády jako náš dnešní host. Jako vždy otázka, jak se máte, co děláte?
1: No, posledních 40 let furt stejně, no.
0: No, ale neříkejte, že pracovně. Každý den je premiéra.
1: Prosím?
0: Že každý den není premiéra.
1: No, každý den není premiéra, ani každý den není svátek. Aha. Premiéru máme zdárně za sebou. Divadla Lucie Bílé, Obyčejnou holku. No a už dělám na jiném stavu teďka, no.
0: Vy nevydržíte posedět na místě, užít si ty úspěchy, vychutnat si a pak zamířit dál?
1: Na to není čas.
0: Není na to čas. A co to bude nového?
1: V divadle U hasičů teď zkoušíme novou takovou věc, se jmenuje Rande na slepo. A jsou tam hrozně fajn lidi, jo. Baví nás to všechny. Petr Rychlý, Martin Kraus, Lucka Vondráčková, Martina Randová a Sabina Laurinová, no, tak malý obsah.
0: Hvězdná sestava, ale
1: no.
0: Malá, ale hvězdná.
1: Ano, ano.
0: Takže tyhle ty kočírujete, režírujete a ano. Zasmějeme se, stejně jako Humoriádě.
1: A zasmějeme se. Já doufám, že jo.
0: Dobře, zasmějeme se i v Humoriádě. S kým úvodem?
1: No tak s Janem Přeučilem.
0: V kanceláři televizního dramaturga Jan Přeučil a Pavel Trávníček.
2: Pojďte dál. Uvolněte se,
3: Děkuji.
2: Podívejte, já jsem si přečet ten váš námětíček.
3: Ano.
2: A řeknu vám upřímně, není to špatné.
3: Vážně? To bych ani nečekal.
2: Já taky ne. Má to jiskru, náboj, zacílení.
3: A mluvíte o té love story, kterou jsem si vám dovolil poslat? Poslat?
2: No, o čem jiný?
3: A chvilku to vypadalo jako posudek na střelnou zbraň.
2: Ale prosím vás, tady to mám před sebou. Je to silný příběh a chytí za srdíčko, to já poznám. Třeba ta scéna, víte, jak tam sní?
3: Jak myslíte, jak on čeká dole pod balkónem, že? A je vlahá noc, ona úplně náhodou zcela z ničeho nic vyjde na balkón a má v ruce růží.
2: No, k detailům se ještě dostaneme. Teď si projdeme připomínky. Mám k tomu prakticky jenom pár malých drobností.
3: Opravdu? Ano. To mi skutečně lichotí, ano.
2: Jak říkám, příběh funguje.
3: Ano.
2: Stručně řečeno je to
3: příběh milenců z Verony, ano, a je to láska až za hrob.
2: No tak sám bych to nevystihnul líp.
3: Ano.
2: Ale v tom právě vidím ten problém.
3: V tom hrobu?
2: Ne, v těch milencích. Podívejte se, naše cílová skupina je 30+. Víte, co to znamená?
3: Ne, ani ne, ale plus to zní docela pozitivně.
2: Jak pro koho? Pro vás to znamená, že na to nebudou koukat mladí, pochopitelně. Ty jsou někde v různých jazzových lokálech a nekoukaj se večer na televizi.
3: A co mám jako, co já s tím mám dělat? To mám běhat po nočních klubech a přemlouvat je, aby se šli dívat domů na televizi.
2: No to by stejně nepomohlo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak to je rozehrávka s Janem Přeučilem a Pavlem Trávníčkem. Můžeme pokračovat, když dají posluchači Ačko, když dají Bčko, nastoupí Halina Pavlovská. Tak si vyberte Humor mezera A, Humor mezera B, to jsou SMS, které pošlete na 90 011 04 nebo zavolejte na 731 800 900.

0: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes milion posluchačů. Děkujeme vám.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
2: V Humoriádě dnes posádka Antonín Procházka a Pavel Kučera a vy na našem telefonu právě teď můžete přidat své hlasy Janu Přeučilovi nebo Halině Pavlovské. Tak koho si vyberete? Dobré odpoledne. Halo, halo.
3: Dobré odpoledne. Standa Ženíko a stále zdraví.
2: Dobrý den.
3: Pana Procházku, jenom se ho zeptám.
4: Dobrý den.
3: Říkali vám taky na základní škole špacír.
4: Jo, mimochodem i špacír mi říkali, no. Já jsem měl různý přezdívky, no.
3: My měli Petra Procházkovi.
4: Jo.
3: Ale já bych dojel teda Ačko a zdravím vás oba.
2: Děkujeme pěkně, Stando. Mějte tak se na slyšenou. Dobré odpoledne, vítejte. Haló.
5: Halo.
2: Dobrý den.
5: Já bych si prosím vás přála pokračování.
2: A prosím vás, kdo?
5: Jana,
2: odkud volá?
5: Z Luhačovic.
2: Z Luhačovic.
4: Prosím, Luhačovic.
2: Ať víme, kam vám máme zamávat. Ano.
5: Oba vás zdravím, pánové, a přeji hodně zdraví.
2: A my oba vás. Nápodobně, děkujeme. Další prosím, kdo hlasuje? Dobré odpoledne.
6: Miroslav z Karviné. Dobrý den, pane Procházko.
4: Dobrý den.
6: Dobrý den i vám, Pavle.
2: Dobrý den.
6: A volím pokračování.
2: Děkujeme a mějte se hezky, naslyšenou. Další, dobrý den.
7: Dobrý den, u telefonu posluchačka Hana, toho času na cestě ze Salzburku do Čech. A volím pana Přeučila a moc vás zdravím. Děkuji za krásný pořad.
2: Guten Tag, mějte se.
4: A uvidrzen, glicklicha reise.
2: Snaha byla. Děkujeme, naslyšenou. Dobré odpoledne.
8: Dobré odpoledne, tady Honza z Plzně. Zdravím pana Procházku, velmi oblíbeného u nás v Plzni. Zdravím i vás, Pavle, a přeju si pokračování.
2: Děkujeme, mějte se hezky, naslyšenou.
8: I taky, naschranou.
4: Naschranou.
2: Tak, jdeme se číst, přičíst, vypočítat všechno a máme tady výsledek. Pokračujeme v kanceláři televizního dramaturga ze Silvestra 2012.
9: Stačí, když podívejte, lehce upravíte námět. Nechci vám nic podsouvat, ale... co kdyby vám to udělalo, kdyby to nebyli milenci, ale manželé? Manželé z Verony. To zní dobře, ne?
10: No, možná, že by se s tím dalo něco dělat.
9: To rád slyším. Podívejte, takové manželství nabízí šikovnému autorovi spoustu dramatických situací. Zvlášť, když vezmeme určité jakési rozdíly... mezi manželi.
10: Rozdíly? Jaké rozdíly?
9: Například rasové. To je téma up to date, jestli rozumíte.
10: Ani tak zcela moc nepřesně.
9: Nevadí. Představte si, že manžel má jaksi tak trochu tmavší pleť.
10: Jakože je černoch?
9: Ne tak úplně. Řekněme maur. Ale žádnej mladý šlechtic. Ať je to voják, generál, černý jak holínky. To je drama. Cítíte to taky?
10: No, ani to zatím tak nějak moc necítím.
9: Tak si představte, manželka blondětá krasavice a maur. Prudkej, ohnivej, žárlí, že by skoro mu škrtil.
10: Já myslel, že si nakonec oba vezmou jed.
9: Jed? Prosím vás, jed? Školácká chyba, prosím vás, taková nuda na kameru naprosto nezajímavý. Ale když ho vidím, jak se válí po ní a těma černýma prackama, jaký rdousí nádhera. To vám každý rád natočí i ve 3D.
10: No, jestli to... Jestli to jde, tak...
9: No, co by nešlo? Podívejte, přepište tu svoji limonádu a strčte to z Verony do Benátek. Byl jsem tam loni na dovolený, moc pěkný Benátka.
10: No, když myslíte, jak myslíte, jestli mi na to dáte smlouvu?
9: No, vidíte, samozřejmě, stačí trochu tý autorský pokory. Dobrý nápady já vždycky rád podpořím a to je pochopitelně o mě známý. Poslyšte, řekněte mi, jak se vlastně jmenujete?
10: Já, Shakespeare, William Shakespeare.
9: To mi nic neříká. Ale možná, že z vás něco jednou bude.
10: O, děkuju, děkuju, já se vynasnažím a já něco načmárám.
9: Shakespeare, zajímavé.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady Antonína Procházku, což je známý herec, režisér, autor a navíc vynálezce. No pochopte se.
2: V jedné hře,
1: jo, v jedné hře
2: jsem hrál vynálezce, se jmenovalo Kouzlo 4D, Plzeňané tu hru znají asi. No a tam jsem hrál právě vynálezce. Jeden z mých vynálezů byly zvukotěsné slipy.
1: Mám se ptát, v čem to spočívalo, tento vynález?
2: Zvukotěsné slipy? Mm-hmm. No, to si můžete domyslet. No.
1: Aha, dobře. A ujal se ten vynález?
2: Bohužel právě, že ne. No právě. To bylo jenom v té hře. Nevím.
1: Dobře, tak jo. Tak pojďme do dalšího našeho humoru. Koho vyberete posluchačům?
2: Tak já bych tady vybral Lucii Bílou a Karla Šípa. Oba dva mám rád.
1: Mm-hmm. Navíc Lucie je vaše šéfová vlastně v podstatě, dá se
2: principálka.
1: Říct.
2: Principálka. Divadle, kde pracuju.
1: Zdravíme, ano.
2: Ano.
1: Z Kopičiny byl pořad, ve kterém zazněla i scénka o bulváru.
3: Ale víte co, já ten titul opravdu potřebuji.
4: No tak.
3: Možná, kdybyste mluvil, třeba by jsem se něčeho chytla. Mluvte, kdo vás dopravil domů. Bodyguard, taxik, manželka.
4: Mluvte. Jako po tom koncertě?
3: Jo.
4: 19.
3: Moment. Opuchlý jsem muchloval s 19.
4: No
3: to není špatné.
4: Muchloval, spíš jsem jenom tak jako nastoupil normálně.
3: No podrobnosti potřebuji. Co jste jí řekl? Co jste jí řekl?
4: Komu, co jsem řekl?
3: No ty perverzní holce.
4: Tam žádná nebyla.
3: Ale?
4: Tam, pokud vím, tak tam byly akorát dva starší manželé, 4 přivopilí vojáci a jeden spící bezdomovec, rozumíte? Protože v noční 19. nás nikdy moc není. Bezdomovec ten je tam vždycky. Jen jsem nastoupil a zavětřil jsem, ty tramvaje špatně větraj, rozumíte? Tak ten bezdomovec, ten hned mě teda jako takhle...
3: Nezdá se mi, že mluvíte o tramvaji, že ne?
4: Tramvaj?
3: Jenomže já nepotřebuji tramvaj. To není to, co hledám. Takže kdybyste byl takhle, mluvte dál, třeba se něčeho chytím. Tak.
4: No tak dál. Vystoupil na koneční, tam já bydlím a šel jsem domů.
3: No,
4: pak jsem unaven po koncertě.
3: Ano.
4: A opilý úspěchem.
3: Opilý to jde.
4: Úspěchem padnul do postele.
3: A ona už tam byla.
4: Ach, nevěděl jsem, že o ní taky víte, ale vy vyšťouráte všechno. Dobře, přiznávám, už na mě čekala.
3: Proběh polibek na přivítanou.
4: Oni ne, spíš mě jenom tak jako volízla ruku.
3: Moment, moment. Milostná předehra začala olíznutím ruky. A to taky do zádek. Cicárková, deník bleble. Cože, zlomil ti ruku? Rozbil ti foťák. Kdo?
5: To mi chci říct, že tě zmlátil vedchý stařec.
3: Jo, vedchý herec. Dobře, zítra to dám na dvojku. Máš to na druhé straně, jo? Čau, čau. Nezva, máme nebo. No dál. Kde jsme to skončili? Co jste to říkal?
4: Já jsem řekl, no tak jako olízla mi ruku.
3: Ano, dál.
4: A tak jsem jí vzal teda ještě v noci do parku.
3: Vy to rádi děláte v parku?
4: No tak rádi, tak hlavně ona, já ani moc ne.
3: No, zpěvák žije s exhibicionistkou. To je slušný titul, kolik jí je?
4: Co řek?
3: Kolik jí je?
4: 12, ona už je starší trošičku jako.
3: No, podívej, jak to z tebe pěkně leze. Se pěkně vybarvuješ, brouku. No jo, zpěvák opruzelý přiznává pedofilní sklony. Nádherná. Tak, to by šlo. A jak se jmenuje?
4: Jmenuje se Asta.
3: Krásně. A co její rodiče?
4: Tak ona ani nemá snad žádný rodiče. Ona Asta je taková pouliční směska.
3: Ano, moment. Opruzelý žije s Rómkou.
4: S labradorkou.
3: Prosím.
4: S labradorkou. Asta je labradorka, ještě k tomu křížená jezevčíkem, víte? Bůh ví, jak na její matku tenkrát ten hrošťák vyskočil, to do teďka.
3: To se mi asi zdá, ty mluvíš tady o čokolově?
4: No.
3: Já mám před sebou padáka, nemám pro šéfa žádný titul a ty mi tady prostě budeš vyprávět, že si venčil nějakého čokla.
4: No tak, samozřejmě, no. Já myslím, že si rozumíme.
3: Nerozumíme.
4: Dobře. Tak nic nenapíšete. Nenapíšete, omlouvám se, slečno Cirkulárková.
3: Já jsem Cizvárková! Není bleble.
4: Slečno bleble Cizvárková. Nenapíšete, já se kvůli tomu věšet nebudu.
3: Ono no. Se třeba teda ne... Moment. Moc jsem.
6: oplzený pocem.
4: Co?
6: Ty jsi génius. To je to, co jsme hledali.
4: Říkaj to o mně.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik humor, skoro čtvrt století starý, no, nebo mladý, jak to berete vy, pane Procházko?
2: No, tak humor jako tolik nestárné, jako ostatní věci, třeba si vemte, že groteskám, který jsou starý 80 let, se pořád člověk může smát, ovšem filmům, takzvaně jako vážným, starým 80 let, zamilovaným, třeba jsou dneska legrační. Že?
1: Bylo tam téma bulvár, co vy a bulvár, máte hezký vztah?
2: Žádný. Já si myslím, že já bulvár nezajímám a bulvár nezajímá mě.
1: A já myslím, že šéfredaktorka časopisu nebo novin Bleble, Lucie Bílá, by z vás vytáhla pěkné věci jako z Karla Šípa, že?
2: No, ze mě, já nemám nic tak zajímavého, co by bulvár jako prodal.
1: Tak jo? Možná by to dokreslila, opepřila, přikořenila. To nevadí. Pojďme se podívat do ulice, do seriálu, ve kterém účinkujete. Budou

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
2: Tak přátelé, humoriádníci, máme pro vás plán výjezdů v letošním roce. Čeká nás Brno, Havířov, Pelhřimov, Plzeň a Mariánské Lázně. Pěkně postupně. Nejbližší termín v Brně 4. listopadu od 18 hodin v divadle Radost přivítá Patrik Rozehnal, Uršulu Klukovou, Martinu Hudečkovou, Zdeňka Junáka, Petra Jablonského. Zpívat budou Bohuš Matuš a Jana Chládková. Předprodej už probíhá, račte na stránku humoriada.cz. No a ještě tam máme už Havířov, předprodej na 12. listopadu, tak od 6 hodin večer, Kulturní dům Petra Bezruče s Naďou Konvalinkovou, Uršulou Klukovou, Alešem Cibulkou, jasný. Vladimírem Ronem, zaspívá Ilona Čáková a Jana Chládková. Provázet večerem bude jako vždy Patrik Rozehnal a Antonín Procházka nám tu bručí.
3: No a kdy je ta Plzeň?
2: Plzeň je 24.
3: Jakýho?
2: Listopadu.
3: Listopadu. A kdo tam je? Že tam není Tonda Procházka?
2: Není.
3: No, to jsem si
2: mohl. Ale třeba se přidá ještě. Bude tam Naďa Konvalinková, Iva Hitnerová, Petr Jablonský a Ilona Čáková.

0: a Jana Chládková vám zaspívají. Tak můžete do obecenstva.
1: Děkuju, nechci. To je zadarmo.
0: To je nabídka, která se neodmítá. Třeba ne. Třeba by vám zaplatili honorář, když byste spolupracovali jako placený divák.
1: Tak to je jiná. To už můžeme domluvit.
0: Připravíme smlouvu, dobře. Tak, kdo je na telefonu 731 800 900 a hlasuje pro Lucii Bílou s Karlem Šípem nebo Hurvínka se Spejblem? Dobrý den.
2: Dobrý den, Ogaři, já vás zdravím ve studiu, tady Petr ze Zdounek.
0: Zdravíme.
2: Teď nedávno jsme měli Tondu Procházku z archivu, archivního.
0: Mhm.
2: Teď ho máme živýho, jo?
0: Dokonce.
1: Ano.
0: Je velmi živý.
1: No
2: velmi, velmi. A je s ním prča dost.
0: To je dobře.
1: Tak co pak, Ogare?
2: Takže a pokračování.
0: Pokračování,
1: dobrý.
0: Děkujeme.
1: Zařídíme.
0: Mějte se. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i panu Procházku.
0: Zdravíme.
1: Dobrý den.
3: A chlapi, já bych hlasoval pro Hurvínka.
0: Máme to zapsáno a mějte se.
3: Díky, nashle.
0: Nápodobně. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady je Ludmila. Zdravím pana Procházku.
1: Dobrý den, děkuji.
4: A chtěla bych prosím vás, to byla Lucie Bílá a Hurvínek.
0: Ano.
4: Tak to
1: Hurvínka. Lucie Bílá, Karel Šíp.
0: Hurvínka. No, ale proti Lucii Bílé je Hurvínek.
1: A jo, takhle. Lucie jo? Bílé je Hurvínek.
0: No. Tak jo, děkujeme, paní.
4: Tak to Hurvínka.
1: Hurvínek.
0: Taky. To nebyl Hurvínek, to byl Antonín Procházka jako imitátor Hurvínka. No. Nebudete s tím vystupovat třeba?
1: Nebudu.
0: Nebudete. Nebudu. Tak to byl originál tady v Humoriádě, pouze pro dnes.
1: Ano.
0: Dobrý den.
5: Dobrý den. Halo, halo.
0: Halo, halo.
5: Byla krásná Plzeň.
0: Tady krásná Nevka. Plzeň.
5: Zdravím pana Procházku.
1: Dobrý den.
5: Taky bychom ho ráno brzo slyšeli v našem divadle v Plzni.
1: No. Já už tam nehraju, miláčku.
5: No právě.
0: Musíte za ním do Prahy.
1: No.
5: Slyšet, no, to je moc daleko. Helejte, buďte zdraví, mějte se moc dobře, hodně zdraví přeju. A chtěla bych Hurvajze.
0: Děkujeme pěkně, mějte se hezky.
5: Taky, opatrujte se. Je
1: taky, taky Plzeňák, Hurvínek, že jo? Byl, no? Jsou Plzeňáci.
0: Ano, všichni jsou dneska z Plzně.
1: No, tak všichni ne, ale...
0: Všichni ne. Dobrý den, odkud jste vy?
6: Dobrý den, Pavle, tady je Marcela z Ústí nad Labem. Já vás zdravím a zdravím vašeho hosta a chtěla bych Hurvínka.
0: Děkujeme pěkně.
1: Ano.
0: Naslyšenou.
6: Naslyšenou.
0: Tak, přátelé, Plzeňáci jedou dál. Hurvínek, tentokrát o kávě z hovorů u Spejblu, Miloš Kiršner, Helena Štáchová.
7: Tati, jak by se to dalo Máničce vysvětlit?
8: Co by se mělo Máničce vysvětlovat?
7: Káva, pane Spejble.
8: Káva? Proč by se nepila?
7: Pro děti přece káva není, že ne?
8: Pro děti ne, ale na dospělé má povzbuzující účinky, proto se pije.
7: Jaké povzbuzující účinky, pane Spejble?
8: No jaké, co pak Hurvínek neví, co jsou to povzbuzující účinky?
7: Vím jenom, že si je nedovedu představit.
8: Tak se podívejte, třeba je večer, ano?
7: A je dneska, nebo včera, nebo kdy?
8: Dneska, včera, kdykoliv, Mančko, prostě je večer. A někdo sedí u stolu, žano, a čte. Rozumíte?
7: Co, tati?
8: Že někdo sedí u stolu a čte.
7: Ale co, že čte?
8: No to je jeho věc, třeba noviny, nebo knížku, žano.
7: A jakou knížku, pane Spejble?
8: Jakoukoliv, Máničko, na tom přece nezáleží. Třeba Tři mušketýry, co napsal Alexandre Dumas, což se čte jako Duma, to je jedno. A teď jde na něho najednou spaní.
7: Kdo, tati?
8: Co kdo, co je to zase za otázku?
7: Kdo na něho přišel s paní? Ona mu chtěla pomoct, viď, protože by ho třeba sám nepřeprál.
8: Ale prosím tě, jde na něj s paní, jako spánek dřímota. Ne, že by na něho někdo šel s nějakou paní.
7: Jo, takhle.
8: Aha. No, no je prostě unaven, žano. Ne, že by se chtěl prát. Tak si uvaří kávu, no a za chvilku je po únavě, může si číst dál, žano. A proč?
7: Že aby ty Tři mušketýry dočetl, viďte.
8: Může si číst dál, no, Máničko, no. Protože má káva povzbuzující účinky.
7: No.
8: A proto se ta káva pije.
7: A kdo na to přišel, tati?
8: Na co, že má káva povzbuzující účinky?
7: No ano, ano.
8: To je správná otázka. Ano, ano, to je správná otázka. To je náhodou veli velice zajímavé, zrovna jsem to tuhle čet. Prý se na to přišel tak, tedy už velmi dávno, Žano, prý na to přišel jeden arabský pastýř, když pozoroval tyhle účinky na svém stádu.
7: Ono šlo na pastýře spaní, vidíte?
9: Na pastýře ne, vždyť slyšíš, že na to stádo.
8: Ano, ty ovce a kozy, které pásl, tak vždycky, když okousali kávovník, tak co myslíš, že na nich bylo znát?
9: Že jsou nažraný, tatí.
8: Ale byli malátné, Žano. Pak okousali kávovník, Žano, a začali, co?
7: Spát, pane Spejbe.
8: Ale spát, Máničko, co by spali? Byli malátné, ale když okousali kávovník, tak právě následkem těch povzbuzujících účinků začali, co, Hurvínku?
9: Začali číst, tatí.
8: Ale číst, co by kozy a ovce četli, prosím tě?
9: Třeba tři mušketýry, jelikož je třeba chtěli dočíst ještě večer, Žáno, takže...
8: Co pak jste viděli někdy nějakou ovci, aby četla?
9: Viděli.
8: Neviděli.
9: Viděli, viď, Máni?
7: Ano, viděli, pane Spejbe.
8: Kde, prosím vás? To mi teda ukažte.
9: V cirkusu jsme ji viděli, no. Ovci, jak četla.
8: V jakém cirkusu?
7: V cirkusovém, pane Spejbe. Jenže to nebyla zrovna ovce, ale byl to kůň.
8: Kůň a četl?
7: Ano. Šimano, tatí.
8: Na hlas?
7: Na hlas ne, ale potichu, viď, Hurvínku.
9: Šimano, jenže on nečet, ale počítal ten kůň. Oni mu řekli, kolik je tři a tři. A on dělal takhle šestkrát nohou.
7: Ano.
8: No, ty takhle děláš hlavou. Já chci, abys pochopil a abys mi řekl, že kdykoliv se to stádo páslo na kávovníkových keřích, tak začalo být, co?
9: Tak začalo být málo kávy, ano. Jelikož když se kávovník okouše, tak se z něho pak nedá vařit káva.
8: Na kávu se neptám, mně jde o to, že ty ovce a kozy po tom kávovníku oživly, to abys řekl.
7: Jak to, že oživly?
9: No jak to, protože přece ten pastýř předtím všechny zapíchnul.
8: Nikoho nezapichoval, pásl je ten pastýř. Kdo myslíš, že je zapích pro pána krále?
9: Já bych teda hádal, že ten Alexandr Dima, co se píše Dumas, protože nikdo jiný snad ani nepřichází v úvahu, jakož, nebo co myslíš ty, Máničko?
7: Já nevím kdo, já jsem ještě nečetla ani jednoho mušketýra, jenom si mi o nich ty povídal.
8: Dumasa, Dima, do toho nepleť, prosím tě, nač by zapíchl ovci nebo kozu Dumas, Dima.
7: Vidíte?
9: Buď to skrz to, že nechtěla číst tři mušketýry, anebo...
8: Ty ovce oživly v tom smyslu, že začaly být čilé. Rozumíte? Předtím prostě jen zívali, Žano, a ploužili se. Asi jako ty, když dostaneš něco, jak si, abys udělal.
7: Byli prostě unavené, vidíte, pane Spejble.
8: Ovšem, Žano.
9: Takže tu knížku ani nedočetli.
8: Šmanko, te dočetli. A já domluvil, a vy se seberte a jděte dělat něco užitečného. Ať si aspoň v klidu dopiju tu kávu.
9: Šimano, tati, naschledanou.
7: Naschledanou.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Hurvínek, Mánička řekli své naschledanou. Sejdeme se s nimi ještě v dalším vstupu, anebo nastoupí Jaroslav Sipal a Petr Martinák jako adepti do soutěže Superstar. Vyberte si SMS-kou Humor mezera A, Humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. Na vaše hlasy se těší i zde přítomný Antonín Procházka.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečná volba našich posluchačů probíhá na telefonu 731 800 900. Přidáme další hlasy pro Hurvínka nebo Jaroslava Sypala. Tak kam to nasypeme? Dobrý den.
2: Dobrý den, Olda u telefonu z Vinohrad.
1: Oldo. Pro
2: tak
1: koho?
2: Já bych dal to Hurvínkovi, protože to je třeba pro Romanku.
1: To je klasika. Děkujeme pěkně. Naslyšenou. Hurvínek už se chystá. Ano, dobré odpoledne. Kdo je s námi?
3: Jo, dobré odpoledne, tady Dalibor a my bychom měli zájem o to Bčko, což tam šoupíte to Bčko a pěkný pořad máte, mějte se. Na
1: děkujeme pěkně, no šoupneme, uvidíme podle hlasovačky, jak to dopadne. Kdo pak je s námi teď? Dobrý den. Haló, haló, dobrý.
4: Karel Bojkovic.
1: Karle.
4: Zdravím vás, Pavle, i pana Procházku.
1: Ano.
5: Zdravím.
4: A já bych zkusil to Bčko.
1: Bčko byste zkusil, dobrá, dáme si. Váš hlas tam.
5: Bojkovic.
1: Tak.
5: Já znám Ševčíka.
1: Já myslím, že tam spolužáka. Znáte všechny. Ševčík, zdravíme pana Ševčíka, spolužáka Bojkovic. Pana Procházky.
5: Ano.
1: Tak, a ještě vy nám poskytněte svůj hlas. Dobrý den.
6: Pašek z Rumburka, zdravím pánové, a dal bych Bčko.
1: Bčko, děkujeme pěkně a naslyšenou. Tak, naslyšenou pa, pa, pa. A jdeme sečíst a výsledek máme. Hurvínek pokračuje zelené, bílé a červené. Z pořadu další Hurvínkovi třesky plesky.
7: Maniško, teď si zádankou na řadě ty.
8: Jej, Danánky, já znala jednu strašně krásnou.
9: Strašně krásnou říkáš? No tak jí řekni, Mani.
8: Jenomže já ji zapomněla.
9: Ať ty, vzpomeň si.
8: Počkat, no? Jsem dostala nápad. Jo?
9: Nepovídej,
8: no?
9: Nepovídej.
7: To už je letos druhý a máme teprve listopad.
8: No dovol. No, mám nápadů a jeden...
7: Horší než druhý.
8: Jeden je lepší než druhý, abys věděl. Tak schválně. Pane Stejble, Hurvínku, co je to?
9: Ano.
8: Ráno je to zelené.
7: Je to zelené?
8: Popoledne je to bílé.
9: Bílé?
8: A večer je to červené.
7: Ale, to bude asi nějaký divný chameleon.
9: Chameleon? Co to povídáš? Chameleon přece nemění barvu podle denní doby, Hurvájs.
7: Vždy taky říkám, že je to divný chameleon.
8: Ale vůbec žádný chameleon to není.
7: Není?
8: Ne. Dáte se poddat?
9: No, já bych... Počkej. Na to přece musím přijít. Říkáš, ráno je to zelené?
7: To je rosnička?
9: No počkej, rosnička, co pak rosnička v poledne zbělá?
8: A večer z červená.
7: Kdyby se přetřela bílou a pak červenou barvou.
8: Hurvínku, lakovat rosničku.
9: No to je nápad tohle.
8: Co kdyby někdo nalakoval tebe?
7: Na žluto? To bych si dal líbit.
8: Jej, Danánky, a proč?
7: Taťule by myslel, že mám žloutenku a nemusel bych do školy.
9: Ne, prosím tebe, přestaň takhle fantazírovat. Raději trošku přemýšlej.
8: No právě.
9: Ráno říkáš, je to zelené. V poledne je to bílé a večer...
8: Já vám napovím, pane Spejble. A večer? Večer se to jí.
9: Jako, že se to už...
8: Jí.
9: Jako baštín.
8: Jo, jí.
9: No počkej, no tak... Ale ano, už to mám. Ráno, to znamená... Někdy na začátku, zpočátku, že ano, v poledne, tím se chci říct, že to znamená trochu později, nebo déle, že ano, a večer to znamená, když to uzraje, pořád nevíš, Hurvájs?
7: Kdepak?
8: Ty jsi ale natvrdlý, Hurvínku.
7: Já vím, proto nikdy nemůžu uhádnout, že myslíš třešínku.
8: Jo.
1: Tak Hurvínek to má za sebou, pan Procházka už skoro taky. Děkujeme za účast dnešní humoriádě.
5: No já také děkuji. Říká se, že kdo se směje naposled, ten se směje nejlépe, tak já bych všem přál, abyste se vždycky smáli naposled.
1: A nejlépe, když to nebude naposled. Tak se těšíme na příště, hezký podzim, loučí se i Pavel Kučera, krásný den.

0: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
1: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
2: Je 17 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Cenový strop nafty zítra vzroste o 14 haléřů na litr, benzín naopak zlevní. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Nový audiovizuální průvodce v Jindřichově Hradci přibližuje historii kostela a minorického kláštera pomocí moderních technologií. Zítra bude slunečno, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Maximální povolená cena nafty zítra vzroste na 48 korun a 77 haléřů za litr. To je o 14 haléřů víc než dnes, informovalo o tom ministerstvo financí. Cenový strop na benzin naopak klesne. Čerpací stanice ho zítra budou moct prodávat nejvýš za 46 korun a 72 haléřů za litr, tedy o 39 haléřů míň. Vláda reguluje ceny pohonných hmot od začátku října. Opatření má platit do konce měsíce. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
4: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
5: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
4: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
6: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
7: Šlo to naprosto přesně podle plánu, ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
4: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, ale na Junová Český rozhlas.
2: Videomapping, rozšířená realita i další interaktivní prvky přibližují návštěvníkům historii kostela svatého Jana Křtitele a minorického kláštera v Jindřichově Hradci. Muzeum Jindřichohradecka tam představilo nové audiovizuálního průvodce. Součástí prohlídkové trasy jsou také panely s historickými zajímavostmi. Ty představuje kurátorka muzea Alexandra Zvonařová.
8: Je to na takových krásných levitujících skleněných panelech a v třijazyčné verzi máme vždycky připomínku nějaké zajímavosti, třeba barokní kazatelny nebo různých náhrobků, varhan, oltáře a podobně.
2: Dlouhotrvající vysoké teploty vyvolaly neobvyklé kvetení stromů uprostřed podzimu. Nejčastěji vykvétají kaštany nebo ovocné dřeviny. Jejich úrodu by ale jev neměl nijak výrazně ovlivnit, vysvětlila Jana Janáková z Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky.
9: Výrazné poškození bych nečekala, protože to podzimní kvetení bývá mnohem slabší. Vykvete třeba jenom několik větví, několik pupenů a ten zbytek zůstane v dormanci až do jara a pak stromy vykvetou. Takže bych se nebála třeba o úrodu ovocných stromů.
2: Na rozkvetlý kaštan upozornili lidé v těchto dnech třeba v Záboří na Strakonicku u autobusové zastávky.
3: Sport.
2: Střelec Jiří Přívratský získal na světovém poháru v Káhiře další medaily. V olympijské disciplíně třípolohové malorážce skončil třetí a navázal na pondělní vítězství ve střelbě ze vzduchové pušky. V souboji o bronz Přívratský porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala, kterého odsunul na čtvrté místo o 0,2 bodu. Vyhrál Francouz Chris.
3: Počasí.
2: Zítra Zítřejší obloha bude jasná až polojasná, ráno místy mlhy, k večeru přibude oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19 stupni, v 1000 metrech na horách až 18 stupňů. Vítr zůstane slabý, proměnlivý a biozátěž na dvojce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Motorka se střetla s autem na silnici 19 u Milevska na Písecku. Auto s chodcem v Rýgrově ulici v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
1: Tady je Český rozhlas České Budějovice. V této hodině se podíváme na letošní sklizeň zerí na jihu Čech a nabídneme také senátní duel kandidátů za obvod Pelhřimov, který zasahuje i do Jihočeského kraje. Ladislav Med a Michal Kozár se utkají o hlasy voličů už tento pátek a sobotu. U mikrofonu je Michal Hovorka.
3: Český rozhlas České Budějovice. Den v kraji.

0: 9 minut po 17. hodině přináší Lenka Rybáčková, zpravodajský souhrn z Jihočeského kraje.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Hezké odpoledne. Pro 10 nápadů zaslaných do píseckého participativního rozpočtu můžou ode dneška hlasovat obyvatelé Písku. Mezi nimi je například dobrodružné hřiště, komunitní pec na chleba nebo vybudování tůní. Vítězné návrhy si rozdělí 3 miliony korun. Podle mluvčí písecké radnice Petry Měšťanové lidé do participativního rozpočtu přihlásili 18 projektů.
3: 6 z nich jsme museli vyřadit, například proto, že se nenacházeli na pozemcích města nebo byli v rozporu s územním plánem či jinými předpisy. 2 projekty pak budeme realizovat mimo participativní rozpočet. Jedná se o geoportál Písek na mapě a vybudování zábradlí u chodníku.
2: Zájemci můžou hlasovat do 30. listopadu. Zhruba 10 aktivistů ze spolku Zvířata nejíme dnes ujatek v Albeři u Nové Bystřice na Jindřichohradecku protestovala proti krutému zacházení se zvířaty. Na sociální síti zveřejnili záběry z kamer, které podle nich na těchto jatkách zaznamenaly tahání zraněných a nemohoucích krav a bezcitné chování zaměstnanců. Zástupci jatek se k záběrům odmítli vyjadřovat. Případ vyšetřuje policie. Jihočeská centrála cestovního ruchu spustila chytrou virtuální průvodkyni Anu. Novinka na bázi umělé inteligence má pomoct ve vyhledávání služeb pro turisty. Využití najde i v komunikaci se zahraničními partnery a cestovními kancelářemi. Víc ji představil ředitel Jihočeské centrály cestovního ruchu Petr Soukup.
4: Na webové stránce jižničechy.cz máme úplně novou pomocnici. Jmenuje se Ana a máme ji tam v textové i hlasové verzi. Pomůže vám naplánovat výlety, najít tipy na zajímavé akce anebo pomoci s čímkoliv, co souvisí s využitím volného času v našich krásných jižních Čechách.
2: Nová hrotnice zdobí dačickou bránu ve Slavonicích na Jindřichohradecku. Celkové náklady za opravu části vrcholu věže dosáhly bezmála 940 tisíc korun, informovala vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu města Slavonice Ivana Čaloudová. Časová schránka, kterou do hrotnice umístili, obsahuje dopis starosty, noviny, informační materiály o městě nebo mince.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Jihočeském kraji? Stručně, jasně, přehledně.

0: Posloucháte Český rozhlas České Budějovice a Den v kraji. Jihočeští zemědělci sklízí zelí a letos jsou rádi za průměrnou úrodu. V některých krajích ji totiž zničily kroupy anebo bouřky. V Roudném na Česku Budějovicku sice část zelí v létě uschlo, jinde jsou ale hlávky nadprůměrně velké.
1: Tady projíždí traktor se zeleným kombajnem, ten zelí podebere, srovná, řízne a přes pás jde rovnou do valníku.
2: Na jednom ze zelených polí zemědělského podniku Malše Roudné na Českobudějovicku právě stojím s vedoucí krouhárny Ivetou Hlaváčovou.
1: Je velmi sucho, nemáme problém tedy s žádnou újezdností, akorát samozřejmě všude se práší.
2: Kombajn odjel, my se můžeme podívat, jak vypadají samotné hlávky. Ta velikost je hodně rozdílná.
1: To máte pravdu. Některé hlávky mají 2 kila a některé až 15. Zrovna jsme v části, kde ty hlávky jsou poměrně i velké.
2: Například tenhle obr bude mít určitě víc než 10 kilogramů.
1: Tady bych typovala, že můžeme se přibližovat hranici 14 kil. Nebude určitě jediná. Je to možná tím, že jsme na půdním bloku, kde je původní koryto řeky Malše. Takže i když je to s podivem, tady nám zelí opravdu vyrostlo. To vynahradí jarní ztráty a úroda bude nakonec nad naše očekávání aspoň průměrná. Vidíš, že tady třeba úplně chybí?
2: Je tady hodně prázdných míst.
1: Protože na jaře po zasetí nepršelo, semínka nevyklíčily a tudíž máme i tady mezery, kde zelí mohlo být, to samozřejmě není.
2: Zatímco tady vypadá úroda zelí poměrně dobře, tak v další části, ke které právě míříme, je to spíš žalostný pohled. Když si sáhnu na rostlinu, tak to šusí jak papír.
1: Tady je právě část pole, kde je ta půda úplně jiná, víc kamenitá a to zelí vzešlo, začalo tvořit hlávky, ale o prázdninách, jak byly vysoké teploty, kdy mělo to zelí tvořit hlávky dál a zvětšovat se růst, tak nemělo z čeho a prakticky uschlo.
2: Podle prvních odhadů bude úroda zelí v Česku podprůměrná až průměrná, doplňuje tajemnice Zelinářské unie Čech a Moravy Zuzana Přibylová.
3: Na Litoměřicku byly porosty poškozeny jarními mrazíky, v Polabí, v jižních Čechách nebo na Opavsku třeba bouřkami s krupobytím. Největší dopad na úrodu však mělo suché jaro a následně horké a suché léto, a to prakticky napříč celou republikou. S tím vše se ještě díky počasí a probíhající sklizní průběžně mění. Část pozdního zelí je stále ještě na polích.
2: Sklizeň zelí na jihu Čech potrvá do poloviny listopadu. Jitka Cibulová, Vukatá, Český rozhlas.
4: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas, České Budějovice a Den v kraji. Nevyhazovat věci zbytečně, tak to je jedno z hlavních hesel, kterým se řídí českobudějovické Reuse Centrum Kabinet CB. Jeho zakladatelka Dana Kalistová si v počátcích pronajala malý sklad v centru města, který postupem času přestal sloužit. Dnes věci z kabinetu CB využívají lidé i podniky z celého jihočeského kraje. Přinesou třeba starý kus nábytku, který si zase někdo odnese z renovovaný domů. S Danou Kalistovou, držitelkou několika ocenění, si v našem dnešním dopoledním vysílání povídal moderátor Matěj Vodička.
1: Jsme podle vás národem vetešníků a možná dárců zároveň. Jinými slovy, máme chuť prostě materiálně pomáhat.
2: Neuvěřitelnou. Když jsem tu vizi toho, jakým způsobem chci, aby kabinet CB fungoval, tak musím říct, že se mi dost lidí jako vysmálo, případně bylo minimálně skeptický k tomu, že takovýhle model může fungovat, že vám něco dává a vy to pak můžete buď teda darovat dál, nebo to můžete zpeněžit, ale ta vůle toho, podle mě je to úplně z podstaty člověka, který v podstatě přemýšlí běžně o tom, jak nakládat s věcmi, které jsou potřebné, a já vidím, že právě to, co k té vůli a to, o čem mluvíte, my musíme dodat tu nízkoprahovost, to, aby ty lidi opravdu měli tu možnost to někam celkem jednoduše odevzdat. A proto jsem velký příznivec, aby taková zařízení, jako jsme my, vznikaly třeba součástí jako sběrných dvorů, anebo velmi, hlavně lokálně, protože je nesmysl, abychom tady s materiální pomocí vlastně štrádovali přes celou republiku, ale proto já usiluju společně s kolegy, aby taková místa, jako je kabinet CB, byly v podstatě v každém větším městě, případně právě součástí sběrných dvorů. Takže to, jakou má povahu Čech, podle mě běžný, je neuvěřitelně podporuje celý tenhle ten systém té podpory, ale zároveň i k tomu ještě přidejte šikovné ruce, který má hodně Čechů, a jsme tím docela unikátní v rámci celé Evropy.
1: A když mluvíte o těch sběrných dvorech, napadá mě, že to je součást nějaké municipality vždy nebo nějaké veřejné služby. Čili myslíte si, že třeba k té myšlence, že by Reuse centra jednou mohla být součástí sběrného dvora úplně obecně, jsou nakloněné právě třeba ty municipality, samosprávy, obce, kraje?
2: Když jsme před 5 lety začínali, tak to byly opravdu jednotky měst, jako třeba Ostrava, kde takováhle místa vznikala. Těch jsem se držela a teďka se přidávají další města, obce, a děje se to už i bez úplně našeho přičinění, jenom díky tomu, že se inspirují navzájem, a já věřím, a že ta budoucnost je opravdu taková, že to bude běžná nabídka, stejně tak, jako máte, jak jsem říkala, sběrný dvory, anebo jakékoliv místa, které jsou pro veřejnost prospěšní.
1: Vy jste zároveň zmiňovala, že se vám lidé zpočátku vysmívali, vy jste fungovali jako velmi malý podnik. Co vám v těch začátcích dodávalo tu vůli a sílu vytrvat v té myšlence?
2: Mě dávalo sílu dvě věci. Jedno bylo, že ty věci jsme primárně používali na pomoc druhým, a já jsem opravdu byla, teď už se to třeba nemůžu dovolit kolikrát, ale byla jsem u toho, kdy jsme opravdu donesli 8letému dítěti postel, která měla končit na sběráku, a proto dítě to byla jeho první samostatná postel, kterou ve svém životě měl. A když tohle zažijete, tak najednou začnete vlastně věřit, že to je správně, že jdete správnou cestou. A druhá věc, která mě neuvěřitelně podporovala, bylo právě ta zahraniční zkušenost. Proto jsem si jezdila vždycky nabít optimismem do Evropy, kde tahle místa už najdete na každém kroku. Jsou podporovaný velmi štědře, často právě municipalitami z veřejných rozpočtů, a nikdo se neptá, proč by taková místa měla být. A tak jsem se vždycky odjela se poslechnout, protože o tom mluvili lidi, ne nějaký bláznivý holky jako typu mě, ale byli to lidi v kravatách a lidi významní, a ty se na mě koukali, když jsem se jich zeptala, jakým způsobem to dokázali, že to vysvětlili, a oni říkali, jako co vysvětlili, že se nemají vyhazovat věci, které jsou dál použitelné, to přece už se nikomu nemusí vysvětlovat ve 21. století. A já jsem na tohle vždycky myslela ve chvíli, kdy jsem nedostávala zrovna pozitivní zpětnou vazbu, protože spousta lidí si myslelo, že to prostě není vůbec podstatný takovouhle službu tady dělat.
3: Český rozhlas České Budějovice, Den v kraji.

Stále ladíte Český rozhlas České Budějovice. Ve druhém kole senátních voleb, které se uskuteční v pátek a sobotu, se rozhodne také o obsazení senátorského křesla za obvod Pelhřimov. Ten zasahuje i do jižních Čech, konkrétně na Jindřichohradecko. O hlasy voličů se v něm ucházejí Ladislav Met a Michal Kozár. Už za malou chvíli nabídneme jejich senátní duel. Na jihu Čech se volilo také v obvodu Strakonice, kde Tomáš Fiala z Hnutí naše Česko zvítězil.

cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas nabízí duely kandidátů, kteří postoupili do druhého kola senátních voleb. Od mikrofonu vás zdraví Lukáš Matoška. V následujících minutách se budeme věnovat senátnímu obvodu s číslem 15, Pelhřimovu. Našimi hosty jsou proto dva tamní kandidáti, starosta Pelhřimova Ladislav Mec, ODS, kterého vysílá koalice ODS, lidovců, hnutí STAN, TOP 09 a starostů pro občany. Dobrý den.
1: Dobrý den i vám, všem posluchačům.
0: A starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z hnutí ANO. Dobrý den i vám.
2: Dobrý den.
3: Volby 2026, senátní duel.
0: Tento duel předstáčíme v úterý 13. října, což znamená, že na případné následné události nemůžeme v tomto rozhovoru reagovat. V obvodu kandidovalo celkem 6 uchazečů. Ladislav Med získal 30,48% hlasů, Michal Kozár získal 27,15% hlasů. Pánové, jak jsem řekl na úvod, vy oba jste starostové, a to už po několik let, a oba jste ve svých kampaních hovořili o tom, že v Senátu chcete zúročit tyto svoje starostovské zkušenosti, abych tak řekl. Můžete na úvod říct, jak konkrétně byste je chtěli úročit, pane Mede?
1: No tak já myslím, že bych mohl využívat všech zkušeností, které jsem nabyl na radnici, a přenést je do Senátu. Samozřejmě, že člověk na radnici zná problémy lidí a celého regionu v podstatě, a myslím si, že to bude ku prospěchu

0: věci, když do Senátu přijde člověk z komunální politiky.
1: Jakým způsobem byste převáděl zkušenosti z regionu, zkušenosti starosty do Senátu vy, pane Kozáre?
2: Zejména komunikaci se všema kolegy, právě jak bylo i zmíněno, ta komunikace potom toho, co se vlastně přímo ve městě děje nebo v obci, tak je důležitá a hlavně, aby se posoudili ten dopad, protože mnohdy to není vidět, takže člověk by jim dokázal poskytnout i zpětnou vazbu.
1: Navažme na to, co konkrétního na prvním místě, pokud byste se stali senátorem, byste chtěli v Senátu prosadit, aby z toho měl prospěch váš region, pane Mede.
0: No, tak jak už jsem řekl, těch problémů je určitě víc, ať už to je ta otázka, kterou já jsem měl ve své kampani, a to je dostupné zdravotnictví pro všechny občany v našem regionu a potažmo pro okrajové části České republiky, kde těch lékařů není opravdu dost. To je jedna záležitost, pak samozřejmě bych se rád pověnoval možnosti dostupného bydlení, kdy jsou různé možnosti, jak pomoct mladým rodinám, ať už k výstavbě rodinných domů nebo v bytové oblasti bytových domů, a samozřejmě péče o seniory, kde demografie naší republiky nám ukazuje velmi špatná čísla a myslím si, že to bude stále větší a větší problém.
1: Pane Kozáre, vaše priority v případě, že byste byl zvolen senátorem, co byste prosazoval, aby z toho měl prospěch váš region?
2: Co se týče prosazování priory, tak za nejzákladnější považuji se zapojit do debaty o rozpočtovém určení daní. To znamená, aby jak Jindřichův Hradec, tak Pelhřimov, celý region měl víc prostředků, které by mohli investovat, protože to považuji právě za důležité z toho budoucího hlediska, aby se dali zabezpečit veškeré služby, které jsou potřeba, aby došlo i k racionálnímu a spravedlivému přerozdělení zdrojů a nekoncentrovalo se to jenom ve velkých aglomeracích, ale právě i směrem k nám, aby jsme mohli pečovat o naše obyvatele a o naše lidi.
1: V následujících minutách se na některé z těchto zmíněných témat zaměříme. Připomínám, že našimi hosty tady ve studiu jsou dva starostové a kandidáti na senátora, starosta Pelhřimova Ladislav Mec ODS a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí Ano, kteří kandidují v obvodu s číslem 15 Pelhřimov.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Je to zvláštní náhoda, obracím se na vás, pane Kozáre, že jste až do konce tohoto měsíce ředitelem nemocnice v Pelhřimově, kde tady váš konkurent, pan starosta Med, je starostou. Byl jste tam dosazený, připomínám, jakožto krizový manažer, řešil jste personální krizi. Máte konkrétní nápad, konkrétní systémové řešení, které byste prosazoval, aby se takovéhle krize už neopakovaly?
2: Co se týče samotné krize, tak tam došlo spíše k ztrátě důvěry mezi zaměstnanci a vedením, takže to není úplně typický příklad toho, kam se zdravotnictví ubírá. Samotné zdravotnictví za chvíli narazí na svoje limity ve smyslu počtu lůžek, které bude potřebovat pro generaci, která zestárne. Bude muset změnit vlastně způsob organizace práce a současně se jí soustředit na to, aby dokázalo vychovat dostatečný počet nejenom mladých lékařů, ale i sester.
1: Protože a co byste v tomto ohledu mohl činit jakožto senátor?
2: Tam bych se zaměřil a vedl bych komunikaci zejména buď to s kolegy, anebo s ministerstvem zdravotnictví o tom, že je potřeba změnit vzdělávací model tak, jak ho dneska zdáme.
1: Pane Mede, nejprve bych vás nechal zareagovat na to, jak jste spokojený tady s vaším panem kolegou ve funkci ředitele vaší nemocnice v Pelhřimově. Nechám vás na to reagovat s vědomím, že vy jakožto město nejste zřizovatelem, je jím kraj, ale přesto?
0: Já... Už můžu?
1: Určitě.
0: Já jsem rád, že se situace, personální situace v nemocnici stabilizovala. Za to určitě patří panu kolegovi poděkovat. Nicméně stále není úplně dostačující. Stále chybějí kvalifikovaní lékaři, tak aby všechny oddělení mohly jet v plném režimu. A myslím si, že ještě trošku delší cesta k tomu, aby se nemocnice stabilizovala.
1: A když tady pan Kozár zmínil, co konkrétně jakožto senátor by prosazoval, aby právě takovéhle situace personálních krizí v regionálních nemocnicích se neopakovaly, tak s tím byste souhlasil?
0: Souhlasil bych s tím. Já jenom bych rád doplnil to, že je potřeba do toho regionu dostat mladý lékaře a samozřejmě ten postup toho vzdělávání je na místě a jestliže by došlo k úpravě, tak by to bylo jenom ku prospěchu věci.
1: A co konkrétního s tím můžete dělat, pakliže byste byli zvoleni senátorem, pánové, třeba pokud je o ten nedostatek pediatrů nebo zubařů ve vašem regionu? Pane Mede.
0: Tak je to zase komunikace napříč politickým spektrem, ať už se sněmovnou, s vládou, prostě se všemi kompetentními lidmi, kteří by dokázali najít možnosti, který by mladí lékaře a hned po škole třeba dostavili do těch našich regionů, ať už je to Pelhřimovsko nebo Jindřichohradecko, ale tenhle ten problém je celorepublikový, že do těch okrajových částí se ti lékaři nehrnou a zůstávají ve fakultních nemocnicích ve větších městech.
1: Čili bylo by to hlavně o komunikaci, ne o předkládání nějakých nových zákonů nebo pozměňovacích návrhů, pokud vám rozumím správně. Váš pohled, pane Kozáre, vidíte to stejně, že úkolem senátora je komunikovat, aby se situace v regionu zlepšila?
2: Tady si musíme uvědomit, že primárním subjektem, který objednává péči, je zdravotní pojišťovna. Takže vlastně přes ně se řeší vlastně dostupnost péče pro pacienty a z tohoto ohledu souhlasím s tím, že je potřeba hodně komunikovat, hodně vysvětlovat, protože i v rámci vzdělávacího modelu vlastně pětiletá atestace, až pak může začít působit v regionu, musí být nějakým způsobem vyvážena a potom ten člověk musí být motivován, protože když 5 let někde působíte, tak už se vám nechce třeba přesunout do jiného města.
1: Ale v zásadě se shodujete s tím, co tady zaznělo v tomto ohledu.
2: Ano, samotným zákonem to nevyřešíte.
1: Tak probrali jsme jedno z vašich témat, kterým je bezesporu zdravotnictví. Zaměřme se na další, a to jste tady zmiňoval vy, pane Kozáre, hned úvodem, a to je otázka rozpočtového určení daní. Pokud byste mohl rozvést, jakým způsobem byste si představoval jeho úpravu, aby to pomohlo vám, jakožto městům a obcím?
2: Z toho hlediska bych byl rád, kdyby jednak stát počítal přesně prostředky, které musí vyčlenit pro obce a města.
1: A to teď nepočítá?
2: Teď to nevychází, už v současné době vlastně obce, zejména jako je Pelhřimov a Jindřichův-Hradec, které jsou obce s rozšířenou působností, doplácí na přenesený výkon státní správy a současně na povinnosti, které na něj byly v minulosti zákonem předány. A toto je potřeba narovnat, protože pak potom samozřejmě se to projevuje v deficitě v investicích, to znamená, nemůžete tolik věcí třeba opravit, vybudovat tak, jak byste si představoval pro svoje obyvatele.
1: Což se tedy projevuje podle vás ve městech, která jakožto starostové pánové vedete. Pane Mede, potvrzujete tady tuhle zkušenost a uznal byste, že je potřeba přenastavit rozpočtové určení daní tak, aby bylo férovější vůči městům a obcím?
0: Já si myslím, že k tomu musí být určitě asi širší debata, protože do toho rozpočtového určení daní jsou zapojený samozřejmě kraje, kde ne vždycky jsou ty prostředky asi nakládané úplně optimálně ve prospěch občanů.
1: Takže kraje nehospodaří dobře podle vás, obce ano?
0: Já mám tu zkušenost, že nejlépe se hospodaří na obcích, na městech, pak na krajích a nejhůře ve vládě.
1: No dobře, a není tedy právě z toho důvodu potřeba něco udělat s tím, jak je rozpočtové určení v tuto chvíli nastaveno, protože před chviličkou tady pan Kozár, pakliže jsem správně pochopil ten argument, tak říkal, že obcím vlastně přibývají nákladné povinnosti, ale adekvátně tomu jim nepřibývají ty příjmy.
0: To je pravda, to je pravda. Já jenom můžu říct, že za Pelhřimov třeba určitě ty prostředky dneska jsou, řekl bych, dostačující a je to otázka jenom priorit, jak si ty města a obce ty rozpočty svoje nastavějí. Jestliže by mělo dojít ke změnám rozpočtového určení daní, tak určitě by to mělo jít samozřejmě ve prospěch obcí, ale zase jsou tam další úskalí, kde velká města mají jinak nastavený ty pravidla, což je Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, že jo? A je to širší otázka, nevím, jestli v takovéhle chvilce krátkej se máme do toho pouštět.
1: Vydalo by to bezesporu na samostatný pořad, ale ať toto téma uzavřeme, tak obracím se ještě na vás, pane Kozáre, teď zvlášť jakožto na člena hnutí ANO, když vy tady hovoříte o potřebě upravit rozpočtové určení daní, tak o nějaké variantě přenastavení se uvažuje i v rámci vládní koalice, ovšem, pakliže tomu správně rozumím, tak o variantě jiné, takové, která by pomohla především státnímu rozpočtu. Jste s tím v souladu?
2: To jsem zaznamenal a tady jsem v rozporu de facto s tím, co je z naší strany deklarováno, a i v rámci svých stávajících možností se snažím vysvětlit, že je potřeba myslet i na ty regiony, které jsou mimo ty velký centra. A není potřeba prohlížet jenom na státní rozpočet, ale zamyslet se nad tím, že je potřeba přerozdělit, ať už je to třeba podobně, jako je to v Polsku, nebo jiným způsobem.
1: Takže kdyby vládní koalice prosazovala, ať se část prostředků vezme třeba velkým městům ve prospěch státního rozpočtu, tak vy byste byl proti, pakliže byste byl senátorem.
2: Tam potřebuju vědět veškerou argumentaci, která by z toho vyzněla. Zaznamenal jsem zatím jedinou, že ty velký města nestihnou proinvestovat tyto prostředky, ale nevím, jestli je to stoprocentně podloženo, protože podkladový materiály jsem neviděl.
1: Skutečně třeba před pár dny se takto vyjádřila paní ministryně financí Schillerová. Ona upozornila na to, že obce mají na svých účtech podle ní dohromady přes půl bilionu korun. Tak nevyplývá právě tady z tohoto, pane Mede, námět pro ty úvahy o přenastavení rozpočtového určení daní třeba tak, aby přece jenom to určení bylo víc ve prospěch státu, když na kontech obcí je tolik nevyužitých prostředků?
0: Já myslím, že to je velmi zkreslený pohled, a to už jenom z toho důvodu, že třeba my jako město Pelhřimov samozřejmě nějaký prostředky ušetřený máme, ale šetřili jsme je de facto z toho důvodu, aby jsme mohli teď v roce 27 udělat velké investice. Jestliže máme na spoříno 600 milionů a utratíme v roce 27 půl miliardy, tak si myslím, že je to správně, a to je to, co já chci říct, to, co moc neumějí ty kraje a ta vláda, že by si nějaký prostředky naspořila a pak investovala. My to samozřejmě taky se snažíme veškeré prostředky investovat, ale někdy v rámci legislativy, v rámci výběrových řízení, v rámci projektů a dotačních možností, prostě to nejde tak rychle, jak si to člověk představuje.
1: Vláda nicméně má víc povinností.
0: Samozřejmě.
1: Než budeme pokračovat, tak připomenu, že našimi hosty jsou dva kandidáti v senátním obvodu číslo 15, Pelhřimov, konkrétně starosta Pelhřimova Ladislav Mec, ODS, a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z hnutí ANO.
3: Volby 2026, senátní duel.
1: Pane Mede, vaše strana ODS, jak jsem zmínil, šla do těch letošních senátních voleb s heslem Senát jim nedáme, a v celostátní kampani jste zdůrazňovali, že Senát je zásadní pojistkou demokracie. Podle vás je česká demokracie ohrožena?
0: No tak já myslím, že celkem správně. To, že Senát je samozřejmě demokratická pojistka, nakonec zakotvená i v naší ústavě, a je určitě dobře, jestliže vlastně v Senátu převládají opoziční strany, protože zákony jsou předkládány a přijímaný v poslanecké sněmovně.
1: Dobře, promiňte, že vás přerušu, ale ona ta kampaň vytváří dojem, že česká demokracie je asi v ohrožení, když je potřeba sdělovat Senát jim nedáme, je to důležitá pojistka demokracie.
0: A tak ona je tam víc pohledů na tuhle tu záležitost, to, co se děje kolem veřejnoprávních médiích, že jo, to, co se děje na úrovni vládní, to prostě jsou věci, které jsou třeba sledovat a mít trošku i tu opoziční stranu v tom pohledu.
1: Pane Kozáre, připustil byste obecně, když jakožto politik uvažujete o roli Senátu, do kterého se chcete dostat, jakožto zvolený představitel, že pro demokracie může být výhodné, když v Senátu mají většinu jiné strany, než strany, které mají většinu ve sněmovně, aby tady byla určitá vyváženost?
2: Tato premisa podle mě nedává smysl. Protože když se podíváme, tak v minulosti běžně bylo, že v obou institucích třeba byla i shodná většina, ať už to byla vládní, nebo potom i senátní. Máme stále demokratické a svobodné volby. Je to o zástupcích a o lidech, kteří se zvolí. A podsouvat nějakým způsobem, že když jedna ze stran získá většinu, že tím ohrozíme demokracii, tak nedává vlastně logický smysl, protože v tom případě ty volby nejsou svobodné a potlačujeme to, co ty obyvatele si chtějí vybrat.
1: Pane Mede?
0: Já neříkám, že by byla ohrožená demokracie, ale myslím si, že je správná určitě vyváženost a z toho, co slýcháme, zejména od stran jako je SPD, tak prostě jsou tu záležitosti celoevropský, celosvětový, ke kterým se Česká republika vždycky musí postavit správným směrem, nebo z našeho pohledu správným směrem.
1: Pane Kozáre?
2: Já nadále si stojím za tím, že v případě, že obyvatelé rozhodnou a zvolí si svoje zástupce, tak ty vlastně naplňují jejich vůli prostřednictvím svého programu. A nemyslím si, že by nějakým zásadnějším způsobem i stávající vlastně působení ohrožovalo českou demokracii.
1: Ještě jednou připomenu, že našimi hosty v tomto senátním duelu zůstávají starosta Pelhřimova Ladislav Med z ODS a starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z Hnutí ANO.
3: Volby 2026. Senátní duel.
1: Pánové, v návaznosti na to, co už jsme tady probrali, kdybyste se dostali do Senátu, už máte jasno v tom, v jakém výboru byste chtěli působit, pane Kozáre? Já tak nějak tuším, že možná ve výboru pro zdravotnictví nebo pro hospodářství?
2: Co se týče působení ve výboru, tak tam by samozřejmě záviselo i na dovoluje v klubu i s ohledem na vzdělání, tak buď to legislativním, co se týče, protože mám právnické vzdělání, nebo eventuálně na základě zkušenosti právě ve zdravotnictví.
1: Pane Mede?
0: A u mě by to byly asi ty samosprávy, případně životní prostředí, kde jsem se věnoval hodně vodohospodářství a samozřejmě já jsem pracoval jako 20 let jako daňový poradce, takže myslím si, že mám dost velké povědomí o ekonomice a o fungování rozpočtů a takže uvidíme, jaký budou možnosti.
1: Já jsem to tady říkal hned na úvod, že vy v posledních letech působíte jakožto starostové Pelhřimova, respektive Jindřichova Hradce. Když jsem se díval na výsledky ve vašich městech v komunálních volbách, tak jste s vašimi uskupeními oba uspěli. Takže je pravděpodobné, že byste byli nadále i starosty, pakliže byste získali i mandát senátora. Je to tak, pane Kozáre?
2: U nás ještě koaliční vyjednávání probíhají, takže samozřejmě je předčasné o tom mluvit. Na druhou stranu, ano, v případě, že by to bylo možné, tak by to bylo v souběhu jak výkon funkce starosty, tak senátora, protože jak jsme zmínili na začátku, vlastně ten způsob přenášení z toho komunálu směrem k ty celostátní politice a celkově těch zkušeností, tak je potřeba zachovat.
1: Pane Mede, já jestli si správně pamatuju, co jste řekl v jednom z rozhovorů, tak vy si ten souběh funkcí starosty a senátora byste si chtěl vyzkoušet?
0: Určitě, já jsem dostal nejvíc preferenčních hlasů v Pelhřimově, takže já ty voliče zklamat nemůžu a pokud koaliční jednání dojdou do konce, tak bych měl být starostou Pelhřimova a samozřejmě, že bych dál pokračoval v tom souběhu, pokud by to bylo časově možný, pakliže by to bylo neudržitelný, tak samozřejmě bych se k tomu postavil čelem.
1: A u toho skončíme. V tomto senátním duelu našimi hosty byli kandidáti na senátora v obvodu číslo 15 Pelhřimov, konkrétně starosta Pelhřimova Ladislav Mec ODS, kterého vysílá koalice ODS, lidovců, hnutí STAN, TOP 09 a starostů pro občany. Děkuji vám.
0: Děkuji vám i divákům.
1: A taky starosta Jindřichova Hradce Michal Kozár z hnutí ANO. Díky i vám.
2: Děkuji a příjemný den posluchačům.
1: I k tomuto duelu se můžete vrátit na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Od mikrofonu se loučí Lukáš Matoška.
3: Volby 2026. Senátní duel.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. V muzeu je nalezena mrtvá mladá žena. Premiéra kriminálního seriálu Patience. ČT2. Legendární meč ve skále či řezník s kamennou tváří. Sienu a okolí navštíví Manu a Matěj na cestě po Toskánsku. A ČT Art uvede k uctění památky legendárního herce Jiřího Štěpničky klasickou veselohru Ladislava Stroupežnického v nastudování činohry Národního divadla. Naši furianti. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
2: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. Výskyt minimálně 43 vlků na Šumavě potvrdil výzkumný projekt. Herečka Andrea Růžičková vystavuje v Jindřichově Hradci fotografie vytvořené speciálními technikami. Zítra bude jasno až polojasno, naměříme nejvýše 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
4: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
5: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
4: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
6: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
4: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Benzin na jihu Čech oproti minulému týdnu zdražil o 47 haléřů. I tak je s průměrnou cenou 45 korun a 58 haléřů nejlevnější v České republice. Litr nafty zlevnil o 3 haléře. Řidiči teď za něj dají průměrně 47 korun 28 haléřů. Vyplývá to z údajů společnosti CCS, která ceny sleduje. Nejlevnější paliva v kraji prodávají na Českobudějovicku. Nejvíc platí za benzin motoristé na Českokrumlovsku a nafta je v kraji nejdražší na Strakonicku. Na Šumavě žilo v loni minimálně 43 vlků. Dokládá to společný výzkumný projekt národních parků Bavorský les a Šumava spolu s Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Podle něj na ploše 2000 kilometrů žilo ve vlčím roce 24-25 38 jedinců v 11 teritoriích. K tomu ještě dalších 5 samostatně se pohybujících vlků, které nebylo možné přiřadit k žádné smečce. Podrobnosti dodává mluvčí Šumavského parku Jan Dvořák.
7: Při sběru dat byly nejprve zkoumány a analyzovány pobytové znaky, jako jsou otisky tlap, trus, srst nebo zbytky kořisti usmrcené vlky. Další informace o tom, kde se vlci vyskytují a kolik mají mláďat, poskytly fotopasti. Zvláště podrobné poznatky jsme získali díky 11 vlkům, kteří byli na české straně od konce roku 2025 vybaveni GPS vysílači.
2: Soukenická kaple minorického kláštera v Jindřichově Hradci je plná fotek od herečky Andreji Růžičkové. Autorka na nich zachycuje drobné okamžiky každodenního života. Fotografie jsou vytvořené speciálními technikami. Výstava s názvem Křehká já, tvoje síla potrvá do 8. listopadu.
3: Počasí.
2: Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno místy mlhy, k večeru přibude oblačnosti. Nejvyšší denní teploty mezi 16 a 19 stupni, v 1000 metrech na horách až 18 stupňů. Vítr zůstane slabý, proměnlivý a biozátěž bude střední.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
2: Na jihu Čech aktuálně nejsou hlášeny žádné dopravní nehody. Dojeďte dobře, přejeme vám šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte Melodie podvečera. Pořad Českého rozhlasu České Budějovice.
8: Příjemný podvečer s Českým rozhlasem České Budějovice, kde právě odstartovaly Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky. Jejich hezký poslech vám přeje Michal Hovorka.

0: Posloucháte Melodie podvečera, vaše oblíbené písničky, které nyní doplníme telefonickým přáním a bude k narozeninám. Přeji vám krásný podvečer.
1: Dobrý večer. Já bych chtěla nechat zahrát milovanému přítelovi Vlastíkovi Nečasovi, ano, z Rožumberka, který zítra oslaví 54. narozeniny. Mm-hmm. Přeju mu všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a moře lásky.
0: A jakou písničku jste vybrala pro něj?
1: Báječnou ženskou od Michala Tučnýho. Tu on miluje.
0: A předpokládám, že ta báječná ženská jste samozřejmě vy. Je to tak?
1: Že prosím?
0: Že tou báječnou ženskou předpokládám, že jste vy.
1: Ano, určitě.
0: Ano, samozřejmě, tak to mělo zaznít.
1: Určitě.
0: Tak dobře, tak posíláme písničku
1: tak
0: k narozeninám.
1: Děkuji moc za zahrání, mějte se krásně a nashledanou.
0: Mějte se krásně, hezky si to užijte. Naslyšenou.

0: Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Chtělo to 6 let píle, nadšení a spoustu másla. A na světě je nová unikátní kuchařka Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala. Najdete v ní recept na Josefovu a Patrikovu Vánočku, jedinečné vanilkové rohlíčky nebo čokoládové kostky. 50 těch nejlepších vánočních receptů, včetně těch bez lepku a bez laktózy. Novou kuchařku Vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Milujeme Vánoce. Váš Josef Maršálek a Patrik Rozehnal.
0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
3: Kořeny z dějin jeho českých rodin a rodů.

0: Bor první s přídomkem ze Strakonic, který držel zdejší vodní hrad. Z tohoto období se dodnes dochoval kostel svatého Prokopa, původně zasvěcený svatému Vojtěchu. Roku 1243 daroval Bavor I. se svou manželkou Bolemilou část Strakonického hradu řádu maltéských rytířů a ti sídlo rozšířili o nový palác, o křížovou chodbu a kolem roku 1300 o věž s břitem, která se jmenuje Rumpál, taková klasická pro Strakonice. Město se dožilo největšího rozkvětu za vlády Bavora II., který byl ve velké přízni u Přemysla Otakara II. V roku 1367 byla Strakonicím potvrzena Bavorem IV. Městská privilegia a od roku 1421 se hrad stal sídlem velkopřevodů řádu.
1: Jak vidno, Strakonice tedy byly bytostně spjaty s rodem Bavorů ze Strakonic. Co víme o tomto rodě?
0: Bavorové měli ve znaku zavinutou střelu, třeba že vymřeli už dávno, tak dodnes má jejich znak třeba město Horažďovice. Historie víme, že král Přemysl Otakar II. Nežil s českou šlechtou vždycky v míru, že s ním měl spory. Ale Bavorové ze Strakonic vždycky stáli na jeho straně a král se jim za to odvděčoval, král železný a zlatý. A právě díky králově podpoře byl vzestup rodu Bavorů takový rychlý a strmý. Už vlastně jejich první známý předek Bavor I. zastával významné úřady, byl velmi bohatý. Jak jsem řekl, on daroval 1243 řádu maltéských rytířů část hradu Strakonic. Byl to takový důkaz jeho středověké zbožnosti a oddanosti církvi. Přemysl Otakar II. Mu svoji přízeň projevil i tím, že provdal svoji nemanželskou dceru za jeho syna Bavora II. V mecenářských skutcích otce a dědy pokračoval Bavor III. Ze Strakonic, který obdaroval zlatokorunský klášter a získal tak právo být tam pochován ve zdejším hrobce. Ale rod Bavorů vymřel už ve 14. století, ale Strakoničtí na Bavory nezapomínají, takže se podle nich jmenuje i největší zdejší hotel.
1: Doposud jsme hovořili o Strakonickém hradu. Jak to bylo s městem?
0: Pod hradem vzniklo sídliště, které se dělo na horní a dolní část. To bylo 1367 povýšeno na město. Jeho obyvatelům udělili čeští panovníci mnohé výsady. Strakonice několikrát vyhořely, čímž byl setřen jejich středověký ráz. Zachován zůstal kostel svaté Markéty, postavený koncem 16. století, který používali ke svým bohoslužbám kališní. Protože navzdory katolické vrchnosti byly celé Strakonice před Bílou horou kališnické. Dodnes se dochovaly třeba ještě masné krámy, které jsou ze 13. století a byly roku 1641 přestavěné, takže něco zbylo. Ale díky stavebním úpravám ze socialismu ztratili Strakonice to kouzlo jeho českých Benátek, jak to vidíme třeba na těch starých pohlednicích města.
1: Po Bavorech ze Strakonic nastoupili Johanita, čili řád maltéských rytířů. Možná, co byste nám o tomto řádu řekl?
0: Také se říkalo maltánští, ti získali celé panství strakonické, tedy i s druhou polovinou hradu roku 1402. Celé Strakonice jsou dodnes plné v uvozovkách těch maltéských rytířů. Vidíme všude osmihrotý kříž, který řád používal. Někde jsou na stavbách i erby převorů. Na Strakonickém hřbitově je dochována řádová hrobka. Maltéští rytíři se vyvinuli z bratrstva italských kupců, které se připomíná v Jeruzalémě už od poloviny 11. století. Řád přijal 1113 pod svoji ochranu sám papež a v souvislosti s boji ve svaté zemi nabyla uvnitř řádu na významu ta jeho rytířská složka. Po ztrátě Jeruzaléma se přestěhovali do Akonu v Palestíně a když i ten koncem 13. století padl, tak přešli na Kypr. Potom 200 let sídlili na ostrově Rodos a když ten získali 1522 Turci, tak dostali od císaře Karla V. jako léno ostrov Malta. Ta byla rezidencí velmistra až do 1798. No a podle ostrova se řádu začalo říkat maltéští rytíři, kdežto označení Johanité, to se málo ví, dnes patří spíše té anglikánské a luteránské větvi řádu, která vznikla z členů řádu, kteří přestoupili k protestantismu a těch je dneska dokonce víc. Do Čech přišli maltéští rytíři roku 1169, na Strakonicku působili ještě v Hražďovicích, od roku 1421 přesídlili

0: sídlil velkopřevor české provincie z Prahy do Strakonic, takže Strakonice se staly významnými. A velkopřevorové hrad rozšířili o obytné křídlo komturů a postavili renesanční věž zvanou Jelenka.
1: Říkal jste, že maltéští rytíři byli ve Strakonicích vrchností nábožensky snášenlivou.
0: Byli velmi snášenliví, hlavně velkopřevor Zajíc Házenburku. Jeho zástupce převor Jakub Berounský dokonce dovolil v hradním kostele u Prokopa sloužit kališnické mše. To bylo asi vrchol té tolerance. Smělo se tam podávat lidem i podobojí. Dojížděl tam kališnický děkan z Písku, ale tato snášenlivost umožnila, že si strakoničtí měšťané té strany podobojí postavili i svůj vlastní kostel, aby nemuseli tedy z té milosti chodit na hrad. Pozvali si roku 1580 z Budějovic stavitele Fogarela a ten vystavil kostel svaté Markéty a v té době byl takový rozkvět Strakonic. V Čechách v době renesance se vyskytovalo několik potomků ze strakonických rodin. Studovaní lidé si tehdy svá přímí zakončovali řeckou nebo latinskou koncovkou. A tak třeba z významného rodu Pešinů ze Strakonic byl Vít Pešinides, farář Kamenici nad Lipou, Matěj Pešinus Kamenický zase farářoval v Týně nad Vltavou, básník latinských veršů Samuel Pešinus Strakonický působil v Žadci v Pelhřimově. Roku 1594 se ucházeli budějovičtí o strakonického bakaláře Bartolomě Kurzuse. Škola na Malé Straně v Praze měla roku 1610 za kantora Jana Mytise Strakonického. Ten týž rok vyučoval v Mladé Boleslavi Pavel Strakonický. Budyni nad Ohří byl 1606 školním správcem Samuel Strakonický. Ve Strakonicích měli v té době školu řízenou kališnickým knězem a měla velmi početný personál. Strakoničtí se tehdy nespokojovali jen tak s leckterým kantorem, ale nový velkopřevor Matouš Děpo z Lobkovic, ten už pak nebyl tak nábožensky schovývavý a pozval na své panství koncem 16. století jezuity, aby zde provedli protireformaci, ale i tak byla situace taková, že podle zprávy z roku 1610 byli ve Strakonicích všichni, kromě 3 nebo 4 osob, kališníky. Ve zprávě se dokonce píše, že i část maltéských žije v uvozovkách po kacířsku, takže historici se domnívají, že patrně i část členů maltéského řádu byla tehdy u trakvisty.
1: Tak to se dalo čekat u řádu, který má i tu svou protestantskou větev dnes. Nicméně, co se dělo ve Strakonicích za 30leté války?
0: Tady bych rád připomněl jednoho strakonického měšťana, když po vyhození místodržitelů z oken pražské hradní kanceláře roku 1618 zvolili stavy 30 direktorů jako prozatímní vládu. Byl za městský stav zvolen Valentin Kochan z Prachové. Jeho rodina vlastnila ve Strakonicích dům na Otavském ostrově. Tento dům je dnes obklopen komplexem budov ve Staré Fezárně, jak se tam říká. Ulice vedoucí k němu se jmenuje Kochanova a nese tedy jméno tohoto dávného direktora stavu.
1: Jaké byly tedy osudy strakonického měšťana Valentina Kochana z Prachové?
0: On se narodil ve Strakonicích kolem roku 1561 v domě na Otavském ostrově, působil jako zemský direktor, byl to měšťan, písař a přední radní Nového města pražského, byl magistr filozofie, byl popraven toho osudného 21. června 1621 na Staroměstském náměstí. Jan Amos Komenský ve své knize Historie o těžkých protivenstvích církve české píše, že Kochan byl nenáviděn hlavně proto, že prosazoval, aby žádným způsobem bez Moravanů a Slezanů nebyl zvolen král. Dále Komenský uvádí, že strakonický Kochan po celou dobu svého věznění dodával sobě i druhým dobrou mysl s božnými a moudrými řečmi, mezi jinými prý často citoval slova apoštola Pavla, že naše vlast je v nebi, a když vyšel na popraviště, tak prý řekl, dej mi Bože, abych tmavé údolí smrti prošel a i hned v zemi živých tebe uviděl, však víš, můj Bože, že jsem slovo tvé miloval, a zpíval potom z paměti 16. žalm. Jinak o událostech za 30-leté války ve Strakonicích a okolí jsme dobře zpraveni dalším strakonickým rodákem, který byl volyňským měšťanem, Bartoloměj Prokop Strakonický. Byl to syn soukeníka Prokopa ze Strakonic, který o této době sepsal velice dobré paměti.
1: Nicméně Strakonice jako oficiálně katolické město padlo jistě do rukou stavů.
0: Ano, stavovští vojáci vnikli do hradu 13. prosince 1619. Velitelem oddílu byl Štref, jeho žoldnéři, většinou kalvínci, kteří neuznávali sochy a obrazy, tak všechny rozbili a vyhodili z kostela. Vyhodili taky obraz narození páně, vypíchali všem postavám oči a některý strakonický katolík obraz našel a ukryl ve svém domě a tento obraz pak hrál velkou úlohu v rukou karmelitána Dominika a Jezu Maria v bitvě na Bílé hoře, který ho tam nesl. V září 1620 vtrhli do Strakonic zase císařští vojáci, aby je dobili. Pobili některé zdejší měšťany, například řezníka Václava, některé, jak se říkalo, posekali a jako vždy oloupili. Zabíjel každý, ať byl vyznání jakéhokoliv, což je na tom nejsmutnější. Když Strakonice padly do císařských rukou a vrátili se sem řádoví kněží, tak byl vyvinut napodané tlak, ale zase je to uchránilo hrůzám proti reformace, jako třeba sousední Písek, kde byla ta situace velmi hrozná, ale klid nebyl ve Strakonicích ani potom. Bartoloměj Prokop Strakonický uvádí, že 1. listopadu 1620 přivedl do Strakonic uherské jezdce měšťan Suk a ti zde pobyli 60 císařských vojáků. K tomu ke všemu zde tehdy řádili požáry, například 1626, kdy vinou syna strakonického zlatníka postihl město velký požár.
1: Co vypovídají o poměrech ve Strakonicích v polovině 17. století staré listiny?
0: Zmínil bych například výhostní list z poddanství. Ten musel dostat každý, kdo se chtěl stát měšťanem anebo se odstěhovat na jiné panství. Strakonický purkrabián Mazaný ze Slavětína tehdy sepsal 1644 žádost pekaře Šimona Kratochvíla z ulice zvané Bezděkov, je to část Strakonic. Za svědky měl Jiřího Skřivana a Jakuba Fialku. Ti dosvědčili, že Kratochvíle byl synem Václava Hamrovského a Aleny z Hamrovského mlýna, že rodiče za sňatek řádně zaplatili a dobře se chovali. Všechno dobře dopadlo a Šimon Kratochvíle se mohl stát strakonickým měšťanem a zámeckým pekařem. Přes všechnu mizérii šel ale život dál a strakoničtí se nakonec ze všeho dostali.
1: To je velmi zajímavé vyprávění, nicméně náš čas vypršel, ale my se ke Strakonicím a rodinám, které toto město obývaly, vrátíme ještě příště v dalším vydání Kořenů.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Na frekvencích 106,4 Jižní Čechy, Táborsko 103,9 a Slavonicko a Dačicko 88,2.

0: Český rozhlas České Budějovice. Zprávy.
1: Unijní lídři se v Bruselu přou o financování společného rozpočtu. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN. Zhruba desítka aktivistů dnes ujatek v Albeři u Nové Bystřice na Jindřichohradecku protestovala proti krutému zacházení se zvířaty. Policie případ vyšetřuje. Zítra bude slunečno, teploty do 19 stupňů. Zprávy přináší Lenka Rybáčková. Lídři států Evropské unie vedou na summitu v Bruselu tvrdý spor o podobu víceletého rozpočtu. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO odmítá, aby do společné kasy tekly výnosy z emisních povolenek nebo daň z tabáku. Bohatší země, čistí plátci, ale nechtějí dál navyšovat své příspěvky.
2: Rozdíly v pozicích členských států jsou podle Babiše obrovské. Uvedl, že Česko bude bojovat, aby z rozpočtu na roky 2028 až 2034 získalo maximum peněz.
3: Samozřejmě ten základ platí všichni z HND v procentech, ale když se tomu napočítá, kolik my platíme za emisní povolenky a co nám chtějí všechno vzít, tak to je samozřejmě absolutně nepřijatelné.
2: A nepřijatelný je navržený rozpočet také pro německého kancléře Friedricha Merce či švédského premiéra Ulfa Kristerssona. Ti ho chtějí zásadně osekat. Do Bruselu už dorazil také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský, který se zúčastní pátečního jednání Evropské rady. Z Bruselu Zdeňka Trachtová, Český rozhlas.
1: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se Stanem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členném zastupitelstvu 16 mandátů, Stan 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
4: Tak ODSka má v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
1: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení Tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Zhruba desítka aktivistů ze spolku Zvířata nejíme dnes ujatek v Albeři u Nové Bystřice na Jindřichohradecku protestovala proti krutému zacházení se zvířaty. Na sociální síti zveřejnili záběry z kamer, které podle nich na těchto jatkách zaznamenaly tahání zraněných a nemohoucích krav a bezcitné chování zaměstnanců. Zástupci jatek se k záběrům odmítli vyjadřovat. Případ vyšetřuje policie.
0: Počasí.
1: Páteční obloha bude jasná až polojasná, ráno místy mlhy. K večeru přibude oblačnosti. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 16 a 19 stupni. V 1000 metrech na horách naměří až 18 stupňů. Vítr zůstane slabý, proměnlivý a biozátěž bude střední.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu České Budějovice.
1: 2 auta se střetla v Novohradské ulici v Českých Budějovicích. Jezděte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: V televizních reklamách si často všímám chyb, když jsou tam i titulky, že tam je nahrazeno krátké i za dlouhé i. Přitom tam má být to krátké i. Děláme ty chyby velmi často. A pravděpodobně ty reklamy vůbec neprocházejí korekturou, když tam je takováhle triviální chyba. Tím narážím třeba na takový balící vánoční papír, protože on opravdu není balící s dlouhým i, ale balící. Nebo takový hasicí přístroj je s krátkým i hasicí. A hasící je, až když ho vezmeme, když hasíme požár.
2: Ano, a to jsme hasící my a ne ten přístroj. Přesně. To jste vystihl jednu z častých chyb. A ono by nevadilo, kdyby se to tam střídalo nebo bylo chybně. Z kontextu pochopíme, o co jde. Ale striktně vzato jde o významový rozdíl, který jste velmi srozumitelně popsal. A když to řekneme trošku učeně, tak jde buď o přídavné jméno účelové, anebo dějové. Ten hasicí přístroj slouží k účelu hašení požáru a ta účelová přídavná jména tam mají zkrátka krátké i. No a pokud popisujeme děj, tak tam je to dlouhé i, to znamená, že je to opravdu významový rozdíl.
1: Takže hasicí jsme popsali, to balící, balící papír a balící s dlouhým, teď mě nenapadá žádná věta.
2: No, určitě bylo před Vánoci mnoho rodičů balících dětem dárky.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Víte, proč se lidem zdají sny? Snění je fascinující součástí našich životů, která byla dlouhou dobu zcela neprobádaná. Zkoumali je filozofové a později psychologové. Exaktně, tedy hmatatelně, je neumíme uchopit ani dnes. Díky pokroku medicíny však už víme, že člověku se zdají obvykle 4 až 6 snů za noc. Teorií, proč se tak děje, existuje několik. Ve snech můžeme například kompenzovat potlačené emoce. Pokud nám například během dne někdo ublížil, ve snu mu to můžeme oplatit a uleví se nám. Další význam snů může být utřídění vzpomínek. Za den vstřebá náš mozek 10 000 vjemů a ve spánku je musí rozstřídit, ty zbytečné zapomenout a důležité uložit do paměti. A právě sny, které události uplynulého dne propojují do nečekaných souvislostí, v tomto třídění pomáhají. Sny nám také mohou pomoct dosáhnout určitého cíle. Naše racionální já spí a fantazie může pracovat naplno. Umělci nebo vědci se ráno probudí s tím, že ve snu přišli na řešení, které dlouho hledali. Lidé nejsou jediní tvorové, kteří sní. Sny se zdají třeba psům. Poznáme to podle jejich neklidného pohybu a ňafání ze spaní, kdy ve snu třeba běhají za míčkem.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: zasažen.
1: Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovýrok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovýrok.cz.

Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.

Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Oroma Vakeren.

Dobrý večer. Dnes představíme mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež Uličník, který působí pod spolkem Ermosty. A budeme si povídat s Markem Bubenčíkem, který se představil v divadle Gong v rámci koncertu Romské legendy. Večer byl věnován romské tradiční hudbě. Mangautumenge savorenge, šukaršuniben.

Tak to byla písnička Lilia a poslech nám zpříjemnili Bertík a Jan Tancoš z kapely Duoband Kladno. V pražském divadle Gong zazněly minulý týden tradiční romské písně v podání několika generací hudebníků a zpěváků. Na koncertě pod vedením primáše Josefa Šenkyho a jeho kapely vystoupili Natálie Kuchárová, Simona Šenkyová, Kristýna Gunárová, Sebastián Holub a Marek Bubenčík. Vedle klasické cymbálové hudby zazněly i teskné písně známé jako Halgato. Koncert pořádala městská část Praha 9 ve spolupráci se spolkem Viva.

0: Marek Bubenčík, jeden z interpretů, který se dnes prezentoval na koncertu Legend. Marku, vy máte také svoji kapelu Šarkaní. Je to trošku jiný žánr. Jak se vám zpívalo dnes? Protože to byly staré romské písně.
1: Tak, skupina Šarkaní, to je úplně jiný šálek kávy, protože je to více méně popová hudba, dá se to tak nazvat. Klávesy, bicí nástroje a tak. No a cymbálová, to je samozřejmě klasika a je to moje srdce, protože už od malička prostě jsem měl vztah k téhletý hudbě. A ten dnešní koncert jsem si obzvlášť vychutnal. Děkuju Milanovi Demeterovi za pozvání, že si taky vzpomněl, že někdo na západě Čech by mohl účinkovat v Praze a zpívat. Takže bylo mi velkým potěšením. A za doprovodu Pepi Šenkyho a jeho bandy prostě bezchybný. Teda aspoň v jejich podání. Nevím, jak mojím, jak lidi reagovali, protože jsem tady nováček. Ale...
0: Publikum tleskalo. Byl to úspěch. Marku, jak vy dlouho se věnujete muzice?
1: Jako aktivně se věnuji od 14 let. Ale samozřejmě doma jsme v tom vyrůstali, protože děda hrával na kontrabas, můj táta nebo štík na harmoniku, nebyl teda profi muzikant, ale hrávalo se doma, zpívalo se. Tenkrát nebyli, že dneska si pustíte bedny a že jo, prostě rámus, prostě tu hudbu jsme si tvořili, nebo oni si tvořili doma sami, takže jsem v tom vyrůstal. Takže od 14 let potom aktivně už jsem začal zpívat na besídkách a tak různě. No.
0: Zpíváte podle not, nebo hrajete podle not?
1: Tak znám akordy, ale podle not jako absolutně jako hudební školu žádnou. Školou mi je sám život. Ta zkušenost, tak, to mi je školou. A musím se teda pochlubit, že už jsem několikrát vystupoval i s orchestrem, s celým ansáblem, 40 člením a uspíval jsem to. Takže to je asi signál něčeho, že to je asi třeba z hůry daný, nebo je to štěstí i prostě na dobrý lidi, na dobrý dirigenty, který vás jako navedou.
0: Vaší kapele Šarkaní. Jak dlouho přinášíte lidem radost?
1: Tak Šarkaní jako takový existují, nebo jsme v tom seskupení už 15 let. A musím teda říct, to není chvála, chraň Bůh, ale je to fakt, že jsme celý ten rok, máme narvaný prostě všechny víkendy a nejenom jako romský, ale máme i český akce, hrajeme různý plesy, maturitní plesy, doktorský plesy, třeba se musím pochlubit v hotelu PUP, v Grand Hotelu ve Vare a všude možně Richmond a takhle. Byli jsme na Slovensku už 6krát, jsme vystupovali, ale v Praze jsem dneska poprvý.
0: Jak je to možný?
1: No, třeba to chtělo čas, jak říkám. Všechno je nějak nastavený, nějak naosudovaný, tak třeba teď budeme v Praze častěji.
0: Já se zeptám, vy přebíráte písničky nebo máte svoji vlastní tvorbu?
1: Tak, dobrá otázka. Písničky máme i vlastní, ale bohužel ta doba dneska už jako vlastní věci moc jako se člověk nechytne, pokud vyloženě není známý, ale my, ty menší kapely, okresní kapely, se vlastníma písničkama moc nechytne. Takže máme vlastní písně, tvoříme i s kolegou, s Vojtou Sivákem, ale převážně kavry. A mám záruku, když jsme třeba někde na sále, že začnu zpívat se laví, tím to končívá. Jo, to je píseň, jasně, Karel Gott. I to máme v repertoáru.
0: Ale tak, ve vašem hlase já slyším to, že vy toho Karla prostě máte.
1: No, tak jako asi tam je, protože i když zpívám v romštině, nebo když zpívám slovensky, moravsky, tak stejně ty lidi tam prostě to slyší, to příbuzenstvo toho hlasu tam je. No, tak, takže tak.
0: Říká úžasný muzikant, zpěvák Marek Bubenčík. Já vám děkuji a držíme palce ve vaší kariéře.
1: Ano, děkuji.
2: Hej, čo...

0: Dospíval Marek Pilo a je s vámi Oromava Keren. Uličník je speciálně upravený nízkoprahový autobus, který slouží jako mobilní nízkoprahový klub pro děti a mládež, který provozuje organizace Ermosty v Praze. Děti a mládež od 10 do 21 let v bezpečném zázemí mají možnost poradenství a volnočasových aktivit. Iveta Durdoňová navštívila streetworkový autobus, kde oslovila vedoucího klubu Tomáše Reska.
1: Dobrý den, já vás vítám v našem streetbusu Uličník. My stojíme na náměstí Jiřího Spoděbrad přímo před základní školou. Je to výhodný pro nás i pro ty děti, navzájem se rychle potkáme a přímo z této základní školy k nám přijde za den 25 dětí. Tak jsou to jejich taky kamarádi, kteří nesouvisí přímo s touhle základní školou, ale tím, že nás potkají, nemají vůbec zakázáno k nám vstoupit, tam můžou klidně přijít i jiní kamarádi, jiní návštěvníci z jiného města nebo z jiné lokality. Je těch výjezd teďka na Praze 3 2, na Praze 4 to jsou 4 místa a na Praze Libuš ještě jedno jsme přidali místo. První důvod, proč nám ty děti přijdou, je zvědavost, protože ten autobus je prostě přebudovaný na obytný autobus, takže tam najdou stoly, sedačku, hry, ale to je pro ten náš první seznamovací kontakt důležité, aby se k nám odvážili vstoupit a aby se nás nebáli a aby jsme skrze hru se třeba poznali, ale hnedka zatím my od dětí zjišťujeme, že často potřebují pomoc třeba se nějaký základními otázkami, co se týče dospívání, nebo se vztahy, nebo třeba se školní úspěšností.
2: Když zjistíte, že některé dítě je šikanované v základní škole, můžete to vy nějak řešit?
1: Máme několik cest, jak to řešit. My můžeme, pokud nám to dítě dovolí, tak jdeme rychleji. Pokud nám to dovolí, jdeme kontaktovat samozřejmě rodiče s tím, že jsme my ta pomocná ruka, která pomáhá jednat se školou. Pokud rodič nechce, aby jsme jednali s tou školou, aspoň se od nás dozví, že to dítě nějakým způsobem tu zprávu teda nám předalo a sám ten rodič se aktivizuje a tím se to samo rozběhne, ale my rozhodně můžeme rodičům a dětem dát nějaké základní návody, co s tím dělat. To znamená, jak se chovat, o co žádat školu, na čem si trvat, jak situaci řešit, vytvořit nějaké ochranné plány třeba. Pro ty děti to často bývá první uklidňující rozhovor, pokud ta škola ještě sama neuměla reagovat.
2: K vám chodí různě děti, ať romské, jak z majoritní společnosti, tak i cizinci. Přišlo k vám někdy romské dítě, že má problém v základní škole, že mu někdo tam nadává?
1: Ano, takové děti vlastně u nás jsou. My máme kromě uličníka ještě ambulantní službu, kde máme přímo na adrese na Žižkově ještě intenzivnější kontakt s romskými dětmi a my se vlastně na tohle cíleně ptáme. My se ptáme, jak to v té třídě chodí, jak je tam spokojený se svými spolužáky, s učiteli, jestli zaznamenalo nějaké problémy. Pocity těch romských dětí nejsou vždycky úplně radostné. Máme tam opravdu zážitky toho, že jsou z rasistických důvodů nějaké negativní reakce, jsou tam nějaké rysy šikany, jsou tam nějaká zpochybňování nebo zesměšňování těch dětí, a nebo tam může být i samotný ten vnitřní pocit toho romského dítěte, které se tam cítí poněkud osamělé, protože vnímá, že by chtělo být s více romskými dětmi v tom kolektivu.
2: Budete pořádat něco do konce roku pro děti?
1: Do konce roku my chystáme zorganizovat několik drobných věcí. Zažijou děti u nás halloweenské odpoledne například, budou taky dušičky, my to tak jako spojujeme, což se teda v posledních letech asi stává na hodně místech, že se tyhle ty dvě události spojují. Potom budeme mít ještě třídenní výjezd, ale ten už máme uzavřený, ale děti se s náma podívají do Liberce, tam je spousta zajímavých míst, je to krásné město a my ty děti vlastně chceme vyvést z města Prahy, aby jsme jim ukázali další regiony republiky. Zažijou to trošku jinak, bydlí bez rodičů, bydlí v kolektivu. No a potom už budeme mít mikulášskou tak, že nepořádáme ji my, ale máme šikovný děti, kteří hrají a tancují a posíláme je na akci městské části Praha 3, kde reprezentují jednak sebe, ale jednak i trošku naše zařízení uličníka a klub Ermosty. Takže tam budeme mít tanečnice, hudebníky a to bude mikulášská Prahy 3. Potom už jenom vánoční odpoledne a mezi Vánoci a Silvestrem budeme fungovat taky, takže děti se nebudou nudit ani v tomhle období prázdnin.
0: To je pro dnešek z Oromava Keren vše. Pajkera Vojstanas Amensa a Čendevleha. Hezký večer a příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Novou koncepci výstavby armády projedná příští týden nejprve Bezpečnostní rada státu. Ústavní soud dal zapravdu Středočeskému kraji ve sporu s Kladnem o veřejnou dopravu. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Novou koncepci výstavby armády České republiky projedná v úterý Bezpečnostní rada státu. Teprve poté ji posoudí ministři na zasedání vlády. Českému rozhlasu to řekl ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Náčelník generálního štábu armády České republiky Miroslav Hlaváč přitom minulý týden uvedl, že by kabinet měl novou podobu koncepce schvalovat už v pondělí 19. října. Středočeský kraj mohl omezit veřejnou dopravu v Kladně. Rozhodl o tom ústavní soud. Hejtmanství vyřadilo tamní městskou dopravu ze systému PIT. Kladenský magistrát odmítl přispívat na jeho provoz. Podle kladenského mluvčího Víta Herala má být finanční příspěvek měst a obcí dobrovolný.
2: Ústavní soud stížnost města sice odmítl, ale nadále platí, co pravomocně ve svém rozsudku z května 2023 uvedl Nejvyšší správní soud, tedy že Středočeský kraj je povinen v plném rozsahu a výlučně ze svých prostředků hradit a zajišťovat dopravu mezi Kladnem a Prahou.
0: Středočeský kraj chce podle radního pro veřejnou dopravu Petra Boreckého z hnutí STAN i nadále s městem o situaci jednat. Serval stepní uprchl ze zookoutku ve Vápovicích na Jihlavsku. Kočkovitou šelmu postrádají ošetřovatelé od středečních večerních hodin. Podle majitele Tomáše Protivínského by šelma neměla být nebezpečná. Lidé by se ji ale neměli pokoušet sami odchytit.
3: Je to malá kočkovitá šelma, vážící od těch 8 do 15 kilo. Je to dvouletá samice, ručně dokrmená. V případě spatření určitě se nepokoušet šelmu odchytávat, ale kontaktovat buď nás, anebo popřípadě kontaktovat policii České republiky.
1: Sport.
0: Sportovní střelec Jiří Přívracký získal druhou medaili na světovém poháru v Káhiře. Po zlatu ve vzduchové pušce byl třetí v třípolohové malorážce. V souboji o bronz přitom porazil reprezentačního kolegu Filipa Nepejchala. Přívracký řekl, že měl proto z medaile hořkosladký pocit.
4: Člověk se z medaile raduje vždycky, nicméně mě mrzí, že to bylo právě na úkor Filipa, protože v tom finále se mu dařilo střílet pěkně a vlastně celou dobu se držel na příčkách nade mnou a až jeho poslední rána, která se mu úplně nepovedla, tak rozhodla o tom, že vypadl nakonec čtvrtý.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů. Při déle trvající mlze nebo nízké oblačnosti kolem 12 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Prahy do Brna se zdržíte před zúžením na Šmejkalce. Kolona od 18. po 25. kilometr vás zdrží asi čtvrt hodiny. A na D1 ve směru do Prahy havarovalo na kilometru 198 auto do svodidel. Počítejte proto se zdržením i tam. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
5: Útok vám vyhraje zápasy, obrana tituly. Na jejím konci stojí člověk, který si nemůže dovolit téměř žádné zaváhání. Náš dnešní host patřil k výrazným slovenským fotbalovým brankářům své generace. Oblékal dres slovenské reprezentace i několika zahraničních klubů. Kamil Čontofalský je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
6: Dobrý den, pěkný den všem posluchačům.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
7: Nosím černý brýle.

0: Naším hostem je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, reprezentant. Já jsem si v úvodu pomohla hláškou skotského trenéra Alexe Fergusona. Platí nebo ne? Je útok vyhrává zápasy, obrana tituly, je to tak?
1: Tak samozřejmě, ono se hovorí, když nedostanete gól, nemůžete prehrať. Je to jednoduchá matematika v tom futbale a je fakt, že dnes si obrany dominují a brankáři jsou neoddělitelnou součástí toho týmu, jsou strašně důležitý a dnes už ty nároky na těch brankářů jsou vyšší jako za mojich čas.
0: K tomu se dostaneme a ještě mi napadá ta hláška nedáš, dostaneš.
1: Nedáš, dostaneš, to je něco úplně jiného. To je jako, že, ale zase je to spojené s brankárom, když brankář zmarí nějakou šancu, je z toho break, střelíte gól, tak je to vlastně rozdíl po gólovej. Ale je to taká starší hláška a se to používalo skôr z také povery, že když nedáte šancu, dostanete z toho a trenér poje, no pozri se na to, no nedáš, dostaneš, no.
0: No, ale platí to dodnes.
1: Asi myslím, že platí to dodnes. Jako, nehovorím, že z každého breaku padají góly, ale platí to samozřejmě i dnes.
0: Vybavíte si gól, který vám zůstával, který jste dostal, který jste inkasoval a v hlavě vám zůstával ještě hodně, hodně dlouho po zápase? Taký smolný gól.
1: Ano, no, ano. Jeden si vybavím právě teraz, keď se pozrím na moju ruku, protože mám taký deformovaný prst a je to...
0: Nějaký křivý,
1: no, ano. Je to od Cristiana Ronalda, keď jsme hráli na Benfike s národným týmom, bylo to z priamého kopu a já jsem tu loptu takto lízel, ještě jsem si trošku zdeformoval ten prst. Trafil jsem se hlavou do tyčky a ještě se ho bol gól, takže 3-1. Nemám rád Cristiana u té doby.
0: To se vám musí špatně nosit případně sundomní prsten, ne?
1: Ten nenosím, ale nosil jsem ho na druhé ruce, takže to je v pohodě. A prsteň nenosím, takže to je fajn.
0: Vy už jste říkal, že na golmany v současné době jsou větší nároky. Golmani se více objevují, jakoby, jak hráči víc hrají. Tak, není to jenom o tom chytání. Vy jste to ještě nezažil. Vy jste byl skutečně brankář, který stojí v té bráně a nezapojuje se, je to tak?
1: Tak jako zapojoval jsem se samozřejmě, ale trenéři to viděli neradí, protože vtedy se hrál fotbal systémem, že keď se odkopávala doslova lopta od brány, tak všetci šli na polovičku a brankář to někam kopol. Dělal do nějakého priestoru, ale boli to všetko dlhé nakopávané lopty. Dnes se rozohrává většinou, hovorí se tomu výstavba, alebo build-up na krátké vzdialenosti s tým, že zmenilo sa i pravidlo to, že vlastní hráči môžu vstupovať do pokutového územia. Znamená, že môžu si prihať na krátko a brankár je v tom zapojený do tej výstavby a potrebuje tú loptu dosť ovládať a musí vidieť ten futbal strašne, lebo dosť sa to trénuje v dnešnom futbale a je to už vlastně povinnost toho brankára, aby vnímal ten futbal trošku jinak a byl zapojený do té výstavby, jako se vraví, a musí prostě vědět hrát futbal.
0: Jak vás tak poslouchám, tak bych skoro řekla, že by vám to vyhovovalo teď být brankářem a je více to, se zapojovat.
1: Je to tak, jako já jsem si myslím, že na tu moju dobu jsem celkom slušně hrál futbal, ale jako v porovnání s dnešními brankáři by jsem už byl podprimérný, ale na tu dobu si myslím, že jsem byl celkom slušně nohami a rád jsem hrál futbal, myslím, že jsem ho celkom viděl, ale hovorím, trenéři to nemali radě, a keď jsem si urobil nějakou klučku, alebo keď jsem dal nějakou prihrávku na tu dobu riskantnou do středu ihriska, tak trenér mi nadával, Čondy, kopni to nahoru, prostě.
0: No tak proč jste se stavil do brány, proč jste nebyl útočníkem?
1: Když jsem začínal s fotbalem, tak mě bavilo asi skákat pod nohy a házat se do blata. Tak a to mi už zostalo, no. Ostal jsem v bráně.
0: Zůstal jste v bráně, takže nikdy jste to ani neskoušel být hráčem?
1: Ne, od malička jsem byl brankář a nějak potom mi to asi šlo. Ale zase byl jsem celkom malý na tu dobu a já jsem vyrástl až při běhu 2 roků celkom dost. No a pamätám se, že ma hrozně bolili kolena, jak jsem vrástol a vlastně ani nikdo mi neveril, že vyrastím, protože nemal jsem pokom, rodiče nebyli nějak extrémně vysoký, ale nakonec jsem vyrástol, si myslím, že akurát na tu brankářskou výšku a ostal jsem bráně, no a nakonec ani jsem netušil, urobil jsem celkou slušnou kariéru.
0: O té budeme mluvit určitě za malou chvíli. Naším hostem je Kamil Čontofalský.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu si povídám s fotbalovým brankářem, bývalým fotbalovým brankářem Kamilem Čontofalským, který se stal vlastně trenérem a teď mi dokonce jste mi prozradil, že jste začal trénovat, já to hnedka pustím ven, slovenskou reprezentaci, takže jste trenérem brankářů Mladé Boleslavy a zároveň tedy slovenské reprezentace.
1: Je to čerstvé, no teda jsem byl prvýkrát na zraze, jsme hrali čtvrt zápas, dá se povedat, taky malý turnaj. To je první formát v dějinách fotbalu, že za takto krátkou dobu se hrají 4 zápasy. Je to trošku novinka, jsme tam dlho, trošku ponorka, já jsem vlastně byl prvýkrát, nepoznal jsem tamto prostředí, ale uteklo to celkom rychle.
0: Uteklo to celkom
1: tak
0: rychle.
1: Tak my jsme hlavně získali body na rozdíl od vás a proto to bylo příjemnější. Já jsem se trošku rypl, pardon.
0: Komu fandíte, když hraje Česko a Slovensko?
1: No tak jsem Slovák, takže faním Slovákům samozřejmě.
0: No, ale já si taky rýpnu, ale tady u nás, myslím, v České republice žijete déle, než jste kdy žil na Slovensku.
1: To je pravda, jako faním samozřejmě i českému národňáku, ale stále jsem Slovák, takže v prvom radě slovenskému.
0: Dobře, a potom mi řekněte, jaké jste měl pocity včera, když Mladá Boleslav prohrála s Bohemkou 1-0 a vy jste kdysi za Bohemku hrál?
1: Je to tak, blbé pocity samozřejmě, protože dneska jsem trenér Boleslavy a či jako hráč, alebo už i jako trenér nerád prehávam. A to, že to bylo na Bohemke tak vzdialeně trošku fandím, ale už to vnímám úplně jinak a samozřejmě moja práce je Boleslavy, takže fandím Boleslavy a jsem teraz momentálně tak trošku nadštvaný, že jsme to nezvládli včera a hovorím, vidím to z jiné perspektivy, ten štadion. Štadion stál stále rovnaký, ještě keď jsem chytával já, tam se nič nezmenilo, ale to fandění je tam také dost nepříjemné prostředí, keď to vidím z druhé strany.
0: Někdo?
1: No, to je Bohemka je tým povestná. Ľudia nadávajú na toho supera, na tých hráčov jednotlivých, takže mne teda včera nenadávali, ale ako takto v okolí a to je tam, je to dosť nehostinné prostredie pre ten hostujúci tým, tak to poviem.
0: Tak, ale když jste vy přišel z Košic do Bohemky, což vlastně bylo vaše první zahraniční angažmá, když ano. To tak řeknu, vnímal jste to tak, že je to zahraniční angažmá, nebo jste se cítil doma?
1: Nevnímal jsem to tak ještě, sice už jsme byli rozděleni, ale tak jak jsem vyrastal jako v Československu a vlastně začal jsem to vnímat, až když někdo povedal, že je to zahraniční angažmá, jsem si to nějak neuvědomoval, ale bylo to samozřejmě a bylo to fajn, protože jsem přišel a celý ten kotol hned prvý zápas začal kričať Francúz, neviem, kde to vzali. A nakoniec fakt krásne spomienky na tie 3 roky Bohemke.
0: A to byli fanoušci...
1: Bohemians.
0: To byli fanoušci Bohemians, ano, ale to byli fanoušci stejní, ako sú dnes, myslím.
1: No, myslím si, že asi tak o generáciu a pol starší.
0: Ano, ale byli tak aktivní a tak slyšet?
1: Ano,
0: což vám tehdy mohlo vyhovovať.
1: Ne, tak to tam Dolíček bol vždycky známy tým, že bol plný a tí fanouškovia boli úžasní, keď som za ně chytal. Dneska to vnímam inak.
0: Keď jste za ně chytal a když se vám dařilo, ne?
1: Ano, keď se vám dařilo. A zase musím povedať, že velakrát mě nadávali, že by na mě pískali, alebo toto si nějak nevybavujem. Tak. Určitě boli zápasy, které mi nevyšly, ale nepocitoval jsem nějakou záž do strany fanušku.
0: Jak se cítí brankář, když dostane jeden gol, který vlastně rozhodne o to, že ten tým prohraje, což se stalo včera?
1: No, jako se cítí, ne? Tak samozřejmě cítí se platou, či na tom má nějaký větší podíl viny, alebo ne. To už si buď vyhodnotí on sám, alebo okolie, čo je pokokrát horší.
0: Jak jste to vyhodnotil vy, co by trenér?
1: To včerajší zápas hodíme za hlavu, my hrajeme za 2 dny zase, takže soustředíme se na další, ale je to tak, že... No, ako sa cíti brankár, tak buď sa ty začne trápiť a potom je mimo do konca zápasu, alebo sa snaží to zahodiť za hlavu a koncentruje sa na zbývajúce minuty zápasu, a čo je tá lepšia varianta.
0: A to každý sa stala?
1: No tak boli zápasy, keď človeku to vrtalo hlavou, alebo keď urobil nejaký kiks, ako sa vraví, dostal hlúpy gól, tak samozrejme, že to mne vypustí z hlavy len tak a zneistie a ten zápas mu nevidí. A potom zase naopak sú zápasy, keď chytíte skoro všetko, čo ide na bránu, a to si pripadáte nepriestrelný. A si myslím, že taký zápasov bolo o niečo viac než tých horších.
0: A to posiluje to sebevedomí, istotu.
1: Určite, tak si vezmite vy, keby ste sa vám podarí, neviem, hrajete tenis treba, sa vám podarí jeden forehand, backhand, volej, čo aj sme, čokoľvek, tak potom narastiete a samozrejme si pripadáte, že na tom kurte lietate, takže to isté bráne. Ale každý to má individuálne, samozrejme. Ale ja som to mal tak, alebo myslím si, že drtivá väčšina to má tak hráčov, celkovo obecne hráčov, nielen brankárov, že keď sa im niečo vydarí, tak samozrejme sebevedomie narastie a dovolujú si viac.
0: Kamil Čontofalský je našim hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát hudebník Petr Janda.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Jubilejní 10. ročník Pochoutkového roku jde do finále. Hlasujte až do konce října na našem webu pochoutkovirok.cz a vyberte nejlepší slaný a sladký recept desetiletí. 10 z vás obdrží z Brusu novou kuchařku, vánoční pečení Josefa Maršálka a Patrika Rozehnala a na jednoho šťastlivce navíc čeká odměna v podobě nového vybavení do kuchyně v hodnotě 10 000 korun. Rozhodněte o nejlepším posluchačském receptu desetiletí Pochoutkového roku. Hlasujte a vyhrajte až do konce října na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je bývalý fotbalový brankář Kamil Čontofalský, současný trenér Malé Boleslavy a také slovenské reprezentace, trenér brankářů samozřejmě. My jsme mluvili o vašem v úvozovkách prvním zahraničním angažmá, což byla Bohemka, pak jste ale, kde jste hrál pod Vlastimilem Petrželou, a za ním jste pak vlastně šel rovnou do Petrohradu, Zenit Petrohrad,
1: ano,
0: tý tak jmenoval. Já si říkám, teď váš ročník, vy jste ještě měl ruštinu ve škole, ne? Takže byl jste připraven, neměl jste tam problém jazykovou bariéru?
1: Nemal, já si pamätám, že do troch mesiacoch som dával rozhovor už normálne akoby do televízie, ale mal som ruštinu, myslím, 2 roky na základnej škole, na strednej už zase nie, ale dostal som sa do toho, myslím, celkom rýchlo, a práve i tá slovenčina, aj tie ruštine, myslím, dosť blízka, a nemal som problém vôbec rusky.
0: A jak moc vám pomohlo i to, že tam byl trenér, kterého jste už důvěrně znal? A byl to Čech?
1: No, pomohlo, nepomohlo, a ako sa to vezme. Já jsem ty začátky v Petrohradě úplně nemal na růžích ustlané, jako se vraví, protože trenér si tam vzal ještě dalších 5 českých hráčů a nechce zase vždycky všetkých stavať, takže vlastně prvé kolo, keď jsme hrali, si pamätám, domácí zápas, tak nepostavil mě, ale postavil domácího ruského brankára. A vysvětlil mi to, nebo nevysvětloval mi nič, Petrža nikdy nevysvětloval, zase mi nepáral, ale prostě jsem nechytal, protože těch cudzincov, alebo těch hráčů, kterých si on privedol, bylo dost, hrali. No, potom jsme hrali nějaký důležitý zápas vonku, u ťažkého supera, u majstra, úradujúceho na Lokomotiv Moskva. To bylo vtedy. Postavil mě, protože věděl, že mám rád ťažké zápasy, alebo prostě šli mi ťažké zápasy. Vyhrali jsme tam 2-1, takže ty Rusáci byli úplně nadšený, že je brankár, chodí na centre, že vie hrať, prostě chytil, pomohlo se mi tam, že je to trošku něco jiné. No zase domácí zápas zase jsem nechytal, potom nějaký vonkajší zase jsem nechytal, zase ma nechal sedět 3 zápasy asi. A postavil ma v Moskve zase, vonku, na Dynamu. A to bol prvý zápas, keď sme hrali všetci vlastne cudzinci, Čechoslováci, 5 Češi a ja. No a my sme tam dostali 7 gólov. Lebo ja som dostal 7 gólov. 7-0, 7 na to skončilo.
0: Ajajaj.
1: Ja som po
0: zápasu... Za ktorý ste mohol?
1: No tak ako, dostal som 7 gólov, no čo k tomu dodať. Takže to bola veľká facka, musím povedať, a po zápase mne fakt vyhrkli slzy. No a
0: chtěl jste domů? Chtěl jsem domů.
1: Fakt regulérne som chcel domov, a z hodnou okolností hned druhý deň som letel si vybaviť víza, takže bol som Prahe asi 2 dní, bol som rád, že som vypadol z Ruska. A teraz ja som priletel sem a tu všetko krásne rozkvitnuté, zelené stromy, slnečko svietilo, hovorím si, ježiš, tu je tak nádherne. Mne sa nechcel vôbec naspäť. A tam v Rusku predsa len tam zima je pokročilejšia, a tam ešte v apríli alebo v dubnu všade šedivo, hnusne, nikde zeleň, skoro stále tma, inverzia. Si hovorím, bože, čo tu robím. No, ale nejak ten rok som dokopal, potom som ešte chytal nejaký zápas, ale stejne som chcel odísť, no ale hovorím, prvý rok nebol nič moc z mojej strany.
0: No a kdy sa to zlomilo?
1: To sa zlomilo nejak ten druhý rok. Ja som začal, chcel som nejak odísť, ale stále ma nejak v Rusku nechceli pustiť. Respektíve nebol nikto, kto by ma kúpil. Ale začal som občas chytať, hrali sme nejaké poháre, tam som chytal. No a začal som jazdiť za slovenský nároďák, tréner Galis, ktorý mi ako dôveroval ako cudzincovi, hráčovi, ktorý pôsobil v zahraničí. Takže som začal chytávať za slovenský národný tým, a potom postupne vlastne i za Zenit. Vytlačil som Malafejeva z toho zbrány a bol som jednotkou, a nakoniec som tam ostal 7 rokov.
0: A zažil ste tam vlastne i své největší fotbalové úspechy?
1: Bez pochyby, tak vlastně myslím si, že doteraz jsem jediný Slovák, který vyhrál pohár UEFA a super pohár, aj keď určitě na Slovensku máme o mnoho viac futbalistů, kteří mali o mnoho lepší kariéry, ale hovorím, tento primát si myslím, že mi patří dnes jako jedinému.
0: No i v České republice máme velkou řadu úspěšných a talentovaných brankářů, že?
1: Ano, bez pochyby.
0: Kamil Čontofalský je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Jste v dobré společnosti Českého rozhlasu a fotbalového brankáře, dnes už bývalého Kamila Čontofalského, který je naším dnešním hostem a který profesionální kariéru ukončil v dresu klubu Tampa Bay Rowdies v prosinci 2015. Jste už 11 let mimo?
1: To už 11 rokov? Aha, no. Tyjo, to letí, no. Je to tak.
0: Jak dlouho by vás zrálo to rozhodnutí ukončit profesionální kariéru?
1: To nějak ani nie. To prišlo tak nějak z dňa na deň. Mňa už to úplně nebavilo, ale zase mal som možnosť ísť na Floridu, do Miami, keď to nebolo za nejaké veľké peniaze. Hovorím, ja som tam platil väčší nájom za apartmán, než som zarábal mesačnú výplatu, ale hovorím, Miami a slnko a ten život, tak to sa nenaskytne len tak a hovorím, ešte som mohol toho chytať.
0: A proč Rusku? Asi příjemná změna?
1: Co se počasí týká? No právě. Já jsem z Ruska kvůli tomu šel na Cyprus, kvůli rodině, aby si užili trošku slněčka. No a nakonec, potom jsem se vrátil nějak cez Grécko ještě do Slávie, ale potom po té Slávii, hovorím, výborná změna do toho, do Ameriky. A já jsem si hovoril, že kde jinde ukončí kariéru, keď ne v Amerike na záver. Jako fakt vůbec to nebylo o peniazok, ale o tom životě a užívání si a ještě do toho člověk tam hrál, takže prvá sezona vlastně za Fort Lauderdale Strikers a druhou sezonu jsem ještě dostal ponuku právě z Tampa Bay Rowdies a tak jsem zvládl ještě jednu sezonu, respektive s tehdajšou paní a vlastně synom, tak jsme si vlastně urobili krásné časy v Amerike.
0: Tak a když tedy, tak to nebylo nějaké smutné loučení s kariérou? Ani jste smířen?
1: No úplně. Já hovorím, že mě už to nějak nemá svou nějakou vnitřní motivaci. Já jsem ještě, když jsem se vrátil, tak jsem měl nějaký ponuky u nás prvé ligy. Mi volali nějaký manažery a tak, že by som nechcel, hovorím, že mě už to nebaví. Takže já jsem si dal pauzu od fotbalu a v podstatě 4 roky jsem nerobil skoro nič.
0: To je krásné.
1: No, nevím. Ako chvilku je to fajn, člověk si lieta po golfoch a tak ďalej, ale potom už toho bylo moc a úplně člověk neví, co so sebou. Zkoušel jsem nějaké realitky a tak ďalej. A potom vlastně až nějakým způsobem osud má dovedl na spek fotbalu.
0: Mm-hmm. A fotbal vám celou tu dobu nechyběl? Nebo jste občas si šel třeba zakopat, nebo ani se mě, postavit do brány?
1: No velmi ne. Tak to skôr, keď z nějaké srandy s kamarátmi, nějaká sázka, alebo to, že jsme kopali penalty na seba, alebo tak, ale jinak vůbec. Nechybalo mi to vůbec.
0: Tak teď jste tedy trenérem, jak už jsme zmiňovali Mladé Boleslavy, tak slovenské reprezentace. Jsou vlastně i s ohledem na to, že se brankáři více zapojují do hry, než tomu bylo dříve, tak je ten trénink vlastně jiný, než vy jste byl zvyklý, když vy jste byl trénován.
1: To jste to krásně povedali. Ano,
0: trochu složitěji.
1: No, ne. Máte úplnou pravdu. Ten trénink je obsiahlejší právě o tu hru nohami a samozřejmě záleží na tom mikrocykluse, aký máte týždeň, keď máte viac zápasov, tak tam nie je veľký priestor na trénovanie, ale treba z príprave alebo v normálnom mikrocykluse si vydobídite dní, keď viac sa zamierajte na tú hru nohou a na tú rozohrávku a na dlhé prihrávky, kratšie, stredné dlhé prihrávky a tak ďalej. Hru pod tlakom, ale viac menej i tých hráčov zapájame do tých herných situácií s týmom, kde hrajú viac pozičné hry a tak ďalej, takže aby sa naučili hrať pod tlakom a hovorím, je ten tréning úplne iný, než keď som chytával. A ja som, mňa to bavilo, ale tréneri ma nepustili ani hrať bagu, ktoré som chcel hrať, takže...
0: Takže dnes třeba, kdybych se přišla podívat na trénink, tak vidím brankáře, jak běhá v poli.
1: Ne úplně. Samozřejmě specifický brankářský trénink je stále neoddělitelnou součástí procesu, ale

0: uvidíte ich častejšie hrať nohou, než chytať.
1: Kamil Čontofalský zůstává naším hostem.
2: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host je Kamil Čontofalský, bývalý fotbalový brankář, současný trenér Mladé Boleslavy a slovenské reprezentace. Vy už jste zmiňoval, nebo mluvil jste o tom, že brankáři mají být vysocí. Dřív to tak úplně nebylo, nechci se dotknout třeba Petra Kouby, ale ten nepatřil mezi čahouny. Teď je to podmínkou?
1: Dnes se to zase nějak trošku bere jinak a najdu se brankáři, kteří nejsou úplně vysoký ještě v dnešním fotbale, ale je jich stále méně a méně a myslím, že se to vytratí úplně časom, protože dnes už v všetkých těch špičkových akademiách už ten výber už těch mládežnických týmů je taký, že tam se predikují pomocou, nevím, kosti alebo čoho, alebo rodičov, nějaké rastových hormonů predikují vlastně centimetry budoucnosti a pokud někdo bude mít nějakých, povím, 180, čo nie je málo, hej, ale na brankára dost málo, tak většinou je odsunutý někam stranou už v takto mladom veku a má smolu. Keď může být vynikající brankář, dejme tomu, v tom veku, ale už tak v mladom veku, vím, že prostě vrcholné týmy v Čechách, jako třeba Sparta Slavia, tak brankář jde preč, musí odjíst z akademie, protože...
0: Může do útoku třeba.
1: Bojím se, že 15 už to nestihne, že to je neskoro. Ale mohl by to zkusit, keď je dobrý, proč ne?
0: Je to pozdě?
1: Já si nemyslím si. Pokud dneska s tými dovednostiami, vidíte, nevím, jak se to poje slovensky, tak brankáři tím, že jsou naučený hrát nohami, může to zkusit útoku, proč ne? Ale myslím si, že do budoucnosti neuvidíme vo vrcholovom fotbale brankára, který by nemal 190. Dneska ještě třeba v Arsenale je jeden, teraz ma napadlo, Raja, jako to je top brankár, má 183, ale to je fakt vyloženě výjimka.
0: No, ale prosadil se, je úspěšný, tak co když to není jenom o centimetrech?
1: Ale dobré,
0: vy ho zavrhnete jenom proto, že
1: no,
0: prostě
1: nielen,
0: nemá 190.
1: Nielen, ale většina trenérů. Hovorím, jsou takéto výjimky ještě stále, ale je jich stále méně a méně. Já hovorím, to je jeden, já nevím, povím, z 100 tisíc alebo z miliona, který se presadil. On ještě jich pár bude, keď vezmeme minulosti, on už je na ústraní, Zomer, ale jako brankár, keď nemá aspoň tých 175, alebo hovorím 190, je taká zahranica. Aspoň v mojom ponímaní, že brankár by mal mať.
0: Tak, branka se zvětšuje.
1: No branka je dost velká, má 7,32, vždycky malá. A je dost široká, vysoká je 2,44, takže brankár tě centimetry prostě potřebuje.
0: Tak, ale nejenom ty centimetry, ale určitě mršnost, nějakou odvahu položit se do té rány, nevím,
1: ano,
0: co ještě.
1: Ano, to je jeden základů, keď se brankár bojí lopty, nemá v té bráně čo robiť samozřejmě, takže bát se nesmě, odvaha je základ, no a potom samozřejmě, jak jste vravili, tě špecifické dovednosti, no. Musí být obratný, mršný, ideálně to rozhodování nesprávné a to je komplex věcí, které keď se zjídu, tak potom jsou z toho talenty.
0: Tak a co nějaké povahové vlastnosti? Liší se povaha brankáře od hráčů? Kolej jste třeba, já nevím, klidnější, pohodovější, takový, já nevím, nebo jste cholerici. Máte něco společného, brankáři?
1: Já si myslím, že každý brankár je specificky jiný, ale kedy si se vravívalo, že brankár a ľavé krídlo jsou blázni. Že jsou prostě úplně jiný, hej, a všichni hovorí, no to je myškár, to je brankár, to je prostě blázon, to je magor.
0: Jak se to projevuje? Promiňte, jak se projevuje to, že je někdo magor?
1: Někdo na tréninku alebo v zápasu viac sa prejavuje, viac kričí, alebo je prostě divný nějakým způsobem. Strašně se to zovšeobecňuje, alebo kedysi se to tak dialo, že prostě to je branka, no tak ten, to je škoda, to je kapitola sama o sebe. Ale dnes si myslím, že já jsem se teda tak na to pozeral, prečo už len to, že pověď, že to je fotbalista. To je, no. Ale hovorím, každý jsme jiný, bohužel drtivá většina, nebo kedy si to tak bývalo, že neboli úplně všetci vzdělaní a proto se tak bralo, hej, ale dnes si myslím, že už to tak neplatí.
0: Tak a vy jste si uměl zjednat pořádek před brankou a uměl jste třeba vynadat svým spoluhráčům, hlavně tady obráncům, když nebyli tam, kde by měli?
1: Ano, já jsem to těž tak mal, že keď jsem se ponoril do toho zápasu, tak věděl jsem být zlý na těch svojich samozřejmě.
0: Čili jste byl kapitola sama pro sebe.
1: sami jste to takto nazvali, takže klidně.
0: Kamil Čontopalský je naším hostem.
2: Je tady čas posvícení a my jsme pro vás připravili až do půlky listopadu speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou. Společně si upečeme švestkové buchty s mákem, brusinkové kremrole, koblihy s povidly a marcipánovým krémem, karamelový koláč s jablky, čokoládovou babku s kaštany a rikotový koláč s hruškami. Speciální posvícenské vydání pochoutkového roku s cukrářem Vojtou Vrtiškou až do půlky listopadu každou neděli od 10 hodin v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Věděli jste, že Kadaň má k astronomii blízko už od dob Galilea Galileiho? Na tuto bohatou tradici navázala novodobá astronomicko-přírodovědná observatoř na Prostředním vrchu, která vyrostla díky nadšení místních astronomů, městu a zdejšímu gymnáziu. Dnes toto moderní vědecké zázemí zve školy i širokou veřejnost na pozorování slunce, měsíce a noční oblohy. A právě odtud pro vás odvysíláme další vydání pořadu Sedmi krásky na nebi. Už tuto neděli od 21 hodin s Jiřím Duškem a Jiřím Kokmotosem v našem vysílání.
3: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal bývalý fotbalový brankář a současný trenér Kamil Čontofalský. A kromě toho vy ještě čas od času chodíte do televize, co by expert.
1: Expert, já nevím, či to je expert.
0: Fotbalový expert, tak host. To je to uvedeno, či host.
1: Dobre.
0: Připravujete se nějak na té živé přenosy?
1: No, mali bychom se, tak to mali bychom se, já teda se připravujem, protože si pamatám, když jsem byl ještě nevím, x rokov dozadu, tak to parka něco komentovat a člověk se na to nepozrel, tak tam trošku vyzeral za takého, nevím, najít to správné slovo, ani nebudem vyslovovat, ale ne, dnes se připravujeme. A zapať pán Boh nám vlastně ty vedoucí pracovníci športového oddělení posílají nějaké témata, rozhovory, články, které se týkají toho jednotlivého zápasu a vždycky tam máme nějaké body, které člověk buď se připraví alebo nepripraví a já hovorím, já si to aspoň prečítam a len to, co nám posílá Martin Kubíček, která momentálně, tak než si to prečítám, tak mi to trvá tak 2 hodiny. Takže příprava nějaká tam je.
0: Příprava tam je a baví vás to?
1: Musím povedať, že teraz áno, že predtým to bolo skôr také trápenie, ale teraz tie posledné vlastne štúdia, čo chodívam na tú Ligu majstrov a tie majstrov sveta, tak je to super, to je, že sme tam traja plus moderátor a nejakým spôsobom tá interakcia funguje inak a človek do toho sa tam ešte pobaví u toho, my ten zápas sledujeme, bavíme sa u toho a je dobré v tom, že človek si musí dávať pozor na to, čo povie, pretože dneska sami to viete, tá sloboda toho slova sa trošku skracuje, no človek.
0: Tá hyperkorektnosť.
1: Musí, tak, áno, no, správne.
0: Tak bych to nazvala,
1: no. Áno, hyperkorektnosť, no.
0: Takže dáváte si i velký pozor na to, co řeknete, jakým způsobem to řeknete, hlídáte
1: ano,
0: se?
1: Ale zase já jsem těž, ne, že známý tým, prostě keď mě se pýtají na brankářské zákroky a tak dále a nemám problém brankára skritizovat, i keď je to úspěšný brankár a tak dále, ale si myslím, že o toho tam i som, ale někdy to někomu vadí, někomu naopak nie. Mám veľa pozitivních ohlasů, ale jsou i ľudia, kterým to vadí, ale to už hovorím zatiaľ. Ta partia, čo tam jsme, je to hrozně fajn a musím povedať, že som si v tom našel i zalúbenie.
0: Tak a vy, když chodíte do televize jako expert, tak mluvíte slovensky, nicméně, jak jsem říkala, vy od roku 2000, ano. 26 let, samozřejmě s přestávkami, protože jste měla zahraniční angažmá, tak žijete v České republice, tak už občas, nebo se vám ta čeština vkrádá do slovenštiny, nebo někdy dokonce mluvíte česky?
1: Tak ono, keď nás budú počúvať nejakí Slováci, tak si budú hovoriť, čo to je za hatalštinu, pretože ja sa síce snažím hovoriť slovensky, ale mnoho ľudí mi vraví, že ty už máš taký praský prízvuk. A ja hovorím, ako môže mať ja praský prízvuk? Že hovorím slovensky. No áno, síce ti je rozumieť, ale máš taký praský prízvuk. Takže neviem, ťažko sa mi to posudzuje, ale priateľka mi hovorí, že mám inú slovenčinu, keď som medzi Slovákmi, než keď som s ňou a hovorím. Takže asi sa mi viac krádajú tie české slovíčka do toho a potom je z toho taká bohužiaľ hatalština, ale snažím sa dávať si na to pozor. Hovorím, v práci sa snažím hovoriť česky, mimo to so svojimi známymi a tak ďalej slovensky. Do médií sa snažím hovoriť slovensky, aby ma Slováci neukameňovali, ale občas hovorím, bohužiaľ, ten vek, tá doba, ktorú i ten vek, bohužiaľ, tá doba, ktorú trávim tu na v Čechách za tú dobu, tak už to bohužiaľ nedokáže vytesniť.
0: Tak a česky mluvíte, když trénujete Mladou Boleslav třeba?
1: Ano, tak ako som tréner, takže príde mi to, že by som mal hovoriť česky a hovorím, začal som hovoriť česky, pretože niektorí mladší mi nerozumeli a tak nejak sa snažím hovoriť česky, no. Na Čechov, na Slovákov hovorím slovensky.
0: Já si myslím. A tam se vám sní za ten pražský přízvuk?
1: No, ty to si nedovolia, ale tak to, keď někdo cudzí, alebo keď se bavíme někde, tak hovorím, no, akože odkiaľ si, alebo to hovorím, že já jsem z Košic, no tak to ani náhodou.
0: Vydáváte se ještě občas někdy do Košic? Je to štreka poměrně?
1: Je to diálka, ale občas jsem zaletěl za mamou vždycky na otočku, jako na Vianoce, ale teraz jsem tam byl, jsme tam hrali s slovenským národním týmem, takže to bylo příjemné a vlastně byl jsem prvýkrát na tom novom štadioně. Vyhrali jsme, takže všechno v pořádku.
0: Takže ano, jste zkrátka u fotbalu, a když u fotbalu zrovna nejste, netrénujete, nekomentujete, tak co děláte? Věnujete se sportu?
1: Ano, rád by som, skôr som skúšal všetky športy, ale tým hovorím, jak je človek už opotrebovaný, tak som sa dopracoval ku golfu. Takže teraz mi ostal golf.
0: Niekteří fotbalisté, ti, kteří už jsou veterány, tak začínají s hokejem. To ano, jste nikdy neskoušel?
1: To já jsem hrál hokej předtím dost často, no ano, hrál jsem hokej, dokonce jsem zverboval nějakou partičku, začali jsme chodívat pravidelně, ale já jsem z toho nějak vypadl, protože hovorím, rameno, operácia, kyčo vyměněná, tak jedno s druhým, no, ostal mi golf.
0: Součástky potřeba vyměňovat.
1: Je to tak.
0: Moc děkuju, že jste tu byl a ať se vám daří, Kamil Čontofalský.
1: Děkujem pěkně za pozvání a pěkný den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Kocour se schoulil na tvůj klín, u nohou spí ti dalmatin. V pozici lvů, co zdobí banku, i sama noc má na kahánku, jen ty se ještě bráníš spánku a síle starých vín. Jak dlouho to však vydržíš, už na kostele zlátne kříž.

já však znám tu lest. Ach, krásko, z přetěžky mi víč.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem budou mít zřejmě jen ověření lidé. Česko dnes dopoledne přišlo o nejvyšší stavbu, 355 metrů vysoké vysílače na Kolínsku. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Přístup k údajům z evidence skutečných majitelů firem mají mít do budoucna jen ti, kteří ministerstvu spravedlnosti prokáží oprávněný zájem. Počítá s tím vládní novela zákona, která reaguje i na unijní směrnice. Sněmovna ji dnes podpořila v úvodním kole projednávání. Cílem normy je podle předkladatelů více chránit osobní údaje a soukromí skutečných majitelů firem, řekl před poslanci ministr pro sport a předseda klubu motoristů Boris Šťastný.
2: Novela omezuje veřejnou dostupnost informací o skutečných majitelích a nahrazuje ji kontrolovaným přístupem na základě oprávněného zájmu, přičemž zároveň posiluje kontrolu nad tím, kdo data využívá, rozšiřuje přístup pro klíčové instituce, zvyšuje ochranu ohrožených osob.
0: Novelu teď projednají poslanci ústavně právního výboru. Demoliční firma dopoledne odstřelila 355 metrů vysoké vysílače v Liblicích na Kolínsku. České radiokomunikace pro ně neměly využití. Stožáry se jim nepodařilo prodat a nevyplatila by se ani jejich případná oprava, která by přišla na 170 milionů korun.
3: Na odstřel se přijela s dětmi podívat paní Barbora.
4: Je to taky zvláštní, ale je nám z toho smutno. No. Zrovna jsme si říkali, že je to škoda, že nechceme prostě, aby to spadlo, ale už je pozdě.
3: Stejně jako ona výbuch sledovali stovky lidí. Někteří komplikovali demoliční firmě práci, říká střelmistr Petr Mikula.
5: Od rána nám sem lezly křovým různý existence s foťákama, ale zvládli jsme to.
6: Šlo to naprosto přesně podle plánu. Ty stožáry bylo plánováno, že se zhroutí do sebe, což se podařilo.
3: Konstrukci budou dělníci následujících 20 dní odklízet z Liblic, ale na Junová Český rozhlas.
0: V Pavlově na Břeclavsku policie zaznamenala během minulého víkendu téměř 50 pokusů o vloupání do domů a dalších nemovitostí. Ve 4 případech se pachatelům krádež povedla. Policie vyzývá, aby si lidé důsledně zamykali své nemovitosti a všímali si podezřelých lidí nebo vozidel. Případná zjištění mají hlásit na linku 158. Detaily k případu přidává jihomoravská mluvčí policie Petra Hrůzová.
7: Policisté se zabývají sérií vloupání do rodinných domů, ke kterým došlo během noci ze soboty na neděli. Policisté na případu intenzivně pracují, zajišťují stopy a prověřují veškeré poznatky, které by mohly vést k dopadení pachatele. Zatím, co máme informaci, jedná se o 48 domů. Sport.
0: Fotbalisté pražské Sparty v druhém utkání sezóny Evropské ligy remizovali s norským Lillestrémem 1-1. Pražanům dal na Letné vedení v 56. minutě záložník Alcocer. Remízu zařídil brankou v nastavení hostující Olsen.
1: Počasí.
0: Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na nehodu dejte pozor na dálnici D10 na 54. kilometru směrem do Prahy. Havarovala tam dodávka a na místo míří záchranné složky. A na D1 opatrně na kilometru 182 směrem do Prahy. Stojí tam porouchané auto a kolem se pohybují lidé. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A už za chvíli tu budou příběhy slavných značek.

0: Sklárny Cavalier, největší světový výrobce borosilikátového skla.
1: Říká vám něco značka Cavalier?
2: Ano, to je značka, která vyrábí sklo, ale nic konkrétnějšího si pod tím nepředstavuji.
3: O téhle značce vůbec nic nevím.
4: Slyšel jsem tuhle značku, já bych řekl, že to může být něco se zbrojním průmyslem.
5: Cavalier jsou sklárny, si myslím, a jsou sázavě.
1: Tušíte něco o historii této značky?
5: Bude asi česká značka, podle mě dělají užitkový sklo. Když je to tak pěkný název, tak si myslím, že by ta firma mohla vzniknout někdy v období první republiky.
0: Sklo. Homogenní, nekrystalická, pevná látka. K jeho výrobě potřebujete sklářský písek, k němu různé přísady a navrch velkou spoustu dřeva. Roztavená sklovina se tvaruje foukáním pomocí sklářské píšťaly, lisováním, litím do formy a také tažením. Tak vznikají skleněná vlákna, nebo rozfoukáním, tím získáme skleněnou vatu či pěnové sklo. Varné sklo pro domácnost, průmyslové, laboratorní a technické sklo, trubice a průmyslové aparatury. Takový je sortiment firmy s předlouhou historií, která své výrobky distribuuje pod vlastními značkami Simax a Cavalier. Díky příměsím oxidu křemičitého, boritého, sodného a hlinitého má toto vysoce odolné borosilikátové sklo nízkou tepelnou roztažnost a lépe tak odolává vysokým teplotám i teplotním šokům. Proto se používá jako chemické a varné sklo a také například k výrobě světel motorových vozidel. Recepturu na jeho výrobu znal už v polovině 19. století český sklář František Cavalier. Ten položil základy sklárny, jejíž výrobky si brzy získaly slávu po celém světě. Obsidián, přírodní sklo sopečného původu, používali staří Aztékové. Počátky výroby skla se připisují už starověkým Egypťanům a Mezopotámcům. Dokládají to archeologické nálezy skleněných ozdob, šperků, amuletů a malých nádobek na vonné oleje. Nejstarší datovaný skleněný předmět je patrně keramický pohár Tutmose III. S nanášenou skleněnou výzdobou z doby kolem roku 1450 před naším letopočtem. Na našem území zavedli výrobu skla keltské kmeny. První sklářské hutě na našem území vznikaly už od středověku a říkalo se jim lesní. Jak k tomuto označení přišli? Zakládali se totiž na panstvích, kde byl přebytek dřeva. Huť se stávala ze sklárny, domu mistra a 6 až 8 domků dělnických rodin. Výrobnímu procesu se podřizoval celý život osady. Když se utavilo sklo, i kdyby to bylo ve 2 v noci, šla celá osada do huti pracovat. Huť bývala v provozu jen pár let, přesněji do doby, než bylo vytěženo dřevo v jejím okolí. Pak skláři odcházeli jinam. Když se lesní fond obnovil, mohli se vrátit. Nakonec chytré hlavy přišly s nápadem, že se nemusí stěhovat celá huť. Stačí si vybrat místo, kam bude možné suroviny dovážet i z větší vzdálenosti, a to v prvé řadě po vodě. Zakladatel sklářské dynastie František Cavalier se narodil roku 1796. Sklářskému řemeslu se vyučil na Vysočině, v Těchobuzi, u skelmistra Antonína Adlera, kde pracoval i jeho otec. František byl velmi šikovný, pracovitý a podnikavý a svému mistrovi padl do oka natolik, že se rozhodl dát mu svou dceru Toničku za manželku. A tato Tonička Adlerová, provdaná paní Antonie Cavalierová, později sepsala svéráznou rodinnou kroniku Paměti babičky Cavalierové. Z nich se dozvídáme, že František Cavalier to zpočátku vůbec neměl lehké. Nejen ve sklářské lopotě, ale ani v namlouvání. 17letá Tonička o 8 let staršího nápadníka zpočátku totiž vůbec nechtěla.
6: Já jsem mladý děvče a nevěděla jsem, proč k nám chodí. Až potom mě řekly holky a hoši. Toničko, František Kavalírů chodí za tebou. Já jsem se na to hrozně zlobila a od té doby jsem nemohla Františka ani vidět. Když k nám přišel, já jsem vzala nůši na záda a šla jsem na trávu anebo na dříví do lesa. A když jsem přišla a byl u nás ještě, mívala jsem větším dílem hlas a zlost. Ani jsem do sednice nešla. Vzala jsem nůši a šla jsem zase k lesu. Přišla jsem domů a byla jsem od matky vaděná. Někdy jsem ani nic nejedla.
0: Po skoro 3 letech námluv a přemlouvání si Antonie na nátlak rodičů Františka nakonec vzala. Hned po svatbě otěhotněla a od té doby byla těhotná nebo kojící nepřetržitě dalších 26 let. Povila celkem 12 dětí, dospělosti se jich dožilo 10. S výrobou skla začal František Kavalír v roce 1830. Nejprve si se 2 společníky pronajal huť v Ostředku, ale nedařilo se jim. Pár let na to dostal nabídku od sázavského panství postavit sklárnu v Sázavě, jak vzpomíná babička Kavalírová.
6: Jednou před svatým Josefem bylo krásný počasí, byl v Benešově jarmark. Jeli okolo nás sázavský páni. Stavili se u nás a na poledni při obědě začali mému muži povídat, jestli by chtěl stavět huť na Sázavě, že tam mají moc dříví a nevědí kam s ním. Muž se ptal na všecko, co k tomu bylo potřeba. Pan direktor řekl, nic se nestarej, pane Kavalír, všecko jim opatříme, jen co budou potřebovat. Já jim povím, pane Kavalír, přijedou co nejdřív k nám a jistě místo najdem.
0: Panu Kavalírovi se v Sázavě zalíbil starý mlýn, říkalo se tam na Kácku, a na přilehlých pozemcích začal stavět vlastní sklářskou huť. Dostala jméno Svatoprokopská na počest zakladatele a prvního opata sázavského kláštera. První červnovou neděli roku 1837 byla slavnostně vysvěcena a v pondělí 5. června byl zahájen provoz. Z tvrdého draselno-vápenatého skla, které sám vyvinul, vyráběl Kavalír laboratorní sklo pro pražské lékárny. Produkce byla sice technicky náročná, ale sklárna prakticky neměla konkurenci. Když roku 1853 Kavalír zemřel, bylo jeho sklo natolik známé, že sázavskou sklárnu zahrnovali objednávkami zákazníci ze širokého okolí. Obdiv manželům Kavalírovým patří za to, že si svůj úspěch tvrdě vydřeli. Antonie v dětství mnohokrát plakávala hlady, František od 13 let pracoval. O to víc ohromující je, jak významný podnik založili.
7: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
8: Poněvadž nemám Kanady a ne...

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Tahle ta huť František, ta patří k nejstarším u nás.
2: Tato huť je nejstarší dochovaná huť v Sázavě. První huť, která byla postavena nedaleko od naší hutě, se nedochovala.
3: V huti František si Světlana Lavičková povídala s Josefem Vývegem a Milenou Štěpánkovou.
2: Tato huť pochází z roku 1882.
1: Dokdy byla v provozu? Protože teď tady je centrum sklářské výroby.
2: V provozu byla zhruba do roku 2003, kdy se tady ještě tavilo sklo. Později sloužila jako skladové prostory a pomocné provozy pro sklárny Kavalír tady v Sázavě.
1: Když ta huť ještě fungovala, co se tady vyrábělo?
2: Vyrábělo se tady především domácenské sklo a laboratorní sklo.
1: A když se teď tady rozhlédnu, tak bych řekla, že když by se v těch pecích zatopilo, tak by se tady ještě eventuálně vyrábět mohlo. Ale je to původní zařízení, které tady teď je?
4: Tohle zařízení není původní, tady stála uprostřed obrovská pec, tohle jsou původní tamprovny. Tady se pořád vyrábí, ale vyrábí se tady věci na zakázku a roztopíme to vždycky jenom, když tu zakázku máme, nebo když je nějaký kurz, nebo si sem pozvem skláře z mobilní pecí a děláme tady workshopy a tak, a jinak to slouží na menší a umělecký kousky.
1: Když sem někdo přijede na výlet, tak se dozví všechno o zpracování skla od A až do Z?
4: Ano, a nejenom, dozví se o historii té hutě, dozví se o té rekonstrukci, která byla velmi náročná, a dozví se i o výstavách, které tady pravidelně probíhají.
2: Procházíme přes takzvané vykopávky. Jsou to původní kanály, kterými se vedl generátorový plyn původní pece.
1: Teď jsme pořád ještě v tom začátku 19. století, v první polovině?
2: To určitě ne.
4: Základy jsou rozhodně z té doby, co jste říkala, ale oni ty skláři se s tím dřív nemazali, oni potřebovali hlavně vyrábět, takže oni nevěděli dřív, že tady bude galerie jednou a že to bude takový načinčaný. Oni prostě, když potřebovali průduch, tak bourali ten starý a udělali si nové. A právě proto je tak kouzelný, že to je takový industriální jako prostor, který jsme nechali právě otevřený, když se to odkrylo při té rekonstrukci.
1: Když teď projdu dál, já mám pocit, jako bych slyšela moře, ale to snad není možné.
2: Je to tak, určitě, nacházíme se v Arši Noemově. Je to nazváno tak, protože vlastně nadace Josefa Vývega, sklářská huť František, která se zasloužila o tu renovaci hutě František, zachránila sbírku z mezinárodních sympozií, které se konaly v Novém Boru, a vlastně z insolvenční podstaty zakoupila tady tu sbírku.
1: To znamená, že ta umělecká sklářská díla, která jsou tady všude kolem mě, ta jsou z toho Nového Boru většinou?
2: Ta jsou z těch mezinárodních sympozií, tam přijížděli umělci z celého světa a za pomoci novoborských sklářů tvořili tady za svá díla a nechávali je ve firmě Krystalec. A tak vznikla sbírka 1515 předmětů a vy tady můžete na huti vidět zhruba 500 uměleckých předmětů. Zbývající jsou částečně vystavené v Praze, v Novém Boru a jinak jsou v depozitu.
5: Děti manželů Kavalírových měly dost pohnuté osudy. Syn František se během vysokoškolských studií v Praze v roce 1848 zúčastnil nepokojů, byl zatčen a odsouzen k smrti. Trest mu byl nakonec změněn na 10 let žaláře. Na svobodu se dostal po 6 letech. Pak spolupracoval se svými sourozenci při vedení sklárny. Revoluční události roku 1848 zasáhly i do osudu dcery Anny. Když navštěvovala bratra Františka ve vězení, seznámila se s jeho spoluvězněm Josefem Václavem Fričem, jedním z revolučních vůdců. Stala se jeho ženou a odešla s ním do exilu. Její synové Josef a Jan úspěšně vedli firmu na měřící přístroje a později založili Ondřejovskou hvězdárnu. Anna Fričová se stala výraznou osobností pražské obrozenecké společnosti a sama publikovala pod pseudonymem Anna Sázavská. Svou stopu v historii zanechali i další potomci. Syn Karel byl významným lékařem, Antonín se stal vynikajícím chemikem a asistentem na Pražské univerzitě. Jedna z vnuček se provdala za spisovatele Josefa Václava Sládka, druhá za bratra Jaroslava Vrchlického, další se stala primadonou Národního divadla. Po smrti zakladatele podniku Františka Kavalíra se vedení sklárny ujal jeho sotva 22-letý syn Josef. České laboratorní sklo postupně nabývalo na proslulosti doma i za hranicemi naší země. Téměř monopolně ovládlo světové trhy. Z obchodních důvodů si proto Josef Kavalír pozměnil příjmení na Kavalier. V roce 1855 se zúčastnil velké výstavy v Paříži a o 7 let později i světové výstavy v Londýně, na které získal zlatou medaili. Tou dobou už síť stálých zákazníků sahala od Spojených států až po Čínu. Katalog výrobků nabízel 30 typů sériově vyráběných laboratorních výrobků ve 250 velikostech a provedeních. V roce 1884 Josef Kavalír buduje v Sázavě druhou sklářskou huť, František, nazvanou po svém otci, s moderní pecí vytápěnou generátorovým plynem z dříví. Nový způsob tavení umožnil zvýšit teplotu tavby a znamenal zkvalitnění výrobků z tvrdých skel. Nejvýznamnějším artiklem sázavské sklárny se stalo zvláště odolné sklo s názvem Unexcelled, nepřekonatelné, a Infusible, netavitelné. Důsledkem tavby plynem byla i celková modernizace výroby. Díky ní mohli skláři nastupovat do práce pravidelně ráno, ne v různou denní dobu, v závislosti na tom, kdy bylo sklo utaveno.

0: Josef Kavalír se oženil s dcerou ředitele Šternbernského panství v Zásmukách, Karolínou Pivničkovou. Porodila mu 5 dětí, ale za 4 roky po narození nejmladšího syna zemřela na tuberkulózu. Bylo jí pouhých 34 let. Josef její smrt nesl velmi těžce. Uzavřel se do sebe, na břehu řeky Sázavy naproti sklárně nechal vystavět rodinnou hrobku, kam dal uložit ostatky své ženy, svého otce a také předčasně zemřelého bratra Františka. Smutnou řadu odchodů završila smrt babičky Antonie Kavalírové. Josef měl se svými syny podivně neurovnané vztahy. Pokud jde o mladšího Eduarda, je to vcelku pochopitelné. Eduard totiž předčasně ukončil studia a nejevil žádný zájem o práci v rodinné firmě. Nechal si vyplatit podíl z firmy a odjel do světa. Ovšem Vladimír se od mládí velmi aktivně zapojoval do řízení firmy, přesto jim to s otcem neklapalo. Poslední pomyslná kapka skanula ve chvíli, kdy se Vladimír ve svých 38 letech oženil s o 13 let mladší Evženií Švarcovou, dcerou majitelů sázavského velkostatku. Otec byl proti, ale Vladimír měl svou hlavu. Dusno mezi otcem a synem nerozptýlilo ani narození vnučky Růženy. Za těchto okolností Josef Kavalír 22. července 1903 zemřel na srdeční infarkt.
1: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.

0: Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem.
1: Výroba skla. Ano, tady se dovím všechno o výrobě skla. Tady uprostřed je stůl, který určitě přitahuje hlavně mladší návštěvníky nebo úplně ty nejmenší, protože tady se dozví, jak se vlastně to sklo barví. Jaký je to princip tohohle, toho, dalo by se říci, hráčského stolku?
2: Tady si můžou pomačkat různé

0: pasímními podrážkami. Tady vidíme také formy, vidíme tady píšťaly sklářské, vidíme tady pomůcky skláře, jako je svál.
1: Víte, ale já bych mnohdy řekla, že některé ty kleště by mi spíš připomínaly kovářskou dílnu než skláře.
0: Nebo mučírnu.
1: Přesně tak, že to není takové to jemné sklářské řemeslo.
0: Určitě ne, určitě ne. Jsou to takové masivní věci, které skláři používají.
2: Je zajímavý, že vlastně většina těch nástrojů vznikla už za doby renesance a nebo mnohem ještě dřív, protože ty sklářské nástroje se neměnějí. Takže v Muráně používali to samé, co se používá do dneška.
1: Takže nic nového v 21. století?
2: No určitě, co se týče těch technologií jako strojový výroby a tak, ale to starý sklářství zůstává furt stejný.
1: A je to spíš řemeslo nebo umění?
2: Myslím, že se to musí snoubit, protože nejvyššímu umění, když chybí kvalitní řemeslo, tak to stojí za huby.
1: Stoupáme nahoru na Ochoz, nad tu hlavní tovární halu. Jaké všechny techniky si tady můžeme prohlédnout?
0: Tady jsou broušené věci, broušená umělecká díla, rytá, pískovaná, malovaná a takové kombinované techniky, že je to vyfouknuté na huti, pak je to nabarvené, barevné sklo vlastně, nebo dále je to broušené a tak dále. A máme tady jeden krásný zázračný exponát. Nejoblíbenější exponát náš, který se nachází v expozici malovaného skla. Je to krásná barevná koule v krychli. A stačí, když se trošku ohneme a koule nám zmizí.
1: No moment, já jdu do dřepu a tam už pak vidím jenom prouškovanou krychli.
0: Ano, přesně tak, ta koule nám zmizí.
1: Jak toho skláři docílili?
0: Paní Žertová udělala tento exponát tak, že má ploché sklo, několik plochých skel nad sebou a na každé je namalovaný kousek koule a když se skrčíte, tak vidíte jenom to ploché sklo a už nevidíte tu barvu, která je tam.
1: No ale když se na to dívám takhle, tak bych přísahala, že ta koule v té krychli prostě je celá postavená a že mi nemůže zmizet, ale pak když jdu do dřepu, tak tam prostě není. Přijďte se sami přesvědčit.
3: Počátek nového století přinesl sklárnám další rozvoj. Do Sázavy přišla železnice. Sklářská osada na Kácku ležela blízko zbrusu nového nádraží a byla s ním spojena vlečkou. Tím se zjednodušil dovoz surovin i odvoz sklářských produktů a sklárna roste o to utěšeněji. Josef krátce před smrtí stihne ještě začít se stavbou další v pořadí třetí hutě. Ta dostane jméno Josef. Ve svém deníku o tom píše. Pohnutka ke stavbě této budovy stala se kvůli opravě starší hutě za obytným domem, poněvadž tato při stavbě hluboko založena byla, takže se stávalo, že kanály dolejší při počasí mokrém se vodou naplnily a pracovati se nemohlo. A protože oprava několik měsíců vyžadovala, muselo se přikročiti k stavbě této nové provizorní výpomocné hutě. Útěchou pro případ, že by se sklo vyráběti nevyplácelo, bylo, že z budovy této může se snadno vystavěti obytný dům, takže náklad na stavbu by nebyl utracen nadarmo. Poté, co Josef Kavalír zemřel, huť byla dostavěna. Jen tavící pec chyběla a díky událostem, které poté následovaly, tomu tak zůstalo na dalších 25 let. Když byla úředně ověřena Josefova závěť, rodina se nestačila divit. Vladimír, který se více než 20 let podílel na správě a řízení hutě, se navzdory všemu očekávání neměl stát dědicem a majitelem firmy. Byl ustanoven pouze správcem pozůstalosti. Dědictví by mělo připadnout Vladimírovým dědicům, ale pouze v tom případě, že po smrti Vladimíra bude jeho synovi 18 let a více. Pokud by tato podmínka nebyla splněna, tak majetek přejde na potomky Vladimírovy sestry Marie. Vladimír závěť soudně napadl. Spor se táhl skoro 10 let a Vladimír ho prohrál. Přesto po celou dobu svého působení do firmy bohatě investoval a vzorně se o ní staral. Vzdělaný a zkušený sklář rozšiřoval výrobu a zaváděl nové technologie a podnik pod jeho vedením skvétal. Na vlastních pozemcích zahájil stavbu čtvrté hutě, později pojmenované Vladimír. Jenže pak přišla první světová válka a s ní spojené omezení výroby, ztráta odběratelů a finanční problémy. V polovině roku

1919 Vladimír Kavalír předčasně zemřel. Zůstala po něm vdova, která nikdy o provoz skláren nejevila zájem, dvě dcery a syn Vladimír, kterému do podmínky Josefovy závěti chybělo rovných 6 let. Rodina Kavalírova se na vedení sázavské sklárny podílela celých 85 let. A toto období definitivně skončilo. Správu nad firmou převzala Legio Banka, která roku 1939 podnik prodala velkopodnikateli Martinkovi.

Po skončení druhé světové války byly sklárny znárodněny. Brzy na to se začalo s rekonstrukcí a modernizací, protože do té doby relativně malá sklárna nedokázala uspokojit rostoucí požadavky trhu. Vedle huti Vladimír vyrostl úplně nový závod a v něm se naplno rozjíždí strojní výroba borokřemičitého skla. Dobře zavedená a do mnoha zemí úspěšně exportující firma šťastně přestála období plánovaného hospodářství i kuponovou privatizaci. Nejznámějším současným výrobkem skláren je užitkové sklo se značkou Simax, která je běžně k vidění na varném skle v kuchyních, ve svítidlech, ve skleněných dvířkách automatických praček, na laboratorním a výrobním zařízení nebo dokonce na astronomických zrcadlech. Vyváží se do více než 70 zemí celého světa. Výrobky sklárny Cavalier tvoří například obklady nové budovy Národního divadla. Najdete je v interiéru stanice metra Karlovo náměstí v Praze, ale i v astronomických teleskopech mezinárodního projektu HES v Jižní Americe. Malé upozornění na závěr. Borosilikátové sklo se musí sbírat odděleně a recyklovat ho dokáže pouze výrobce nebo továrna, která ho umí rozstavit. Má totiž vyšší teplotu tání než obyčejné sklo a část střepů se tak v běžné sklárně při následné recyklaci neroztaví. Po dosloužení tedy výrobky neházejte do běžných kontejnerů na sklo, ale zaneste je do sběrného dvora.

0: Každý den vám přinášíme nejnovější informace a aktuální témata, která se dotýkají života v kraji. Poradíme vám, pobavíme vás, nabídneme vám rozhovory s atraktivními hosty a písničky, které nestárnou. Žijeme tu s vámi. Regionální stanice Českého rozhlasu poslouchá každý týden přes 1 000 000 posluchačů. Děkujeme vám.
1: Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Česko musí zpřísňovat tresty za znečištění životního prostředí. Novelu v úvodním kole podpořila sněmovna. V Jihlavě budou společně vládnout ODS, KDU, ČSL, TOP 09 a STAN. Zítra bude převážně polojasno až skoro jasno s teplotami do 19 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Česko musí zpřísnit tresty za poškození životního prostředí. Požaduje to Evropská unie. Poslanci proto dnes v úvodním kole podpořili novelu. Ta obsahuje nový trestný čin těžkého poškození životního prostředí, takzvanou ekocidu, za kterou bude hrozit až 10 let vězení.
2: Až 10 let odnětí svobody by mohlo nově hrozit členům organizovaných skupin. Sazby mají vzrůst taky za neoprávněné nakládání s chráněnými živočichy, pokračuje ministr spravedlnosti Jeroným Tejce za hnutí ANO.
3: Chceme zásadním způsobem zpřísnit trestání škod na životním prostředí. Výrazně se zvyšují sazby, zavádí se nové skutkové podstaty.
2: Mezi novými trestnými činy je ekocida, nejzávažnější poškození životního prostředí, například zničení ekosystému. Podporu má novela i u opozice, pokračuje poslanec ODS Petr Bendl.
4: Ochrana životního prostředí před závažnou a vědomou trestnou činností je důležitá a je správné, aby Česká republika evropské požadavky řádně promítla do svého práva.
2: Teď novelu posoudí ústavně právní výbor. Z Poslanecké sněmovny Adéla Burešová, Český rozhlas.
0: Jihlavu budou v následujících 4 letech řídit vítězný tým pro Jihlavu společně se STANem. Obě uskupení o tom dnes uzavřela memorandum. Koaliční smlouvu podepíšou příští týden. Tým pro Jihlavu, složený z ODS, KDU, ČSL a TOP 09, má v 37 členém zastupitelstvu 16 mandátů, STAN 5. Ve volbách druhé ANO jde do opozice. Post primátora bude i nadále zastávat Petr Ryška z ODS.
5: Tak ODS má v memorandu, bude mít v koaliční smlouvě primátora a v tuto chvíli jsem lídrem, cítím podporu ode všech, takže předpokládám samozřejmě, že bych měl být zvolen primátorem.
0: Současně bude mít každá ze stran jednoho náměstka. 3 tak získá vítězné uskupení tým pro Jihlavu, jednoho hnutí STAN. Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti výsledku soutěže na provoz rychlíkové linky R10 z Prahy do Hradce Králové a Trutnova. Informoval o tom server z dopravy.cz. V tendru zvítězil RegioJet s nižší nabízenou cenou za kilometr. Národní dopravce zvažuje, že se obrátí na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. RegioJet má provoz na lince převzít v prosinci roku 2028. Sport. Hokejisté Hradce Králové vyhráli na ledě Litvínova 4-1. Po předehrávce 11. kola Tipsport Extraligy se tak posunuli na 3. místo neúplné tabulky. 2 góly pomohl Mountfieldu k 3bodovému zisku útočník Lukáš Radil. Počasí. Zítra bude polojasno až skoro jasno. Zpočátku čekáme hlavně v Čechách mlhy nebo nízkou oblačnost, které se během dne rozpustí. K večeru pak bude v Čechách přibývat oblačnosti. Nejvyšší teploty 14 až 19 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 stojí na kilometru 168 směrem do Prahy porouchané auto. A na pražském okruhu počítejte s omezením mezi 25. a 26. kilometrem ve směru z letiště na dálnici D7. Až do ranních 5 hodin tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už začíná Divadlo pro vaše uši.
1: Divadlo pro vaše uši.
6: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak vážně, řekli byste, že to dnešní Divadlo pro vaše uši má v záhlaví číslovku rovných 365? Opravdu, ani věřit se mi tomu nechce, ale je to tak. Za tu dobu, co si takhle večer povídáme, vzniklo těch pořadů mluveného slova z archivu přesně tolik, že by to vydalo na každý večer během jednoho celého roku. No a tak si dnes snad můžeme trochu zavzpomínat. Co vy na to? Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vzpomněli byste si ještě dnes na to vůbec naše první společné divadlo? Věnoval jsem ho tenkrát Karlu Čapkovi a jeho povídkám, tedy povídce detektivním povídkám z jedné i druhé kapsy. Kolikrát se k ním jenom režiséři a herci v průběhu let vrátili a téměř pokaždé to byl velký úspěch. Ostatně jako i v tom následujícím případě Čapkovo vyprávění nazvané Rekord, možná ho znáte i z televizní nebo filmové podoby, si takhle bravurně vychutnal v roce 1962 Jan Pivec.
2: Pane okresní, hlásil četník hejda okresnímu soudci Tučkovi, tak tu mám jedno těžké ublížení na těle. Hýml, to je horko. Jen si člověče udělejte pohodlí, radil mu pan sudí. Pan hejda postavil pušku do kouta, hodil přilbu na zem, odepěl řemen a rozepěl si kabát. Uf, řekl. Zatracený holomek. Pane soudce, takový případ jsem ještě neměl. Tak se podívejte. Po těch slovech zvedl něco těžkého, zavázaného v modrém kapesníku, co prve nechal ležet u dveří, rozvázal uzlíky a vybalil kámen veliký jako lidská hlava. Jen se na to podívejte, opakoval důtklivě. Co má na tom být? Ptal se pan soudce, rýpa je do toho kamene tuškou. To je buližník, ne? Je, a pořádný kus, potvrzoval pan hejda. Tak hlásím, pane soudce. Lisický Václav, cihlářský dělník, 19 let, bytem v cihelně, máte to? Praštil nebo uhodil přiloženým kamenem, váha 5 kg, 949 gramů, pudila Františka, statkáře, dolní újezd, číslo 14, máte to? Do levého ramene, čímž týž utrpěl zlomení kloubu, frakturu ramení a klíční kosti, krvácející ránu v ramením svalu, přetržení šlachy a svalového pouzdra. Máte to? Mám, řekl pan soudce. A co má na tom být tak zvláštního? To budete brkat, pane soudce, prohlásil pan hejda důrazně. Já vám to povím po pořádku. Teda jsou tomu 3 dny, co si pro mě poslal ten pudil. Vy ho znáte, pane okresní? Znám, pravil soudce. Měli jsme ho tu jednou skrz lichvu a jednou... to bylo za příčinou ferbla. Teda ten pudil je to. Víte, on má třešňový sad až k řece. Ona se tam sázava kroutí a proto je tam širší než jinde. Teda ten pudil si pro mě ráno poslal, že se mu něco stalo. Já ho najdu v posteli, jak heká a nadává. Tak přišel včera večer na sad podívat se na vajíksle a tam vám nachytal na stromě nějakého kluka, jak si cpal do kapes třešně. Víte, on je ten pudil trochu rabiát. Tak on si odepěl řemen, stáhl kluka za nohu se stromu a řeže do něho řemenem. A v tom na něj někdo z druhého břehu volá: Pudile, nechte toho kluka! On ten pudil trochu špatně vidí, já myslím, že to je od toho pití. Zmerčil jenom, že na druhém břehu někdo stojí a kouká na něj. Proto jen pro jistotu řekl: Co je ti potom, lumpe, a řezal do kluka tím víc. Pudile, zařval ten člověk na druhém břehu. Puste toho kluka, jo? Pudil si myslel, co ty mě můžeš udělat, a proto jen křikl: Vlez mě někam, ty troubo. Jen to řek a už ležel na zemi se strašnou bolestí v levém rameni. A ten člověk na druhém břehu povídá: Já ti dám, ty mamla sestatecká. Poslouchejte, oni toho pudila museli odnést, ani vstát nemohl a vedle něho ležel tenhle kámen. Ještě v noci jeli pro doktora. Doktor chtěl pudila odvést do špitálu, protože má všechny kosti na maděru. Prý mu ta levačka zůstane chromá. Jenže ten pudil teď ožních do špitálu nechce. Teda ráno si pro mě poslal, že toho prašivku mizernýho, toho vola, co mu to udělal, musím aretírovat. No dobrá. Poslouchejte, když mě ukázali ten kámen, zůstal jsem koukat. On je to buližník s nějakým kizem, takže je těžší, než vypadá. Potěžkejte, já jsem jej na omak odhadl na 6 kilo. Schází jenom 51 gramů. Panečku, s takovým kamenem se musí umět házet. Pak jsem se šel podívat na ten sad a na řeku. Co byla zválená tráva, tam se svalil ten pudil. Z toho místa byl ještě 2 metry k vodě. A řeka, pane, řeka tam je na první pohled dobrých 14 metrů široká, protože tam se kroutí. Pane soudce, já jsem začal křičet a skákat a povídám, přineste mě honem 18 metrů špagátu. Potom jsem zarazil kolík na místo, kde se svalil ten podil, přivázal jsem k němu ten provázek, svléknu se a plavu s druhým koncem provázku v houbě na druhý břeh. A co byste řekl, pane okresní, ten špagát stačil akorát k druhému břehu. A to ještě pak přijde kus hráze a teprve nahoře je cestička. Já jsem to třikrát přeměřil. Od toho kolíku na tu cestičku to je na vlas 19 metrů a 27 centimetrů. Člověče hejdo, řekl soudce, tohle snad není možné. 19 metrů, to je nějaká dálka. Poslouchejte, nestal on ten člověk ve vodě, jako uprostřed řeky? To mě taky napadlo, pravil pan Hejda. Pane okresní, od jednoho břehu k druhému je hloubka přes 2 metry, protože tam je takový zákrut. Jo. A potom kameni byl ještě v hrázi dolík. Víte, ten druhý břeh tak trochu vydláždili, aby to tam nebrala voda. Ten člověk vytrhl ten kámen z hráze a mohl jej hodit jenom z cestičky, protože ve vodě by nestačil a na hrázi by sklouzl. To teda znamená, že hodil 19,27 metru. Víte, co to je? Třeba měl prak, mínil soudce nejistě. Pan Hejda na něho vyčítavě pohleděl. Pane okresní, vy jste nikdy neházel z praku, že jo? Tak to zkuste vystřelit z praku 12-liberní kámen. To byste musel mít katapult. Pane, já jsem se s tím kamenem dřel 2 dny. Zkoušel jsem udělat nějakou smyčku a roztočit jej. Víte, jako při vrhu kladivem. Já vám říkám, to vám vyklouzne z každé smyčky. Pane, to byl čistý vrh koulí. A víte, vyhrkl rozčíleně, víte vy, co to je? To je světový rekord. Tak. Ale dejte pokoj, úžasl pan soudce. Světový rekord, opakoval četník Hejda slavnostně. 19 metrů. Hrom do toho, řekl jsem si, toho chlapa musím dostat. Ten nám udělá rekord. Představte si vyfouknout Americe rekord. A co s tím pudilem? Namítl soudce. Čertvem pudila, křikl pan Hejda. Pane soudce, já jsem zahájil pátrání po neznámém pachateli světového rekordu. To je národní zájem, no ne. Tak nejdřív jsem mu zaručil beztrestnost za toho pudila. No, protestoval soudce. Počkejte, zaručil jsem mu beztrestnost, když opravdu dohodí 6-kilovým kamenem přes Sázavu. Okolním starostům jsem vyložil, jaký to je slavný výkon a že by se o něm psalo v celém světě. A řekl jsem, že by ten chlap na to vydělal hromadu tisíc. Ježíš Maria, pane soudce, od té chvíle všichni mládenci z celého okolí nechali žní a hnali se tam na tu hráz, aby házeli kamením na druhou stranu. Ta hráz už je úplně rozebraná. Teď rozloukají kde jaký mezník a bourají kamenné zdi, aby měli čím házet. A kluci, pakáž, jedna, házejí kamením po celé vesnici, tam už vám je zabitej slepic a já stojím na hrázi a dohlížím. To srozumí nikdo nedohodí dál, než asi doprostřed řeky. Pane, to koryto bude tím kamením už napůl zanešené. Tedy včera k večeru ke mně přivedli mládence a to prý je ten, co tím kamenem potloukl toho pudila. Však ho Huncu ta jednoho uvidíte, čeká venku. Poslouchej, Lisický, povídá mu. Tak ty zhodil tímhle kamenem po pudilovi? Jo, on povídá. On mě pudil nadával a já jsem se dožral a on tu jiný kámen zrovna nebyl. Tak tady máš jiný takový kámen, Jářku, a teď dohoď na pudilu v břeh. Ale jestli nedohodíš ty kujone, tak ti proženu perka. Tak on vzal ten kámen, pracky měl jako lopaty, postavil se na hráz a mířil. Koukám, techniku neměl žádnou, styl žádný. Nepracoval nohama ani trupem a plums hodil kámen do vody asi 14 metrů. Víte, je to dost, ale... Dobrá, tak já mu ukazuju. Ty trulante, to se musíš postavit takhle, pravým ramenem dozadu. A když hodíš, tak současně přitom musíš vyrazit tím ramenem, rozumíš? Jo. On na to. skřivil se jako svatý a nepomocký a plums hodil kámen na 10 metrů. Víte, to mě dožralo. Ty lumpe, křičím, ty se strfil toho pudila, ty lžeš? Pane Wachmeister, povídá on, pámbu ví, že jsem ho trefil. Ať se tam pudil postaví, však já na něj zas dohodím, na toho psa zlýho. Pane, já jsem teda běžel za tím pudilem a prosím, pane pudile, koukejte se, tady jde o světový rekord. Prosím vás, pojďte zas nadávat na ten váš břeh, on ten cihlář po vás hodí ještě jednou. A to byste nevěřil, pane soudce, ten pudil, že ne, a že nepůjde ani za nic. Vidíte, tihle lidé nemají žádné vyšší zájmy. Tak jdu zas na toho Vaška, toho cihláře. Ty podvodníku, křičím na něj, to není pravda, že z toho pudila pobil. Ten pudil říká, že to byl jiný. To je lež, povídá Lisický, to jsem udělal já. Tak ukaž, povídám, dohodíš-li tak daleko. Ten Vašek se jen drbe a směje. Pane Wachmeister, povídá, takhle na prázdno to já neumím, ale do toho pudila trefím vždycky, na toho mám dožer. Vašku, říká mu po dobrém, dohodíš-li, pustím tě, když nedohodíš, tak půjdeš sedět pro těžké ublížení na těle, že z toho pudila schromil. Ty holomku, za to dostaneš 30 let. Tak to já si odsedím v zimě, řekl ten Vašek. A já jsem ho teda ve jménu zákona zatknul. Teď čeká na chodbě. Pane okresní, kdybyste tak z něho dostal, hodili opravdu ten kámen, nebo jestli to jenom renomíruje. Já myslím, že se lekne a odvolá. Ale pak mu lumpovi naslit aspoň měsíc pro klamání úřadů nebo pro podvod. Přece ve športu se nesmí lhát. Na to by měl být pořádný trest, pane. Já vám ho přivedu. Tedy vy jste ten Václav Lisický, řekl okresní soudce, pohlížeje přísně na bledovlasého delikventa. Vy se přiznáváte, že jste v úmyslu ublížit mu, hodil tenhle kámen na Františka Pudila a že jste mu přivodil těžké zranění. Je to pravda?
3: Prosím, pane soudce, začal provinilec, to bylo tak. On ten Pudil tam mlátil nějakého kluka a já na něj volal přes tu řeku, aby toho nechal, a on mě začal nadávat.
2: Hodil jste ten kámen nebo ne? Spustil soudce.
3: Prosím, hodil, řekl provinilec zkroušeně. Ale on mě nadával, tak já jsem popadl ten kámen.
2: Hrom do vás, rozkvikl se soudce. Proč lžete, člověče? Nevíte, že na to je velký trest, když chcete obulíkovat úřady? My víme dobře, že jste ten kámen nehodil.
3: Hodil, prosím, koktal mladý cihlář. Ale on mě Pudil řekl, abych mu vlezl někam.
2: Soudce se podíval tázavě na četníka Hejdu, jenž bezradně pokrčil rameny. Svlékněte se, člověče, obořil se soudce na zdrceného viníka. No tak honem, honem. A gatě taky. Bude to?
3: Nyní stál mladý obr, jak ho pámbu stvořil, a třásl se. Nejspíš se bál, že bude mučen a že to už patří k věci.
2: Koukejte, Hejdo, na ten deltoides, pravil soudce Tuček. A ten dvojhlavý sval, co tomu říkáte?
4: No, ten by ušel, mínil pan Hejda znalecky. Ale břišní svaly nejsou dost vypracované. Pane okresní, navrch kouli je potřeba břišních svalů. Víte, jak se otáčí trup? Kdybych vám ukázal své břišní svaly, jo?
2: Člověče, člověče, bručel soudce, vždyť to je břicho, koukejte ty hrboly. Herget, to je hrudník, řekl píchaje prstem do zlatého chmíří Vaškových prsou. Ale nohy jsou slabé. Tihle venkovaní mají vůbec špatné nohy.
4: Protože je neohýbají, pravil pan Hejda kriticky. Tohle přece nejsou žádné nohy. Pane vrhač musí mít nějaké nohy.
2: Obrejte se, vyjel pan soudce na mladého cihláře. A co ta záda?
4: No, tady od ramen to je dobré, mínil pan Hejda, ale dole to není nic. Ten chlap nemá v trupu žádný švunk. Já myslím, pane okresní, že to nehodil.
2: Tak se oblečte, utrhl se soudce na cihláře. Poslouchejte, člověče, poslední slovo. Hodil jste ten kámen nebo ne?
4: Hodil, mumlal Václav Lisický zbraní tvrdohlavostí. Vy, osle, vyhrkl soudce. Hodili jste ten kámen, tak je to těžké ublížení na těle. A s tím půjdete ke krajskému soudu a dostanete několik měsíců, rozumíte? Nechte už toho napadování a přiznejte se, že jste si to s tím kamenem vymyslel. Já vám dám jenom 3 dny proklamání úřadu a můžete jít. Tak co, uhodil jste tím kamenem toho Poděla nebo ne? Uhodil, pravil Václav Lisický zarytě. On mě přes tu řeku nadával.
2: Odveďte ho, zařval okresní soudce. Zatracený švindlér!
4: Za chvilku vstrčil ještě jednou hlavu do dveří četník Hejda. Pane okresní, řekl mstivě, takhle mu dát ještě poškození cizího majetku. Víte, on vytáhl kámen z té hráze a teď je ta hráz celá rozebraná.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Jednu knihu nebo jeden román měli dnes už zmíněný Jan Pivec a tak Jan Werich v Lásce oba společně. A taky z té knížky skvěle četli. Samozřejmě jsou to Háškovy osudy dobrého vojáka Švejka za světové války. Švejk se v našich divadlech objevil taky opakovaně, četli z ní třeba Josef Sommer, Oldřich Kaiser nebo Karel Heger, ale ta následující ukázka je skutečným zvukovým unikátem. V jedné ztracené a později znovu nalezené nahrávce, totiž vedle Jana Wericha, vystupuje i Vlasta Burian jako polní kurát Kac, který byl další přesnou burianovskou groteskní miniaturou.
2: V hospodě na kuklíku seděl Švejk a eskorta, která jej měla pod bajonety doručit feldkurátovi Kacovi. Když se schylovalo již k večeru, navrhl Švejk, aby nastoupili cestu k polnímu kurátovi. Malý tlouštík, který už začal breptat, sváděl Švejka, aby ještě počkal. Čahoun byl také toho mínění, že polní kurát může čekat. Švejkovi se však již přestalo na kuklíku líbit a proto jim pohrozil, že půjde sám. Tak šli. Čekali v předsíni dlouho, až se otevřely dveře a jimi nevešel, ale vletěl do předsíně polní kurát. Byl jen ve vestě, v ruce držel doutník.
3: No, už jste tady. A to vás přivedli a nemáte sirky?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že nemám.
3: A proč nemáte sirky? Každý voják má mít sirky, aby si mohl zapálit. Voják, který nemá sirky, je co je?
2: Je, poslušně hlásím, bez sirek.
3: Ne, dobře, to je moc dobře řečeno. Je bez sirek a nemůže nikomu připálit. Tak to by bylo jedno. A teď to druhý. Nesmrdějí vám nohy, Švejku?
2: Poslušně hlásím, že nesmrdějí.
3: Nesmrdějí. Tak to by bylo to druhý. A teď to třetí. Pijete kořálku?
2: Poslušně hlásím, že kořálku nepiju, jenom rum.
3: Dobře. Pojďte si tady na toho vojáka. Toho jsem si vypůjčil na dnešek u oberlejtnanta Feldhubera. To je opuclek. A ten nic nepije. To je abstinent. A proto bude s marškou pojáč takového člověka. Nemůžu potřebovat. To není puclek. To je kráva. Ta pije taky jenom vodu. A buď jako vodu. Ty jsi abstinent. Já se nestydíš, pitomče. Rozloužíš pár facek.
2: Polní kurát obrátil svou pozornost na ty, kteří Švejka přivedli a kteří ve snaze rovně stát klátili sebou, marně se opírajíce o své ručnice.
3: Vy jste se vopili. A vopili jste se ve službě a za to vás dám zavřít. Švejku, vy jim vezměte ručnice a odvedete do kuchyně a budete je hlídat tak dlouho, když nepřijde patrola, aby je odvedla. Já hned zase telefonuju do kasáren.
2: A tak slova Napoleonova, na vojně se mění situace každým okamžikem, došla i zde svého úplného potvrzení. Ráno ho ti dva vedli pod bajonety a báli se, aby jim neutekl. Pak je sám přivedl a nakonec je musel hlídat sám. Zprvu si dobře neuvědomili toho obratu. Až když seděli v kuchyni a u dveří viděli stát Švejka s ručnici a bajonetem,
4: já bych něco pil,
2: povzdechl malý optimista, kdežto Čahoun dostal opět záchvat skepticismu a řekl, že je to všechno mizerná zrada. Jal se hlasitě obvinovat Švejka, že je přivedl do tohoto postavení. Švejk mlčel a přecházel u dveří.
4: Volové jsme byli,
2: křičel Čahoun. Nakonec, vyslechnuv všechna obvinění, prohlásil Švejk. Nyní alespoň vidíte, že vojna není žádnej med. Já konám svou povinnost. Já jsem se stejně do toho dostal jako vy. Ale v obecné řeči se říká, že na mě se štěstěna usmála.
4: Já bych něco pil,
2: opakoval zoufale optimista. Čahoun vstal a šel ke dveřím vrávoravým krokem.
4: Pust nás domů, kolego, neblbni.
2: Divode mě, já vás musím hlídat, teď se neznáme. Ve dveřích objevil se polní kurát.
3: Já se nemůžu do těch kasáren dozvonit. Tak jděte domů. A pamatujte si, že ve službě se chlastat nesmí. Prš!
2: Ku cti pana polního kuráta bodič řečeno, že do kasáren netelefonoval, poněvadž neměl doma telefonu a mluvil do stojanu na žárovku. Již třetí den byl Švejk sluhou polního kuráta o to kace a za tu dobu viděl ho jen jednou. Třetího dne přišel vojenský sluha od nadporučíka Helmicha, aby si Švejk přišel pro polního kuráta. Po cestě sdělil Švejkovi, že polní kurát se pohádal s nadporučíkem, rozbil pianíno a že je opilý na mol a nechce jít domů. Nadporučík Helmich, že je také opilý, vyhodil polního kuráta na chodbu a ten, že sedí u dveří na zemi a dřímá. Když přibyl Švejk na místo, zatřásl polním kurátem a když ten zabručel a otevřel oči, Švejk zasalutoval a řekl: poslušně hlásím, pane feldkurát, že jsem zde.
3: A co tady chcete?
2: Poslušně hlásím, že mám pro vás přijít, pane feldkurát.
3: Vy máte přijít pro mě a kam půjdem?
2: Do vašeho bytu, pane feldkurát.
3: A proč máme do svého bytu? To pak nejsem ve svém bytě?
2: Poslušně hlásím, pane feldkurát, že jste na chodbě v cizím domě.
3: No a jak jsem se sem dostal?
2: Poslušně hlásím, že jste byl na návštěvě.
3: Já jsem na žádný návštěvě nebyl, to se mýlíte.
2: Švejk zdvihl polního kuráta a přistavil ho ke zdi. Polní kurát se mu kácel ze strany na stranu, navaloval se na něho, přičemž říkal:
3: Já vám upadnu, upadnu.
2: Opakoval ještě jednou, usmívaje se pitomně. Konečně podařilo se Švejkovi přimáčknout polního kuráta ke zdi, který v nové pozici počal opět dřímat. Švejk ho probudil.
3: Co si přejete?
2: Řekl polní kurát, dělá je marný pokus svést se po zdi a posadit se na zem.
3: Co jste zač?
2: Poslušně hlásím, že jsem váš pucflek, pane feldkurát.
3: Já žádného pucfleka nemám. Já nejsem žádný feldkurát. Já jsem prase. Puste mě! Okamžitě mě puste, protože já vás neznám.
2: Malý zápas skončil naprostým vítězstvím Švejkovým. Švejk využil svého vítězství tím, že kuráta stáhl se schodu do průjezdu, kde polní kurát kladl odpor, aby nebyl vytažen na ulici.
3: Já vás, pane, neznám!
2: Tvrdil neustále při zápase Švejkovi do očí.
3: Znáte vy o to kace? To jsem já! Já byl arcibiskupa!
2: Hulákal, drže se vrat průjezdu.
3: Vatikán se o mě zajímá, rozumíte?
2: Švejk schodil poslušně hlásím a mluvil s polním kurátem čistě důvěrným tónem. Pust se povídám, nebo tě seknu přes tu pazouru, jedeme domů a basta, žádný řeči. Polní kurát pustil se vrat a navalil se na Švejka.
3: No tak pojďme teda někam. Ale k šuhům nepůjdu, pač, tam jsem modlužen.
2: Švejk vytlačil i vynesl ho z průjezdu a tahal se s ním po chodníku směrem k domovu. Co pak je to za pána? Otázal se někdo z diváků na ulici. To je můj bratr. Dostal dovolenou, tak mě přijel navštívit a z radostí se vopil, poněvadž myslel, že jsem mrtvej. Polní kurát, který zaslechl poslední slova, vstyčil se k divákům.
3: Já, kde je z vás mrtvej? Ať se přihlásí u pokorpskomanda během 3 dnů, ale mohla být jeho mrtvola řádně vyklopená.
2: A upadl v mlčení, snaže se upadnout nosem na chodník, když ho Švejk pod paždím táhl domů. Má hlavu kupředu a nohy vzadu, který mi pletl jako kočka z přera.

0: Švejk se vrátil k polním kurátovi, který spal. Tvrdý černý klobouk, neboť on chodil obyčejně v civilu, mu někdo zatím sněl z hlavy a odnesl. Švejk ho vzbudil a za pomocí dročkáře dopravil do dročky. V drožce polní kurát upadl v úplnou otupělost a považoval Švejka za plukovníka Justa od 75. pěšího pluku a několikrát za sebou opakoval.
1: Nehnevej se, kamaráde, že ti tykám, ale nedá se nic dělat. Já jsem prase.
0: Jednu chvíli se zdálo, že drkotáním drožky od dlažbu přichází k rozumu. To se posadil rovně a začal zpívat nějaký úryvek z neznámé písně. Může též být, že to byla jeho fantazie.

0: Po chvíli však upadl opět do úplné otupělosti a obracej se k Švejkovi, otázal se, přimuřuje jedno oko.
1: Jo, jak se vám daří, milostivá paní. Pojedete někam na letní byt?
0: Řekl po krátké přestávce a vyda všechno dvojatě, otázal se.
1: Vy začte mít už dospělého syna.
0: Sedneš? Polní kurát stichl a díval se malýma prasečíma očima ven z drožky, naprosto nechápaje, co se to s ním vlastně děje. Ztratil úplně všechny pojmy a obracel se na Švejka, řekl tesklivě.
1: Pani, dejte mě první třídu.
0: Učinil pokus spustit si kalhoty.
1: Hned se zapneš, svině, už tě znají všichni dročkáři, poblil jsi se už jednou a ještě teď tohle. Nemyslíš si, že zůstaneš jasně co dlužen jako posledně?
0: Polní kurát mechanicky opřel hlavu do dlaní a počal zpívat.
2: Mě už nemá nikdo rád.
0: Přerušil však okamžitě svůj zpěv a poznamenal.
1: Čulí se, líba kamarád. Jsi ten tátl, ich kann singen, was ich will.
0: Chtěl patrně zahvízdat nějakou melodii, ale místo toho řinulo se mu z pysku takové mohutné prr, až drožka stanula. Když potom na výzvu Švejkovu pokračovali dál v cestě, polní kurát počal si zapalovat špičku na cigarety.
1: Nehoří to. Vy mě do toho foukáte.
0: Ztratil však opět okamžitě niť pokračování a dal se do smíchu.
1: To je legrace. My jsme sami v elektrice. Ano, pane kolego.
0: Počal se šacovat.
1: Já se ztratil listek. Zastavte ten listek, se musí najít.
0: Máchl rukou rezignovaně.
1: Ať jedou.
0: Potom breptal.
1: V nejkrajnějších případech, ano, v pořádku, ve všech krajnějších, ve všech případech vy jste naomil. Druhý poškodí? No to je vejmluva. Nejde o mě, ale o vás, milostivá paní. Platit. Mám černou kávu.
0: Počal se v polosnění hádat s nějakým domnělým nepřítelem, který mu upírá právo sedět v restauraci u okna. Potom počal považovat drožku za vlak a nahýbaje se ven křičel do ulice česky a německy.
1: Nymburk, přestupovat, Nymburk umsteigen.
0: Švejk ho přitáhl k sobě a polní kurát zapomněl na vlak a počal napodobovat různé zvířecí hlasy. Nejdéle se zdržel u kohouta. Byl vůbec nějakou chvíli velmi čilý, neposedný a pokoušel se vypadnout z drožky, spíla je lidem, které drožka míjela uličníku. Potom vyhodil z drožky kapesník a křičel, aby zastavili, že ztratil zavazadla. Potom počal vypravovat.
1: Budějovicí blíden tambor, budějil se a na rok umřel. Co měl dělat? Není to velmi dobrá anekdota?

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Mezi ty vámi nejoblíbenější texty v našich divadlech bezesporu patří jakékoliv povídky s Sherlockem Holmesem a jeho dobrým přítelem doktorem Watsonem. A jedno je, jestli je psal jejich duchovní otec Arthur Conan Doyle nebo třeba český spisovatel Rudolf Čechura, jako v tom následujícím případě povídka pro rozhlasový Meteor. Sherlock Holmes v našem narozeninovém nebo jubilejním výběru prostě nemůže chybět. Stejně jako na závěr pak ta ikonická hudba nebo znělka Petra Zkoumala. Tak a já už teď jenom dodávám, že spolu se svými spolupracovníky, dramaturgyní Hankou Ondriášovou a mistrem zvuku Tomášem Rypanem se všichni těšíme na další divadla. Zachovejte nám přízeň a brzy naslyšenou.
2: Jak nádherná letní příroda. No co pak je, Watsone? Už jste zase unaven?
3: No tak, jak pak bych nebyl. Takováhle tropická vedra nejsou u nás příliš běžná. A při mém pokročilém věku.
2: Ale příteli, mně už také bude skoro 140 a nestěžuji si. Buďme rádi, že můžeme na stará kolena užít ještě trochu tepla.
3: Nejde jenom o kolena, Holmesi, ale mně se špatně dýchá.
2: Nejen vám, i rostlinám. Pohleďte, tamhle už předčasně žloutne listí.
3: Ano, ano, ano, to ještě vidím. Ztrácí se chlorofil a začínají se odhalovat žluté karotenoidy. To jsou ty též, které se zasloužily o nádhernou žluť tamhle těch narcisů.
2: Ale Watsone, vy mě udivujete. Já přece jsem chemik. Mně by příslušelo dívat se na přírodu takovýmto pohledem.
3: Promiňte.
2: Ani na polní cestě nemá dnes člověk pokoj od těch zlořečených motorů. A hele, on je to policejní motocykl, takže slovo zlořečený beru zpět.
4: Zdravím vás, pánové.
2: Buďte zdrav, konstáble.
3: Dobrý den.
2: Co nám nesete?
4: Jsem snad nějaký posel. Prostě jedu kolem a chci vás slušně pozdravit.
2: Ach, tak, promiňte. Myslel jsem, že vás posílá inspektor.
4: Nesmíte si myslet, Holmesi, že se neobejdeme bez vaší pomoci.
2: Ne, to si rozhodně nemyslím.
4: Ostatně v našem hrabství už se hezky dlouho nestalo nic, co by stálo za vaši oprávněnou pozornost.
2: Jistě, jsme spořádaný kraj, takže jedete jen tak na obhlídku.
4: No, tak to zrovna ne. Inspektor mě poslal do Oak Manor, zemřel tam jakýsi gentleman. Pouhá formalita ovšem, bezesporu jde o přirozenou smrt. Zemřel při opalování na střeše. Starší pánové někdy nevědí, kde jsou. Promiňte, Holmesi, nechtěl jsem se vás nijak dotknout.
2: Ale vůbec ne, konstáble, já přece nejsem starší pán. Já jsem vyloženě přestárlý, jak se občas netrefně říká. Tak šťastné pořízení.
4: Děkuji vám a naschledanou.
2: Kde jsme to přestali, Watsone?
3: Myslím u karotenoidů, které dávají rostlinám žlutou barvu.
2: Ano, ano, ovšem. Není to ale zase tak jednoznačné. Rajská jablíčka například vděčí karotenoidům za svou červeň.
3: Opravdu? Vždycky jsem myslel, že červenou barvu způsobují jen a pouze antokyany. Přece ta nádherná podzimní červeň dubů a javor.
2: Ano, jistě, je způsobena antokyany, jenže chemie přírody, jak říkám, není tak úplně jednoduchá. Pohleďte.
3: Ale proč trháte ten nerozvitý kvítek?
2: Víte, co to je?
3: Jistě, třezálka tečkovaná.
2: Ano, jakou má barvu?
3: No, žlutou přece.
2: Ano, ale rozemnulý kvítek takto mezi prsty.
3: Ó, máte prsty červené.
2: Správně. A proč?
3: No, patrně zase nějaká chemická záhada.
2: Vůbec ne záhada. To už přece objevil dávno Hans Brockmann, že z třezalky tečkované lze alkoholem vyloučit pigment, který se nazývá, no, jak asi?
3: Já nevím.
2: Jakže se jmenuje třezalka tečkovaná?
3: No, hypericum perforatum, přirozeně.
2: Přirozeně, takže ten rudý pigment se asi nazývá jak?
3: Jak hypericin?
2: Správně.
3: Jakže jsem o tom neslyšel.
2: Ale Watsone, museli jste to přece probírat na medicíně. Není to žádná novinka, už staří Římané.
3: A chcete říci, že znali hypericin?
2: Název patrně nikoli, avšak...
3: Tak vidíte.
2: Rozhodně se to však dnes přednáší na přírodovědných fakultách. Mimochodem, je to velmi moudré, že extrakce porfizinu se probírá právě na konci letního semestru, kdy příslušný materiál... O, Konstance už nás vrací. Šlo to opravdu velmi rychle, zřejmě jednoduchý případ.
4: Nezlobte se, Holmesi.
2: Co pak se stalo?
4: Přece jen asi budeme potřebovat vaši pomoc. Vracím se pro inspektora. Ukázalo se, že případ není tak jednoduchý, jak se zdálo.
2: Ale, tedy nikoli obyčejná přirozená smrt.
4: Doktore Watsone, je snad běžné, aby při smrti způsobené infarktem nebo úžehem měl na sobě člověk skvrny s rudým nádechem?
3: Ne tak docela.
4: Místní lékař to říká také. Prohlédl mrtvého velice důkladně a prohlásil, že tyto dvě příčiny smrti vylučuje. Jeví se mu to prý jako jakási podivná intoxikace.
2: Cože působení jedu? To mě začíná zajímat. Jeďte rychle pro inspektora a cestou zpět nás naložíte. Vezmete, doufám, drožku, nebo aspoň automobil.
4: Zajisté, Holmesi, děkuji vám za ochotu.
5: Drahý Holmesi, je skvělé, že?
2: Zanechte lichotek, inspektore.
5: Konstábel mi laskavě vyřídil, že byste byl tak laskav.
2: Jedeme.
5: Ano. Jsem vám velice vděčen, že...
2: Já bych vám býval vděčen, kdybyste byl místo tohoto kaziče a vzduší přijel s řádnou bričkou.
5: Avšak vzhledem k času...
2: Čas nehraje v tomto případě žádnou roli, ale znalosti.
5: Myslíte?
2: Jsem o tom přesvědčen. Co víte o případu?
5: Jenom to, co mi řekl konstábl.
2: Co jste mu řekl, konstábl?
4: Jen co jsem se stačil za tu chvilku dozvědět.
2: A to je?
4: Několik osob popíjelo.
2: Kolik?
4: Nic moc, jen pár sklínek koktejlu.
2: Myslím, kolik osob?
4: Čtyři.
2: Muži?
4: Tři muži a jedna žena, tedy dívka.
2: Kde?
4: V domě pana Simpsona.
2: Kdy?
4: Po obědě.
2: Kolik?
4: Jak už jsem řekl, jen pár sklínek koktejlu.
2: Jakého?
4: Červená karkulka, prosím.
2: Tedy nikoli krvavá mer.
4: Ne, tohle je něco jiného. Základem je Campari.
3: Červená karkulka? To vůbec neznám.
2: Nemusíte znát každou pohádku, Watsone. Chci říct si každý koktejl. Tedy Campari, říkáte, Konstantin?
4: Ano, a také jsou v tom olivy.
2: Ale je to červené.
4: Ten koktejl? Ano, proto tedy karkulka.
2: Kdo z nich zemřel?
4: Pan Kempelman.
2: Mýval nějaké potíže se srdcem?
4: Ne, nikdy.
5: Jsme na místě, pánové.
2: Neřekl jsem každý týden. Ptám se jen, zda se tu scházíte v téhle sestavě pravidelně.
6: No, dá se to tak říci. Tohle měla být ovšem na delší dobu naše poslední schůzka. O prázdninách se vždycky někam rozjedeme.
2: Kromě pana Kempelmana ovšem.
6: Ano, kromě pana Kempelmana tentokrát. Chudák Kempelman.
2: To on vždycky míchal koktejly.
6: Co vás tu napadá? Na to je specialista tuhle Simpson.
2: Vždycky jste popíjeli červenou karkulku?
7: Dosti často. Všem nám chutná.
2: Chápu. A vy, slečno...
8: Kaudelová.
2: Slečno Kaudelová, vy jste studentka?
8: No dovolte, jsem modelka.
2: O, omlouvám se. A který z vás dvou, pánové, pracuje na univerzitě?
7: Já, jako asistent. Ale jak jste proboha uhodl, že někdo z nás má něco společného s vysokým učením?
2: Já nehádám, Simpsone. Pouze logicky dedukuji. Není vám horko, Watsone?
3: Ovšem, že je, ale o to snad teď nejde. Věnujte se raději vyjasňování případu.
2: To právě dělám. Co byste učinil vy, Watsone, při takovém počasí? Šel byste se opalovat?
3: Ale vy šílíte, příteli. Raději bych vlezl do bazénu, jestli tu nějaký ovšem je.
6: Je tady, krytý. Máte-li zájem?
2: Vy, Rodžete, jste jej dnes patrně využil.
6: Ano.
2: Ano, protože vy o opalování také nestojíte.
6: Ne, mám zvýšený krevní tlak. Ale jak jste to poznal?
2: Podle barvy vaší pokožky, to je přece snadné. Takže mohu lehce usoudit, že ani slečna Kaudelová neholduje opalování, že?
8: Teď je přece zase v módě bledá pleť, to nevíte?
2: Ale ano, hlavně asi proto, že lékaři, kteří donedávna opalování až nezřízeně propagovali, teď před ním zase horlivě varují. Vy ovšem, Simpsone,
6: Vy na to moc nedáte, jste docela slušně opálený.
7: Ano, občas jsem se chodíval slunit i na střechu s Kemplmanem.
6: Ale dnes jste tam s ním nešel, nebo snad ano?
7: Šel, ale zjistil jsem, že dnes to tam opravdu příliš pálí a tak jsem se raději vrátil dolů a vlezl také do vody. Chudák Kemplman tam zatím na té výhni usnul a no, já jsem ho přemluvit, aby tam nezůstával. Cítím se teď jaksi vinen.
6: Jistě. A já vám to nebudu vyvracet. Vy jste pak také objevil mrtvého, že?
7: Ano. Už bylo pět pryč, měl se podávat odpolední čaj a on stále nešel a
6: Mrtvý nechodí. Pane asistente, vy jste dnes se studenty probíral extrakci přirozených pigmentů rostlin, vidíte?
7: Ano, ale
6: extrahovali jste hypericin, nemám pravdu.
7: To tady máte, ale já nechápu, jak...
6: A vy jste si ho vzal trochu sebou domů, nebo vlastně sem. Byl nepochybně v téhle lahvičce, kterou jsem našel v koši za barem.
7: Pro pána, no snad si nemyslíte, že jsem chudáka Kemplmana otrávil hypericinem? Nebuďte směšný, člověče. Hypericin se extrahuje z třezalky a třezalka, jestli to nevíte, je rostlina léčivá, nikoli jedovatá. Odvar z třezalky působí například proti duševním depresím. A víte proč? Protože právě hypericin přispívá k jakémusi rozmnožování určitých látek v mozku a ty látky pak zlepšují náladu, abych to řekl srozumitelně. Právě nedávno to prokázala komise odborníků při Spolkovém zdravotnickém úřadu v NSR, to nevíte?
6: Ne, ale za to vím něco jiného. Už ve starém Římě se třezalkového extraktu přimíchaného do alkoholického nápoje používalo občas k vraždění. No, řekněme tedy k zabíjení. Odsouzenci dali napít a pak jej nechali nějaký čas na slunci. Hypericin sám ten není jedovatý. Ale je to fotodynamické barvivo, které už po krátkém slunění vyvolává v těle toxický proces končící neodvratně smrtí. Pokud jde o starý Řím, je to jen domněnka některých toxikologů. Ale vy jste to někde přečetl a vyzkoušel jste starý římský recept v praxi.
5: Jak jste to mohl tak rychle rozřešit, Holmesi?
6: Abych řekl pravdu, za tu rychlost vděčím tak trochu náhodě. Právě jsme s Watsonem hovořili o hypericinu, takže jakmile jsem slyšel o červené karkulce, hned mě napadla možná souvislost.
3: A mluvili jsme také o tom, že právě v této době se na fakultách probírá extrakce pigmentu.
6: Ano, proto jsem hned zjišťoval, kdo z těch čtyř má něco společného s vysokou školou. Jakmile jsem zjistil, že je totiž člověk, který připravoval nápoj, bylo to ovšem už jasné.
5: Opravdu pozoruhodné. Nikdy bych neřekl, že i léčivá bylina může zabíjet.
6: Sama ne, inspektore. Aspoň v tomto případě, kdyby bylo obvyklé anglické počasí, červená karkulka s hypericinem by panu Campbellovi pouze zlepšila náladu.
5: Příroda je plná záhad. A tenhle případ byl mnohem pozoruhodnější než všechny ty sprosté vraždy s sekerou a automobilové honičky se střelbou.
6: Ač policista, řekl jste to teď velmi pěkně, pane inspektore.
9: Alibi nechybí, jsou tu však pochyby. Proč ne a co kdyby, důkazů není. Tajemné zločiny dál děsí metropoli, služební nadšení nestačí k zatčení. A potom volá bezradný Skotland

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Noční linka.
1: Dobrý večer, vítám vás u Noční linky Českého rozhlasu. Od mikrofonu z Línského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes bych chtěla mluvit o lidech, kteří možná nikdy nedostanou žádnou medaili, jejich jméno se neobjeví v novinách a málo kdo jim veřejně poděkuje. Přesto jsou pro někoho z nás nesmírně důležití. Jsou to lidé, kteří se každý den starají o své blízké, pomáhají sousedům, dělají poctivě svoji práci, věnují čas druhým, nebo prostě dokážou být nablízku ve chvíli, kdy je to nejvíc potřeba. Dnešní noční linka bude o hrdinech všedního dne. Koho byste ocenili vy? Komu byste, kdybyste tu možnost měli, připnuli pomyslnou medaili na hruď? A za co? Možná je to vaše maminka, tatínek, partner, sousedka, kolega, učitel, lékař, zdravotní sestra, dobrovolník nebo někdo, kdo vám zachránil život. Někdo, koho možná osobně vůbec neznáte, ale jeho životní příběh či práce vás oslovili. Možná je dnešní noc příležitostí říct nahlas obyčejné, ale důležité děkuji. Někomu, komu jsme to třeba už dlouho chtěli říct. Tak komu by patřilo vaše poděkování? Kdo je vaším hrdinou všedního dne a proč? 731-800-900, to je telefon. Budu ráda za vaše příběhy. Jarka Barboříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Nádherná písnička, moc rádi posloucháme, moc rádi hrajeme. Tak znám jednu starou nebo krásnou zahradu, nám dospívala Helenka Vondráčková, také pan Neckář a s námi je paní Dana z Blatné.
1: Sámku.
0: Až teď jsme ve vysílání, paní Dano, vítejte.
1: Tak takže já vás moc zdravím, zdravím všechny posluchače, vás Jaruško do studia samozřejmě a... Moment, já si musím odkašlat, nadechnout se, nádech, výdech a už budu pokračovat. No, já bych to vzala z jedné vody na čisto. Pro mě nejdůležitější byli tatínek a maminka, neboli maminka a tatínek, kteří už teda nějakých 35 let skoro nežijí, odešli ze života a v té době, protože dneska je to o hrdinech, mě velice pomohla paní primářka Evička Kadlecová. Byla to primářka psychiatrie, ale zároveň to byl úžasný psycholog a pro mě neocenitelný člověk. Já na ní vzpomínám, píšu o ní básničky ještě do dneška a nikdy ji nezapomenu, jak třeba mě vysvětlovala, jak mám připravit maminku na odchod ze života, když vlastně 5 let po tatínkovi odcházela. A jak to bylo pro mě důležitý s ní vést konzultace a přijímat její rady jako za své. No a samozřejmě na svý rodiče taky nikdy nezapomenu, protože moji rodičové byli úžasně pracovití. Takový skromní, ale přitom pracovití a vůbec moje příbuzenstvo celé bývalé, které už nežije, už není mezi živými a já jsem vděčná za tu pokoru, lásku a všechno to, co mi vlastně činně vybavili do života.
0: Já jsem samozřejmě očekávala, že mnozí z nás budou děkovat právě svým rodičům. To, že říkáte, že jsou pracovití, tak to je nádherný příklad a určitě ve vás zůstává celý život a vy to pak předáváte dál. Ale také mě zaujalo to, že jste první děkovala paní primářce, protože vlastně to je také neuvěřitelně cenné. Kolik ve vás musela zanechat dojmu a pocitu, když si na ně po takových letech vzpomínáte?
1: Vůbec jste ji
0: neznala. No.
1: Ano.
0: A teď je ve vašem srdci. No a ona byla...
1: Víčku je pořád v těch těžkých chvílích, který teď ještě stále jako trošku prožívám a je ve mně stále, její rady byly fakt na zlato a stejně tak rady a poučení mých rodičů. Tatínek mi vždycky učíval. Na nikým se nepovyšuj a nikoho neponižuj. Já se tím řídím celý život, Jaruško. A ta paní primářka, to byl úžasný psycholog. Ona prostě mě připravila na to, jak moji maminku připravit vlastně na odcházení ze života. A já jsem to dokázala díky ní právě. A ona pomáhala i mým dětem, jo, jak když dorůstali. Já jsem vlastně s nima pak byla sama a v těchto těžkých dobách to bylo fakt zvlášť cenné, že já jsem se mohla kdykoliv poprosit o radu a nikdy na ně zapomenu, nikdy. Na tu paní primářku, jak na své rodiče, tak na ní, protože ona mě provedla tím životem.
0: Paní Dano, a měla možnost slyšet od vás to poděkování osobně?
1: Ano, já dokonce jsem jí věnovala spoustu básniček, který jsem psala a jako já mám pokoru k životu. Já jsem velice pokorný člověk a myslím si, že se snažím pomáhat sousedům. Tady jsem měla třeba skoro 90-letou paní sousedku a když dcera odešla na studie, tak jsem jí taky chodila nakupovat a starala jsem se o ní, když byla někdy velice nepříjemná, tak jsem to snášela jako pokorně a říkala jsem si, no, jednou tady nebude, zůstanou vzpomínky. Takže těmto všem lidičkám bych chtěla vzdát svůj gold, teda neboli poděkovat.
0: Ano.
1: Gold. Myslím, že to gold.
0: No, ale víte, co gold je vlastně zlato. V angličtině zlato, tak prostě připínáme ano. jim zlatou medaili. Ano.
1: Zlatou medaili, přesně tak. A mi rodiče mě opravdu vychovali velice dobře a prošla jsem tím životem tak, jak jsem uměla nejlépe. A za to všechno děkuju. I do nebíčka, i vlastně ještě do pozemského života.
0: Tak děkuji za zavolání i za krásné vzpomínky na vaše rodiče i paní primářku. Přeji vám, ať ve vás všechno dobré, co vám tito lidé dali, zůstává ještě dlouho.
1: Děkuji pěkně, Jaruško, moc zdravím a mějte se krásně, opatrujte se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Snad každý z nás zná někoho, kdo dělá pro druhé víc, než musí. Kdo je takovým člověkem ve vašem životě a čím se získal váš obdiv? Právě o tom si dnes povídáme v Noční lince Českého rozhlasu. Tak volejte 731 800 900.

0: Máme 13 minut po 23. hodině. Dnes večer hledáme hrdiny všedního dne. Lidi, kteří možná nestojí v záři reflektorů, ale pro druhé znamenají opravdu mnoho. Koho byste ocenili vy a za co byste podle vás měli tomu druhému dát pomyslnou medaili? Na to se ptáme i paní Lidky, která volá z Rakové. Zdravíme.
1: Já vás taky všechny, já Ruško, zdravím. A hlavně zdravím všechny nespavce. Jak slyším, tak je i u nás v republice hodně. No a chtěla bych poděkovat hlavně Lému tatínkovi, který už je 38 let po smrti, bohužel. A on dělal jako práci, která je, jak se říká, neocenitelná. On byl sanitář. Celý život byl sanitkou. A zachraňoval vždycky životy. A vždycky nám říkával, děvčata, dneska nemáme doktory, dneska máme údržbáře. A po jedné stránce měl pravdu, protože když dostal on třetí infarkt, první přechodil, o tom ani nevěděl. Ten druhý, to byl v nemocnici, no a když dostal ten třetí, tak to byl doma a maminka nečekala na nic a volala pohotovost. A byl tam nějaký pan doktor Pekář, na kterého tatínek prostě neměl pro něho jméno. To byl nejhorší doktor. No a ten jak na podporu měl službu. Tak ten přijel a seděl a čekal. Maminka říká, pane doktore, proboha, dělejte něco. Ty ten chlap vám umírá před očima. A on nehnul brvou, jak se říká. On prostě seděl a čekal, až umře. Jenom mi řekl, toho bychom nedovezli ani do nemocnice, jo. Takže kdyby mu přišel nějakou věci na posílení toho srdíčka, tak věřím tomu, že ten tatínek by možná ještě žil, že by se jednodžil vyzal. On by měl víc jak 100. No, takže ho nechal. A právě o toto bolení víc, že když si člověk uvědomí, kolik lidí on zachránil a když mu mělo být pomoženo, tak prostě pro něho nehnulý prsten. Tak to by byl jeden veliký dík, to medaile zlato. A potom bych chtěla já osobně poděkovat všem lékařům tady v té oční klinice ve Zlíně, kteří mě operovali, tam se operují jenom oči. No a vlastně nemusím nosit děti brýle. Už já jsem nosila celý život dioptrické brýle, protože jsem byla tu pozraka. To jsem měla po tatínkovi. Takže díky tomu, že po té operaci už nepotřebuju ten do smrti brýle, tak za to jim velký dík. No, zachránili a operovali hrozně moc lidí a známí, jak byl Maťa, jo, Eva Pilarová, no prostě hodně známých osobností a je to vyhlášená klinika, protože říkám, jsou tam aj případy, že operovali 106-letou pacientku, to byla nejstarší pacientka a ta se dožila 110 let. No, takže tím bych chtěla hrozně moc poděkovat, protože oči, to je to nejcennější, co člověk má, jenomže kolikrát si toho začne vážit, až o ten zrak přijde. Takže oni díky tomu, že operují lidi, vrací vlastně některým lidem zrak, opravdu operovali tam mají slepé lidi, kteří díky té operaci zase prohlédli. Tak opravdu velký dík za to, co dělají vůbec lékaři u nás. Jsou takové kapacity, že zachraňují lepké životy.
0: Ludmilko, tak to je hezké, že vedle tatínka myslíte i na ostatní lékaře. z oční kliniky, tady třeba ze Zlína konkrétně. No často si až ve chvíli, kdy sami potřebujeme pomoc, naplno uvědomíme, jak moc může znamenat nejenom odbornost těch lékařů, ale i obyčejná lidskost, trpělivost a vlídné slovo, což je pro vás vlastně takový velký paradox, protože k vám domů zrovna, když bylo potřeba, přijel lékař, s jehož přístupem jste spokojená nebyla. No, tak...
1: No, tak ne, o to mi zbolelo, víte, že si ten otec...
0: Ludmilko, můžu se zeptat, kolik měl tatínek let?
1: Když umřel, no byl mladý, bohužel,
0: 62. Povídal vám často příběhy ze sanitky?
1: No tak to ani ne, to jenom nám vykládal, co on zažil za války. On vzali vlastně, on se narodil v 25. roce, takže když měl 14, tak ho vzali jako Němci do příklonce koncentráku a prožil tam 3 roky a nějaký měsíc. Tak nám vykládal, co zažil, když utíkali na konci války. Jak je bombardovali Osvětím, tak toho využil s kamarádem a dali se na útěk. Toho kamaráda bohužel zastřelili, ale on se dostal až do Brna a tam žila sestra jeho babičky, mamina teta, no a ta ho, jak se říká, postavila o nohy.
0: Ludmilko, kéž by byla příležitost, abyste nám tady tento příběh řekla celý. Určitě to nějak napasujeme na nějaké téma. Já vám děkuju, že jste teď se námi vysílala noční linku. Přeju vám krásnou noc, krásný nový den a poslouchejte Český rozhlas.
1: Já vám přeju hodně zdraví, hlavně to zdraví. To je to nejcennější, co člověk má a co si nikde nekoupíte.
0: I vám. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: největšími hrdiny, ti, o kterých se nikde nepíše? Kdo ve vašem okolí dělá něco dobrého, důležitého nebo obdivuhodného a zasloužil by si veřejné poděkování? Na to se teď ptáme paní Petry, která volá od Kladna. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu v Noční lince.
1: Dobrý večer. Tak já bych ocenění dala panu docentu Janu Starému z pražského Motola, který na klinice dětské hematologie zachraňuje dětské životy. A jeho kolegovi Janu Komorskovi.
0: A budete sdílnější, že byste řekla, jako s tím máte zkušenost, jestli pomohlo vám nebo někomu blízkému?
1: No, mě léčili jako dítě z dětský leukemie.
0: Aha, takže děkujete za to, že vám po letech zachránili život, rozumíme tomu dobře?
1: Určitě.
0: Kolik je to let?
1: No... 41.
0: Odvedli asi výbornou práci, pokud se nadále těšíte pevnému zdraví, tak to je opravdu velmi důležité poděkování, které má obrovskou váhu. Když si člověk může po letech říct, tito lékaři mi zachránili život, tak zatím je opravdu velmi silný příběh. A vzpomínáte se, co pro vás tehdy bylo na jejich přístupu nejdůležitější a uvědomovala jste si to už tenkrát, jak vlastně vzácné to byly chvilky a okamžiky. Vy jste byla ještě jako dítě, tak dokázala jste to vlastně jako vnímat?
1: No,
0: tu odbornost,
1: já jsem to moc nevnímala, jako, že je to zachraňování, ale bylo to tak, no.
0: No, to si právě myslím, že až časem to pak vyhodnotíte, až vlastně dospíváte. A navštěvujete je někdy, nebo byla jste za nimi ještě po letech?
1: No, byla jsem za nima asi před 2 rokama. A teďko v úterý se tam asi možná za nima zastavím.
0: Mhm. Takže jsou tam ještě i ti lékaři, kteří tam byli tehdy?
1: Ano, jsou.
0: To je opravdu nádherné a věřím, že je to musí velmi potěšit, když se setkají s někým, koho kdysi léčili, tak myslím si, že ta nostalgie musí být hodně silná. A je to důležité za mě jim to třeba takto chodit, předkládat, jak moc důležití jsou a jak odvedli dobrou práci, to jste dobrá. Já znám ve svém okolí takové, kteří se pak té nemocnici vyhýbají celý život a vy naopak do ní vstupujete. To chce na druhou stranu i odvahu,
1: no,
0: protože se vybavují vzpomínky.
1: Já jedu úterý na kontrolu na hematologii, takže domů to, takže se to
0: zastavím, no. Dobře. Děkuju, paní Petro, za to sdílení. Děkuju za váš telefonát. Přeji vám i nadále pevné zdraví a děkujte lékařům, když to půjde. Ať se daří.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka patří lidem, kteří pomáhají, pečují, podporují a často to dělají úplně samozřejmě. Komu byste dnes chtěli říct jedno velké děkuji? Volejte noční linku Českého rozhlasu.

0: nemusí zachraňovat život ani dělat velká gesta, aby si zasloužili uznání. Kdo je vaším obyčejným nebo neobyčejným hrdinou, jak chcete, pojmenujte si to dle libosti. Volá nám pan Jarek od Kyjova, zdravíme vás.
1: Zdravím taky. Moji jsou hlavně rodiče. To můžu říct, ty pro mě udělali všecko. A ohledně těch doktorů, co tam všichni rozevírají, tak ohledně, já mám na sobě minimálně 100 stehů. Jo? A od Kyjovské nemocnice až po fakultní nemocnici neurochirurgii, prostě to hrozně moc. Pan doktor Sova, co je na neurochirurgii, úplně super. Tomu můžu poděkovat za život. A jinak nevím, jestli to k tomu mám dodat, protože tady ti doktoři, všichni, co pro nás všechno dělají, ty zaslouží prostě gratulaci za to, že nás zachraňují a dělají všechno, co můžou.
0: Jardo, tak to už zní, že jste měl v životě opravdu hodně příležitostí poznat práci lékařů zblízka. 100 stehů. Rozuměla jsem dobře?
1: Ano, ano.
0: Tak to je pořádná bilance, takže vedle rodičů patří vaše velké poděkování i všem zdravotníkům, kteří vás za ta léta teda nějak, jestli dovolíte, když to tak řeknu, dávali zase dohromady. Můžeme se zeptat, co vás potkalo?
1: Co mě potkalo? Tak poslední, co jsem teda jel s sanitkou, já nevím, proč je to potkává, tak jsme byli s klukama, se synem a s jeho kamarádem, oni jsou stejně staří. Tak večer jsem je šel zkontrolovat, byli jsme na rybách a pichla mě africká vosa. A můj syn, on se mě, na mě dívá, tati, v pořádku? Říkám, no jo, v pořádku. Pak se na mě dívá, tati, ale ty nějak opadáš. A už jsem nemohl mluvit, dýchat, nic. Tak vzal si telefon, přebrala si to, padí tohle, to jako do moce na telefonu. A pak mě museli dotáhnout kluci oba dva k sanitce. A pak mě chtěli ještě i vrtulníkem táhnout z Kyjova do Brna. A říkám, já už jsem byl v klidu, že do mě narvali do ví, co všecko, já nevím. Kluky odvezli babičce, ty si aspoň užili sanitku, já jsem dostal adrenalin, takže to bylo dost. A jinak to je poslední takový zážitek. Jinak operaci mám záda, dvakrát, třikrát po třetí, no to je jedno. Ale chodím, budete musu rád za tu neurochirurgii v Brně, to je pan doktor Sova, to prostě je člověk, který mě zachrání ve smyslu, že chodím, jinak mě řekl, že chodit nebudu. A chodím. Mm-hmm. Takže já tomuto člověkovi, jak klukům, co mě pomohli tehdy z těch ryb, oni byli zase vděční, že byli na rybách, ale zase všechno jsme tam nechali, všechno tam zůstalo, kola, protože jsme byli na kolách, všechno tam zůstalo, jenom mě kluci odvedli do sanitky, odvedli se sanitkou k babičce a já jsem prostě skončil na tento, na úvěrním, no, takže.
0: No myslíte si, Jardo, že po právě takových těžkých zkušenostech se člověk víc váží obyčejných věcí a že to dokáží vnímat i ty mladší generace, třeba právě ten váš syn?
1: No a i Vojta, oni oba dva, protože oni jsou stejně

0: někdo je pomlouvá, ale já si na ně nemůžu vůbec nic říct.
1: No vidíte, tak syn je pořád na telefonu s kamarádem, buďte rád, že s váma chodí i na ty rybářské výpravy, že umí oboje i být sami a dělat to, co dělají teď všichni kluci, že si někdy zahrajou nějakou hru třeba i na počítači, ale klobouk dolů, že prostě všechno funguje tak a že když zavelíte, jde se ven, tak jdou.
0: Ano, ano. A jinak třeba teď jsme byli se synem právě, víme, jak se jmenuje Vítek, jo, tak jsme byli teďka v Brně a tam byli v trojinský veletrh, jestli jste to možná zaregistrovali někdo, já nevím. A Vítek první říká, tati, a mě se nikam, říkám, Vítek, trojinský veletrh, hodně jsme tam byli. Jo, tati, jedu, ale potřebuji omluvenku. Říkám, no tak ano, tak dostaneš omluvenku na pátek a jdem na veletrh. Jo, jedu. Takže za ty lidi, co to tam dělali a všechno tam byli úplně perfektní, takže tady ty organizátoři prostě jsou úplně někde jinde. To je prostě, je to jejich práce, to je jasné. Takže my jsme tam, třeba já jsem tam seděl skoro hodinu a čekal jsem, než on tam vyleze, protože on už má, no ještě není plnoletý, v žádném případě ani 15 nemá, ale říkám, dobře, rozdělíme se a ty si běž kam chceš, já jdu kam chcou, telefon máš ty, já a tohle. Takže tam jde o tu důvěru aj ohledně toho, že vlastně už mu důvěřuju, že prostě dostane nějakou korunu, kdyby náhodou tohle zavolá, takhle. Jo, je to o té důvěře, tak bych to řekl. Tak jak já důvěřuju doktorovi, tak doktor musí zase důvěřovat mě a je to úplně já synovi, mamce, paťkovi, dědovi. Jako je to o důvěře.
1: To jste řekl hezky. Víte, já vám to určitě schvaluju, že si neobčas vezmete ze školy. Můj syn mě včera přemluvil, aby nešel do školy a víte, kam jel? Ze Zlína do Králík na nějaký kopec se s kamarádem tady zbalili a ráno ve 3 hodiny jeli vlakem někam prostě... Vlastně ani nevím, kde přesně tam zakotvili, protože se vrátil pozdě v noci, tak, a jsme se ještě neviděli, ale není. Právě, že není, tak je jako asi ten váš. Tak děkuju za milé povídání, omlouvám se teda, že jsem do toho vstoupila i svou připomínkou. A uslyšíme se zase příště. Jardo, co říkáte? Telefon uložte, jsme tady, ano?
0: Ano, ano, jenom drobnost. My zítra jdeme pro už jeho 3. občanku, jenže pořád nemá 15, tak musím říct rodný líst ještě.
1: Dobře.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Někdy stačí laskavost, trpělivost, obětavost nebo roky poctivé práce, aby se člověk stal pro druhé výjimečným. Kdo takový je ve vašem okolí? Volejte Noční linku Českého rozhlasu 731 800 900 a pojďte mi říct o vašem hrdinovi všedního dne.

0: 3:44. Hrdinové nemusí nosit uniformu ani mít medaily na hrudi. Přesto je považujeme za hrdiny. Proč? Na to se vás ptá dnešní noční linka Českého rozhlasu. Josef je s námi ze Šlapanic, telefonuje, vítejte a povídejte.
1: No, Josef, jako, no, můžu to hovořit, jo? Tak zdravím všechny posluchače i vás. A já mám takovou hodně dávnou vzpomínku. Byl to rok 1942. V Ostravě viděl jsem, mě bylo 4 roky, vlastně 5, pardon, když se ozvalo, najednou hráli jsme si dneska jako na dvoře, a když se ozvalo najednou křičení, a se dívám, co je, no a on, bratr z prvního poschodí, vysel za Rýmsku, držel se, a protože neměl nic pod nohama, tak křičel, no, tak říkám, vděk velký, patří 15-leté Jarce Šostové, která, když to viděla, se rozběhla a on se bratr zrovna pustil, tak ho chytla do náruče. No tak si odřela trochu koleno a říkám, tak za tu záchranu mého bratra si dovolím, ale už je to dávno a byl jsem za to velice vděčný a rodiče nevěděli, co by jako smysli. Oni totiž nebyli doma, byli na hřbitově a bratr byl rok a půl mu bylo u okna, bylo otevřené a v postýlce spal, když odcházeli, no, napadlo prostě za náma jít. Tak to je ten příběh, že jsem vděčný velice docela normální 15-leté dívce.
0: Neuvěřitelný příběh a opravdu hrdinský čin. Ta dívka musela zareagovat během vteřiny.
1: No to a taky běžela, říkám, jenom uviděla, běžela akorát, co došlo. A novináři tenkrát z domu z 3. poschodí. Ten dům někdy v 3. poschodí neměl, měl 2 poschodí a jestli byste někdo chtěl v anále, když si dali, už nestojí. Bylo to Ostrava Maránské hory, Opavská 129.
0: A víte, kdo ta dívka byla? Zůstali jste potom nějak v kontaktu?
1: No, byli jsme, ale říkám, naši se potom, nebo když se otec podruhý oženil, tak jsme se přestěhovali do Vítkovic, kde jako jsme ještě po válce opravovali dům poškozený s bombardováním, kde dokola spadlo celkem 5 bomb a říkám ještě v 70. roce jsem já platil 25 000 dluh za otce. On totiž tenkrát byl poválečen bezúročná půjčka a když pan soudru Gottwald nastoupil, tak to všechno zúročil a nevím, jestli to bylo 4 nebo 6% se tenkrát na to dával, takže tak to jako dopadlo. Takže to je můj životní jako příběh.
0: K dnešnímu tématu. Já vám za něj moc děkuju, Josefe. Přeju krásný noční čas. Poslouchejte i dál noční linku.
1: No, poslouchám vás každý večer a když mám k tomu něco, tak volám, ale trvá to dlouho.
0: Ale dočkal jste se. Tak děkuju za tento silný příběh. Vám ostatním připomínám, že v dnešní noční lince Českého rozhlasu mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kterým bychom chtěli poděkovat. O lidech, které obdivujeme, nebo kteří v našem životě udělali něco, na co se prostě nezapomíná.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Mluvíme o hrdinech všedního dne, o lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily, ale přesto si naše poděkování rozhodně zaslouží. Pan Láďa je s námi, volá z Kanady. Zdravíme vás.
1: Dobrý večer, půlnoční všem vám v krásné zemi. Děkuji moc, že jsem se dovolal. Takže začít mluvit nějak o hrdinství nebo tak nějak. Já myslím, že všichni dobří lidé v životě udělali nějaký hrdinský čin nebo záslužný, co jako pomůže druhým. Ano. Takže já bych mohl říct náš případ. Jsme tam?
0: Ano.
1: Ano. Takže v roce 80. roku v srpnu jsme se vystěhovali z Prahy, jsme odletěli do Kanady Lethbridge, blízko Calgary, 300 kilometrů od Calgary. Teď žijeme, teda já s mojím synem, ten vedle já tady v horách, kousek dál od Lethbridge. No ale to je jedno. Ale chci vám říct, co se nám stalo. Za pár dnů pobytu, tak jsme šli po dlouhé ulici se seznámit s tím městečkem, jo, Lethbridgem. A teď byli jsme manželka, já a tři kluci, nejstarší měl 10, jo. A teď vidíme auto naložené, a tři chlapy tam byli. A zastavilo to auto tak před náma a šla holka, 13, 14 roku, tak nějak, také děvčátko. A teď otevřeli se dveře, ruka, a teď ji tam tahli dovnitř, jo. Jenomže jí se podařilo, já nevím jakým způsobem, se vytrhnout, jo, a vyskočila na chodník a my už jsme byli úplně na blízku. Já říkám, co se, tak jsem zařval, jo, a ta holka hned jako běžela k nám. No oni zavřeli dveře a odjeli, jo. Tím směrem, jak my jsme šli, takže v našem směru. Byla to dlouhá strita a zahli kousek, ale zastavili. Ale bylo je pořád vidět. No, tak děvče bylo vyplašené, protože říkala, že ji sledovali nějaký čas. No, ale tak se to všechno dobře dopadlo, jenomže nejhorší na tom bylo to, že ty v tom autě, jo, objeli to nějak a najednou se objevili zase za náma, takže nás předjeli. Vůbec jsme si nemohli zapamatovat číslo. Bylo to nějak jak kdyby zamatované, nebo tak nějak, nebo prostě nebylo to možné. No a tak ale potom odjeli. No ale jak říkám, nebyli jsme schopni zapamatovat si to číslo. Byla to Fordka tmavo-zelené barvy, docela velká, starší model, a takže to byl ten případ. No ale tak to bylo, no bylo to, potom nám lidi říkali, rodina, co jako se nás ujali, jsme tam přijali, jako no navíc nás jako rozrušovalo takové, lidi říkali, hi. Já říkám mojí ženě, ježiš, tady se hajluje, nebo co to je? Jenom, že ta pan Hnesbet se dověděli, že to je jako ahoj, haj, jo? Jsme tam?
0: Ano.
1: Slyšíme se? No, takže to byl ten případ, no, ale jinak bylo všelijakých případů takových, no, jistě profesionáli, doktoři, čest doktorům, já si myslím, že to je vedle učitelů, že to jsou nejdůležitější obory nebo funkce, co tyto lidé dělají. Takže opravdu chvála dobrým doktorům. Ano, takže abych mohl něco říct na závěr, tak bych chtěl říct, aby byl mír na světě. A v těchto dnech, týdnech, a jde to pořád, se opravdu se rozhoduje o zániku fašistických ideí a mír na celém světě, aby se stal pro nás, pro vše. Děkuji moc.
0: My vám taky děkujeme, Láďo. Tak dneska jste měl krásný monolog, ale bylo to přímo k věci a to my si vždycky moc ceníme. Tak se opatrujte a zase někdy. Český rozhlas Noční linka dnes patří lidem, kteří jsou pro nás důležití, často úplně nenápadně. Koho byste ocenili vy? A komu byste chtěli dnes říct obyčejné, ale důležité děkuji?

0: Noční linka.
1: Krásnou noc, začíná druhá hodina Noční linky Českého rozhlasu. A já vás opět zdravím ze zlínského studia. Dnes mluvíme o hrdinech všedního dne. O lidech, kteří možná nikdy nedostanou medaily ani velké veřejné poděkování, ale přesto pro někoho udělali něco opravdu důležitého. Ve vašich telefonátech už zazněli rodiče, lékaři, zdravotníci i lidé, kteří v rozhodující chvíli dokázali pomoci a možná někomu zachránili život. A právě na vaše další příběhy se těším i v této hodině, tak zavolejte, komu byste chtěli poděkovat vy. Koho ve svém životě obdivujete, kdo vám pomohl, podržel vás nebo udělal něco, na co se prostě nezapomíná. Volat můžete na 731 800 900, psát můžete na rozhlas.cz/linka. Je s vámi Jarka Barboříková, tak ještě jednou nádhernou noc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

karton na dvorek, a taky porcelán. Jsem odrejma cibulkama, tapety parmazán.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a naše dnešní téma je vlastně velmi prosté. Komu byste chtěli poděkovat? Kdo ve vašem životě udělal něco, na co nezapomenete? Volá nám paní Vlaďka, která volá ze Zlínska.
1: Ano, děkuji moc. Já bych chtěla jenom říct, že jsou i lidé, kteří mají psíky, kanec terapii dělají s nima. A dělá to i moje dcera, která se tomu velice věnuje. A myslím si, že ti psi pomáhají hodně tady těm lidem postiženým po mrtvičkách a chodí s ním do školky k postiženým dětem, do domova důchodců a hodně se tomu věnuje. A myslím si, že tady tito lidé by mohli taky, nebo ti psíci hlavně, dostat nějakou tu medaili. Záslužné. Je to velice záslužné.
0: To je originální poděkování lidem, kteří se věnují kanisterapii. Určitě často přináší klid, blízkost, radost tam, kde je nejvíce potřeba. A ti čtyřnozí parťáci na tom mají ano, samozřejmě tu největší zásluhu.
1: Ano, ano. A oni chodí dvě, teďka má ta druhá fenečka miminka 4, takže má práce až nad hlavu, takže chodí jenom dcera a říkám, když přijde k nám, tak zapomeneme s manželem na všechny starosti a ten pes, když se na vás podívá těma očima, tak prostě ten člověk roztaje. Že my milujeme toho psa. Už je to třetí pes, kterého má, ale toto je opravdu záslužná práce té dcery a toho psa.
0: Vlaďko, a řekněte, jak se k tomu vaše dcera dostala? Co jí u téhle práce drží?
1: No, ona milovala psy od jak živá. Napřed měla Yorkshire, kterého potom musela, se vdala a odstěhovala se do Pršného, ale psa si nevzala, pes zůstal nám a vždycky k tomu měla nějaký takový sklon. Pak měla jednoho psa, ale zase studovala, takže neměla tolik, dvě děti malé, takže neměla tolik času se tomu věnovat. Dneska už jsou děti velké, takže se věnuje tady tomuto a hrozně mu to naplňuje. Už byla i v rádii, v televizi byla s tou lotkou, takže hodně si ji žádají, když přijde do nemocnice, tak se otvírají dveře a pojďte za náma a pojďte za náma a tady jste ještě nebyla, takže že ten pes je s dcerou hodně vytížený.
0: Říkáte, že má svého třetího parťáka, psího, jestli jsem rozuměla dobře.
1: Třetího,
0: řekněte,
1: ano.
0: Vlaďko, jak dlouho trvá takový výcvik?
1: No, tak Lotinka má vlastně pozicku, by měla 4 roky a myslím, že ty 2 roky už se tomu věnuje a naplno. Hodně se tomu věnuje, ano. No.
0: Já jsem právě slyšela, že tam ta příprava je velmi dlouhá, velmi náročná.
1: Je.
0: Chce to hodně trpělivosti a to asi vaše dcera má.
1: To má, ano. Někdy na úkor aj rodiny, ale prostě ten pes ji drží. Hodně se jí věnuje. No, dneska jsem říkala, přijď za mnou, nemám jim, jedeme do Otrokovic do školky. Takže už zas nemá na nás čas. Ale věřím, že myslí na nás a pomáhá nám velice, takže...
0: A pomáhá také ostatním, tak to straně určitě hrdí. Děkuju za zavolání a připomenutí, jak moc je ta kanisterapie důležitá a že jsou důležité také ti, kteří se jí věnují. Dceři teda přejeme, ať jí tato krásná práce přináší dál tolik smyslu a radosti, kolik ona se svým čtyřnohým parťákem rozdává druhým. Ať se vám daří, Vladi.
1: Ano, děkuju moc. mockrát, mějte se hezky, paní Vápilčíková. Linka.
2: Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Dnešní noční linka je o lidech, kteří možná sami sebe za hrdiny vůbec nepovažují. Přesto jsou pro někoho oporou, pomocí nebo dokonce záchranou. Volejte noční linku.

0: Český rozhlas a Noční linka dnes dávají prostor vašim poděkováním. Komu byste připnuli pomyslnou medaili na hruď a za co? Na to bude odpovídat paní Eva, která volá od Ústí. Zdravíme vás.
1: Já také zdravím všechny posluchače. Já bych ráda poděkovala všem sestřičkám, který provádějí domácí péči, rehabilitačním, který prostě chodí cvičit zdravotně postižení lidé, kteří nemůžou docházet na rehabilitaci, a pečovatelským službám bych chtěla poděkovat.
0: Ano, to je určitě na místě. Těch milých sestřiček je celá řada. Já mám to štěstí, že jich mám hned několik ve své blízkosti. Dokonce mám asi největší kamarádka, dělá tady tuto práci, tady teda ve Zlínském kraji. A má velmi ráda všechny svoje klienty, vždycky povídá historky o tom, jak ji oni povídají a vzpomínají. Tak já si vždycky říkám, že děláme stejnou práci, že vy vzpomínáte mě večer a jí zase dopoledne. Je to práce, která bývá taková nenápadná, ale pro mnohé nemocné a jejich rodiny má velký význam. Ano.
1: Ano.
0: A když to člověk opravdu dělá s tou laskavostí a s tou péčí od srdce, tak ten rozměr je opravdu velmi velký. No.
1: No.
0: Vy s tím tedy máte osobní zkušenost?
1: Mám dobrou zkušenost, takže...
0: Sama se sebou nebo někdo pečoval o vašeho blízkého?
1: Ne, o mě pečovali. Já jsem na vozíku a dochází ke ti domácí péče dvakrát v týdnu a cvičí se mnou.
0: Je tak nějaké gesto, nějaká věta, která vám od nějaké sestry zůstala v paměti?
1: Tak to ne, my si řekneme, co se ten den dělo a tak a jak jde život. Ale nějakou větu, jako v paměti, jako takovou nemám.
0: Ano.
1: Bohužel.
0: Ano, ale
1: sestřička milá a dokonce ke mně docházel i pan bratr, jako jo, cvičitel mladýho, a pak odešel do Vinohradské nemocnice pracovat. Takže jako takhle, no. Tak jsou to nenápadní lidé a nikdo jim nějak nepoděkoval, tak bych to chtěla napravit.
0: A co podle vás dělá člověka skutečně dobrým člověkem, myslím, v této zdravotnické práci? Co je pro vás nejdůležitější, když k vám přijde ten pečovatel, pečovatelka, sestra nebo zdravotní bratr?
1: To, že si popovídáme, to taky, no a že mě pocvičí s tou nohou a že se člověk necítí tak sám a že jako to nevzdávají ty lidi, jo, i když ta naděje u nás těch vozečkářů někdy je malá. Já jsem byla na operaci endoprotézy a nepovedlo se to, tak jsem na vozíku, tak mě dodávají takovou jakoby energii.
0: No, na to jsem právě chtěla poukázat a doufala jsem, že to řeknete, že ten rozměr je velmi široký. Na té domácí péči je možná tak cenné, kromě toho ošetření, i ten obyčejný lidský kontakt, protože pro člověka, který je často sám doma, tak může mít těch pár minut rozhovoru skoro stejnou cenu jako samotná zdravotní péče.
1: To jsem měla na mysli. Ale řekla jste to za mě moc hezky, děkuju.
0: Já děkuju vám, že jste zavolala a že jste na ty sestry, které pečují v domácí péči, poukázala. Jestli nás teď nějaká poslouchá, tak je zdravíme a vím to, řekněte, jak vám příště přijdou, že jste jim nechala zahrát, ano?
1: Ano, ano, naslyšenou. Děkuji, dobrou noc.
0: A bude jim hrát a zpívat Marcela Holanová a to písničku Ráno. Ráno, ale ještě tak docela nemáme, za 1:30. Jarka Barboříková přeje nádhernou noc a těším se na vás v Noční lince Českého rozhlasu.

0: V noční lince Českého rozhlasu dnes připomínáme, že hrdinství nemusí být velké gesto. Někdy je to každodenní péče, poctivá práce, pomoc druhým, nebo schopnost být ve správnou chvíli na blízku. Je s námi paní Eva, která se s námi bude povídat. Krásnou noc i vám.
1: Dobrý den. Už můžu mluvit?
0: Ano, jsme v éteru.
1: Stalo se to asi před 20 lety. Čekala jsem na autobusové zastávce v naší vesnici. A byla jsem tak víc uvnitř té zastávky, té budky. Šla holčička, asi taková 10letá ze školy, a v tom jelo takové černé auto, taková limuzína, zastavilo těsně vedle té holčičky, otevřely se dveře a já jsem z toho vnitřka té zastávky viděla, že tam sedí plno chlapů. A oni otevřeli dveře a ten jeden natahoval ruku na ní a říká, pojď, my tě svezeme. Ona úplně taková strnula, já jsem v tom vyběhla na tu silnici a říkám, nikam nepojede. A oni viděli, že někdo jako se jí zastal, honem zavřeli dveře a jeli směrem na Třanovice. To je obec tam hned vedle Hnojníku. Tak jsem šla, ta holčička byla strašně ráda tomu, a šla jsem na policii, ta policie hned pár metrů, přijdu tam a že jim to oznámím a řeknu, nevím, jaké číslo auta to bylo, ale byli tam chlapi, jeli směrem na Třanovice. Jenom, bohužel, tam byl jenom vrátny a on říká, jej, da oni měli nějakou vážnou věc a odjeli úplně někde do jiné vesnice, ta policie. Takže, jako, no nic, ale aspoň byla zachráněna ta holčička. Oni ji chtěli vtáhnout do toho auta. Tak to jako je všechno, no.
0: To je teda situace. To jste musela zareagovat opravdu okamžitě. Musela jste si všimnout, že je něco špatně, zasáhnout, nebát se. To teda klobouk dolů.
1: No, takže, ale že jsem to jako zaslechla a viděla, jak úplně tam již bylo plno těch chlapů sedělo, to bylo velké takové auto, černá limuzína, jo. No a oni těsně vedle ní, že, no já nevím, jak by to dopadlo, poněvadž to bylo také děvčatko, no úplně zůstalo stát v strnule, že, no.
0: A řekněte, takže, jak to potom pokračovalo na policii, jste teda
1: nevím,
0: nepochodila?
1: Nevím, nic, nevím.
0: Tak dál jste teda holčičku odvezla domů, odvedla?
1: Ne, ona šla potom pěšky, tak asi musela bydlet nedaleko někde, nevím, bo já jsem ji neznala, tu holčičku šla jako ze školy zrovna, no. A nevím, jak to dopadlo dál, jenom byla jsem ráda, že byla zachráněna, že ji nestáhli do toho auta, no, takže... Takže to by bylo jako všechno. A Evi, udělám zase prostor volný pro další.
0: Já se vás ještě zeptám, byl v tu chvíli na zastávce ještě někdo další?
1: Ne. Já jsem čekala zrovna na autobus přijezd, no a to byla taková zastávka, taková budka, já jsem byla tam tak dál uvnitř, oni mě neviděli tam, jo, ale já jsem je, jak zastavil, tak jsem je viděla v tom moment, no tak jsem vyběhla, bo viděla jsem, bude zlé. A ona úplně zůstala celá tvrdá na té cestě, že se lekla jako. A on už natahoval ruku z toho auta, no ale v tom jsem to jako vyskočila, vyběhla ven a říkám, nikam nepojede. No a oni odjeli směrem tam na obec Třanovice. No.
0: Evi, tak ta pomyslná medaile patří vám. Všimnout si, že je dítě v nebezpečí, nezůstat stranou a opravdu zasáhnout, to chce odvahu, všímavost a velkou pohotovost.
1: No, takže to by bylo všechno a
0: děkujeme.
1: Mohou volat další, jako
0: udělám. Opatrujte se. Těším
1: děkuju,
0: se na další
1: děkuju.
0: Příběhy, kéž by měly takovou sílu a takovou váhu, jako ten váš.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Je s námi paní Broňka. Vítejte ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer. Chtěla bych tímto poděkovat všem kanisterapeutickým pracovníkům, kteří se tomu věnují. Moc velké a pomyslné díky a velkou zlatou medaili všem, kteří se tomu věnují. Mám svou kamarádku, která také ke mně přijede a navštěvuje také domovy důchodců, domovy, kde jsou postižené děti, kde nemocnice a pomáhá, kde může. Této práci se už věnuje 25 let a každé dva roky, musí dělat s tímto pejskem kanisteropoutickým zkoušky, aby mohla tu práci vykonávat. Velice se toho vážím, má už třetího pejska a pořád se tomu věnuje i při svém vysokém věku.
0: No Broňko, to je krásné poděkování všem, kteří se kanisterapii věnují, dnes už po druhé dokonce. Přinášejí lidem nejenom ten kontakt se zvířetem, ale často i uklidnění, motivaci, ten pocit blízkosti, který je v té těžké chvíli nesmírně důležitý a vlastně léčivý. Myslíte si, že lidé dostatečně vědí, co všechno kanisterapie může přinést?
1: Ne. Ty, co s tím nepřijdou do styku, tak tomu nemůžou věřit. A není to prokazatelné, že pomáhají tím, když zvířátko přijde k nějakému nemocnému.
0: A co podle vás tedy zvíře dokáže dát člověku, co někdy člověk člověku dát neumí? Jak byste to popsala těm, kteří se to neumí představit?
1: No, to zvířátko bývá k takovým nemocným lidem velmi, velmi takové přilnavé. Nechat se pohladit, nebo vás odizne a vždycky čeká na nějakou dobrotku, kterou mu podáte. Buď co

0: to piškotky, nebo jsou to kousky sýru, nebo nějaké pomůcky pro ty zvířatka. A tím také hrozně moc pomáhají takovým nemocným a postiženým lidem.
1: Tak děkuju vám, Broňko, že jste na tyto nenápadné hrdiny dnešního večera myslela. Přeji hezkou noc a všem, kteří se kanesterapii věnují, posíláme z noční linky velké poděkování. Má to smysl.
0: Ano, děkuji vám moc a také přeji všem takovým pracovníkům, kteří se tomu věnují dlouhé, dlouhé roky, aby jim to vše vydrželo a práce s těmi zvířatky také. Děkuji vám a dobrou noc.
1: I vám. Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a dnešní téma je o vděčnosti. O lidech, jejichž dobro, práce nebo odvaha by neměly zůstat bez povšimnutí.

0: Minuta po 1:15. Dnešní noční linka Českého rozhlasu patří lidem, kteří se někde objeví v našem životě jenom na chvíli, ale zůstanou v něm na pořád. Komu byste dnes chtěli poděkovat? Volejte noční linku, stejně jako to teď udělal.
1: Dobrý večer.
0: Pane Robert z Olomouce, vítejte a povídejte.
1: Jo, děkuju. Takže já bych chtěl poděkovat především pánu Ježíši, protože nám všem dává naději na věčný život po té, co odejdeme ze světa. A to je obrovská naděje, protože můžu vidět svoji ženu, která už na světě není. Takže to je jedna věc. I vy máte tu možnost, když uvěříte opravdu, tak uvidíte tu cestu správnou. No a teďka lidi, co už nejsou, tak bych chtěl poděkovat svému dědovi, který ho má moc rád. On už taky není. Protože nebyt něho, tak bych nevěděl, jak je to mě tato, když rodiče se rozešli, já jsem měl s bráchou se nebavili, jestli můžu a nemůžu. Odpustil jsem jim to, ale byla to dlouhá cesta, než jsem to dokázal. Pak paní Rejksenové, protože taky mě hodně pomohla, taky nežije. No a počkejte, teď přemýšlím trošku. Tak bych chtěl ještě poděkovat babičce, protože to bylo hezky, když mě vzala na klín a bylo dobře, prostě já jsem potřeboval vzít na klín a takové ten, no prostě to, co mě nedali rodiče, no a mé ženě, která nežije, to byla úžasná, jsem vždycky spával v náruči, jak malý děcko, a strašně jsem to potřeboval a tak jsme se střídali, ona to taky neměla v dětství lehky, takže když potřebovala má žena pohladit, tak jsem ho pohladil a když jsem potřebovala, tak zase pohladila na mě, takže klidně se mě ptáte, jestli chcete něco vědět.
0: No, možná mi řekněte, jestli si myslíte, že vy jste byl někdy pro někoho hrdinou.
1: Těžko říct.
0: To je možná správná odpověď, taková pokorná, ale přece jenom dejme skromnost stranou. Řekl vám někdo někdy, že jste pro něho třeba vzorem, že jste mu opravdu výrazně pomohl v životě?
1: No tak syn mě řekl, tati mám tě rád, já mám syna autistu, Marek je moc prima. A víte, proč je mezi náma hezký vztah?
0: No.
1: No protože Marek, jo, můj kluk, on, my spolu trávíme čas, takže skládáme pucle, to je prima, chodíme spolu na bohoslužby, plavat, to je prima. No. Tyčka, máme paní učitelku na plavání, a jeho muže, takže on si našel jak kdyby tetu a strejdu a strašně si se má rozumí. V podstatě pokračuje v tím, když to zkrátím, jo? Že, no, teď nevím, jak bych to přesně řekl, no, ale že prostě, když oni s ním komunikovat, tak já do ničeho neplist a on je má rád, oni mají rádi ho, takže on, protože autista, tak si rozšířil obzory. A přesně žena mě říkala, ty bys mu furt jenom hochu radil, jo, ale potřebuje mít svůj prostor, takže on mě to učil dál, i když moje žena už není. Ne?
0: No vlastně, Roberte, tady patří obdiv také vám, protože každodenní péče o syna s autismem určitě vyžaduje spoustu trpělivosti, síly, času a právě taková dlouhodobá péče je podle mě jednou z těch podob opravdového hrdinství, takže vy jste volal, abyste opěvoval jiné, ale myslím si, že ten obdiv patří také vám. Řekněte mi, kdo vás naučil v životě obětavosti, kdo byl ve vašem okolí, ve vaší rodině opravdu takovou laskavou duší?
1: No tak nejvíc si vážím dědu, jako když mám mluvit o těch, co už teda nejsou, protože víte, co bylo na dědovi hezky, že když jsem byl malej, tak ještě mám bráchu a my jsme vždycky třeba na rampě spravovali auto, starý. No, já to zkrátím. A děda se strašně smál, protože brácha měl 4 a 5. A má brácha říkal, teď tam musíš dědo do toho nalít limonádu do toho auta. Já jsem zase říkal, kapotolku jako, jo. A do toho auta se nalivali 3 kapaj, no zkrátím to zase, jo. Zbytečně nepovídám, ale prostě on nám vysvětloval, co je brzdová kapalina, co je jako kapalina do odstřikovačů, jo. Že my jako kluci jsme to viděli jako, já vás rozesměl, ale brevnou limonádu, že to auto se potřebuje prostě něčeho napít, a to by jezdilo, no. Chápete to, no, tak my jsme tomu nerozuměli, no, tak to jsme mohli vědět, brácha měl 4, já jsem měl 5 let, že. Děda nám to vysvětloval, to na něm bylo hezky, na tím dědovi. No.
0: Dobře, Roberte, chcete něco říct si závěrem?
1: A jinak vám chci říct, paní Barbořiková, že vás mám všechny rád, Dýnko, že? A vy jste moc úžasná a moc vám chci poděkovat, že jste mě vzala. No. Jako, moc vám děkuju a přeju vám všechno nejlepší. No.
0: I vám, přejeme všechno.
1: Hlavně to zdravičko, abyste tady byla do 100 let, vy jste fakt úžasná.
0: No.
1: Tak to je všechno.
0: Nevím, ale děkuju, tak, takové milé rozloučení jsem nečekala. Děkuju vám všem za otevřenost i za to, co jste nám dnes večer povídali v Noční lince. My se loučíme. Dnešní Noční linka patřila hrdinům všedního dne, tak jsem ráda, že jste volali, psali a připomněli, že hrdinství často nevypadá nějak okázale. Někdy je to péče, trpělivost, pomoc, odvaha, nebo prostě jenom to, že je člověk druhému na blízku. Ze zlínského studia se loučí Jarka Barboříková, přeji klidnou noc a uslyšíme se příští víkend.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí. Jak jenom popsat dnešního hosta na jevišti našeho rozhlasového divadla? No, asi nejlépe jako originální herečku a zpěvačku, kterou mimo jiné i díky rozhlasu známe taky jinak, než jenom z divadelních prken pražského Semaforu. Dnes tedy hraje a zpívá Jitka Molavcová.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Ano, když se řekne Jitka Molavcová, okamžitě se člověku vybaví Semafor, Žofie Melicharová a taky Jonáš Jiřího Suchého přirozeně. Ale ono je to jinak. To je pouze naše chyba, že si Jitku Molavcovou třeba hned nepřipomeneme jako Dolly Leviovou, její parádní rolí z Hudebního divadla v Karlíně, za kterou právě získala cenu Thálie. A tak dovolíte-li, Jitka Molavcová společně se Sabinou Laurinovou teď zase trochu jinak, než ji známe. V malém rozhlasovém skeči Jiřího Justa. Sebeobrana vdané ženy.

0: paní Hodlová a vy budete zřejmě slečna Aneta. Moc mě těší, skutečně, ohromně vám to sluší. To váš vizážista, nebo vy sama, tu náušničku v nose. Ona je to vlastně nánosnička. Toho si nevšímejte, to byl takový humor. Ale posaďte se přece, máte opravdu krásné nohy, už jsem si všimla. Jenom bych, nechci vám do toho mluvit, jenom bych si nebrala k těm krásným nohám v minisukénce ty šněrovací bagančata, ale to nevadí. Tak vy jste tedy slečna Aneta.
1: Aneta Hniličková.
0: To jde opravdu moc hezky k sobě. Aneta Hniličková. Rodiče měli zřejmě vkus. Já jsem Andula.
1: Já vím, paní Hodlová. Přišla jsem...
0: Vy jste spíš přilétla jako ptáčátko neopeřené, motýlek sotva vykuklený, kocourek v botách. Tak co si dáte? Mají tu výborného Jägermeistra, výborného.
1: Minerálku.
0: Ne, vy trpíte nějakou nemocí? Ve vašem věku už? Teď kolik vám je? 20? 21? Neříkejte, že už máte Alzheimera nebo Parkinsona. Při vašem mládí bych si typla na nejvýš tak na zácpičku. Jägermeister má velmi příznivý vliv na metabolismus. Velmi, velmi. Víte, že na zácpu trpí nejvíc ti, kteří si pěstují zdraví? Chtělo by to pořádnej flám, slečno Hniličková.
1: Mě neurazíte, paní Hodlová. Já prostě nepiju alkohol.
0: A to správně děláte. Chcete ještě ve vysokém věku vypadat mladistvě. Pane vrchní, tady pro slečnu minerálku... A mě vavřince. To vám schvaluju, Anetko. Vy se chcete udržovat, abyste si ještě ve zralém věku mohla dovolit mladého zajíčka. I vy je.
1: Tak snad, abychom přešli k naší věci, paní Hodlová.
0: Jsem napjatá.
1: Jak asi tušíte, iniciovala jsem toto setkání, abychom nějakým způsobem vyřešili naše vztahy. Víte jistě, co tím myslím.
0: Myslíte tím určitě váš vztah k mému manželovi?
1: Ano, přesně tak. Čestmír mě požádal, abych se s vámi sešla a abych vás informovala o našem společném stanovisku, že my jsme totiž s Čestou přesvědčeni, že jediným možným a přirozeným způsobem je prostě... Rozvěd.
0: Vidíte tamhle ty dva chlápky, jak sem pořád koukají? Řekla bych, že je to na nás.
1: Paní Hodlová, pochopte, že Čestmír k vám už nic necítí. Přece jste to musela pozorovat už delší dobu jako žena. Čestmír má prostě rád mě a já mám ráda jeho. Prostě se máme rádi.
0: Promiňte, co jste to říkala? Ten starší mi připadá docela fešák, že jo?
1: Paní Hodlová, já chápu, že to pro vás není lehké, ale posloucháte mě?
0: Prosím?
1: Čestmír mě požádal, abych vás požádala.
0: A tak?
1: Abyste nekladla zbytečný odpor, až vás požádá v nejbližších dnech o rozvod.
0: Tak Čestmír vás požádal, abyste mě... Požádala?
1: Ano, přesně tak.
0: Tak tomu říkám chlapský přístup.
1: Pochopte, že vás už nemiluje. Teprve se mnou poznal poprvé v životě skutečnou lásku. Tak proč si zbytečně prodlužovat a znepříjemňovat si život? Vždyť by to bylo pro vás trapné ve vašem věku. Tedy já proti vám osobně nic nemám,
0: ale... Děkuji vám, děvčátko.
1: Chápejte... Co pak za to můžu, že jsem však do mě tak zamiloval?
0: Jak?
1: Prosím?
0: Jak jste to říkala? Myšák? Pane bože.
1: Promiňte, my si tak říkáme. Já jsem jeho myšička a On je můj myšák.
0: Prostomilé.
1: Skutečně půvabné.
0: Vidíte?
1: Myšičky moje. To víte, zamilovaní. Zamilovaní jsou blázni. Blázni ze štěstí.
0: V tom případě bych vám v zájmu vašeho intelektuálního růstu doporučila tak trochu malér. Malý malér, spíš maléreček.
1: Promiňte, nebudu se už zmiňovat o našich intimnostech. Aspoň ale vidíte, jak to mezi námi je. Čestmír vedle mě úžasně omládl.
0: Ne.
1: Nevšimla jste si?
0: Ne.
1: My si teď připadáme jako zamilovaní studenti. Já si třeba vůbec nedovedu představit, že byste si takhle s Čestmírem říkali vy.
0: To máte pravdu. Myšáku, to jsem mu teda neříkala. Já mu říkala ptáčku. A on mi říkal voliéro. Ole, o, voliéro, pojď ke mně, lásko má.
1: Voliéro?
0: Ano, voliéro. Hmm.
1: To jako...
0: Ne jako, to bylo realistické označení.
1: To si teda nedovedu vůbec představit.
0: Vy si toho nedovedete představit asi víc, myšičko.
1: No, nechme toho, paní Hodlova. Můžete mi říct, jak se budete stavět k tomu, až vám navrhne ten rozvod?
0: Pochopitelně, že nebudu stát v cestě vašemu štěstí.
1: Myslíte to vážně?
0: Když se tak milujete, lásce se přece poručit nedá. Nedá, nedá.
1: Takže vy opravdu... A víte, že jste mi byla vlastně od začátku sympatická. Kdybyste nebyla Čestmírova žena, tak...
0: Doufám, že si nás nechcete vzít oba. To by mohlo jít z naší strany o adopci.
1: To je, s váma je celkem legrace, fakt.
0: Mám toto setkání brát jako... oficiální předání. Já jen, abyste pak později nevznášela reklamaci, že jste ode mě získala aušus.
1: Prosím.
0: Skoro bych vám doporučovala vzít si tušku a papír, slečno Hniličková, a psát si.
1: Notýsek?
0: Bude toho víc. Máte tušku?
1: Ne, nemám papír.
0: Tak si to aspoň pamatujte. Tak. Hodl musí mít každý den čistou, vyžehlenou košily. A to s kravatou, ponožkami, ladícími se sakem. On totiž Hodl vůbec nemá vkus. Všimla jste si? Hlavně v poslední době. To je hrůza. Tohle mu třeba vůbec nedělala Květa a za týden jsem Hodla měla zpátky.
1: Květa? Jaká Květa?
0: Jo, a brambory mu dělejte zásadně ve šlupce. Jo, musíte je předvařit nejlíp 7 minut. Mezitím si vyhřejete troubu a tam je potom dáte 12 minut. Jo, máte? 12 minut na plech. Rejži dělám 14 minut, aby šla pěkně od sebe. Špagety 12 a pak nechávám 4 minuty odstát. Budete si to pamatovat, Aneto? Jo, a kafíčko, abych nezapomněla, to je dost důležitý. Na 100 ml vrchovatou lžičku, špetku soli, špetku pepře a jo, a zaprášit lehce kakaem a skořicí. K tomu švestkový koláč, no. A myšák bude váš, teda aspoň na to odpoledne. No ne, on Hodl... dovede být vděčnej. Když si s ním dáte tu práci, tak se k vám nakonec vždycky vrátí. Vrátil se mi i od Andreji, a to přesto, že Andra vymačkávala pastu na zuby vždycky od spodu. Ano, ano, slečno Hniličková. Hodl vyžaduje vymačkávat pastu vždycky od spodu, i tu z umělé hmoty. Když umělá hmota po vymačkání nedrží zarolovaná, nutno jí zakolíčkovat a obrátit víčkem dolů. Jinak máte s myšákem konec.
2: On hodl je strašně na pořádek. To je někdy problém, to je někdy hrůza. Jak mu máte udržovat pořádek třeba v té jeho sbírce panenek, když mu na ně nesmíte ani sáhnout. Marcelka například, ty jeho panenky.
1: Co? Jaké panenky?
2: S tím se vám hodl nesvěřil? S tím se vám nesvěřil, Anetko? Ano, on sbírá panenky. Barbie. Jak přijde domů, hned spěchá k těm svým barbinečkám, převléká jim šatičky, pusinkuje je, sukínky, mašličky.
1: Prosím vás.
2: Mně to připadalo taky hrozně uchylný, ale pak jsem dospěla k závěru, že je to lepší, když svlíká panenky, než někde nějaký ženský.
1: Ale to...
2: A divím se, že vám to ještě neřekl. To s ním teda moc daleko nejste, řekl to i Editě.
1: Ale prosím vás, co to tu pořád jmenujete za ženský? Jaká Edita, Marcelka, prosím vás, co by tím chcete namluvit?
2: To je další věc, kterou musíte Hodlovi tolerovat, jeho vedlejšáky. Jak mu dáte najevo, že žárlíte, uteče vám zpátky ke mně.
1: Chcete
2: to mám říct? Jo?
1: Prosím vás, vy chcete říct, že Čestmír...
2: To vám taky neřek.
1: Během vašeho manželství?
2: To vám taky neřek, Vy jste v pořadí 630. Ne, počkejte, promiňte, 37. 630. byla Monika třetí.
1: Třetí?
2: Nebo čtvrtá, nevím, ale když budete všecko dělat, jak jsem vám řekla, budete ho mít vždycky nejpozději do roka zpátky.
1: A prosím vás.
2: No to víte, holčičko, je to pěknej mužskej. Mít za manžela obtloustlýho funícího taťku, tak tyhle starosti nemáte.
1: No dobře.
2: Jo, to s hodlem. S hodlem, to je jiný milování. No vidíte, nemám pravdu.
1: No já...
2: No zrovna včera.
1: Počkejte, on přece...
2: To slyšíte andělský chóry a hvězdné nebe nad hlavou a nemravný zákon v sobě.
1: No, to nevím, to... Ach, opravdu.
2: Vypila jste mi moje víno, slečno Hniličková.
1: Promiňte, já ani nevím,
2: no,
1: že jsem...
2: No to nic, no to vám z rozčílení vyschlo, vidíte, děvenko. Hned vám objednám. Pane vrchní...
3: Je, podívejte se, ty chlapi, ten mladší na vás může celou dobu oči nechat.
1: No, podívejte se, paní Hodlová, je mi naprosto jasné, že se mi snažíte Čestmíra pomluvit, abyste nám překazila naši lásku.
3: Ale to
1: jenomže to se vám nepovede, protože... My se s Čestmírem milujeme.
2: Jistě.
1: A Čestmír nemůže beze mě žít. A já vám stejně nevěřím ani slovo.
2: Jo, ještě jednu věc byste měla, holčičko, vědět.
1: No a neříkejte mi holčičko, já jsem náhodou dospělá žena.
2: Jak chcete?
1: Vykládejte si, co chcete. Víte, co jste? Jste normální, stará, zlá, nepřející ženská.
2: Takhle si ovšem Hodla neudržíte, děvenko. Děláte mi vážné starosti. Počkejte, že on byl Hodl váš první.
1: Co je vám potom?
2: Hned jsem si to myslela. Byl by z vás takový hezký pár. Ohromně by vám to spolu slušelo. Ano, ano, ano.
1: Vy jste ale cynická.
2: No ale, Anetko, chci jen, abyste byli s Myšákem šťastní. Jinak se mi Hodl vrátí jako vždycky a to přece nechcete ani vy, ani já. No ne?
1: No.
3: Je, podívejte, ty chlápkové. Teď už to ale vůbec nezastírají, že sem koukají.
2: Že by jsme byli tak okouzlující. Vypadá to, že se každou chvilku zvednou a budou sem. Co řeknem? Neznáte je náhodou? Podívejte se tam taky tak nenápadně jako já. Nenápadně.
1: To jsou moji bodyguardi.
2: Bodyguardi? Jaký bodyguardi?
1: Ale Čestmír nedal jinak, že mi na to setkání s vámi musí najmout bodyguardy.
2: Ne.
1: No, že prý byste mohla být taky nebezpečná, když jde o ně.
2: On mě zná.
1: No jistě, že byste mi taky mohla něco udělat, abyste o něj nepřišla.
2: Tak, promiňte, to snad není pravda. Ty mužský jsou ale namyšlený. Tak já se ho snažím někde udat a on No, oni si vážně všichni o sobě myslí, že jsou pupkem světa. No řekněte, slečno Hniličko. No. On si teď leží někde na kanapi a čeká, že my dvě se budeme spolu o něj prát. Pane bože, to jsou ale blbci. No řekněte, Anetko, řekněte.
1: Víte, že jo? Tak to ty bodyguardy můžu vlastně klidně poslat domů, že jo?
3: Ne, jsou to docela pěkný mužský. No, podívejte se, takový urostlý. Všimla jste si? Co, abychom si udělali takový jako menší mejdán, spíš mejdánek.
1: Mejdánek?
2: Co?
1: Já nevím, jak mi to víno stoupilo do hlavy, já moc nejsem zvyklá.
3: Nepotykáme si? No tak, Aneto, tak pojď. Na ženský práva.
1: Jo.
3: Když rovnoprávnost, tak rovnoprávnost. Máme co dělat obě, aby jsme vyrovnali skóre. Šestmír vede dvojciferným výsledkem. Je třeba přecházet do rychlých protiútoků a využívat každé příležitosti. No, nemám pravdu, Anetko.
1: No, jasně. A pro dnešek mu budou muset stačit jenom ty panenky.
3: Jo, ty jeho panenky. I s kraječkama.
1: Jo.
3: Mám na ty tvoje bodíky kývnout já, nebo ty sama?
1: Já a sama.

0: můžeš mi líbat ručičky. Zase jsem tě z toho dostala. Ale pamatuj si, že tentokrát to bylo naposled. Ne, opravdu naposled. Já končím. Jistě. To, co jsi sliboval, samozřejmě platí. Ode dneška vedeš kompletně domácnost ty. Ano, celý rok. Ahoj.
1: Už 10 let

táhne plyn a kde i dnes kolébka schází. Ty ztratil si chuť dobývat a já zas chuť tvých sladkých slin. Náš zvadlý květ

čím zastavíme dravý prout. Já nebyla tvá jediná, ty znal si tolik jiných úst, kdo bez hříchu je ten, ať soudí. I tajno snubná květina, když z rozkoší chce kvést a růst,

že ať se štěstí točí zády k nám. Já stále mám tě ráda.

0: Český rozhlas České Budějovice, rádio vašeho kraje.
1: Dlouhá léta doprovázela tvář Jitky Molavcové malý televizní kabaret, vzpomínáte? Ona vlastně, Jitka, velkou část svého života věnovala práci pro děti. V rozhlase dokonce svého času převzala i roli pohádkového Hajaji a průvodce večerní pohádkou po panu Vlastimilu Brodském. No a kolik bylo těch nedělních pohádek, ani nepočítám. Tak třeba ta, kterou napsala paní Helena Sýkorová o Šumínu Šepotavém. Že nevíte, kdo to je? No tak, počkejte, Šumín Šepotavý to je vlastně drobounký vánek, který trochu šumí, trochu šepotá a taky trochu šišlá.
2: Tenkrát byl pěkný slunečný den. Mistr Arnošt vyhlédl z komínu a uviděl podivné stvoření oblečené v lehonké růžové hábitky. Cherubínek se zapletl do smotané komenické štětky.
3: Drží mě, drží. Pušť, strašně mě zdržuješ. Musím rozfoukat semínka sedmi krášek. No tak, dej si říct. Ach jo, nevidí, nešliší. Šereda, šeredna. Voušata, bratříčci, větříčci, pomožte mi.
4: Tady nemáš co dělat.
3: To já taky vím, zabloudil jsem. Honil jsem se s Brundibárem. Nekoukej a pomož mi.
4: Ukaž, Nešiko, kdybys nelez po střechách, tak by ses nezamotal. Zasloužil bys.
3: Šeš. Vítr, cloumák, nebo fujavec, že jsi tak příšnej.
4: Hele, nedělej si ze mě šprťouchlata, uličníku. Nebo tě nechám a budeš tu viset jako zralá bluma. Jsi zdejší?
3: Nejsem. A ty?
4: Nejspíš si spad s nebe, že nepoznáš komíníka, co?
3: Nešpad.
4: Budeš asi kluk od komediantů.
3: Šem Šepotavý vánek Šumín. A přiletěl jsem. Mám křídla, nevidíš?
4: Ukáž. No, trochu jako křídla to vypadá. Ale pták nejsi.
3: Celého si mě ušmoural. Máš ošklivou barvu. To je tvoje vlastní?
4: Umažu se, protože pracuju, chytráku. Vymetám komíny. A moc rád bych věděl, co umíš ty.
3: O, spoustu věcí. Ševelím, šumím, šeleštím a šepotám.
4: Zapomněl jsi na šišlání.
3: Nemračte, komíníku. My šepotavé vánky nemáme rádi pošmourné tváře. Když budeš chtít, přifouknu ti jinou barvu. Světle zelenou. Ta ti bude šlušet. Šeberu ji lístku jarní bříži.
4: Opovaž se! Vždyť by si mě pletli s Hastermanem.
3: Tak ti aspoň pošipu kvítkem šeříku. Mám jich plnou kapšu. Budeš krásně vonět.
4: Přestaň.
3: Když ty ode mě nic nechceš.
4: Chci, abys odtud rychle zmizel. Ale opatrně, bosky to po střechách klouže.
3: My, šepotavé vánky, nepotřebujeme boty. Máme něžného ducha. A ten náš poznáší do výšek. Odletím, ale nejdřív se ti musím odměnit. Když nechceš navonět, pošeptám ti sladký šen. Budeš se ti ždát při každém ušínání.
4: Takový mi šeptat nemusíš. Ten už mám.
3: Ždá se ti o té šlečně, co vyhlíží támhle doleš okýnka.
4: Jak to víš?
3: Protože tam pořád pokukuješ. Je krásná a bílá, jako beránkové nebe.
4: Je, jenže o tom, že mě má ráda, se mi jen zdá.
3: Opravdová láška je moc těžká věc. Tu já přifouknout nedovedu. My, šepotavé vánky, umíme přifouknout a odfouknout jen věci lehonké a pomíjivé. Šlži, šemínka, pavoučí hedvábí, nebo taky šaže, dobrou náladu a šladká šlovíčka.
4: Je, tak to bych bral. Tu dobrou náladu a hezká slůvka. Víš, pro Albínku.
3: Na, vem si větrné peříčko. Když ho pohladíš, vykouzlíš si to všechno jako na povel.
4: Nakonec ti ještě uvěřím. Kluku povětrna.
3: A přijď mi povědět, jak to dopadlo. My, šepotavé vánky, jsme tužež vědaví na šťastné konče.
4: A kde tě najdu?
3: Tam, kam chodí větr špát. Na větrovišti.
4: Kde to je?
3: Na nejvyšším vršku v leších Šustošupský.
5: Šepotavý vánek zamával na rozloučenou a byl pryč.
4: Čekám na tebe celou věčnost.
3: Vždycháš jako melužína. Čo je s tebou?
4: Ach, můj milý šepotavý vánku, mám hlavu plnou těžkých myšlenek.
3: Slíbil jsi mi šťastný koneč a zatím se mnošíš jen šamé těžkosti. Pořád se mračí ta tvá bílá šlečna.
4: Něco horšího. Zlobí se a vůbec mě nechce vidět. Jsem pro ní moc černý, navenek i uvnitř. A přitom bych pro ní udělal všechno na světě. I lavičku u komínu bych natřel na bílo, kdyby si to přál.
3: Taky pušť hlavy. Co tě má čo trápit? Na světě je krásných děvčat habaděj. Bílé, růžové i světle modré. Pomůžu ti vybrat. Najdu ti třeba koštkovanou.
4: Mám rád albínku.
3: Dej si říct. Šidíš ostatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Hezčí je lítat škvítku na květ, tak jako my, šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, zkuší vyméšt i žešrče.
4: Ale já si ji nechci vymést, chci si ji tam schovat na pořád.
3: Rád bych ti pomohl, komíníku, ale nešpravedlivý hněv je ta největší věč, kterou znám. Dovede ho odfouknout jenom švištiveč, žvaný taky větrovouš. My, šepotavé vánky, s tím nic nešvedem.
4: A kdo je švištivec?
3: Vítr, šilný, jak funíčí bík. Když zafouká, duby šténají a oknice škřípají. Ale pozor, taky umí odnášet střechy a vyvračet stromy z kořenů. Musel bych ho probudit.
4: On je tady.
3: Tamhle, v té velké šluji. Ale moč se mi tam nechce. Ono s větrovoušem není radno si začínat. Vždycky po něm žuštane strašná špoušť a pašeka.
4: Šepotavý vánku, moc tě prosím, udělej to pro mě.
3: No... Tak já jdu. Snad mu to nějak vysvětlím. Ale ty se přikrč. Ke škále. Komíníku a pevně se drž. Nebo tě odneše.
2: Z úkrytu za mohutným balvanem uviděl Arnošt Šumína, kterak zmizel v největší sluji. Po chvíli se odtud vynořil svištivec větrovous. Byl to chlapík mohutný, zarostlý a zachmuřený. Za ním nesmělými krůčky cupital šepotavý vánek. A všechno kolem potemnělo.
6: Tak kde to je?
3: Tamhle, ve městě, v té přikrčené uliči. Ale prosím tě, foukej něžně.
6: Vy šepotavé vánky, od těch svých šepotů jste trochu přitroublé. Měl bys vědět, že svištivec větrovous nefouká. Já burácím a všechno převracím.
3: Polámal kaštanům větívky a šetřepal květy. Na čem že teď budu houpat?
6: Na kopřivách. Ty ti tam nechám. Za to vyvrátím ten vysoký, pyšný dub a zatočím s ním ve vzduchu. O cože to dokážu?
3: Ne, ne, nechuštat! Tiši, ale kožiš věd, šlíbilš mi, že jen kapánek do ouška zašvištíš té bílé šlečně a hned až půjdeš špát.
6: Když svištím tak pořádně a z plných plic.
3: Což je šlíbí, to se má dodržet. Počkej, až žaše budeš potřebovat pošimrat na žádech a na čechrat v ouši. Uletím ti.
6: Větrovou slovo, slovo je jako skála, nemusíš se hned urážet. Vy šepotavé vánky, jste náramné cimplíny. Jdu na to.

0: Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.
1: Ten pořad, který jsem svého času tak rád poslouchal, se jmenoval Před písničkou smekni. Rozumí se před lidovou písničkou. Jitka Molavcová v něm vyprávěla o hudbě, kterou má ráda, a pokaždé měla ve studiu taky své kamarády a přátele, jako například Jaroslava Krčka a taky Alfreda Strejčka.
2: Vzpomínám si, že jsem mnohokrát slyšela a také četla, že už je lidová písnička přežilá, že pramen lidového umění vyschl, že lidové písně už se udržují jen uměle a tak dále a tak dále. Ale vždyť se stále znovu a znovu nacházejí mladí muzikanti a zpěváci, kteří lidové písně zpívají a hrají, kteří vědí, že je lidové umění věčný zdroj inspirace a kteří vědí, že tu lidová píseň vždy byla, je a Bůh dá i bude. Pánové, co takhle přivítat jaro?

0: kdo začne?
1: Na jaře, když kvete sad, na slunci je každý rád. Včelky, housátka, děti, kuřátka, motýly a ptáci, i ti poškoláci, ti se všichni hrnou zas na sluníčko ven. Na světě je každý rád, když je krásný den. To je Josef Kožíšek a opět zhudebnění našeho kamaráda Pavla Jurkoviče. Trošku jsem mu to na začátku zkazil, Pavlíku, promiň, ale písnička tvoje je krásná. No,
2: a je skoro lidová.
1: A je skoro lidová.
2: No, přiznávám, že mám jaro velice rád, protože to je vlastně vzkříšení přírody. A když jsme teda v pořadu o lidové písni, tak mám rád všechno, co k jaru ty naši předkové vymysleli. Nejen písničky, ale říkačky. Třeba modlím se k tobě, strome zelený, ať tebe pánbů dobrým nadělí. A nebo třeba takové ty písničky, které zpívají o přírodě, o stromech. No, třeba tato. Zelenej se doubečku, ale jen pomaloučku, až ty se zazelenáš, jakou mi radolest dáš.
0: Nebylo by možné, abychom si nějakou písničku zaspívali společně? Přece společný zpěv je to nejlepší, co můžeme mít, spojuje nás v radosti a nedovolí nám myslet na nic špatného.
2: No, já bych jednu takovou písničku měl, takovou jarní. Je dosti stará, je dokonce renesanční, ale je velice jednoduchá. Myslím si, že ji zvládnu i posluchači, nejen my. A uděláme to tak, že až ji pustíme, tak hned pochopíte, že se tam vždycky něco opakuje. Tak při tom opakování se můžeme všichni přidat.
0: Dobře.

0: S Jitkou Molavcovou a Fredem Strejčkem teď ještě chvíli na závěr zůstaneme a rozloučíme se dnes společně s dřevěnou knížkou Vladimíra Preclíka. To je totiž asi Preclíkův nejznámější takový příruční slovník o dřevě, jak už nám často zevšednilo, že si ani nevšimneme. No? Žerť, ráhno, špricle, štokrle a mnoho dalších. Člověk si tak čte a ví, že sochař měl ty dřevěné kousky v ruce a proto tak rád vypráví příběhy nejenom o nich, ale taky o stromech a nebo třeba dřevěných příjmeních. Tak zase dobré dny, hlavně ve zdraví a někdy naslyšenou.
1: Vrba. Věděli to všichni raci, věděli to všechny ryby, víme to i my, že vrba je strom rostoucí kolem rybníků, potoků a řek. Ne proto, že by je měla lemovat, ale proto, že miluje vlhko, stín a ticho. Zásadně nestoupá do kopců, nešplhá do strání a skal se bojí jako vodník sucha. Tichem je tak prosycena, že by mohla být jeho synonymem. Roste rychle jako z vody a pod deštníkem jejich pružných prutů v dutinách kmene hnízdí ptáci. Vrba bývá trvale rozcuchaná, mají rádi kluci a bývaly časy, kdy z vrby dokázali plést velikonoční přiléhavé pomlásky. Vrba srostla s venkovem a pohádkami o hastrmanech a Josef Lada o tom vypráví velmi poutavě ve svých kresbách a obrázcích. Třeba Polabí. Tam, kde která ves má své, u vrbiček, za vrbama, ve vrbičkách. Vrby vytvářely okraj vesnice, závětří, kam chodili v poledne pít laně a k večeru holky se bát. Tak jako třeba topol má za úkol vroubit silnice a chytat jejich prach, tak vrba za tu vodu vděčně hlídá ves a fandí komárům.

Je kaštan jedlý a je kaštan divoký. Roste sice v Evropě, ale vypadá, jako by pocházel odjinud. Má na rozdíl od všech evropských listnáčů nenápadné plody a listy, které se na podzim spíš sbírají, než smetají. Jsou tak veliké, jako obrova dlaň. Protože k nám přišel z teplých krajin, na jaře rozjásaně rozkvétá. Brzo ráno je to ptačí katedrála, během dne svíčkami květů ozdobená architektura, večer vonavé zátiší. Miroslav Horníček mi vyprávěl, že rád nosí plod kaštanu v kapse. Nosí jej pro štěstí a proti revmatismu, stále. Bez kaštánku prý nevychází z domova, nikam, ani do divadla, ani do šenku. Denně kaštánek ohmatává bezděčně v kapse a těší se z jeho vyleštěného povrchu. Mají pořád štěstí, oba. Horníček, že má v kapse ohmataného kaštánka, a kaštánek zase má svého horníčka, který ho ukrývá v kapse před nepřízní počasí.

0: Někdy v telefonním seznamu, jindy třeba v kartotéce záručních oprav nebo v seznamu dlužníků či v třídní knize. Zkrátka všude tam, kde se může vyskytnout víc jak 10 českých příjmení pohromadě, tam všude máme naději, že najdeme aspoň jedno příjmení dřevěné. Připomeňme si je trochu. Podle druhů evropských dřev nalistujeme
1: lípu, lipského, lipku, lipovce, lipenského, lipového.
0: Ale samozřejmě i
1: duba, dubského, dubna, dubenského, dubce, doubka, dubeckého.
0: A jdeme na
1: olivu, vrbu, topola, jasanského, sosnu, jedličku, borovičku, javorského i javora.
0: Vzácně se vyskytuje
1: habr a habrovský.
0: Početná příjmení byla odvozena od dekorativní břízy.
1: Březina, březa, březovský, březík, březnický, březový.
0: A pochopitelně
1: bříza.
0: Hledání dřevěných příjmení je malá detektivka a mě to chytlo. Rozdělil jsem si čas a chuť na hledání a každý den jsem odněkud přinesl, přivezl, obstaral aspoň jedno takové příjmení. Na podzim jsem měl neobyčejné štěstí na dřeva ovocná.
1: Hrušku, švestku, slívu, lísku, třešňáka, jablonského, dobrohrušku, višňovského, ořešáka.
0: Z jara se líp a hlouběji zadíváme do krajiny a příjmení se jen hrnou.
1: Dubina, smrčina, hajský, chvojka, buš, paseka, bor, borek, borský, doubrava, hájenský.
0: A co teprve stará a mnohdy zapomenutá řemesla?
1: Truhlář i stolař, stolařík, tesařík, tesárek, šindelář, pilař, bednář, korbelář, forst, hajný, lesnický, mysliveček, myslivec, pasekář, uhlíř, soustružník, sekerník.
0: Důvěrná znalost dřeva vedla ke vzniku příjmení jako
1: hoblina, tříska, špalek, kůra, kůrovec, poleno, prkno, kořen, kořínek, kořenský,
0: ale i
1: deska, korbel, sekera, kůžel, škopek, prut, trám, hoblík, kolíček a klacek.
0: Vedle těchto, která jakoby si s českým jazykem pohrávala, jsou i taková ta přímočará, která od slova dřevo se uchylují jen o jednu malou štěpinku.
1: Dřevík, dřevěný, dřevínek, dřevikovský, dřevák a dřevojánek.
0: Stojí tu i příjmení nejlapidárnější, nejpřímočařejší, zdánlivě bez fantazie.
1: Dřevo.

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím někde žije, žij se kolem sebe, podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání. Český rozhlas České Budějovice. Rádio vašeho kraje.